Vladimír Bayer. Ven se určitě dostanu. 16. ledna 2001 měl Vladimír Bayer, narozený 1975, zvlášť surovým způsobem zavraždit 7letou dívku z Moravského Berouna a její tělo měl ukrýt do staré ledničky v kůlně domu, kde bydlel. Podle policie se Bayer k činu nejprve doznal, byl usvědčen sérií nepřímých důkazů a na základě jeho DNA na místě činu, ale dnes tvrdí, že je nevinný. Vždycky, když jsem seděl proti němu ve valdické věznici, měl jsem z něho zvláštně tísnivý pocit. Řekl bych, že Vladimír Bayer je člověk, který si s kriminálem rozumí. Vyprávěl mi, jak bojuje s rakovinou, ale svoji nejtěžší životní bitvu už asi prohrál.

0: Za pár dnů načnete 7. rok doživotního trestu. Už jste si tady zvyknul?
1: Normální člověk si asi nikdy nezvykne, ale co chcete dělat? Nesmím si to připouštět, protože bych se musel zbláznit. Snažím se žít, jak to jde. Sportuju, chodím na vycházky, koukám na televizi nebo se snažím nějak zabavit. Určitě jsem si nezvyknul, to nejde.
0: Vím, že jste vážně nemocný. Jak je to teď s vaším zdravím?
1: Když mě v roce 2001 zavřeli a dali mě na vazbu, tak mi při lékařské prohlídce zjistili, že mám na obou plicích zhoubný nádor. Potom jsem začal jezdit do vězeňské nemocnice Pankrác a tam mi zjistili další nádor na varleti. Tak mi ho vyoperovali a rok a půl jsem jezdil na chemoterapii. A teď jezdím jednou ročně na celkové vyšetření. Ta nemoc je prozatím částečně pozastavená, ale doktor mi řekl, že vyléčit to nepůjde už nikdy, že mě musí pořád hlídat. Musím být pořád pod lékařským dohledem.
0: Na co nejvíc vzpomínáte?
1: Vzpomínky, to je snad jediné, co tady člověku zbude. Nejčastěji myslím asi na rodinu, i když s nimi neudržuju žádné kontakty. Vůbec netuším, jak se teď mají, kde jsou a tak. Hodně myslím na bývalou družku se synem. To byly nejhezčí chvíle, když se syn narodil a pak, jak začal poprvé mluvit a chodit. Na syna musím pořád myslet. Třeba už ho nikdy neuvidím.
0: Jak hodnotíte svůj život do chvíle, než jste dostal do životí?
1: Žil jsem jako každý druhý člověk venku. Měl jsem rodinu, chodil chvíli do práce. Dělal jsem v lese. Potom jsem byl zaregistrován na úřadě a bral jsem podporu. Jsem tam jsem dělal fušky, abych si něco přivydělal. A tak to šlo až do toho dne, co se to stalo.
0: Dá se tedy říct, že jste žil zcela normálním životem?
1: Rád jsem hrál fotbal nebo hokej. Umím slepovat letadla a lodě a jiné věci. A strašně rád se dívám na všechny sporty v televizi. A moc rád chodím sbírat houby. Myslím, že jsem žil naprosto normálním životem. Nikdy by mě ani na chvíli nenapadlo, že jednou skončím tady ve Valdicích.
0: Ke všemu jste se přiznal a teď tvrdíte, že jste to neudělal. Jak se vám to přihodilo?
1: Ano, to je pravda, že jsem se ke všemu přiznal, ale přiznal jsem se pod nátlakem policistů na služebně. Ale když mě odvezli před vyšetřovatele, všechno jsem mu řekl a to přiznání jsem odvolal. A to jsem pak říkal i u soudu a tvrdím to i dneska, že jsem to neudělal. Taky mám podanou obnovu řízení, mám svědky, kteří nebyli vůbec vyslechnuti. Tak uvidím, jak to všechno asi dopadne.
0: Psal jste mi, že o tom případu nechcete moc mluvit. Proč?
1: Protože jsem nic neudělal a sedím nespravedlivě.
0: Kdo tedy zabil tu holčičku?
1: Já určitě ne.
0: A jak to tedy bylo? Vždyť vás přece usvědčili na základě toho, že našli vaši DNA?
1: Byl to můj byt, tak tam musela být moje DNA, když to byl můj byt.
0: Jak si tedy vysvětlujete, že našli mrtvolu holčičky ve vašem bytě?
1: Já nevím, ale já jsem s ní nic společného neměl.
0: Máte pro sebe nějaké vysvětlení?
1: Mám dva svědky, ale k soudu nebyli ani předvolaní. Oni by mi dosvědčili, že jsem v té době byl s nimi. V té době, kdy se to stalo. Nemohl jsem být na dvou místech.
0: Takže máte alibi?
1: No jasně.
0: Přesto určitě přemýšlíte nad tím, kde se v tom vašem domě vzala zavražděná holčička.
1: Do toho bytu měl přístup každý. Tak nevím. K tomu vůbec nemám co říct, já jsem nic neudělal. Nevím, kde se tam to tělo vzalo.
0: Jeden čas jste tvrdil, že to měl udělat váš bratr, dokonce, že vám napsal dopis. Jak to bylo s tím dopisem?
1: To jsem dal právníkovi a ten to dal potom k soudu.
0: Ten dopis skutečně psal váš bratr?
1: No určitě.
0: Ale soud a policie uznali, že jste to napsal vy.
1: Oni to jako říkají, ale to není pravda. Já jsem to neměl jak napsat, když jsem byl na vazbě.
0: Na vazbě se nedá psát dopis?
1: Já jsem byl v Bčku, kontrolovali mě, měl jsem cenzuru.
0: Ostatně dopis prezidentovi republiky, jakože ho psala vaše maminka, to jste psal taky vy. K tomu se přiznáváte?
1: Prezidentovi jsem nepsal vůbec. Zatím jsem nežádal, to je jedině ze zdravotních důvodů jsem žádal, ale jinak ne.
0: Počkejte, internetové muzeum zločinu uvádí přesně. Když bylo Bayerovi za účasti obhájce sděleno obvinění pro trestný čin vraždy, začal tento čin zapírat, přestože byl usvědčen kriminalistickými expertizami. Navíc kriminalisty obvinil, že byl k doznání přinucen bitím. Předložil také dopis, údajně psaný bratrovi, ve kterém se bratr k vraždě holčičky doznal. Později z vraždy obvinil ruskou mafii. Výhružný dopis, který požadoval jeho okamžité propuštění, ohrožoval i soudkyně. Dopis byl podepsán Zoro Neporažený, váš popravčí. A taky jménem své matky napsal dopis prezidentské kanceláři, kde pro vlastního syna žádal milost. To si někdo tyhle věci vymyslel?
1: Nevím, já jsem nic nepsal. Ani netuším, kdo by měl důvod něco takového psát. Bavíme se o tom i s mým obhájcem, ale prostě nevím. Všechno si někdo vymyslel.
0: Kdo tedy může za to, že Vladimír Bayer dostal do životí?
1: Tak od toho je policie a potom soudy. Já nikoho neobvinuju.
0: Můžete si za to sám?
1: Určitě, částečně určitě.
0: V říjnu 2001 jste zahájil ve vězení hladovku. Proč?
1: Protože jsem byl nespokojený na vazbě. Bylo to kvůli režimu.
0: Co vám tam prováděli?
1: Nerozuměl jsem si s vychovateli někdy ani s dozorcem. Schválně mě provokovali.
0: Jak vás provokovali?
1: Třeba kvůli tomu případu něco mi pořád vyčítali.
0: A tady ve Valdicích?
1: Tady je klid.
0: Tady vycházíte se všemi?
1: Celkem ano.
0: Co znamená, že jste měl roztržky s příbuznými?
1: Jako když jsem byl venku? Moc jsme spolu nevycházeli.
0: Píšete si teď s příbuznými?
1: Teď vůbec.
0: A s kým si píšete?
1: S nikým.
0: Koho tedy máte venku?
1: Tak jako příbuznýho. Mám jenom toho syna, jinak nikoho jinýho nemám. Nemám venku nikoho, kdo by mě podporoval.
0: Rodiče? V Třebíči máte bratra, ne?
1: Mám dva bratry a ještě dvě sestry, ale žádný kontakt.
0: Co se stalo?
1: Nic. Nechtěl jsem, aby se do toho zatahovali. Kdyby ode mě chodili dopisy, tak by to na poště věděli. Je to malá vesnička, všichni by to věděli. Prostě jim nechci komplikovat život.
0: Můžete mi krátce říct, co bylo předtím, než vám vstoupil do života tenhle případ? Než vás potkal příběh, který se odehrál 16. ledna 2001? Co bylo předtím? Byl jste trestaný?
1: Byl, jako mladistvej. Taky za vraždu.
0: Jak to tenkrát bylo?
1: To jsme byli blázni, takový tři kluci, kamarádi. Chlastali jsme, jednomu chlapovi jsme sebrali peníze, zbili ho a on na to umřel.
0: Tam jste se přiznal?
1: Tam jsme se přiznali všichni tři potom. Já jsem dostal 7 let, ten druhý 5 let a ten další šel do pasťáku. Bylo mu 16.
0: Takže vy ten pocit někoho zavraždit znáte?
1: Ale tam to nebylo úmyslně, to bylo při bitce. My jsme ho jenom zbyli. Byli jsme neskušení v pití, tak to takhle dopadlo. Měl prý krvácení do mozku a ještě něco, já nevím.
0: Takže vy máte sklony k tomu být agresivní?
1: Ne, jenom že jsme byli opilí, ale já moc nepiju, ani když jsem byl venku.
0: Žil jste jinak relativně normálním životem? Co jste dělal?
1: Chvíli jsem dělal v lesích a pak jsem si zlomil nohu a vyhodili mě, tak jsem šel na podporu. A od té doby jsem byl na podpoře. Jinak jsem nevyučený zámečník.
0: Co váš syn? Máte s ním nějaký kontakt?
1: No, snažím se celou dobu, jenomže ta bejvalá na to neodepisuje. Nechce. Je mu teď 9 let. 6 let jsem ho neviděl. Ani fotku, nic jsem neviděl. Tak nevím, nemám o něm žádné zprávy.
0: Jaké se vám líbí ženské?
1: Brunety a trochu při těle, aby to byl kus ženské a ne samá kost. Hlavně nesmí být panovačná a musí zvládat domácí práce. Musí umět uvařit a postarat se o domácnost.
0: Kolik žen jste v životě měl?
1: Vím to skoro přesně, měl jsem už 20 žen. S tou poslední, co spolu máme dítě, jsem byl nejdýl.
0: Jak často ve vězení myslíte na sex?
1: Tady si člověk odvykne. Myslím na to párkrát za týden, je to dost těžký, ale musíme to nějak vydržet.
0: Jakou máte u vás, kde jste bydlel, pověst?
1: Myslím, že celkem normální.
0: Myslíte, že vám lidé věří, že jste tu 7letou holčičku nezabil?
1: To nevím. To byste se musel zeptat těch lidí. Někdo možná věří, někdo ne.
0: No jo, ale policie měla svědky, že 16. ledna byla ta holčička spatřena před školou ve společnosti muže, který odpovídal vašemu popisu. A několik dětí pak uvedlo, že je ten muž žádal, aby omluvili dívku z vyučování a na fotografii vás potom poznali. Dost pádný důkaz, že jste s ní byl, ne?
1: To nevím. Nechci k tomu nic říct.
0: Umíte si představit, kdyby vám někdo zabil vašeho syna?
1: Určitě.
0: Jak byste to řešil?
1: Nevím. Neptejte se mě na to.
0: Zavolal byste policii, nebo byste toho dotyčného vzal a uřízl mu hlavu?
1: Nevím.
0: Vy jste tu dívenku pomáhal policii hledat. Jak oni pak přišli na to, že je u vás ve staré ledničce v kůlně?
1: Prohledávali dům a našli to tam. To už jsem u toho ale nebyl, byl jsem v lese.
0: Jak to? Vy jste s nimi do té kulny nešel?
1: Ne, oni si vzali klíče a šli.
0: No ale předtím jste s nimi všude chodil, proč zrovna do kulny ne?
1: Ano, předtím jsem s nima chodil. Nechtěli, abych tam s nima šel.
0: Jestli jste se třeba té kulny nebál?
1: Ne, ne.
0: Jak to máte se ženskými? Píšete si s nějakou?
1: Nepodával jsem inzerát, tak zatím nemám.
0: Myslíte, že se dá navázat vztah z vězení?
1: Určitě. Vězni to tady dost dělají.
0: Proč si taky nepodáte inzerát?
1: Protože si zatím stačím sám, ohledně peněz. Protože jsem měl celou dobu invalidní důchod.
0: Teď nemluvím o penězích, spíš mluvím o vztahu. Mít někoho, kdo mě má rád a já jeho.
1: Tak to určitě jo.
0: Přemýšlel jste, pane Bajere, někdy o tom, že byste utekl z kriminálu?
1: Ne.
0: Umíte si představit, že tady zůstanete zbytek života?
1: Představit si to umím, ale pořád je naděje, ta vždycky umírá nakonec. Tuším, že se ven jednou dostanu.
0: Pro vás je poslední naděje to obnovení procesu?
1: Buď, nebo to zkusit až za 20 let, takže od teď za 14.
0: Jenže to podmínečné propuštění znamená přiznat se a činu litovat.
1: Věděl jsem, že na to u soudu hledí, ale já se k ničemu přiznávat nebudu. U soudu jenom řeknu, že lituju toho, co se stalo, ale ne, že jsem to udělal.
0: Doživotně odsouzení často uvažují o sebevraždě. Jak často vás to napadne?
1: O sebevraždě jsem prozatím neuvažoval. Nemám k tomu zatím důvod. Každý ví, že sebevražda nic neřeší a navíc pořád doufám.
0: A bojíte se smrti?
1: Jak se to vezme, tak napůl jo i ne, ale když to přijde samo od sebe, tak tomu už nejde zabránit. Myslím, že když někdo říká, že se smrti nebojí, tak trošku lže.
0: Považujete se za vraha?
1: Ne. Holku jsem nezabil, ten první zemřel náhodou.
0: Platí, že se zločinec v kriminále naučí to, co ještě neumí?
1: Ne, to se nesmí učit. Já jsem byl v kuchyni, tam mi to utíkalo. Nevím, že bych se tam něco špatného naučil. Kriminál je velmi silná životní zkušenost, ale nesmí to trvat dlouho.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já, pane Holče, půjdu na demonstraci až tehdy, až zajistíte staroměstský náměstí, že bude prázdný, bude tam stát pódium, já budu stát sám na pódiu s mikrofonem a vy sám uprostřed toho náměstí budete mít transparent. Xaver mluví pravdu nebo něco takového. Já budu promlouvat a vždycky, když klesnu hlasem, tak vy si transparent opřete takhle o hrudníček a zatleskáte.
2: To je všechno, to je krásný, to je krásný plán, líbí se mi, akorát mě trošku uráží, že tak dovolte, staromák, tak říkali jsme Letná, ne?
1: Není už to moc velký, aj, pro dva lidi.
2: Letnou.
1: Já se bojím, že i u vás na terase bychom se ztratili.
2: Nebojte.
1: Letnou jdeme, jo?
2: Letnou. Ať to vynikne.
1: Tak nevím, jestli to má být nějaká narážka. Já jsem to před několika měsíci, možná lety, už vyprávil ve streamu. Já ten zážitek mám z Letné.
2: Který?
1: Já jsem moderoval akci na Letné, na které nebyl ani jeden člověk.
2: Tak to mě nepřekvapuje.
1: Když se otvírala Blanka, tunel, tak tam kousek je takovýto ústí z Blanky a je tam krásně upravený něco. A tam nějaká ta městská část, nebo už nevím kdo, abych to... Objednali prostě akci pro lidi, ale zapomněli to inzerovat nebo něco. Nebo to inzerovali o týden později, nebo něco se tam přihodilo. Bylo tam krásný velký pódium, zpívala tam paní... zpěvačka, jak ona se jmenuje, paní Absolonová, myslím, mám pocit. A ještě někdo. A hovořil tam mimo jiné pan Bříza, to byl hokejista.
2: Brankář,
1: to si vzpomínám. A několik lidí, takže tam byl party stan za tím pódiem, kde sedělo umělci a tak. Ale předtím na tom prostranství nebyl ani jeden člověk.
2: A tak zase vám to nikdo nerušil, ne?
1: A protože jsem si říkal, tenkrát mě tam vyslala na moderování agentura Petra Novotnýho a já jsem si říkal, tak já to odmoderuju a dostal jsem noty už týden předem, jsem si to naučil číst hezky.
2: Janoušek, jo, poslal.
1: No, možná jo, no, ale doposlala ta agentura mě. Tak jsem to všechno měl nafrčený, takže jsem ve 14 hodin, nebo v kolik to bylo, já nevím, vylezl na to pódium, nikde nebyl, říkal jsem si, pane bože, aspoň někdo se psem musí jít, ne? Aspoň jedna paní a měl jsem si říkal, dobrý den, pojďte si to poslechnout. Měl jsem to takhle připravený. Nikdo. A já jsem to do toho prázdního všechno řekl, to, co bylo potřeba na začátku. Pozval jsem pana Břízu, pozval jsem pana tam nějakého jiného. Na to tím prázdným, jako tu prázdnou Letnou jsme vám odříkali. Paní Absolonová zaspívala, pravda, to už tam přišli asi dva lidi. Jedné paní utekl pes. A nějaký pán tam přijel na kolečkových těch bruslích nebo něco, tak se podívat, zpěla hezky písničku, jo. Já jsem zase šel takhle, a takhle jsme to celý tam odřídili. Takže já tu zkušenost mám, jak to vypadá.
2: A pak už vaše kariéra nějak moderátorská nepokračovala, ne?
1: Naopak.
2: Jo, rozjela se.
1: Jako nebyl to zlomový bod toto, ale ne, tak si to spočítejte, kolik je tohle. Takže zkušenost by tam byla. A já si myslím, že bychom měli tady chlapcům, co pořádají demonstrace, provolat třikrát sláva a poradit jim, aby se odstěhovali do Srbska.
2: Proč ne?
1: No, protože toto není dobrý, pane Holče, pro naši demokracii. Není. Stačili vydráždit Rakušana, ten udělal tým, taky byl by.
2: Myslíte na identifikaci antisystémáku?
1: No, nechal bych to osudu a podíváme se na další demonstraci. Teď byl ten Středula. Pane bože.
2: Chudák, pane, Pepa.
1: To byl chudák škandál. Pepa. Co jste na to říkal?
2: No tak, Můžem říct prostě, že šéf odborářů nedostane na Václava k víc lidí než dva podvodníci.
1: No, a jak to na něm bylo vidět, že je nasraný úplně, byl no. otrávený jak hadí no. zub, já jsem to viděl na něm. Ten byl úplně jako teď nešťastnou červenou záchranářskou bundičku.
2: Ale tak hlavně já si vzpomínám, před 10 lety tam měli 100 tisíc.
1: Odboráře. Mm-hmm. No jo, ale slyšel jste někdy ty projevy neslaný, nemastný, když to muselo ty lidi akorát
2: Bylo to slabý.
1: Naštvat. No a hned na to průzkumy prezidentský, tak což mě překvapily některé věci. Za první překvapilo, že Středulo na posledním místě, mm-hmm. neboli, víte, jak se to říká v Rusku? Kaněc filma, co tomu říká. A, ale ten Bašta čtvrtý třeba.
2: Bašta čtvrtý, to ani nevím. No.
1: První ten váš kámoš.
2: Z rozvědky? Můj kamarád agent?
1: No ne, no. Takže ono to, bohužel, tomu
2: Ale Středulovi... Ale ono to celý to bylo špatně. On tam ještě nechá lidi podpisovat si jako ty archy na podpoře kandidatury na prezidenta, chápete? No, celou dobu to... říká všem, ne, já to nebudu zneužívat v kampani prezidentský a teď to na Václaváku, který musel vědět, jak bude ostře sledovaný, tak to tam udělá, chápete?
1: To vám, pane Holče, nedá.
2: Ale...
1: Je to silnější než on. On chce
2: no to evidentně jo, no. ale to ukazuje, že to poslední místo asi jako něco vypovídá.
1: No, takhle vám to řeknu, Středula prezidentem nebude. To už bych teď skoro tady podepsal.
2: To si může mít podepsat na Václavák, ne? Potom. Jo. Co?
1: Co je ovšem důležitější, všiml jste si, že dnes ani jeden nemáme kávu?
2: Já už jsem si dal kávu.
1: Vy jste si dal kávu?
2: Já si vždycky dávám hned po příchodu.
1: A víte, že káva zdražila podle Eurostatu o 17%?
2: Vím, ale já tady mám gratis. Víte?
1: Jo, vy máte gratis.
2: Já si vždycky dám tak 2-3 tady.
1: To já musím za každý kafe házet do pokladničky 20 korun.
2: To jsem slyšel, že prej ne.
1: No to teda jo.
2: To prej jinak. Pokladnička je prej cink.
1: Kasa cink. No, což není tak hrozný. Mléko o 43%.
2: Mm-hmm. A já mlíko nepiju, tak...
1: No, takže když si dáte kafe s mlíkem, to vám chci říct, tak v průměru... Chápete, jo? A teď ta inflace k tomu, takže je to jednou tak dražší.
2: No já vám něco řeknu, já si tady pokaždý dám kafe bez mlíka gratis.
1: Tak aspoň tak.
2: No.
1: No ale pozor, pane Holče, dáváte si tam cukr do toho kafe?
2: Nedávám. Nic, vidíte?
1: Zaplať pánbu za to. Cukr podle Eurostatu stoupnul o 97%.
2: Tak to tady zrujnuju, kdybych si dával cukr.
1: No. No takže to je jako... Představte si, takže kafe s mlíkem dneska není jako levnej špás.
2: Není, no tak dávno, ne? No. A co by dělala pražská kavárna, ne?
1: No tak tam bude dotace evropská.
2: Jo, jo.
1: Tam se to zadotuje, já myslím, že evropské ženy.
2: To možná paní předsedkyně letěla kvůli tomu, ne? Aby bylo kafíčko pro pražskou kavárnu.
1: Pořádně to leží v hlavě, jak letěla tou kasou, jak jsme říkali, ale já si představuju ten sraz žen tak, že jedna napeče buchty, jedna na koláč borůvkovej. A teď se tam přijdou a říkají, holky, budeme si dneska vyměňovat recepty. Třeba. Myslíte, že tam to tak chodí?
2: U některých, u normálních možná jo, ale já myslím, že s paní předsedkyní ne.
1: A co ona, co tam dělají teda?
2: Já myslím, nějaký recitálek třeba, hezký.
1: Že řekne básničku?
2: Nějakou politickou básničku. Co? Tak něco uvědomělýho, ne? Pokrokovýho.
1: Tak já bych tuto originální věc Volnému bloku nebral, ne?
2: Hele, v letšem jsou si tyhle ty party podobný.
1: No to je pravda. No jo. No takže už přeskakujeme. Já jsem vám chtěl jenom říct, že představte si, že teď před Vánoci, kdy někteří budou péct cukroví. Jo, oni možná šli péct cukroví společně, ty ženy evropské.
2: To ne, to myslím není, to se nehodí do moderního ženství, ne? Taková ženská práce, a jsou všechno profi ženský.
1: Jo, oni nepečou cukroví.
2: Já myslím, že ne.
1: A co dělají teda? Dělají ty...
2: Myšlenky.
1: Myšlenky, jo. No, tak to jsem se seknul. Ale já myslím, že existuje ještě na světě, respektive v České republice, několik žen, který jsou normální a třeba na Vánoce pečou cukroví.
2: Já bych řekl, že jich je víc. Si dovolím to vidět teda.
1: Tak já vím o třech.
2: Nepodloženě.
1: Jsem dělal průzkum a našel jsem tři.
2: U sebe v baráku?
1: Ne. U nás v baráku nemám přehled.
2: Jo. Vy nevíte vůbec, nesledujete nic?
1: Ale v sobotu tam někdo pekl nějaký maso, bylo to cítit po celým baráku, vzal jsem si krajíček chleba a byl jsem v pohodě.
2: Jo?
1: No, ale cukroví tam necítím.
2: Hoďte to na nástěnku, udělejte si průzkum přes nástěnku.
1: Na tom už pracuji. A teď si představte, že jsou ty Vánoce, už to cukroví tím bude dražší. Říkal ten pan Kovanda, že poctivě spočítal kauzu vanilkové rohlíčky. Udělal všechny ty suroviny podle nějakých receptů, cenu energie, všechno. A vyšlo mu to, že vanilkový rohlíček bude letos dražší o 34%.
2: A on peče, ne? Asi se zdá teda vanilkový rohlíčky,
1: ne? A vy to zlehčujete, tak je to analytik, udělal analýzu, ne?
2: A podle mě peče. Myslíte, že ne?
1: No já vím, s kým on to peče, ale...
2: Zeptejte se ho, jestli nepeče vanilkový rohlíčky.
1: A vy z toho máte nějak srandu, ne?
2: Ne, vůbec ne.
1: Já taky peču totiž.
2: No tak vidíte, tak... Že to dáte dohromady?
1: Já už mám seznam, co budu pect.
2: No?
1: Dortičky, budu dělat vanilkový rohlíčky. Mám vám taky vůbec něco?
2: Kdybyste byl tak hodnej.
1: No a kolik druhů byste si představoval? Já dělám tak maximálně 15-16 druhů.
2: Tak to bude stačit asi.
1: Jo. Baránky čokoládový.
2: Jasně.
1: My s paní produkční vždycky soutěžíme, kdo udělá víc druhů a pak mám jakou soutěž.
2: No, tak počítám s tím.
1: A naše paní průční chodí na schůzky žen Prahy 8.
2: Ona nelítá do Bruselu?
1: Nelítá, ona nemá tu kasu. Ona jakoby možná...
2: Kasičku.
1: No. No tak to jenom, ale pane Holče, v tom to ještě potřeba říct. Všiml jste si, že letos ještě nám nějak nefungují vánoční reklamy? Oni ti obchodníci vědí, že ti lidé na to nebudou mít prachy. Pozor.
2: No já myslím, že to dobře, ne? Vánoce bez reklamy jsou nejlepší.
1: Já nesnáším vánoční reklamy. Nenávidím úplně všude. Když přijdu v půlce listopadu do obchoďáku a tam stojí Mikuláš a říká mě dobrý den a nabízí mě Coca-Colu a vložky v akci, tak bych mu dal pěsti.
2: A tak si vezmete obojí, ne snad? Ale...
1: No vezmu si obojí, no, že když je to v akci, tak to tam nechte. Ale...
2: Zas půlka listopadu ještě dobrá, ono to začínalo tak v říjnu, ne? Už poslední dobou.
1: No.
2: Tak vidíte, chudoba, jak je v něčem dobrá, ne? Nakonec. Co?
1: Jo, jako u Vánoc, já myslím, že je dobrý zažít pravé české Vánoce.
2: 15 stupních, co? Ve svetru.
1: Tak, jak to je. Tak, jak je známe ladový obrázky, jak budou mít takový ty... Jak se jmenuje to...
2: Ten... Ladový, a víte ten...
1: Jak se to strkají prsty, takhle, ruce. Ten...
2: Jo, ale ten...
1: Štuc se to jmenuje, štuc.
2: Jo, ale ten Slovák, co vlastně ten zimní areál u Ještědu, tak by mohl nám to zasněžit, ne uměle. Ještě, aby jsme měli opravdu ladový Vánoce. No,
1: budete šátek, jako... A budete rád, že budete mít jablíčko a pastelky, na stromeček žádný elektrický svíčky.
2: Tak to je jasný,
1: zapálíte tři svíčky.
2: By vás to napadlo.
1: Televize, za prvé nebudete mít na televizní poplatky, za druhé nebudete mít na energii a budete rádi, když si zaspíváte koledy.
2: Jo, a celý to bude prostě o duchovnu, ne?
1: Mě vždycky baví, pane Holče, když si pouštím váš stream, tak čekám na jeden váš okamžik, kdy řeknete, že tady máme obvyklého podezřelého.
2: Jo?
1: No, nevím, něco mě na tom, vždycky se tak jako tomu zasmějí. Tak jako, ne že bych pukal smích, jako, ale tak se říkám,
2: máte k tomu našlápnu to, ne?
1: A všiml jsem si, koho všechno jste označili jako podezřelý, obvyklý podezřelý. Těch už je desítky.
2: No hodně, jasně.
1: No a teď ten Leno Chůdek, nemohl by taky dostat někdy?
2: To se vám může velmi lehce přihodit.
1: Jo?
2: No jasně.
1: A dá se to nějak objednat?
2: Ne, já jsem vyvážený, nestranný, objektivní, nezávislý. Ale kdybyste...
1: Ani ten transparentňáček to...
2: Řeknu to takhle, kdybych náhodou přišel do banky a zjistil, že mi tam něco přibylo a nevím odkud, tak se může stát, no, že byste mohl dostat...
1: Já jsem si říkal, že donejtík bych poslal.
2: Nebo donejtík, no.
1: 200-300 bych tam dal.
2: Tak já bych tomu připsal nulu, tak máme inflaci,
1: jo, chudobu. Takže, jo, takhle. Jo. No ale nešlo by to spravit tím vánočním cukrovým?
2: Ne, tak to jste už řekl, to je gratis.
1: No, to je gratis.
2: Tak buďte Ježíšek rozumnej.
1: Dobře. No a pane Holče, když letos, už jsme to tady vlastně na to upozornili, že ty Vánoce vlastně nebudou takový. Co kdyby jsme udělali na Štědrý den živák, tak třeba v 7 hodin, a jako říkali bychom si, kdo co dostal. Tak. Co myslíte?
2: To si myslím, že ne.
1: Proč? By bylo... Paní produkční by nám přinesla sem kapra, my jsme tady...
2: Já budu spirituální na Štědrý večer a budu v rodinném kruhu, víte.
1: Zapomeňte na pohádky letos.
2: My se na pohádky nikdy nedíváme, takže ne, tam je zapomenu, ne. To dá. Jsme dospělí lidi, ne? Chcete se koukat na pohádky?
1: Tak já koukám každou chvíli na pohádky.
2: No, je pravda, že pohádek kolem sebe máme spoustu, ale já myslím tu štědrovečerní. Co to je Štědrý den u televize pro dospělého člověka, ne? I no. Pro děti.
1: Já mám takový svůj Štědrý den už roky a já se vlastně na ní těším.
2: A co jdete teď? ČT trojku nějakého dítla staršího?
1: Nejdu nic. Já televizi nejdu vůbec.
2: No tak vidíte.
1: Já jedu dopoledne k rodičům autem. Teď tam nějak jsem do večera, že a to. A potom jedu zpátky do Prahy večer na Štědrý den.
2: Ještě?
1: A já se na to těším.
2: Na tu jízdu?
1: Ano. Je úplně prázdná dálnice. Jeden rok se mi stalo, že jsem nepotkal jedno jediné auto. Dva roky zpátky jsem vzal stopašku, nebo rok zpátky. Topašku, kterou jsem... To je na dlouhý povědání.
2: Jste prostě, šlechetnej člověk, to je dobrá vůle.
1: No víte, jak to dopadlo?
2: Ne.
1: Ona mě byla strašně divná slečna. Strašně divná. Neměla s sebou nic. Jsem si říkal, ty teď vytáhne nůž tam někde. A ona mi začala vyprávět o tom, jak utekla uprostřed vánoční pohody z rodiny svého partnera tam někde na té Moravě a míří zpátky do Prahy. Nikomu nic neřekla, nechala tam věci, utekla, takže se tam nějak posekali. A říkala mě, že má... Vy to neznáte, ten příběh?
2: Ještě jsem mu neřekl.
1: No, že je ona se svojí rodinou rozhádaná roky a že má matku na Kladně a já jsem jí mezi Velkým Meziříčím a Prahou přesvědčil a zavezl jsem ji na to Kladno. Mm-hmm. K té matce. Ona mě dala tak někde před Prahou na ní telefon a si normálně zavolal na Štědrý den 10:30 večer. Já jsem mi zavolal, to všechno slyšel. Vy jste to neznáte?
2: Neznám. A hodím...
1: A nic, to nemá žádnou pointu. Já jsem řekl, jsem se představil a řekl jsem, že si vyprávím teď s dcerou, jestli by po letech nechtěla vidět, že bych ji tam přivezl. A ona, ta matka, neřekla strašně ráda.
2: No tak víte,
1: tak jsem
2: co tam, jste?
1: Jsem ji dovezl na Kladno, toto se mi stalo na Štědrý večer a budu si toho roky pamatovat.
2: Vy jste takový Rada 20.
1: Ježíš, to mě chybělo.
2: Nevíte, počkejte, no znáte ten příběh Rady 20?
1: Znám.
2: Jen jak odradí zloděj, aby šel krást.
1: No jasný.
2: Tak vy jste podobný dobrý skutek, jste spáchal.
1: Ale já si spíš připadám jako primář Sova.
2: Jo.
1: Takový jako...

0: letech máme plán, jako stačilo postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek, ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik 300-400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze třeba ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky desítky miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být stovky procent. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
1: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
0: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. Jo, to je velmi jednoduché. Mm-hmm.
1: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza.
0: Buď to chci
1: někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
0: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimálním mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 000 zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijímám to normální, že stát začíná pod minimálkou.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Šaráda se včera konala v poslanecké sněmovně, Novinky.cz napsali, česká vláda spolupracovala s mafií, křičela ve sněmovně Schillerová. Jak tu celou kauzu vidíte? Rozhodl Pavel Blažek o tom, jak dopadnou volby na podzim, nebo má koalice spolu štěstí, že to puklo už teď a jsou ještě prázdniny a do voleb stále zbývá několik měsíců?
2: A tohle jsou dvě různé otázky. Mě teď napadá, já si z toho budu trošku dělat legraci, jo? Takže jedna část obyvatel to má dneska v hlavě nějak takto, dvojtečka. Drogy, prostitutky, kriminálníci, ministři, bitcoiny. Mámo, někde se nám ztratilo 12 miliard, nám nic nedali.
1: Miliardů.
2: 12 miliard. A to jsou jedni. Hmm. Pak jsou ale druzí, ty říkají, to jsou chudáci, kteří dobytkové to na ně zorganizovali.

0: vykonali teď, že se to na těch volbách, na tom výsledku nepodepíše? Třeba tím, že voliči koalice Spolu nebo ODS nepřijdou k volbám?
1: Ne, oni mají jiná kritéria. Přece dneska je to rozděleno na tom, chrání nás Fialovci před Rusem nebo nechrání. Jo, to je dneska klíčová otázka. A dokud se to nepodaří na Ukrajině uklidnit, dokud nebude zřejmé, že Rus nejde na Prahu, tak tahle ta zásadní otázka zůstane a ty lidé, dokud věří tomu, že a je jedno, jestli jsou to mafiáni nebo to nejsou mafiáni, se vrátím k tomu příkladu, mámo, chrání nás nebo nechrání. Tak jestli nás chrání, jak jsou výborný, budeme je volit, a jestli nás nechrání, tak ne, tak ty ne, tu už nechcem, protože něco, jo. A ten titulek, aby se k tomu vyjádřil, je samozřejmě přehnaný přesně přiměřeně tomu, jaká je doba, to znamená volební kampaň, ale že to je velký problém, to je pravda, že mě to připomíná ta dnešní vláda jako muška v pavučině. Ona jak se tam třepe, tak je čím dál víc omotaná. Protože pořád přibývají, třeba řeknu informaci ze včerejška, která mě zaujala. Policie zabavila na ministerstvu financí dokumenty o této věci. No to je přeci ale úplně průlomová informace, protože dosud jsme žili v iluzi, že na ministerstvu financí nikdo nic neprojednával. Tak jaký dokumenty tam zabavili? Já teď nevím, co tam zabavili, ale jenom ten titulek je pro mě šokující, protože jestli existují dokumenty o tom, že ministerstvo financí něco projednávalo, no tak je prokázáno, že nás pan ministr financí přinejmenším balamutil. To jsem použil mírný termín.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Čtvrtek 19. června 2003. No, tak Marie už je někde ve vzduchu. A já tady sedím sama se svými zvířaty a přemýšlím. Zase jsem se dívala na zprávy a četla noviny. Přitom vím, že bych si neměla dávat takovou dávku informací najednou. Pokaždé mě to rozruší. Říkám si, jak je možné, že si lidé na světě nerozumí, i když vlastně všichni mají stejné sny a stejná přání. Každý z nás potřebuje mít někoho rád a zároveň touží, aby někdo měl rád i jeho. Kolik máme domů, peněz a majetku, to není důležité, i když jsme si všichni ve svých základních tělesných funkcích a potřebách až neuvěřitelně podobní, přesto se dohodnout nemůžeme. Hádáme se a válčíme, důvodem jsou jednou zbraně, no pak zase nafta, vždycky ale peníze a zejména náboženství. Přitom všechna náboženství obsahují tak ušlechtilé myšlenky. Je jedno, zda jde o křesťana, žida, muslima, buddhistu. To, co obsahuje desatero, najdeme ve velmi podobném znění i jinde. Desatero umím z paměti. Odříkám ho klidně i o půlnoci, protože k jeho dodržování mě vedli rodiče od malička. Desatero. V jednoho Boha věřiti budeš. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Pomni, abys den sváteční světil. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému, nepožádáš manželky bližního svého, aniž požádáš statku jeho. Znám ještě jedno desatero, jeho autorem je učitel národů Jan Amos Komenský a to umím z paměti stejně jako desatero z Bible. Ačkoliv uteklo mnoho vody od doby, kdy Komenský své zásady sepsal, na jejich platnosti se toho mnoho nezměnilo. Vlastně naprosto nic se nezměnilo. Nevypravuj všeho, co víš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. Nežádej všeho, co vidíš. Nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen a budeš opatrný. Buď skromný, ne nestydatý. Mlčenlivý, nikoli mluvný. Když kdo mluví, mlč. Když tobě, co praví, poslouchej. Když tobě, co poroučí, buď mu povůli. Ke všem buď vlídný, k nikomu ulísný. Vystříhej se pochlebovati. Buď dále nad to spravedliv. Nežádej ničeho, cizího, nic sobě neosobuj. Máš býti také udatný, ku prácem čilý, zanechej prázdně lenochům. Štěstí nabývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší trpělivý člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí. Buď dobrotivý a milosrdný. Kdo tebe oč žádá, dej mu, máš-li, bídnému pomáhej, můžeš-li. Urazí-li tě někdo, promiň mu to. Ublížil si ty komu, ukoj a ukroť jej. Krásno jest tlumiti zlost, odpouštěti viníku. Nezáviděj nikomu, přej všem. Vděk se čiň komukoliv můžeš a zalíbíš se všem dobrým lidem. Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti. Hinduisté to mají zase takhle. Nechtě ti Bohem matka, nechtě ti Bohem otec, nechtě ti Bohem učitel, nechtě ti Bohem host, nechť konáš jen to, čím budeš bez hany. Konej jedině dobré skutky. V židovské modlitební knize jsem si zase podtrhla toto. Učil si svůj lid Tóře a přikázáním poučoval si jej. o jeho zákonech a soudech, náš Bože. Ať už uleháme nebo bdíme, vždy budeme přemýšlet o tvých rozhodnutích a hovořit o nich a radovat se z Tóry a jejich přikázání. Je to tvoje Tóra, co nás podpírá po celý život, o jejím učení budeme meditovat ve dne v noci. Když jsem pobývala v Thajsku, seznámila jsem se s buddhismem, dokonce jsem se stala buddhistkou. Byl to nádherný obřad, na který nikdy nemohu zapomenout. Stejně tak nezapomenu na moudrá slova, která obřad doprovázela. Pozorně jsem si pročetla Sutta Pitaku, což jsou rozpravy, které přednesl Buddha. A jeden citát z této knihy mě obzvlášť zaujal. Lpět na nějakém názoru a pohlížet na jiné jako na nižší, tomu říká moudrý člověk pouto. Islám vyznává 5 sloupů, na nichž je vybudován celý život. Prvním sloupem je šaháda, prohlášení, že je jen jediná nejvyšší bytost, a tou je Alláh a že Muhammad je jeho prorok. Druhým sloupem je salát, což je modlitba a správný muslim ji musí odříkat 5krát denně. Třetím sloupem je zakát, obdarování chudých almužnou. Péče o vdovy a chudé je základní povinností muslima, a to proto, že Muhammad vyrůstal v chudobě. Čtvrtým sloupem je saumn, neboli půst v měsíci Ramadánu. Pátým sloupem je hajj, pouť na svatá místa v Mekce, kterou je třeba vykonat alespoň jednou za život. Nádherné myšlenky obsahuje také sikhismus, což je náboženství v oblasti kolem Pákistánu a Indie. V severní Indii ve městě Amritsar založil roku 1577 guru Ramdas uprostřed jezera zlatý chrám. Každé ráno přinese pochodníku do chrámu 5 siků na ramenou ve stříbrné schránce Adi Granth, svatou knihu. Přes den se z ní předčítá, v noci se kniha vrací do pokladny, kde čeká na další den. Líbí se mi zvláště tahle část. Jde-li se vykoupat na poutní místo člověk s myslí podvodníka a tělem zloděje, jeho vnějšek sice koupil omyje, ale nitro zůstane dvojnásob špinavé. Bude očištěn zvenčí jako tykev, ale vnitru bude chovat čirý jed. Svědci jsou dobří i bez takového omývání. Zloděj zůstane zlodějem, i když se vykoupá na poutním místě. Mohla bych ještě dlouho pokračovat. Církve jsou mým koníčkem a snažím se i svým životem naplňovat myšlenku, že víry samotné nikdy nemohou stát proti sobě. Proti sobě mohou stát jenom lidé, protože víry mají ve svém základě dobro. Já sama jsem metodistkou, křesťankou, muslimkou, buddhistkou, židovkou a nic se ve mně nepere. Pokud jde o víru, jsem v naprostém klidu a rovnováze. Pondělí 23. června 2003. Táta si přál k obědu rýži, asi taky myslí na našeho Jirku. Já ho mám také spojeného právě s rýží. Není to kvůli tomu, že byl od narození podobný tátovi a o tom jsem vždycky tvrdila, že vypadá jako Číňan. Nevím, možná ta čínská podoba na to nějaký vliv měla. Faktem ale je, že náš Jirka měl rýži opravdu moc rád. Miloval ji na všechny způsoby. Nemusel jíst vůbec nic jiného. Občas si dal knedlo, zelo, vepřo, ale stejně se vždycky těšil na to, až si dá rýži. No je to zvláštní, že i ti, kteří odejdou, žijí s námi dál. Já mám Jirku pořád vedle sebe a snad dneska mnohem víc, než když ještě žil. Mám chuť o Jirkovi napsat knížku. Já vím, že dneska se hodně kouká na prodejnost. Každý nakladatel bude okamžitě zkoumat, jestli by taková knížka lidi zajímala. Asi by mě bolelo, kdyby mi řekl, že o ní není zájem. Já mám ale pocit, že bych o něm něco napsat měla. Měl bezvadné nápady, měli jsme fajn kamarádský vztah a nikdy s ním nebyla nuda. Kdybych byla bohatá, tak bych takovou knížku napsala a vydala si ji sama. Ale jelikož bohatá nejsem a už zřejmě nebudu, nabídnu ji někomu jinému. Nejspíš Sváťovi, nakladateli této knihy. Vlastně mu to ani nabízet nemusím. Dočte se to tady a uvidím, jestli na to nějak zareaguje. Když ano, tak to bude fajn. Když ne, tak mě to aspoň nebude bolet. Tedy bude, ale ne tolik. Jirka byl sám literárně činný, vydal dokonce knihu pro českou domácnost. Psal ji pro jednu firmu na zakázku a já byla překvapená, co má nápadu a jak pěkně je umí formulovat. No kdo ví, kudy by jeho další cesty vedly, kdyby tak brzy neodešel. Ale o tom nebudu raději přemýšlet. Čtvrtek 26. června 2003. Neberu všechny telefony, to bych celý den nic jiného nedělala, ale tenhle telefon jsem vzala a byla jsem překvapená. Volali z Fébia, což je filmová společnost Fera Feniče, a řekli mi, jestli nemám nic proti tomu, že by o mě natočili film do jejich cyklu Gen. Samozřejmě jsem proti tomu nic neměla. Naopak jsem byla nesmírně potěšená a řekla jsem té paní, která volala, že mohou přijet kdykoliv, že jsem doma a v nejbližších dnech se do nemocnice nechystám. Domluvili jsme se hned na další týden. Neděle 6. července 2003. To jsem si tedy dala s tím natáčením. S paní režisérkou Dášou jsme si vůbec nepadli do oka. Já asi štvala ji a ona mě. Nejsem trpělivá, nikdy jsem nebyla a teď nejsem obzvlášť. A tak jsem byla věčně vytočená. Ta paní režisérka měla vzácný dar zeptat se mě na to, o čem jsem zrovna mluvila. Pochodovaly mi nervy a málem jsme film nedotočili. Já se tak rozčílila, že jsem ani nemohla mluvit. Ale pak jsem se uklidnila a dodělali jsme to. Ale dost mě to vyčerpalo. Točilo se 3 dny. 1., 2. a dneska 6. července. Ještě něco málo se dotočí zítra. Začali jsme v Plzni na porodnicko-gynekologické klinice u pana docenta Rokity. Pokračovalo se na onkologii s paní doktorkou Pavlíkovou a jako třetí byla na řadě farmakologie, kde zase měl hlavní slovo pan docent Majer. Pak jsme přijeli do Račic, což je část Plzně, kde moji známí pěstují vynikající jahody. Tam se natočila taková příjemná letní pohoda, kde jsme si povídali o dětech z dětských domovů, které mám tak ráda. Potom jsme jeli do Přeštic, kde se točily moje nákupy. Byla jsem si vybírat něco na sebe v butiku Megalo, který patří Ladislavu a Nataše Hradeckých. Dostala jsem od nich krásné zelené kalhoty a k nim 2 pletené originální halenky, velmi krásné. Navštívila jsem také řezníka, kde pravidelně nakupujeme pro sebe a naše psy. Další štací byla návštěva u Blanky Novákové, vrchní sestry z farmakologie, jejíž maminka slavila. Jenomže paní režisérka byla už unavená a nenatáčela. To mě štvalo, protože to bylo skvělé. Další den natáčení byl u nás doma a tam jsem si servítky nebrala. Paní režisérce jsem řekla všechno od plic. Ještě jsem jí varovala, aby si dala pozor na své manželství. Když naštvala mě, byl by zázrak, kdyby nenaštvala také svého manžela. Pondělí 7. července 2003. Včera byla neděle, svátek mistra Jana Husa a já se štábem Fébia byla naposledy. Tam natočili celé moje vystoupení v Polánce na tradiční slavnosti, která se jmenuje Polánská lávka a je to pokaždé nádherné. Bylo to nádherné i tentokrát, jen to natáčení bylo trochu navíc, ale zvládlo se to. Mrzlo mě, že jsem se nedomluvila se Sváťou Šteflem, mohl zařídit, aby se tam prodávaly moje knížky. Spousta lidí ji totiž po mně chtěla, ale já neměla ani jednu. Vysvětlila jsem lidem, že knížky neprodávám a to je dost zklamalo. Když prý umělci mají vydanou knihu nebo album, no tak to sebou na akce vozí a tam to prodávají. Fakt mě to teda vůbec nenapadlo. Ale stejně jich tam plno s knížkou přišlo, takže jsem podepisovala jako divá. Byla jsem ráda, že mám filmování za sebou, paní režisérka má určitě shodné pocity. Jsem teda opravdu zvědavá, jaký film nakonec vznikne. Materiálu mají na dva celovečerní filmy, ale možná to dopadne dobře. Mám takovou zkušenost. Někdy vznikne dobré dílo i tehdy, když jeho tvorbu moc příjemná atmosféra neprovází. No, tak se nechám překvapit. Ráno Jirku odvezli do nemocnice na vyšetření, ale sama doma jsem nebyla. Přijela Marie, očekávala jsem ji, byli jsme domluvené. Ovšem, přivezla mi překvapení. Z auta spolu s ní vylezl Leoš Středa. Měla jsem z něho radost. Je pořád stejně usměvavý a pohodový jako před lety, když jsme se seznámili. Leoš je výborný lékař. Provozoval v Praze velmi úspěšný ústav léčebné kosmetiky, ovšem v jednom okamžiku se vším sekl a že bylo s čím seknout. Jeho pobočky byly nejen u nás a na Slovensku, ale také na Ukrajině, na Kanárských ostrovech, v Kambodži a já nevím kde ještě. A šel žít. Firmu prodal na splátky a přestěhoval se do Asie. Tvrdí, že v Asii se dobře žije, že tam nejsou lidé ještě tak materiálně založení jako v Evropě a Americe a že se mu tam prostě dobře dýchá. A já mu rozumím. Myslím si, že ho k tomu dovedla i jeho osobní situace. Rozvedl se a krátce po sobě mu zemřeli oba rodiče na rakovinu. Byli ještě mladí a také byli oba lékaři. Leoš je přemýšlivý kluk a určitě začal pochybovat o smyslu své životní honičky. A podnikání honička opravdu je. A dospěl k závěru, že to smysl nemá. Nerozmlouvala se mu to a upřímně řečeno, obdivuji jeho odvahu pustit se do tak odlišného způsobu života. Povídali jsme si dlouho do večera. Leoš vyprávěl, jak se mu žije v Asii a prozradil nám s Marií, že uvažuje o návratu, i když ne úplném. Dům v Kambodži by si nechal, ale otevřel by v Praze kliniku na léčbu obezity. Byla bych ráda, kdyby byl blíž, vždycky jsme se měli rádi. Probrali jsme také můj zdravotní stav. Leoš mě zná jako lékař už dlouho a jeden čas jsem pod jeho dohledem hubla. To bylo v dobách, kdy vyvinul přístroj na spalování tuků a měl ještě další podpůrné léčebné preparáty. Já tehdy zhubla 60 kilo, ale upřímně řečeno, málo kdo to na mě poznal. Když někdo zhubne z 2 metráků na 140 kilo, tak je pořád ještě tlustý. Leoš věděl o mých dietních peripetiích mnohem víc než kdokoliv jiný. Řekl mi, že při rakovině mi nadváha nejspíš pomohla. Když nádor v mém těle řádil, odebíral si z mých tělesných zásob. Nasytil se a přitom mě toho ještě dost zbylo na to, abych měla sílu se zvednout zase na nohy. Rakovina je opravdu nevyspytatelná. V tom je její největší úskalí, že se vymyká všem scénářům, u každého probíhá jinak, a nikdy se nedá přesně říct, jak se bude situace vyvíjet.
2: Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

neptej se, stejně ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad, jediný na světě já tě mám rád.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako po každé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, dneska mám spoustu novinek, že ti hokejisti to nebyla náhoda a jestli na tom hokeji vlastně někdo vydělá politicky, a nebo jak to trošku vypadá, prodělá.
1: No, téma téhle Férovky je jasný, blíží se eurovolby a v Česku je ovšem takovej podivný klid před bouří. Jak jsi zmínil, tak jako by se eurokampaň vedla na mistrovství světa v hokeji místo...
2: A nebo na Slovensku. To hodně bedlivě sledujeme.
1: No a za druhý, já myslím, že velkou vinu na to mají média. Já jsem četl neuvěřitelný článek na Novinkách, kde si autoři stěžovali, jako, že slogany politických stran do eurovoleb jsou nějak plytký. Jim asi vůbec nedošlo, že jsou to slogany, jako reklamní slogany, prostě lehce podvodný, možná i trošku víc podvodný, tak to je. Nakonec politici si vždycky tématem jakýchkoliv voleb dělají téma, jaký potřebují zrovna oni. A jsou to média, která by se měla snažit o to, aby v těch volbách vyzvihla ty opravdu klíčové témata a to, o co se hraje, a jakože se hraje skutečně teď o budoucnost Evropy. A tady naše média jdou po reklamních sloganech, po volebních sloganech. Nevím, co tam chtějí najít. No, druhá věc je, musíme si dneska položit zásadní filozoficko-politickou otázku. Je možný jít na západ, když už jsme na západě, protože to mě skutečně pobavilo, výkop horký kampaně, nebo start horký kampaně Trojkalice spolu do eurovoleb, který provedl Petr Fiala, ale i hlavouni těch tří stran. Tak já jsem se tam doslech, že se prý hraje o to, jestli budeme mít v Česku demokracii a svobodu. To mě zajímalo, jak se o to hraje teď. No a za druhý Markéta Pekarová Adamová, šéfka Topky a sněmovny, přišla taky se svým moudrem a řekla nejdřív, že jsme na západě, nači řekla, že se hraje o to, jestli půjdeme na západ. Tak to mě doteď trápí. Nemáš, prosím tě, na tohle odpověď? Nezabýval se s tím?
2: Já se teďka chystám na Chebsko a netušil jsem, že to vlastně můžu dát jako pracovní cestu.
1: No, se tak ty míříš na západ. Ty se spoučil.
2: Tak já jedu opravdu mezi ty západňáků. Zkusím se poptat, co znamená být Chebanem.
1: Já tě jenom to technickou skočím. Pozor na Chebsku a tak. Úplně tam nevolej ty západňáky často.
2: No,
1: tak
2: ono tam probíhá hodně často nejen politický zemětřesení. Furt tam něco bouchá. Ale to víš, že mě to překvapilo. První věc, která mě pozitivně překvapila, teda, že se to odehrálo na nádraží, ten výkop ve Fantově kavárně na hlavním nádraží, to jsem si říkal zajímavý trend. Možná pětikoalice objevuje, respektive, pardon, aby byl přesný, koalice Spolu, objevuje nádraží, možná už si to někteří balí do Bruselu, protože teď nám obnoví noční rychlíky do Bruselu.
1: Jo, a počkej,
2: nebo to někteří už zabalili,
1: jestli si nechystají Czechzit nějaký, nejsou úplně populární,
2: tak mě
1: jestli už si nechystají, víš, správný vlak, kterým někam pláchnou.
2: Hele, ono to tak, jako ten formát byl tak sevřený, tak úsporný, takový uzavřený, že jsem měl pocit, že to už není ani 5 minut do 12, ale že opravdu ten rychlík jde za 3 minuty a nečeká. Druhá věc, která mě překvapila, taky jsem zavnímal, že se tady bojuje o osud demokracie, mě překvapilo, když to slyším od nejvyšších ústavních činitelů. Většinou to nezažívám v žádné zemi, kde by řekli, máme premiéra, máme vládu, máme senát, máme dominanci poslanecké sněmovně, máme našeho rozhodčího pro každou akčnost připraveného prezidenta, máme klíčové úředníky ve stěžejních institucích a přesto máme pocit, že se tady hraje o osud demokracie.
1: Betonujeme ústavní soud, bych dodal.
2: Tak. Dost překvapivý a silný tvrzení.
1: Jestli to nemysleli jako na sebe, teda, že možná tady trošku potlačujou demokracii a svobodu? A teď já nevím, protože... jsou tady jistý signály od nástupu vlády Petra Fialy k moci a hlavně po ruské invazi na Ukrajinu o tom, že vypínání webu, obnovení funkce cenzora, tak, že možná to myslí takhle, že jistá sebereflexe.
2: Já čekám, kdy přijde slogan, komu jede vlak. Komu zvoní hrana, ale komu jede vlak. Ale víš, hele, bylo ti to zajímavé a tak trošku mám pocit charakteristický pro těch, co to je, 10 dní do voleb, že vlastně nepadlo žádný velký téma. Že to bylo zase jenom opakování takových těch nekonečných evergreenů, zase bylo přejítí toho, že ti jednotliví představitelé koalice Spolu chodí do televizních debat a vystupují tam de facto názorově proti sobě a nechtějí se příliš k ničemu vázat, vedou individuální kampaně, ale otevřeně říkám, ona drtivá většina ostatních není lepší. Opozice ta opravdu odjela na mácháč, utekli, pravda, někteří teda na hokej a pak se zase vrátili mentálně na mácháč. Televizní debaty jsou v podstatě o účasti a zatím nikdo neloví silná prohlášení, silné argumenty, klíčová témata, která se v tom Evropském parlamentu budou dít.
1: No, mám, já jenom ti do toho skočím, z Mikyho Ferenčíka Ježíš, jestli to sleduješ, ku příkladu, tak
2: já
1: tady vidíme
2: teda,
1: metamorfózu
2: že
1: zajímavou.
2: Že je celou dobu teda, já jsem překvapen, že to dělá až kvůli jako pozici 12 na pirátské kandidátce.
1: No já si myslím, že to celý skončí tak, že se i sám ukřižuje. Jo? Ale no, když jsme u té tiskovky Trojkalice spolu, tady na Hlaváku, já myslím, ty seš cimrmanolog a cimrmanofil.
2: Miluju ho. Miluju ho, je to náš nejúspěšnější rodák Libereckého kraje.
1: Já jsem tam prosím tě detekoval kvalitní cimrmanovský humor. Za prvý Petr Fiala, což prostě není úplně premiér spojovaný s pravdou, si nad hlavu nechal nasvítit Pravda vítězí nápis. To mě strašně pobavilo, že nevím, jestli už si střílí sám ze sebe, nebo jestli mu to nedochází. Každopádně opravdu premiér, který je chápaný nemalou částí veřejnosti jako lhář, protože prostě popřel svoje předvolební volební sliby klíčové a pak lhal o tom, že je nepopřel, ale že o tom do dneška, tak když si tohle to nechá nasvítit nad hlavu, tak já to vidím jako dobrý cimrmanovský humor. A pak je tady pokračování dobrého cimrmanovského humoru s tou ohledně toho Západu. A protože divadlo Járy Cimrmana mají tu slavnou hru, kde, jak Zdeněk Svěrák říká, jdu na sever, pořád jdu na sever a teď už jdu na jih. Tak jestli, když Markéta Pekarová Adamová nám řekne, oslaví se, jako že jsme na Západě, načiž řekne, musíme jít na Západ, já jsem tam detekoval kacířství trošku, protože když seš na Západě a chceš znovu vyrazit na Západ, tak podle mě musíš vyrazit v podstatě na Východ nejdřív, ne? Než se to pak znovu zlomí na Západ.
2: Chtělo by to, ale Markéta Pekarová Adamová to vzala přes hokej a ani tak to nepomohlo. Hele, já už jsem jako některé jinota její zahraniční politiky vzdal, protože ty šokují i ty hostitelé a často ty, kterým má být porazeno. A myslí se to údajně, teda předsedkyni poslanecké sněmovny s ním i dobře. Nejsem si úplně jist, mám tak trošku dojem, že to je takový podobný efekt, jak se říká, jak uspěje vždycky doktor v politice tak, že většinou pacienti už se ho bojí a tak ho prohlasují, aby šel do politiky a už moc neordinoval. A tady mám dojem, že Markéta Pekarová Adamová vždycky utíká z té zahraniční politiky, když všichni prosí, typu teďka trošku prosím vás z domovského tématu, tak přijde poslanecké sněmovny, řekne, bude tady Herdek, jiná politická kultura, já se o to zasnažím, na Češi vysloužil zase někam jinam, teďka teda přišly státní významné události, ta její vystoupení byla taky taková jako pofidérní, jsem si říkal, že to si ty naši předchůdci nezasloužili, když bojovali za nás a za ten stát a často obětí nejvyšší a pak tam slyší z úst předsedkyně poslanecké sněmovny někdy takové jalovosti, že se prostě Markéta Pekarová Adamová dala na sport, a tam taky prokázala několik jako tvrdých obratů.
1: Dost
2: a
1: zaskočila dokonce svého manžela tím.
2: No, tak to už jako když to
1: ona
2: končí doma. Tak
1: začala dávat bodyček v hledišti O2 Areny. No, když jsme u toho hokeje, ty jsi to zmínil. Samozřejmě politici se na sportu, a ne na sportu, na kultuře a dalších událostech mimo politiku přiživují odjakživa. Problém je, jak to dělají. Ona taková poučka politického PR je, nedělejte pro boha nikdy nic, co nejste vy.
2: A to už se tady dlouho nedrží.
1: To už se tady dlouho nedrží.
2: Tady se to naopak přebíjí ve stylu, já vám ukážu. Vy budete všichni koukat.
1: Budete koukat. A já jsem teda koukal, musím říct, když vyběhla ta fotka, kde sedí členové vlády Petra Fialy nebo členové vládních stran, včetně šéfky Topky, v té jako detašovaném VIP boxu v O2 aréně, úplně, já bych řekl, někde v nejvzdálenějším rohu od publika.
2: Myslíš tu bublinu na nebesích O2 arény?
1: A premiér Fiala tam sedí ve svým obleku, Markéta Pekarová Adamová usrkává bílý víno na svátku piva, do toho hokejový dres tam na sobě má Marek Výborný, teolog, u kterého by to, já bych tam čekal spíš sutanu, ale hokejový dres opravdu ne. Do toho tam sedí ministr vnitra a první vicepremiér Vít Rakušan, který to asi aspoň trošku pochopil, tak ten tam sedí v triku. Aspoň.
2: A bedlivě to pozoroval.
1: A bedlivě to pozoruje svýma velkýma očima. A mně to přišlo jako perfektní metafora Fialovy vlády. Uděláme to přesně, co nejsme my. Někam se jakoby vystřelíme mezi lidi, ale zůstaneme od nich co nejdál, aby jsme zůstali ve své bublině, aby k nám nedolhala případně nějaká kritika, zloba a tak dál. Ale jako současně budeme vdění a hlavně na na první pohled je vidět, jak sem nepatříme. Jak nás sem vystřelili naši PR-isti a my teď nevíme, jako, co s tím. A líbí se mi, že Markéta Pekarová Adamová to zkusila záhy napravit teda tím, protože i vládním novinářům, novinářům, kteří jsou očividně na straně vlády, došel ten do očí bijící kontrast, kdy tady vládní politici sedí ve VIP boxu a jejich úhlavní nepřítel a nepřítel lidu číslo jedna Andrej Babiš, jeden z nejbohatších Čechů.
2: Já si myslel, že utočíš teďka na prezidenta, jsem takový nejistil, protože ten sedí, taky byl mezi lidmi.
1: Sedí mezi plebsem, sedí mezi plebsem prostě v nějaký normální mikině nebo v čem a položili si jednoduchou otázku, je tohle v pořádku, tak Markéta Pekarová Adamová asi dospěla k názoru, že ne, se cvaklo jí to a vyrazila na hokej znovu, tentokrát v hokejovým dresu a bylo to finále.
2: Ale a s kabelkou, která teda moc neladila.
1: S kabelkou, která...
2: Až tomu... já do kabelek dělám.
1: Moc neladila, možná si měla vzít radši tu hokejovou brašnu, že jo, velkou, ale když jsme dali gól, nebo už jsme se blížili k vítězství, tak ona to začala oslavovat tak, jako začala naskakovat na svého manžela, který očividně byl sám překvapený, kde se ní najednou vzali ta láska k hokeji. A navíc ona tam ještě tak jako kouká nahoru, protože to video je natočený samozřejmě, ono působí jako náhodou, ale jasný, že si postavili nad sebe někoho, kdo to bude točit a je to celý inscenovaný a Markéta Pekarová Adamová jako by se dívala na ně a říkala, tak co, už dobrý, nebo mám skočit ještě jednou na manžela.
2: Už tak... je dostatečně potlučený a to...
1: Nevím, jestli to úplně vylepšila.
2: Navíc teďka to není tak... ideální, protože v době, co prožívá Slovensko, další napadený Slovák, to není dobře a dobře to nevypadá.
1: Víš, to už i
2: já vidím teďka opravdu jako za řeku Moravu a mezi kopce Karpát.
1: No a to chtěli, to chtěli usmířit veřejnost, no, a hlásali klid.
2: Já jsem takový ombudsman teďka pro slovenské záležitosti, to víš. Takže tím teda zdravím manžela Markéty Pekarové Adamové a jménem teda českého národa se mu omlouvám, že byl teda napaden českou ústavní příslušnicí, shodou okolností teda jeho manželkou. Bylo to nečekaný. A vidíš, co politici udělají pro pozornost? Já musím říct, že ne, tam se nádherně ukázalo, že přesně zase zadal někdo úkol typu jdi na vinovou révu, projdi se vinicemi, pozdrav vinaře a zapomeň napsat v jakém oblečení. Petr Fiala vzal sako. Tady někdo řekl, hledí na hokej a mohli mu aspoň to sako urvat, jo, ale... Ale na druhou stranu zase by možná někteří řekli, to není Petr Fiala, on chodí prostě v saku možná i spát, teďka najednou je marketérskej, sundal sako, chce po 5% preferencí víc, udělá to něco s lidma, neudělá to něco s lidma, no s lidma to ve výsledku nic neudělá, protože nevím, jestli se mám radovat, ale kvalita české politiky a politické kultury už je dneska tak daleko a tak vysoko, že lidé už dokonce si dokázali úplně oddělit veškerý zbývající společenský, čímž i sportovní život od politiky. Takže politici, kteří očekávali, že když se najednou zrodí v davovém šílenství, objeví hokej, objeví sport, masovost a půjdou na to jedním dresem, druhým dresem, třetím dresem nebo nějakou tribúnou pro vybrané, hlasu moc nenaberou, protože co sleduju okolí, tak lidé okamžitě se dívají všude jinde, kde ten politik není. Sledují ty hokejisty, kteří sami možná v tu chvíli jako taky byli takový rozpačití, za koho to vlastně teda ten hokej hrajou a na jakou branku útočej. A svého druhu asi kdo na tom vytěží, tak prezident Petr Pavel, protože...
1: No ten málem naskočil do hry.
2: No já jsem, víš sám, že jsem v tomto pořadu vyhlásil, že pan prezident stále přemýšlí o nejatraktivnější fotce pro měsíc červenec do svého prezidentského kalendáře a málem jsme ho měli na bruslích.
1: Zůstal jako Putina. Teda,
2: no...
1: To je hokejista nadšenej.
2: Je to strašný, kde
1: jako to opravdu berou, v jeho šlépejích, on nemůže hele, z té stopy vít. To je
2: já
1: krenký.
2: Jsem taky slyšel, že to je taky důvod, proč ten medvěd na Zlínsku to otočil a šel zpátky na Slovensko, protože se bál, že popojde k Přibyslavi a tam si ho odloví Petr Pavel a polonahou hrudí ho zdomestikuje a bude fotka na srpen. To tomu nedošlo, medvěd se zalekl, otočil to, vrátil se zpátky do Karpat, patří mu to, nebude mít fotku s prezidentem, ale překvapil mě pan prezident teda na střídačce, byl jsem překvapen, kam až politici můžou teda dojít, kam je až pustí, ale pravda je, že to asi řadu lidí zaujme, protože prostě jiný z prezidentů tam nikdy nebyl, pojal to rozumně, byl tam v polokošili, nezasahoval, vypadal, že ho to baví, že tím žije. má jednu obrovskou výhodu, že má ještě tak daleko do prezidentských voleb a on má dar furt pro ty europrojevy a takový ty šokantní návrhy pro českou společnost a republiku, že on si to zase umaže.
1: Jenom ta hokejová kabina řekl tam, pronesl tam ten projev o euru, nebo ne?
2: Nevím, jestli je nešokoval náhodou tím, že příště to budou hrát děti od 14 let, protože on teďka rád snižuje tu věkovou hranici, rád by, že jo, i do volebního práva to velice rychle vepsal. Nevím, jestli teď, když proběhla anketa studentských voleb, jestli zase ten názor nepřehodnotím, že mě něco říká, že jeho vyhlížení nedopadly úplně tak dobře, jak by asi očekával, takže myslím si, že to zase bude stavit na starých, dobrých, starých.
1: Tak Petr Kolář to analyzuje a řekne, jak
2: sám
1: to bude.
2: Kope, sám teďka, že jo, je nastaven. Ale tím chci říct, že mně až přišlo, že dokonce politici ani tak nedoufají, že jim to rychle nahrne preference, že se dostanou do očí národa, ale že v podstatě na ten hokej utekli, aby opravdu se neřešilo nic s europroblematikou, nic s migračním paktem, nic s měnou euro, nic s Green Dealem, nic s otázkou hlasování a práv členských států. Teď oni dokonce přemlčeli i poměrně důležitou a českým jedním z mnoha novinářů i českým redaktorem moderovanou debatu s kandidáty na budoucího předsedkyně Evropské komise. I to se tady přišlo mlčením. A jak ty si vzpomínal, že média vlastně nevyhledávají témata, my jsme tady nedávno měli nutno dodat teda neúspěšnou akci SPD, Tomia Okamury, prostě nemůžeš dělat kontraakce vůči hokeji, to se fakt nepovede, ale kde on měl dokonce bývalého zástupce Frontexu? A v podstatě vyjma parlamentních listů se to naprosto přemlčilo. Musím říct, že k mému velkému překvapení, protože i kdyby někdo chtěl jako kritický rozhovor typu prostě odešel z Frontexu, mluvilo se o důvodech odejítí, jak byste se s tím jako vypořádal, kde si myslíte, že jsou ty slabiny vaše, případně migrace, tak to rozhodně byla příležitost jako velmi kvalitního, zajímavého rozhovoru.
1: No a
2: ten člověk přijel a zase odjel.
1: To je úplně bizarní. Já jsem to čet na ten přepis na těch parlamentkách, bylo to strašně zajímavý. Ale hlavně je bizarní to v tom, že snad asi v žádný jiný zemi v Evropské unii podle mě se nestal migrační pakt a jeho schvalování takovou fraškou jako u nás, kde nám to vláda nejdřív prodávala jako ohromný úspěch, na čiž se od toho sama distancovala a drtivá většina jejich vlastních europoslanců hlasovala proti. Pak jsme tady lovili, kdo z vlády je větší lhář, ale že o té údajné výjimce pro Česko z toho paktu, o tom, jak moc jsou tam povinná kvóta, jak tam je a nebo není. A teď tady máme bývalýho šéfa Frontexu, mimo jiný prostě Frontex je jedním z těch pilířů vlastně jakýhokoliv migračního paktu a kdykoliv se jedná o migraci, tak je tam Frontex, jako možná přesně, nejopakovanější přesně slovo. A on mluvil vlastně o tom, co my jsme, mě už je to trapný říkat, ale tady ve Férovce sami už zmínili.
2: No už jsme trošku jak Petr Fiala, taky furt mluvíme, že už jsme to říkali,
1: že jo,
2: a že to nastalo.
1: A furt se to stává.
2: My ještě máme dokonce reální statistiky, které potvrzují, že se to fakt stává. Bohužel, teda já rovnou říkám, já bych tady raději oslavoval a všechny zase uchvátil další pozitivní zprávou, aby si mohli doma odhodit zlatou lopatičkou, obklopení zlatými nugetami ve všedním dni běloskoucí poměnkového modrého nebe, nudy, radosti a pohody. Další pozitivní zprávu, řekli si, mě už ti to snad ani nebaví.
1: No, on je na tom zajímavý, že šéf bývalý Frontexu, který teď ve Francii kandiduje za stranu Marine Le Penový, tak vlastně říká, jak to s Frontexem, na který se pořád odvolávají evropští, nebo naši politici v Evropě. Jak to ve skutečnosti je? A sice, že Frontex je v podstatě bezubý, že v současném politicko-společensko-mediálním klimatu v Evropské unii, kdy jsou nadřazeno nad všechno vlastně práva migrantů nelegálních, takže Frontex je bezubý, protože jakmile se pokusí splnit to, co má dělat podle zadání, tak okamžitě vlastně za špatného, protože se na něj vrhnou neziskovky, média, liberální politici, že pošlapává práva nelegálních migrantů.
2: Málo vlastně, vítá, málo funguje jako cestovní kancelář.
1: Vlastně on doznal to, že dneska evropské státy na jižní hranici vnější Evropské unie nejsou schopné plnit jednu ze základních funkcí státu, nebo aspoň když si něco chce říkat stát, a sice chrání svoji vlastní hranici.
2: A mimochodem dokumentuje to, co my tady vedeme o tom debatu, proč stále tady není vůle z bruselských institucí, případně Frontexu, říct, tak pojďme pomoct těm de facto napadeným zemím, protože on to je vlastně konstantní bezpečnostní problém, zemím pod tlakem a vyšleme tam prostě svůj díl odpovědnosti. pokud chcete odborníky, odborníky, pokud chcete policisty, policisty, pokud celníky, vojáky, můžeme dodat to i to, případně techniku. Myslím si, že vlastně o tom se jakoby mluví hypoteticky, ale vlastně nikdy tato žádost opravdu systematicky neproběhla a nikoho zatím jsem neviděl, že by se trvale napadlo říct, tak si pojďme udělat zahraniční misi ideálně doma, čili na vnější hranici Evropské unie. A to jenom dokumentuje, že fakticky ty instituce o to nestojí. A nestojí o to přiškrcení té nelegální migrace, protože bohužel on ten biznis z toho tyje, z toho nelegální práce, organizovaného zločinu, obchodování s lidmi a já se obávám, no, že musí být tím pádem už jako pevně vrostlý do mnoha zemí.
1: Můžem asi říct, že to je vlastně jediný už skoro tradiční evropský průmysl, který Evropská unie podporuje.
2: Máš pravdu, že to je taková dotace na ruby, ale funguje a za chvilku možná se bude říkat, že to už je taková rukodělná tradice s označením a ochraně k místnímu popisu a ochranou místní značkou, ale musím, že mě to překvapilo z toho titulu, že dobře, řeknu si, některým médiím nejsou Lupénovci po chuti. Ale, jak říkám, dá se vést i náročný kritický rozhovor, protože nutno dodat, že bývalý ředitel Frontexu taky není jako černobílá nebo jenom bez nějakých rozporů postava hrdinských rysů, ale ono by to mimochodem nasvítilo taky tu bezubost obecně toho Frontexu. Taky málo kdo mimochodem ví, že Frontex sídlí v sousední Varšavě, ač vlastně, že ho bychom čekali, že mnohem víc bude sledovat tu vnější hranici.
1: Víš to, já jsem nevěděl, já bych ho posunul někam ještě dál na sever.
2: No,
1: to
2: on
1: mají,
2: možná
1: to mají blízko na pracoviště.
2: Já si myslím, že možná to za chvilku bude ta taktika, že třeba někde k Tallinnu, že aby to měli s rozhledem a když je problém na Jižním moři, tak pojďme ho posunout k Severnímu moři i na Baltu, může ta příležitost být. A je vidět, že prostě to téma je nepohodlný a musím říct, že jsem velmi jako překvapený, jak tady zvítězila fakt taktika, jak jsme měli ve své době prezidenta zapomnění, tak opravdu taktika, etapa zapomnění ve vrcholící kampani to ideálně přemlčet, postavit to na úplně jiných tématech a dokonce tady máme, což musím, že mě naprosto fascinuje, že Česká televize má ve finále taktiku, pozveme jenom sněmovní strany, první perlička, ač preferenčně to vypadá, že tam bude mnohem natřískaněji politicky, co se týče těch subjektů, kandidátů a reálné šance uspět. Ale i třeba to rozvrstvení, že teda ve všech ohledech my uznáváme koalici Spolu jako jednotící politickou sílu, že jo, se přepočítává na mandáty, furt se to poměřuje, jestli by měli ústavní většinu nebo neměli, jestli by zvládli vládnout sami nebo ne. A najednou, když se to hodí, tak pár hodin před volbami se pozve každý to lídr z té jedné politické strany koalice Spolu samostatně. Takže naprosto neuvěřitelný zase ohýbání reality.
1: No říká se tomu, sleduj tok peněz, tak víme, že Česká televize, tahle vláda ji teď slíbila a odhlasovala,
2: poplatky
1: že
2: asi nebudou jen tak náhodou.
1: Poplatky televizní neboli televizní daň, tak něco za něco, ale nic není zadarmo.
2: No jenom mě fascinuje, víš, před evropskými volbami nasadit opravdu jenom jako sněmovní optiku, to je hodně hrdinský a hodně netradiční tak. Tak jsem zvědavý, až se budou blížit krajské volby a že zase Česká televize dělá to tradičně, udělá debatu těsně před nimi, tak jestli to třeba bude zase o europoslancích, nebo já bych navrhoval pozvat opravdu prezidentský, bývalý prezidentský kandidáty, nebo úplně někoho z úplně jiného ranku, protože to je fakt jako totální ohýbání volební soutěže a práva dostat se k informacím, které souvisí aktuálně s tou danou kampaní a danou volbou, která se odehrává a odehrává se ve vztahu k Evropskému parlamentu, tak je to neuvěřitelný, ale jenom mě to dokumentuje, že fakt jako to je mnohem širší teďka problém, že typu nám se tady fakt blížej za mě asi zatím nejdůležitější evropské volby, které jsme prožili.
1: No jednoznačně nejdůležitější.
2: A taktika je pšš.
1: Ale je to
2: přemlčíme,
1: samozřejmě,
2: neřekneme, řekneme si po volbách.
1: Chyba médií, jestli si na něco stěžují, mají tolik témat. Tohle to jsou eurovolby, kde migrační pakt je jeden bizár, ale vlastně to sami vidíme víceméně u Green Dealu a hlavně u toho nejviditelnější věci teď, která má tak případně ničivý dopad na evropský autoprůmysl, a sice zákaz spalovacích motorů, který byl schválený jenom v loňském roce, čili nedávno. A teď vlastně vidíme hlavně vládní politiky nebo politiky vládních stran, a že to bylo schválené za vlády Petra Fialy a dokonce za českého předsednictví a mimochodem pod kuratelou premiéra, který teda říkal zákaz spalovacích motorů jen přes moji mrtvolu. A teď se o to ti samí politici před volbama distancují jako a slyšíme, je to potřeba revidovat, je možná potřeba ten zákaz zrušit. Tohle to je přeci ohromný téma.
2: No to, jak
1: zrušíme, co jsme jenom včera odsouhlasili. A média se tím vůbec nezabývají.
2: Ale víš, já dokonce kdyby někdo si řekl, my už jsme o migračním paktu točili, mluvili, Green Deal už nás taky nebaví, je to nehezký sousloví, pojďme dělat jiný témata. Můžou. Máš tam lékovou politiku. Jestli se budou společně jako...
1: Tak tady vím Vlastu Válka úplně...
2: No, já bych ho konečně viděl, já bych byl rád, že bych ho konečně viděl. I když ne, přeháněl bych. Teď jsem ho viděl na hokeji. To mě zaujalo.
1: Byl na hokeji taky?
2: Ten ministr, který
1: vlastně,
2: byl no jo, na začátku, no ministr, který jinak nestíhá, je zavalen prací, zachraňuje tuhle tu zemi, přiváží ten Endiaron, vyhledává tu garáž, kde bude ta garážová výroba, tak si teda čas na hokej udělal. Koukal jsem, no je to Superman mezi námi všemi všedními, ale třeba tohle je obrovský téma. Fakt jako prostě společná léková politika a jestli se bude někdy něco ještě jako jménem lék dělat na území Evropské unie. Další obrovský téma, když se chceš vyhnout jako by těm jiným nepěkným, energetika. Cena, prodej, způsob jaderní energetiky, energetického mixu, ježíš, pro nás naprosto fatální situace, která nás čeká. Máš tam otázku kvalifikované většiny a práva veta. Prostě jinými slovy, kdyby někdo řekl, prostě slyším migrační kvóty, vidím rudě, tak má takových příležitostí, jak to chytit za pačesy a nastolit teda jiný témata, ale opravdu teď je to prostě jedno velký unizono promlčení, kdy se nejprve zneužily teda ty tragické události na Slovensku, teď za mě se zneužil hokej a podle mě ještě jako budou se snažit to co nejdále udržet a teď přemýšlím, co příští týden, jestli se někde něco, já nevím, karotka nezlevní, nehrajeme náhodou v tenise něco, nebo prostě...
1: Ale se zlevnění karotky to moc nevypadá, protože teď jídlo znovu zdražilo, ale
2: výborně,
1: vládní politici říkali...
2: Týdne,
1: je to jenom výkyv.
2: Polský nákupy.
1: Polský.
2: A máme to. A máme
1: víš,
2: to.
1: Víš, komu dáš velkou radost a teď ho pozdravuju Zdeňku Plorajchovi, našemu věrnému posluchači a on miluje Biedronku.
2: Jel bys s náma do
1: Biedronky? A je nervózní, kdykoliv nezmíníš Biedronku ve Férovce, tak mi píše.
2: Teda tak, takže, tak tím pánem, ale tak to ti teda dám tip, mimochodem, milovníku vína. Mají tam prý teďka výborný primitivo, jsem slyšel, Biedronce.
1: V krabici? Velký nějaký?
2: Ne, nebo... už objevili právě i láhle. A prý je to teda výborný, má to i korek a je to prý špička, takže domluv Porajcha, dodávku, já vemu hluboký tašky a jedem.
1: Já se, hele, já se trošku bojím toho alkoholu, já si pamatuju, jak tam spousta lidí na Těšínsku zbohatla pašovaním nelegálního alkoholu. Tak to, a vzhledem k tomu, jakou jsme tady měli aféru s alkoholem, jak oslepávali lidi a tak dále, tak se trošku bojím.
2: No je pravda, ale... že já mám pocit, že teď nám slepne celá společnost. Teda, když no se podívám, fakt, jako víš sám, že tady jsme mluvili o tom typu čeká nás špinavá, tvrdá kampaň. Já teda jsem přesvědčen, že se ještě něco objeví, že je to jako podezřelý tohleto ticho. Ale aby jsme prostě za 14 dní říkali, přátelé, byli jste hrdinskými účastníky první velké mlčící kampaně nad první velkou mlčící politickou volbou a teď se úspěšně promlčíme přes kraje Senát do sněmovních voleb, protože já jsem přesvědčen, že se teďka hodně testuje věcí, které se budou pak zkoušet při sněmovní kampani příštím roce, kdy bude samozřejmě o hodně, kdy mimochodem podle mě najednou vytáhnou témata a budou bubnovat a bude to osudový a bude to soumrak bohů a bude to souboj o identitu tu všeho, když naši sousedi si budou říkat, kde pak tyhle ti dobráci žijí, na jakém ostrově a kde tak jako fouká, je rozbouřený oceán, to zase není taková hrůza. Navíc teď jsem si vzpomněl, jako na východ od nás je Rakousko, s tou metropolí stále východněji, tak nevím, jestli možná na to utočila Markéta Pekarová Adamová.
1: Že jak na východ, tak na západ. Ono zasahuje ještě hodně ke Švýcarsku, takže u nich je to
2: a pravda, že skončíš
1: typicky rakouský,
2: na
1: jak na východ, tak na západ.
2: A u Vinic, no je to pravda. A stejně nakonec to mají nejlepší v tom Burgenlandu, že jo? Ty tlínky. Ale je ti to prostě nějaký takový prapodivný a jen mě překvapuje, že vlastně tomu všichni jsme tak nějak jako učenlivými statisty.
1: No víš, co je ještě ironie to, když se vrátím k tomu výkopu finále eurokampaně Trojkoalicí spolu, že Alexander Vondra vlastně, oni mluví o tom, no mají úhlavního nepřítele z ANO a z Andreje Babiše. A ironie je, že vlastně ANO jim, on jakoby okopírovalo tradiční europrogram ODS. A takže i Alexander Vondra vlastně, když kritizuje Andreje Babiše a to, s čím, a ta retorika a akcentace témat, s čím jdou do eurovoleb, no tak je to tradiční ODS, než se v ODS haslo jménem Trojkoalice spolu, tak i to se mi líbí, že vlastně i tady je takovýhle popření a ty už jsi zmínil ten bizár, že v podstatě první

0: jako zajímavý, jo, protože když to vemu, vem si, koalice Spolu v podstatě toužebně hledá téma a vymezení se vůči soupeřům, takže to postaví zase, že jdou v úzovkách jenom proti Babišovi, což si myslím, že v dnešní době, čase a situaci, co se do toho dění okolo nás, je příliš málo. A myslím si, že jim to taky moc nefunguje. No, ona, SPD taky v podstatě, vem si, ty zase dělali koncertní šňůru, která vyšuměla sama sebou.
1: No, ona je mimochodem...
0: Andrej Babiš prodává auta, teďka Hyundai jsem koukal a mimochodem taková perlička, že teda to nebyl ryze čistý spalovák, takže mi to přišlo jako hodně zajímavé. Říkám,
1: bylo to hybridní?
0: No, hybridní kampaň. Ano, byla to klasická hybridní kampaň, protože já jako hybridium fandím, přijde mě to rozumný a přijde mě to rozumný kompromis, ale překvapilo mě, že jako z ústy za spalovák ani krok víc a ani krok zpátky. Vylejzat z hybridu je takový zajímavý. No a teď, když si to vlastně začneš rozebírat, jo, sociální demokrati ty se hledají sami, svobodní.
1: Který myslíš, on jich je v Česku teď
0: no, to je taky
1: víc,
0: pravda, no, to
1: víc je... a v podstatě jsou neviditelní, ale víš, co je taky zajímavý, že vlastně trojkoalice Spolu se stává protestní uskupení, já bych řekl, protože všimni si, že vlastně nejvíc negace jedou oni. Oni pořád potřebují toho Andreje Babiše. Kdekoliv dají hlavy dohromady, tak na co si můžeš sadit, že tam uslyšíš, že Andrej Babiš a ANO jako nepřítel. A všimni si, že Andrej Babiš a ANO vlastně nedělá žádnou negaci ani vůči nim, stejně tak ani SPD. Takže vlastně, a říkalo se jim protestní strany a najednou se nám protestní stranou tady stává trojuskupení Spolu.
0: No, hele, spousta věcí se změnila, ale přijde ti mi, že jako celý ten i protest a celá ta strategie je postavená, aby vlastně byla poměrně mizerná účast. Že sice všichni politici ti řeknou, přijďte, bylo by to fajn, slušelo by nám to, slušelo by to zemi, slušelo by to politické kultuře, měli bychom silnější mandát, ale v reálu ty kroky, když sleduješ, tak se to celý jmenuje, no hele, 30 max a jestli vás přijde víc, tak už nám opravdu děláte vrásky, protože nám to taky celý můžete rozstřelit. Jo, já sám jsem skromně, já jsem zvědavý, já si tak typu těch 33 kristových, když si tady už vzpomínal, že tady máme už i martyra oficiálního na jedné kandidáce na
1: Mikyho,
0: pozici 12, ale fakt mně přijde, že opravdu ta taktika je hlavně, ať nepřijdou davy, ať nás ty voliči nepřekvapí, ať si příliš nevybírají. Dokonce já jsem si i třeba myslel, že i speciálně teďka pod tím tlakem motoristů, jak hodně oslovují ty mladé voliče, že třeba Danuše Nerudová přijde s něčím razantním, protože je úspěšná mezi mladými, ale taky to spí. Piráti svobodní si myslím, že jsou na nervy, že zjistili, že zestárli jejich volič společně s nimi, že vlastně mezi těmi mladými už to taky tak nefrčí, tak vlastně taky příliš jako nemotivují. Takže na to, jak všichni vzývají mládí, otevřenost, pro evropskou budoucnost, pro evropské uvažování, co všechno je legitimní a je to dobře, že to vzpomínají, tak vlastně proto vůbec nic nedělají.
1: Já se jenom dovolím s tebou trošku nesouhlasit, že Danuše Nerudová nepřichází s ničím razantním. Já myslím, že pokaždý, když přijde někam do médií, tak je to tak razantní zoufalství, že já jí přicházím na chuť. Takže
0: ty jsi mě úplně šokoval. Jsem se chtěl hlas toho.
1: V tom myslím, že drží konzistenci, jak se říká v politice.
0: Tak ono je pravda, že já jsem přiznám se ti, že bych netušil, že se dočkám doby, kdy řeknu, že taktiku slovních šrapnelů po Miloši Zemanovi převzala Danuše Nerudová. To bych čekal u mnohých. Úplně v jiný situaci, ale od Danuše Nerudové a při příležitosti evropských voleb to bych fakt nečekal.
1: Ale na ní je vlastně vidět ta ironie politiky. Vem si, že kdo jí teď nejvíc zašlapává do země, jsou ti, co jí stvořili. Stvořila jí vládní pětka v té prezidentské volbě, kdy jí dali podporu Petru Pavlovi a jí. Speciálně Piráti, kteří teď o ní mluví jako o šedířce, což já si myslím, že je vlastně perfektní termín na ní, že politická šedířka, prostě v tom, že jí nějaký přesvědčení a to je jí jedno, za koho kandiduje, hlavně ať pro Boha dostane nějakou dobře placenou funkci. A byly to Piráti, kteří nejenže jí dali podporu v té prezidentské volbě, ale na Pirátském fóru ona byla prostě favoritkou, ona byla jejich miláčkem. No a teď najednou ta samá vládní pětka, která jí stvořila, tak si řekla, aha, tak tady nám vyrostla konkurentka a soupeřka, tak jí musíme zašlapat do země a udělat s ní v podstatě hlupačku, která neumí najít v Bruselu ani dveře, do kterých má vejít.
0: Druhá věc je, že to musela čekat, protože oni si na ní udělali svodky, ona si udělala svodky na ně, nějaký čas je zná.
1: Jsou takže, svodky zpátky?
0: Tak to víš, že prostě ty psychologické profily probíhají, jo, a přesně ta šejdířka nemá na to, neustojí ten tlak, tak to přesně podle mě z těch materiálů, které vůbec nikdo nedělá, nezná, nikdy je neviděl, maximálně

0: amerických filmech a přesto se prostě ty psychologické rozbory dělají, tak se teďka očividně oživili, vytáhli ty argumenty, které tam byly kdysi sepsány a řeklo se u prezidentských voleb ne, ono jí to docela jde, držme si palce.
1: Mě jenom zajímalo, jestli si testovali slovo šejdířka u nějaký focus group. Jak se často dělá, že se testují slova?
0: Já se bojím, že tohle moc nevtahovali do toho prostoru, protože se báli, aby si to náhodou ten posluchač neotočil jako provokaci typu, jak se šejdíř může ptát na šejdíře, jo? A jak poznáš teda na stupnici šejdířů toho nejautentičtějšího. Ale právě teď bych čekal, že Danuše Nerudová tohle čekat bude. Že se bojuje o hodně, protože těch míst je málo, jsou velmi dobře honorované. Navíc ber, že ona to je důchodová reforma. To je důchodová reforma. Od 63 máš evropskou penzi, když se staneš evropským poslancem. Jedno období stačí dokonce. Jedno období, jedna pětiletka. Takže to je sakra motivace jako jít cestou správné penzijní reformy.
1: A ona jako bývalá šéfka té důchodové komise při vládě.
0: By měla vědět.
1: To by se... Takže by nám mohla v Česku začít snižovat důchodový věk, ne?
0: No, ale nejdřív musíme jít volbám, hele. Jako je to docela zajímavá disproporce, když najednou vidíš tamto zázemí, tam tu evropskou penzi od 63. věku, stačí pouhých 5 let.
1: A že se tam úplně nezuntuješ, ani fyzicky, ani duševně?
0: Ale do tyhle ty penzijní reformy bych šel hnedka. Ta Mariánová, takzvaná
1: ta
0: reforma,
1: ta trošku smrdí.
0: A bolí.
1: Ta smrdí doslova krchovem, protože když si vezme, že stihne dnešní možná dvacátníky podle toho důchodový věk v 70. a mají
0: Já ti gratuluju, Petře, stal se s oficiálně dvacátníkem, že já ti garantuju, že nám ty vlády to protáhnou. My ty dvacátníky dožijeme.
1: A máš dožít a máš strávit v důchodu v průměru 21,5 roku, no tak počítaj, že se dožiješ 91,5 let.
0: No ta je taky česká varianta umělé inteligence.
1: Aha, tak to jo.
0: Že my už pak budeme taková chodící sklenička, tam bude tam mluvící hlava, budeme doufat, že nám občas to akvárko někdo vymyje. A takže to, co mnozí znají s Futurami, tak to je plán MPSV, varianta Česká republika 2.0 a to bude naše technologie umělé inteligence. My budeme rádi, aby jsme byli a budeme rádi, když budeme mít práci, ideálně, když by to byla ještě práce, která by bavila. Ne, každý má to štěstí si ji takhle popovídat s radostí na rtech a vědět, že to prostě bude příjemná práce a krásná práce. Do 127 let jsem to tak nějak napočítal, aby se nám to nějak v penzíně promítlo a mělo to pro nás smysl. No a vem si, pak tady najednou máš penzijní reformu jménem Danuše, Brusel, Štrasburg, lomeno Evropský parlament, 5 let, 63 let věku, odcházíš, chodí ti pravidelná penzijní renta, v modré obálce, hele, a ještě prý k tomu dávají alsaské krémy.
1: Modrý obálce, tak to je super. No.
0: Prostě kandidoval.
1: Ty jsi mě nalomil, počkej, že to možná hodím Danuše Nerudové a že prostě přiveze z Bruselu do Prahy tuhle tu důchodovou reformu. No to je paráda. Ještě ty peníze, když by přivezla. No, ty jsi zmínil to, že...
0: Teď jenom otázka, jenom přemýšlím komu, víš?
1: Ona je trošku problém, aby je vůbec Česká pošta ty důchody doručila z Bruselu. Ale že Danuše Nerudová jakože musela čekat, že přijdou nějaký útoky. Já si myslím, zaskočená. A je zaskočená jednou věcí. V prezidentské volbě vlastně byl úhlavní nepřítel jeden, Andrej Babiš, prostě zlo. Ona dokonce řekla, že je zlo. A všichni jinak byli přátelé a měli podporu. Dobře, Petr Pavel z nich chtěl udělat účetní na Hradě a tak, ale to byly takový šťouchance, řekněme. No jo, jenomže teď v eurovolbách přišla nejvíc přátelská palba, sice palba z vlastních řad. Ano. A myslím, že na to nejvíc ona nebyla připravená, že do ní budou pálit ti, od kterých čekala podporu.
0: To je pro mě velký překvapení.
1: Že ona na začátku ještě také zkoušela umravňovat. Ježíš Maria, pro Boha, nepalte na mě, když jsme na jedné lodi.
0: Bojujeme za demokracii.
1: My jsme na svojí jedné lodi, ty seš na svojí.
0: Ne, je to tak. A druhá věc, jednak mě překvapuje, že jí to vůbec překvapuje. Druhá věc, že se na to nepřipravila a nejsložitější, co tam vidím, a to vidím jako velký problém pro ní reputačně a i z nějaké pohledu potom dlouhodobé politické strategie její a s ní, že si tu fakt ty největší problémy dělá ona sama. Že prostě vypustí nepromyšlený argumenty, že asi si to příliš jako necvičí, nepromýšlí ke komu, kdy, jak mluví a co chce říct. Jinými slovy, že tam prostě, že ona si vytvořila sama se sebou komfortní zónu, má se tak ráda, že si nepřipouští jako slabiny a pak to takhle dopadá. Jedna obrovská výhoda je, a proto mě mrzí to promlčení se v té kampani, že tomu neodpovídají ty formáty mediální, televizních debat, toho vážného obsahu, který tady okolo nás všude je a teďka se prostě účelově žaluzie stáhly a řeklo se ps, až po volbách. Pak to začneme intenzivně rozebírat a říkat si, proč jsme to vlastně nedělali tématem, proč jsme se na to neptali, teď nám vlastně na to ty potenciální kandidáti, případně úspěšní následně, europoslanci neodpověděli. Nebyla to vlastně celá habaďůra. My totiž přicházíme o to, abychom viděli, jak ti kandidáti zvládají stres. A to je nesmírně důležitý, protože ten Evropský parlament, Evropská komise, to je pak tvrdá hra. Ono to samozřejmě hezky vypadá, jsou pěkně v oblečeních, v pěkných minimalistických kancelářích, v krásném luxusu, všichni se usmívají, všem jde o evropskou myšlenku, ale pak se zavřou dveře a ta evropská myšlenka má spoustu francouzských, německých, tu španělských, tu italských, tu polských tváří a někdy bychom si chtěli uloupnout i my perníčku. A tam pak potřebuješ lidi, kteří prostě mají, jednak vědí, co jdou vyjednat, jak na to jít, udržej nervy a umějí mít ostrý lokty v určitý moment, kdy je to výhoda a nekopou jenom za sebe. A tohle bohužel teďka vlastně nám je upíráno, protože nevidíme reálný stres za kamerami, v jisté nepohodě, v jistém časovém stresovém diskomfortu, občas i s nečekanými tématy, proto já říkám, já bych to nedělal jenom z migračního paktu a Green Dealu, já bych tam přimíchával věci, které jsem tady vzpomínal, protože oni se tam objeví. Objeví se tak trochu jako nečekaně z boku, budou ovlivňovat naše životy a dobře by to ukázalo, jak na tom jsou, jak intelektuálně, tak emočně, tak jako i strategickým uvažováním ti jednotliví kandidáti.
1: No, my vlastně tady můžeme burcovat jenom voliče a jdou volit, ale ty jsi zmínil tu zajímavou věc, že...
0: A to bychom měli teda.
1: To určitě, protože opravdu se hraje o budoucnost Evropy. Jsou to zlomový eurovolby, ale ty jsi zmiňoval to, že to na tebe působí tak, jako kdyby se politici snažili, ať je co nejmenší volební účast. No, je to jasný pro minimálně trojkoalici Spolu, ale vůbec vládní politiky, pro ty je to příznivý, ti musí doufat, aby přišlo co nejméně lidí volit, protože většinou nižší účast je voličů dneska opozičních stran. A byla to třeba ODS, která tradičně v eurovolbách uspěla prostě, protože její voliči, řekněme, angažovanější v té euroagendě přišli volit a voliči ostatních stran se na to vykašlali. No tak teď by si samozřejmě přáli, aby to všechno překryl hokej a ostatní voliči vůbec nevěděli o tom, jako, že jsou nějaké eurovolby.
0: Ne, myslím si fakt, že spousta politiků je skutečně nervózních, že třeba tam nebyl nějaký technický problém, že došly brusle nebo puky se začaly lámat ještě než byly použitý a nemohlo se to o týden protáhnout. Jo, protože pro ně by bylo nejkrásnější opravdu, kdyby se dohrálo někde příští středu, čtvrtek, poklepali jsme se, jak jsme vlastně úplně úžasní. Taktně jsme přešli, jak sponzorujeme český sport, hlavně u dorostu a u mládežníků. A v pátek a v sobotu šli volit. To by bylo úplně nejoptimálnější, tam se prostě stala někde chyba. Let netál, puky vydržely, bruslí bylo dostatek. Pan prezident na to dohlíd, moc les do ty šatny, moc les na tu střídačku neměl tam a tím to všechno proběhlo. A vidíš najednou jako to tápání těch politiků jako typu nemáme tam něco, nějakou pseudoudálost, nějaký pseudoproblém, nebyl někdo na někoho zprostej. A teď ještě vlastně, jak vidíš, jak z každé strany kape průser, tak oni vlastně nemají ani šanci jako vytáhnout nějaký kontraprůser, jo, který by prostě přišel s nějakou pseudokauzou, že někdo někdy někoho okrad, byl na někoho zprostej, někoho v rodině byl, po X dynastii je radikálem, extrémistou, životním stylem či názorem, aby to jakoby přefutrovali, přeformátovali. Takže jediná taktika je typu, když nemáme hnoje, tak pokusíme stáhnout rolety a říct, vyspěte se a pak teda ti správní zajděte k volbám. Takže proto prosím vás, kdyby na chleba nebylo, jděte, volte koho chcete, kohokoliv, jen volte.
1: No je zajímavý, když zmiňujeme to ticho, podezřelý hlavně teda ze strany opozice, protože my jsme několikrát před eurovolbami říkali, že právě v nich, tím, jak jsou přelomový a důležitý, takže má jako nikdy nabito opozice, která v podstatě teď ty poslední věci jdou za touhletou vládní pětkou. Je to finalizace Green Dealu a vlastně už to odsouhlasování těch jednotlivých opatření. Zmínili jsme migrační pakt, ale i další věci. A do toho samozřejmě opozice může, tak jak to bývá, udělat ty volby, jakoby referendum o vládě, která není úspěšná. Takže jakoby všechno by hrálo do karet opozice, ale my vidíme, že vlastně nějaký dramatický dění se spíš se daří těm menším stranám, vys motoristům, generovat titulky i Kateřině Konečné. ale vlastně říkám si, Andrej Babiš před časem řekl, udělal titulek, jak je jeho uměním a talentem, když řekl prostě, že je z Europarlamentu nebo z Bruselu potřeba vymíst, a teď to parafrázuju, zelený fanatiky, ale najednou vidíme jako ticho, jako kdyby je najednou už nechtěl vyhnat. Tak si říkám, že je zrovna ANO, který vždycky kampaně umělo a spolíhalo na to, že finále kampaně, že tam dokáže maximalizovat, zjist třeba zvýšit o nějaký 2-3%, sázelo na to, tak kde teď je?
0: Nemě ti pak přijde, jak kdyby prostě řada těch politických subjektů měla své interní výzkumy, kde měli vypočítané typu, hele, oni nám prostě dojdou v takovýmhle počtu, který nám vlastně vyhovuje a nebudeme dělat žádný vlny. Protože já opravdu zatím si z toho odnáším, že teda ANO vlastně spustilo kampaň, kterou ohlásilo koalice Spolu, že jo, tím přisprostlým billboardem, který prostě říkám mi byl za čárou, protože situaci fakt, kdy vytáhnete jednu válečnou stranu, která je ještě shodou okolností válečným útočníkem a přilepíte ji na čelo jakéhokoliv politického subjektu, který u nás je standardní politickou silou, ostatně to potvrzuje ministerstvo vnitra, NEPIM prostě posílá peníze za mandáty a akceptuje v poslanecké sněmovně. Vláda je akceptuje, když potřebuje řešit cokoliv ve vztahu k bezpečnostní politice a strategicko-vojenské politice, tak jako jejich hlasování a jejich podpisy poslanců se hodí rázem a není problému. Tak vlastně Andrej kuriozně udělal koalici Spolu. A pak jsem se akorát dozvěděl, že hnutí ANO prodává Hyundai, očividně. Jo, dodávku, která mimochodem by se nám možná mohla hodit do té Biedronky, aniž bych ti chtěl naznačovat, co máte se Zdeňkem Porajchem vybrat. A že bychom se svezli. Ale bylo by to taky kosmický trošku. Což ve výsledku, když už jsme u toho kosmu, tak pak opravdu nahrává těm bláznům typu mimozemšťani. Jo, který vlastně těma spotama a tou velkou jednou řízenou nudou nakonec ovládnou ty koncovky, protože je to tak bláznivý ulítlý, že opravdu nakonec budeme mluvit o bláznech. Jako jsme ve své době před 5 lety mluvili o burkách před Pražským hradem, kdy to zkoušel zoufalé tehdy bývalý sociální demokrat a budoucí bývalá sociální demokratka a budoucí sociální demokratka Jana Wolfová.
1: Tohle už se nikdo nemůže vyznat.
0: Ne, ale jako prostě Jana Wolfová byla, je a vždycky bude Janou Wolfovou svou, sociální demokratkou oficiálně, protože si prostě tu značku teda přivlastnila. Ale jsem si, to byly burky, bylo to bláznivý, šílený, ale bylo to jako téma. Ale teďka v podstatě, já mám pocit jenom, že možná budeme řešit, jaký bude počasí na víkend, příští volební, a z toho se bude obrovsky spekulovat, jestli přijdou jiní nebo oňací jiní. Já jsem spíš zvědavý, jak prostě, jaké to bude hlasování jako generací, jak na to nakonec promluví ty ročníky, ty kohorty, abych to řekl.
1: Já taky, ale když jsme zmínili ANO, tak vlastně ANO, jestli sází na nějaký výzkum, že mu ty voliči dojdou. ANO, je zajímavý, že ANO dokázalo vyhrát ty poslední eurovolby v roce 2019, dokonce z pozice, kdy bylo ve vládě tehdy, ale taky si sází na to, že prostě teď bude mít víceméně, že mu dojdou ty podobní voliči ve stejném množství, ale tentokrát jako opoziční strana ještě za téhle současné situace s těma hlavníma klíčovýma eurotématama, tak prostě bych čekal, že bude podstatně víc řevu.
0: Plus se přiznám, že já jsem si myslel, že třeba někdo přijde s tím, že řekne, podívejte, já úplně konkrétně změním tohle a tohle a bude to český návrh. Vypustí to neodstřelé a bude doufat, že okamžitě Bruselu někde řekne, vy jste se zbláznili, to je úplně absolutně šílený, neakceptujeme to, neexistuje to a bude šťastný, že bude na koni a bude říkat, podívejte, to je diktát Bruselu. A nebo bude mazanější a dohodne se třeba s Italií, protože víš sám, že Meloniová italská premiérka jako hraje velmi pragmatickou hru a mnohé si prosadila Bruselu a hraje to velmi rafinovaně, s mírně protestním obsahem. Třeba si předjedná něco s Itálií, vykopne to jako společnou iniciativu a řekne, podívejte, my nečekáme, už teď to připravujeme, máme na to podporu těch a těch zemí, jdeme do toho a lidi si řeknou, tak něco předved, ví, kde tam je záchod, ví, kam na hlasování, s něčím tam jede. Ale tady se to fakt jmenuje opravdu klídek, pohodička, jazzíček, dejte si kapučínko a ty choď, ty přijď a ty nechoď radši.
1: No tak uvidíme, jestli ty jsi říkal, že čekáš, že ještě přijde nějaký.
0: Je to takový podezřelý, je to fakt takový, nějak to cítím ti v kloubech, ale.
1: Že se něco stane,
0: že jako po těch to už bouškách, ve volbách, co teďka bývá, vidíme, přijde i politická.
1: Jo? No tak já bych doufal, že ještě bude nějaký drama. Každopádně znovu musíme apelovat na voliče, ať přijdou volit, protože se fakt hraje o budoucnost našeho kontinentu,
0: absolutně
1: které
0: souhlasím.
1: Já fakt se vyznávám rád z lásky k němu. Čím jsem starší, asi tím víc, že je to podle mě nejlepší místo k žití na světě. Můžeme být o něco chudší než Američani, ale pořád si myslím, že žijeme dobře, ale pokud se nezmění kurz Evropské unie, tak si už tak žít dobře nebudeme.
0: No, zůstane nám jenom to taky svým způsobem hezké na Evropě, že si tady můžeme tak v bezpečí, pohodě kverulovat, tak já odškrtávám to bezpečí a v pohodě a budeme si už jenom kverulovat. S rostoucí a rostoucí nezaměstnaností a s utíkajícím a vzdalujícím se odchodem do penze. Na rozdíl od našich europoslanců. Takže přátelé, pokud máte tenhle kontinent rádi jen z poloviny, jako společně pořad Férovka, jděte tam, ať si potom všichni říkají, ten Kubáček, který říká, že přijde 33% voličů, no to byl naivka. Těch 97% voličů, kde mu to uteklo.
1: 33%, hele, Ferenčíkovský číslo, ježíšovský.
0: Aniž bych naznačoval. Hele, kuriozně i to by byl úspěch, protože měli jsme už volby, kde bylo 18% voličů. Běžně držíme standard 28 a říkám, je to málo. A strašně bych si přál, aby fakt někdo řekl 97. Prostě přišlo 97% voličů, který úplně otočili tuto politickou mapu a posíláme tam europoslance s nejsilnějším mandátem ze všech členských zemí Evropské unie. A pak se probudím.
1: No, každopádně do eurovoleb nás čeká ještě jedna Férovka, tak doufejme, že se ještě něco stane.
0: Ty naznačuješ, že přijdeme s nějakou bombou.
1: Ne, prosím tě.
0: Nějakou pyrotechnikou, slovník. Ježišmarja, tohle je slovník, která s neotřelou myšlenkou.
1: S neotřelou myšlenkou a s nějakým dramatem.
0: Tak, výrazným signálem chci říct.
1: Třeba. Ať se stane něco takového, jako Vlasta Válek na hokeji.
0: A že to byla podívaná.
1: To teda byla.
0: A teď nemyslím ten hokej.
1: Ne, to byl Dream
0: Team. Ten
1: tomu dal auru Dream Teamu, jednoznačně.
0: Vlasta Válek. No, vidíš, já ti říkám, kam Vlasta přijde, hele, to stojí za to. Takže buď bych ho poznal jednou na tu Férovku, ať teda dostaneme třeba pod pultem pár Endiaronů, anebo chytrou radu, jak se z toho všeho, ne? A nebo prostě celkově nějak Vlastimil Válek by se nám mohl povinovat jako zemi. Každý je přece tak trochu hokejistou, Vlastimile.
1: To je jasný.
0: Bych mu chtěl vzkázat.
1: Každopádně zdravím naše posluchače.
0: Díky, že jste s námi, my jsme s vámi, držme se a prosím vás, kdo půjde kolem, příští víkend, v sobotu, v pátek, nažeňte ho, ať se tam jde podívat a ať tam jde něco.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa, tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, $200,000 pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
4: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald tam zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně. To jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
3: A páchají tady dobro.
4: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře.

0: jsem zažil nejkomičtější, jsme tady tři, nejkomičtější drama.
1: Asi vím, kam směřuješ.
0: V životě, a to je Čapkova matka, kde pan režisér Laurin vymyslel ďábelskou věc, že mrtvoly jsou všudy přítomné. A my jsme, hned jak jsme umřeli, tak jsme se postavili na jeviště a dostali jsme nemoc Topolovku. To znamená, že jsme, i když chvilku stojíš, že jo, tak se začneš kymácet.
2: No. Jo?
0: Tak jsme se tam takhle všeli, jak motali a tak dále. A došlo k děsivým věcem. Třeba pan profesor Lukavský,
3: ano.
0: Na nějaké schůzce říkal, víte, pojďme vrátit těm představením
1: to herectví, aby bylo to
0: tu pravý. Jedinečnost, že se to odehrává právě teď s plnou silou a se vším nasadím s tím
1: čokoládem.
0: Poslouchejme se, protože mně to přijde, že mnohdy probíhají ty dialogy naprosto zmechanizovaně a tak dále. Buďme prosím vás při věci ponořeni do těch dějů a tak dále a tak dále. Teď přišla tahle ta komedie, že a on je v dialogu s matkou vepředu u diváku a ona mu říká, vy muži, když si vezmete něco velkého do hlavy, kdo na to nejvíc doplatí? Jenom my, ženy. Jo. A jsou tam jenom dva na tom jevišti. A my jsme tam stáli jako topoli.
3: Jo.
0: A motali jsme se tam takhle a najednou z Petrovické vyšlo. Vy muži, když si vezmete něco velkého do ruky, kdo na to nejde? Ženy. A do Topolu, jako když schedí. My jsme všichni vyletěli.
3: Jsme poslouchali. No.
0: Utekli jsme. A já pak jdu a říkám, pane profesore, já vás obdivuju. Jak jste to vydržel? A co?
1: Ale jsme v rekvizitárně. Pamatuješ, jak jsme si povídali? A může třeba, já nevím, mrtvola kejchnout?
0: Ne, to je jinak.
4: Bylo to jinak. O pauze jsme si říkali, že je to blbý hrát tyhle ty mrtvoly. No tak nemůžeš se podrbat, rozumíš? Nebo kdyby ti začala test krev z nosu, to je nepřirozený, to by byl trapas, že jo? Vašek ještě povídá, nebo kdyby ses uprt. Takže jsme to probírali a v tu chvíli na scénu pokračování. Pokračování je, že maminka leží a z rozhlasu je, že začala válka. A my mrtvoli kolem ní, co budeme dělat, jak jim můžeme pomoct, pomocí nemůžeme a přitom bychom chtěli. To byla scéna, kdy u tohoto dialogu starost o maminku na začátku války sedí Vašek u té maminky a já nad ním stojím. A já už nevím, co to bylo za repliku.
0: Pan režisér vymyslel, že my jí, Kostka a já, zdvihneme a položíme ji na to lékařské lehátko. To znamená, ona levitovala. Duchové nemůžou nikoho zdvihat, že? Už to byl, ale to byl režijní záměr, takže tohle to sám dělal. No a já jsem bral tu část jejího těla, kde byly vlasy a nadechl jsem vlas. A udělal jsem laps.
3: A byl konec.
0: Jako duch jsem si
1: kejchnul. Smrt.
0: Ten utek, Topol utek, nechal nohy nohama. Jo, a já jsem jí dodrásal na to lehátko. Ona slyšela, že ten se chlemstá, že jo, tak se taky smála, čili já jsem mrtvou maminku se položil a tady... Tak mrtvá maminka sebou škubala na tom lehátku.
1: Já nezapomenu, jak z tebe jednou vyletěl mol.
0: Ale no to ještě bylo tak, že Peťa nevěděl, že je odpolední představení, že je až večerní a nebyl úplně ready, takže sám se líčil, že jo, měl nějaký ty kafátka a citrony a přehnal to, aby nebyl bledej, tak byl jak pomeranč. Měl takovou hodně oranžovou hlavu a bylo mu těžko. No. A tak, jak jsme, aby neměl tu topolovku, tak tam byl takový stojan s oštěpama a on se o ty oštěpy opřel. Jo? Takže byl jediný stabilizovaný, na rozdíl od nás. Ale začal chrápat.
1: Ten kecář,
0: ten po něm, ten chodil a šlapal mu na nohy.
1: Jo. To nevíš, to už si nepamatuješ.
0: A on měl hrál lékaře a měl bílé sandály a ta levá už byla opravdu ošlapaná od něj tohleto. A nejhorší bylo, že když jsme si říkali, necháme to bejt, tak z něj vyletěl mol.
1: Přísám Bůh.
4: Ono to bylo svícený v kontraktoru. Ano, pamatuju. Světlo na mě bylo, světlo. Je, na toho mola si vzpomínám.
0: A to jsi ho neviděl. To jsi neviděl, jenom my.
4: Ježiš, kluci, a závěr. Kdy my jsme kolem maminky, kdy už jako zabíjej i naše děti, a ona posledního synka vám nedám. Láďa tady chybí, Láďa Beneš, který začíná v Národním.
2: To byla jeho první role.
4: A byl Benjamínek a hrál toho nejmladšího syna, kdy přijde a říká, maminko, kam jsi schovala ty pušky?
0: Ne, to ale to říkal Štěpnička tohle. Určitě.
4: Ne. Ale...
0: Určitě Štěpnička. Určitě.
4: Tak víš, já to dopovídám a pak to budeš říkat ty o Štěpničkovi.
1: Ale to, jako... už se to dá vyprávět o všech.
4: Jo, ale je to ten mladej, protože ona mu pak tu pušku dává a říká, jdi, tím končí ta hra. Prostě přišel, jo, a spleci asi to jako, kde jsou, tak to E mu vlítlo do té věty, kterou měl říct a povídá, maminko, kam jsi schovala ty pešky, jo? A byl konec.
5: Tam já jsem to viděl, víš, já v tom nehrál.
0: Já jsem vyprávěl takovej vtip, jak se maďarsky řekne, promiňte, ale mám takový dojem, že jsem vám ne zcela dobře porozuměl. To se maďarsky řekne a. A. Láďa Beneš tam měl nějaký lehký breptíček a já jsem mu na to udělal a. A on zmlkl už do konce hry, neřekl vůbec nic. No tak mě se díky tomu, že jsem hrával s Rudolfem Hrušinským karty, v Národním divadle se hrály karty velmi, velmi silně, že jo, ale tak já jsem ještě s Rudinkem chodil tak jako ještě na jiná místa a pan Werich toho Rudlu tam lákal k sobě k Apolináři, že jo, se tam nudil strašně, tak tam jednou poslal Rudla mě, zeptal se, jestli může poslat za sebe náhradu, tak já jsem tam šel a pak asi tak 5x, 6x jsem tam s ním chodil hrát ten mariáš a když jsem přišel poprvé, že jo, tak ty doktoři, kteří tam s ním hráli, říkali, pane Poslanecký, nesnažte se vyhrávat, jo, protože tady líčil pan Hrušinský, jak dobře hrajete, nesnažte se vyhrávat, on to, pan Werich to špatně snáší, že jo. A já jako na potvoru, prostě měl takový listy děsný, že jo.
2: To nešlo, co, to nemůže.
0: To nešlo, to by mě měl za blbce a už by mě tam nepozval. No, tak říkal, už, no, tak jako, já už se těším, až zase přijde Hrušinský.
5: Já jsem se zažil, ale... když byla premiéra Purpurového ostrova, pamatuju?
4: Jo.
5: Tak on seděl v první řadě. Já už nevím, kdo ho pozval tenkrát, to není důležitý. A vím, že to orchestřiště v ABC je obložený, je prostě tapecírum na tom. A on takhle, jak se smál, tak hlavou bušil do toho tapecíru, otáčel se do lidí a říkal, to je celý proti Novotným. To je celý proti Novotným.
4: A ta hra končí, že jako divadlo na divadle, to je, ano. Vystupují tam postavy, krom té hry, jako i postavy, jako pan ředitel divadla, autor hry a podobně. A ten ředitel, to byl Vidra.
5: To dělal pan Vidra.
4: Starý pan Vidra. Se otočí do publika, končí to a říká, je snad někdo proti celosvětové revoluci. Jo. A Werich jedinej zved ruku, že je proti. No, a on musel dělat, text byl další, jak vidím nikdo. A ten se podlásil.
1: To, co ty si vzpomínal o kartách, tak bylo nejlepší u něj mlčet. Protože on jel doopravdy sám pořád. Jakmile se někdo na něco zeptal, nebo chtěl něco říct, zmaknul. A celý de facto jeho konec té rodiny, to je pro mě antický příběh. To je prostě paní Zdeňka, on, Jana. Ale v tak krátkém sledu po sobě to je... A málo kdo ví, že třeba v tomhle domě každý říká Werichův dům,
6: Ale to bylo OPBH, to ano, nebyl
7: to
6: majetek.
7: Nebyl jeho dům.
6: Verichů. A platili tady nájem jako ve čtyřce. Proč? Protože záchod byl o dva schody níž.
5: Jo. Ano, už
7: to tak jako, bylo.
6: No, ale jinak to prostě to legenda, která tady procházela, bylo to prostě, když si člověk vzpomene před těma x lety, co tady třeba na tom Kampském náměstí, že člověk potkal pana Zrzavýho, pana Sudka, tady
5: Trnku
6: jsem to chtěl říct.
7: Ale zajímavé je, že ten syn Trnkův, ten tady chodí a on se velmi mude do té podoby, má toho kníra, nosí takového tralaláčka a když z toho domečku vyleze, já tam třeba parkuju zrovna, tak ho vidím, říkám si, čeče, a Trnka je tady. To je zvláštní, ono, jako by to bylo něčím načichlý, já nevím, možná to tady tou rekonstrukcí hodně odstranili, ale u nás v tom baráku, tam je ještě zábradlí, který, a není renovovaný, kterýho se chytal ten Eda, když chodil domů.
6: Jo? A víš, jak on se podepisoval? Edur z Kampy. Edur z Kampy, ale bylo nádherného pozorovat, šel přes ten Karlův most, tam se držel jak švihák a přišel tady k těm schodům a tam se zhroutil.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, 21. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Jestli je pravdou, že Čína je největším věřitelem Spojených států, že Spojené státy dluží Číně spousty peněz, tak je dobré v této situaci provokovat někoho, kdo mě svým způsobem má vrsti?
2: Tak má i nemá vrsti, tak to dlužení je dané tím, že má Čína v ruce americké státní dluhopisy. To není pravda, že by si Čína vypůjčila něco od Ameriky, ale Čína si koupila ty dluhopisy. Nevím, i to je možné takhle uvažovat, ale to, v tom bych to nehledal. Prostě Čína nemůže rozbourat dnešní světový finanční a měnový systém a Amerika vůči Číně také nemůže.
1: Tak pane prezidente, vy jste relativně ostře kritizoval, já to řeknu, přečtu přesně, bývalý prezident Václav Klaus kritizuje vládu Petra Fialy za navrhovaný schodek 330 miliard za tento rok. Fialův kabinet tím podle Klause pokračuje v populistické politice posledních let. Mohlo to být míň za současných okolností?
2: Mohlo, je špatná otázka. Muselo to být míň. Prostě není možné dále rozdmíchávat inflaci dalším deficitem státního rozpočtu, zvyšováním dluhu státu, přidáváním dalších stovek miliard do už dnes existujícího stavu přebytečné poptávky v naší ekonomice. Muselo to být míň a já vím, že se škrt dělá nerado a nedobře, ale prostě škrtnout se něco musí a jiná cesta, jak se zbavit toho deficitu, než škrtat na výdajové stránce, prostě neexistuje. To platí pro každou zemi světa, platí to i pro Českou republiku.
1: Tak toto rozpočet má ještě příjmovou stránku přece.
2: Tak varianta je, že každému všechno odebrat a zdanit, to je také varianta, ale nevím, jestli by to bylo snadněji proveditelné. Škrty jsou zřetelná, jasná zpráva, jasné sdělení a já myslím, že ty škrty mají obrovskou výhodu, že mohou být dělány plošně. Zatímco, když se budou zvyšovat nějaké daně, tak to budou útočit na ty či ony skupiny obyvatel, proto já bych velmi doporučoval plošné škrty, nepokoušet se v nehomogénní pěti koalici hledat, že vyškrtneme tamhle nebo než onde. Já jsem nevěřil svým očím, když jsem dneska viděl velké protesty, že v ministerstva kultury byla škrtnuta jedna miliarda korun a samozřejmě už se ječí, že chudáci filmaři. Já teď neznám poslední číslo, kolik se u nás točí filmů, ale vím, že byly čísla až 40-50 ročně nebo něco takového, ale ať mě někdo opraví. Tak co? Tak když se tam škrtne něco, no tak se natočí o jeden film méně. Třeba o jeden film méně. Nevím, já na žádný český film současných vítězů různých karlovarských cen, já bych se neodvážil někdy podívat, tak já nemohu posoudit, jaké ty filmy jsou, ale mám a priori hrůzu, že jsou hrozné.
1: Na druhou stranu, pane prezidente, my mluvíme o 1 miliardě teď s tím příkladem k filmu, ale hovoříme, nebo vy kritizujete, a nám se to ostatním také nelíbí, 330 miliard. Kolik by byla přijatelná výše toho schodku? Kdyby jsme mluvili o 110 miliardách, řeknete si čertovem?
2: No ne, tak já rozumím, že vynulovat ten schodek uprostřed nějakých procesů není snadné, ale jasné bylo, že vláda musí dát prostě naprosto nesměřitelný signál a proto musí se škrtnout něco zásadního, ale vláda pořád říká, že bude přidávat těm, přidávat o něm, slibovat, že teda když ne letos, tak s tím počká do ledna, aby se to dostalo až do příštího rozpočtu a tak dále. Takže já myslím, že ten rozpočet propad do velikých schodků právě v těch posledních dvou covidových letech a ve stejném skutku pokračuje prostě teď. No a Stanjurové říkají, že i na zbytek fungování téhle vládní koalice to vypadá na stejných 300 miliard ve svých takových poloprognózách, předpovědích. No tak to jako znamená, že si na tu inflaci zaděláváme dnes a denně.
1: Slyšíme poslední době velmi často sousloví sektorová daň, což je jeden z léků v uvozovkách na to, o čem se tady bavíme. Pokud je mi známo, tak vy to nemůžete ani slyšet, to sektorová daň, ale nebylo by to řešení?
2: Tak sektorovou daní se možná stáhne, mohlo by stáhnout, nevím kolik, pár miliard nebo něco takového z ekonomiky, ale jakmile začneme, ale to ty komunisti přeci dělali totéž, když ty komunisti po tom 48. roce nezačínali ničím jiným. Nejdřív zaútočili na tyhle ty ekonomické subjekty, potom na ty, pak na další a tak dále. Nejdřív na velké, pak na střední, pak na menší a tak dále. Když to bylo pořád stejné, teď se zase chce brát těm velkým a podobně. Opravdu zaveďme pořádek, ale hlavně nerozdávejme peníze. My žijeme ve světě, já opakovaně používám termín nároková ekonomika. Prostě ekonomika nároků, kde máme všichni pocit, že máme nárok na to, či ono, že to mají v tramtárii nebo tamhle u sousedů. Žádná nároková ekonomika neexistuje. Zrovna tak je totálně popírán jakýkoliv princip zásluhovosti. Ten komunismus chtěl zrušit zásluhovost, přeci ten komunismus chtěl každému, ne podle jeho zásluh, ale podle jeho potřeb, jestli si ještě pamatujete, tak Xavera.

0: zisk společnosti, které vyráběly nebo dováželi, nebo co covidové ne mastičky, ale prášky a vakcíny, no tak jsme měli okamžitě nenechat hromady miliard těmhletěm firmám, které vyráběly ty vakcíny. Měli jsme je okamžitě zkásnout a zdanit. Rok předtím zase něco jiného. No prostě tudy opravdu cesta nevede. Princip daňové soustavy v každé učebnici má být rovný, prostě bez výjimek, má být stejný pro všechny, má být předvídatelný, má se vědět, co to bude a nezdanit něco dodatečně a tak dále. Takže tato hesla, já nevím, já si dovedu představit nějakou největší tvrdost zabránit něčím zcela mimořádným, ale to není náš případ. My máme strukturální problém. Ekonomové říkají slovo strukturální, systémový problém. My nemáme jednorázový výpadek nějakých příjmů nebo jednorázovou nezbytnost zvýšit nějaké výdaje, aby jsme udělali naprosto jednorázový mimořádný krok. My máme systémový problém. Ten náš rozpočet má deficit, když se bude stavět na hlavu vláda a ekonomika bude růst o 2% víc než teď a tak, tak pořád bude mít 100 miliardové deficity, čili něco se musí udělat jiného.
1: Ještě mi vysvětlete k tomu, už s tím nebudu zdržovat, ale jedna okolnost mě zajímá. Na Slovensku údajně takzvané jenom pohrození tou sektorovou daní vyřešilo ceny energie elektrické. To jsem někde četl. Pohrozili sektorovou daní a najednou se nějakým způsobem zastropovaly ty energie, ty ceny energií. Ani na toto by to nebyl lék?
0: Ne, nevím, já myslím, že Slovensko má trošku jiné uspořádání těch společností vyrábějících elektrickou energii a distributorů, čili ona nemá ČES, který by byl na burze a který by měl své akcionáře a podobně. To je jiné uspořádání. Na Slovensku je to čistý státní podnik a tam si ta vláda může dělat daleko snadněji, co chce.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
3: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
4: No, slyšela jsem o tom. Teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
3: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí. Vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. A na to samozřejmě není pravda. Ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než půl trilionu dolarů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci. Ne?
4: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
3: Pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.

0: Odtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den, Xaver.
0: Rád vás vidím.
1: Já jsem nadšený, jsem tady s vámi.
0: No, máte u jedné benzinové pumpy takovou faninku, že jsem na to úplně koukal.
1: Já tam pojedu. Hned mi dáte, já tam pojedu. Já vám taky řeknu hezký příběh. Úplně mi to nadchnulo. Já jsem byl schánět kurtu na připevňování auta na podvozek, jo? A snad to můžu říct. V Knovízi vedle Slaného je firma Duda, tam vyrábějí plachty, tak tam jdu, paní šéfová mi říká, běžte do dílny. Tam je pán a říká, co byste potřeboval, pane Tlustý? Já říkám, kurtu. A on, kdy už zase budete v XTV? To je jediný pořad, na který koukám. A teď si to vemte, jo? Venkov, dílna, jo? A tam slyšíte tyhle ty slova, no to je nádhera.
0: Ale má to i druhou stranu mince, protože když přijedete k benzince...
1: A žádný ke který?
0: No já vám to potom řeknu.
1: Já mám plnou nádrž, já tam pojedu.
0: Já už jsem k jedné benzince jednoho poslal, ale tato je úplně jiná.
1: Ano.
0: To jsme my, co žijeme po těch benzinkách.
1: Ano.
0: A oni vám řeknou, a to se mi stává běžně, říká, je, dobrý den a můžu se s váma vyfotit nebo něco takového. Já mám nejraději pana Tlustýho. A já bych vyletěl z kůže. Protože mám chuť říct, jeďte do prdele za panem Tlustým. A proč se fotíte se mnou?
1: No to je ano, když vás osloví, vy jste skvělý, pane Dlouhý.
0: Ano.
1: To je ono.
0: Tak jedeme. Máme několik témat štěpných. Rakušan se dohodl s Agrofertem. Hnutí STAN stáhne kontroverzní příspěvky o odposlouchávání. Co si o to myslíte?
1: To je klasická znouzectnost. Se tomu říká.
0: Jak to?
1: Jo? No to je, když všechny varianty jsou blbý. Hrozí vám, že to rozhodne nějaký soud, hrozí, že rozhodne o nějaké pokutě, no tak jdete na smír. Jo? Když se bojíte té horší varianty, jdete na smír, přestože ten smír je nákladný. On je symbolicky nákladný, jo? Jenom ta fotka, že je ten bojovník se vším a Babišem zvláště. Tam takhle stojí a něco mu vypráví, jo. Ta fotka je strašně nákladná, ta fotka úplně boří, že to jedno je čert a druhý je anděl.
0: Hmm.
1: No, tím oni zaplatí za ten smír, ale nic jiného jim nezbývá, tak jdou na smír.
0: No jo, ale tady se tak nějak v té zemi začíná bojovat proti dezinformacím.
1: Tady hlavně vítězí extremismus v myslích lidí. Já jsem si zrovna včera četl, jaký my dva jsme hajzlové. Jo, a to jsem použil vlídný slovo.
0: To jste byl špatné benzínky.
1: No ne, to jsem byl na Facebooku. Já mám mezi přáteli pár strašných lidí, jo. Ale já si je tam nechávám, protože jsem si kdysi v jedné knize přečetl, ta kapitola se jmenuje Pozitivní role blbce v dějinách lidstva, jo. A tam se píše, že když takového člověka máte a on se vždycky plete, všechno, co napíše, je špatně, tak takový tam mám, jo? Vždycky hrůzy píšou. No jo, ale vy tím vidíte, co ty parteček, co oni mají v hlavě, jo? Jak oni přemýšlejí, jak si to poskládají. No, oni, ty už by nás asi nechali zavraždit nejradši, jo? My jsme jako na seznamu, kdyby tak přijel nějaký ostřelovač a hezky nám propláchnul hlavy, tak... No, tak daleko jsou ty lidi.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu, co říkáte teď, ale už ten titulek Rakušan se dohodl s Agrofertem zní prostě naprosto šíleně. A já si říkám, co tam bylo obsahem? Že bude za trest se starat o kuřata v Agrofertu, nebo?
1: No ne, tak ono, jakmile... Já odbočím, jo. Nedávno jedna moje známá říkala, že byla fascinována v jižních Čechách, já schválně nebudu říkat kde, kde je expozice velmi drahých světových děl malířských. Všechny klasici světový. A to jsou díla, každý ten kousek jsou desítky nebo stovky milionů. A já jsem si tak říkal, kde se to tam vzalo? A pak jsem si vzpomněl. Pak jsem si to dal do souvislostí. Majitel tady té skvělé expozice a jeho potomci vysoudili na českém státu náhradu škody a teď nevím, jestli 7 nebo 10 miliard. Jenom za poškození jména. Ona je to snad se odvážím říct, už strašně stará kauza. Ta začíná někdy kolem roku 90, jo? Takže to máme už přes 30 let starou kauzu. Ono taky, než vysoudili ty miliardy, tak to trvalo mnoho let. Ale vysoudili miliardy jenom na tom, že švýcarské firmě poškodil tehdejší ministr zdravotnictví dobré jméno tím, že řekl, že nevěří, že by zvládli dodávat, myslím, že to byla krevní plazma, se to jmenovalo, ten skandál. Za poškození dobrého jména švýcarské firmy 7 nebo 10 miliard.
0: Diagumen.
1: Ano, přesně tak, to je ona ta kauza. To jim tady hrozilo. Ono, víte, pro hnutí STAN riskovat soud, ve kterým neví, nakolik se to ten Agrofert nechá ocenit. To, já to teda taky nevím, jo? Já nevím. Ale já bych se odvažoval tvrdit, že by to byla částka přinejmenším ve stovkách milionů. A umím si představit, že pro politické hnutí STAN rozsudek uhraďte a myslím, že by stačilo 75, ani by to nemuseli být stovky milionů. Konec.
0: Řekněte mi, ale důvod, proč na to Agrofert šel? Já být Agrofertem, tak bych na to nešel. Na tu dohodu.
1: To mě nenapadlo, tahle otázka. To je správná otázka. Proč? No možná kvůli té pokoře. Ta má taky cenu 100 milionů. Jo, to jak tam se sklání ten odhodlaný bojovník s kdekým a s námi taky. Ta fotka má velikou cenu. A ten titulek je pro Agrofert. Skvělý.
0: To jo.
1: Ten je skvělý. Ten má velikou cenu. Propagandistickou. To všechno je jenom reklamní cena, propagandistická cena. No, proč na to šel Rakušan, jsem vysvětlil. Báli se strašný náhrady škody. To je, myslím, diagnóza tady jejich chování. Agrofert si asi vypočítal, že lepší je jistota té pokory a toho symbolu, toho nadpisu, než čekat na ty 100 milionů. A pak si teda umím představit, že pro Agrofert 100 milionů.
0: Jasně. Jdeme dál. Zaděláno na velký návrat. Na Jurečkovo místo se pomalu chystá lidovecký matador Čunek. A já si to přeju.
1: Já mu přeju, fandím.
0: No, Čunkovi?
1: Kéžby. A tak oni mají, teď budu mluvit k jejich vedení. Víte, oni mají jenom dvě možnosti. Buď se vrátit k matadorovi a k původním principům, které oni zastávali, a nebo budou pokračovat v té nové, to nazvu, nové lidovecké politice a je po nich.
0: No ale tam už není kam pokračovat.
1: No to je konec, jo? Takže umím si představit, že pro mnoho lidovců to není ten favorit, který by rádi, ale oni jsou v situaci, že no ne, že lepší, oni žádnýho nemají, jinýho. Takže kéžby tam dostali rozum, nespáchali sebevraždu, já jim nepřeju konec. Byť teda na české politické scéně předvedli řadu krásných kotrmelců, ale to nevadí, kéž by se tam pan Čunek vrátil.
0: Já bych se snad stal voličem lidovců, kdyby Čunek byl předsedou.
1: A tak
0: to je pro mě hrozná představa.
1: Ale to, co on říká, tak to je přeci pro nás, já to odhadnu, z 80% přijatelný.
0: To jo, po té, co mě tak podvedla ODS jako voliče?
1: No, ne. Za starých časů mohl být člověk i ODSák.
0: No, jasně.
1: No. To je návrat rozumných, normálních lidí se selským rozumem. To on má.
0: A v tomto pořadu už jsem to jednou řekl, koho bych volil, dostal jsem za to citron, ale dneska už je to jedno. Dobře, takže končíme tím, že mu fandíme.
1: No, skvělý.
0: Dobrý.
1: Ať dostanou rozum.
0: Toto je kauzička mozeská. Hoststvo je pseudoslovo. Čeština je rodový jazyk, říká jazykovědec Oliva. To je pan Oliva. Velmi zajímavý člověk. Kdysi jsem s ním dělal rozhovor na
1: českém.
0: To je z nějaký
1: televizní reklamy, že jo? Nebo
0: není. Česká televize rozeslala jakýsi dopis.
1: A tam vyzývá.
0: Vyzývá hoststvo.
1: Já jsem to taky četl pětkrát, než jsem to pochopil. A
0: oni se zbláznili, takže oni běžně v těch pořadech.
1: Novotvary.
0: Takže říkají, naší hostkou byla a tak. A
1: to je myslivecká latina, to jsem, umím. Víte, proč to je?
0: Když jsem se proti tomu ozval, byl jsem podporovatel Ruska.
1: A tak to je každý, kdo není s nima, že jo?
0: Jasně.
1: To jsem tady vysvětloval, oni pochopili, že když budou rozdělovat národ na tom kdo je proti Rusovi a kdo nevítá jejich aktivity proti Rusovi, tak to mají strašně snadný, protože strach je obrovská síla a veliká část společnosti si říká, no tak zaplať pánbu, že nás teda chrání. Nevíme, jak to s tím Rusem je, ale to je dobrý. Jo. Takže, ale tohle to umím vysvětlit. To je klasická myslivecká latina. A to, když myslivecká latina, no, to, já to myslím typově. Tak když nějaká komunita, která se na něčem zakládá, připadají si díky tomu lepší, důležitější, ale to takových komunit je mnoho, to nejenom myslivci, to máte ty, co lítají na ultralightech, ty, co jezdí na motorkách, ty, co hrají golf, ty, co něco, jo, chodí na Spartu, to jsou všechno komunity, které drží pohromadě. Ta vášeň, to je vlastně jenom záminka k tomu združování, to je drží pohromadě, tam si připadá jako lepší lidé, tak oni k tomu mají i ten jazyk, kterýmu ten zbytek nerozumí. Jo? Když jste v nějaké takové komunitě, najednou uslyšíte slova, které vůbec nevíte, co jsou. Tady se to dá odvodit, jo? Ale někdy vůbec netušíte, co to je. A oni tomu rozumí. A jim se to líbí, že oni tomu rozumí a vy ne.
0: No je to progresivní, takže oni mají...
1: Posiluje to sebevědomí těch lidí. Ono to vlastně trošku říká, že potřebují posilovat sebevědomí. Tak aby si připadali jako ty lepší, tak vymýšlí takovýhle pojmy.
0: Pane Tlustý, nepřesvědčil jste mě.
1: Ne.
0: Ne, protože vy nečtete pravidelně kodex České televize.
1: Já ano. Vůbec nečtu.
0: No právě.
1: No, čemu já bych to čet?
0: Tam je mimo jiné napsáno, že je třeba ctít český jazyk a velebit český jazyk.
1: Ale sebevědomí těch lidí je víc, než tady váš kodex.
0: Dobře, ale tady vám pan Oliva vysvětluje, že hoststvo je úplná blbost.
1: Úplná
0: takže
1: blbost,
0: si to
1: no?
0: Tam
1: no.
0: Nějaká progresivní paní dramaturgině...
1: Já jsem chtěl vysvětlit, že je to blbost, ano, to je jasný, ale je to blbost, protože jim to dodává sebevědomí.
0: Jo, jo, jo.
1: No, a pak už je to jasný.
0: Tak. Takovýto lidé by neměli v České televizi pracovat. Tam by měli pracovat lidé, kteří chtějí pečovat o český jazyk a ne ho... Proto jenom jedno jediné slovo, které se teď dá použít a já ho použít nechci.
1: Ne, ne, nedělejte to, to by zase špatně dopadlo.
0: Je to vodka, znáte to. A nic jiného na to není tak přiléhavé.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak...
1: A tak ono to svědčí o stavu té instituce. Jo? Mě mám vlastně říkají, my pochybujeme sami o sobě. My teď nějak nevíme. Jo? My nějak, co uděláme, to je blbě. Teď se v tom tak plácáme, jako teď co s náma bude, jo? A jakmile se lidé dostanou do situace, že nevědí, co s nima bude, tak se potřebují povznést na tu situaci, posílit to sebevědomí. Tudy vede pro ně cesta, no. Že my si myslíme, že je to blbost, to jim jedno.
0: To je pravda. Výbuch Nord Streamu vymysleli na večírku opilí ukrajinští důstojníci. Prosím vás, co toto znamená?
1: No, tam je několik, já to asi nedokážu všechno vyjmenovat. A já začnu od začátku. Pro mě nejcennější na tom je, že všechny tyhle titulky vlastně se opírají o zprávu vydanou v Německu. Německu.
0: Co zprávu zatýkač tak je?
1: No, tak já jsem to pojmenoval zprávu. Ano, o to je to silnější, že to je zatýkač. To je vlastně v celé té dlouhé kauze, kde... My, co jsme říkali, že nám připadá logičtější, že to je ze strany Ukrajiny než ze strany Ruska, jo? To jsme tady přeci říkali, že logika té situace říká, komu je to ku prospěchu, komu to ublíží, že by si Rusové chtěli takhle ublížit, to je dost divný, spíš to vypadá, že jim chtěli ublížit i druhý, no jo, ale i za to jsme měli nepěkné titulky na naše hlavy šly, jo? A teď Němci vydávají zatykáč, a vlastně tu nejistotu roztínají tím směrem, který my jsme považovali za logický, to jest přišlo to z Ukrajiny. No a to je teda rána válečným štváčům tady u nás. To je
0: no,
1: a Němci teda, jo?
0: Nepochybně, jako... pane Tlustý, si spousta občanů klade otázku, co všechno mají na svědomí Ukrajinci, zejména to, na co my jsme posílali ty peníze. Z vašich
1: no,
0: daní?
1: Oni nám za naše peníze strašně škodí. To je současná situace.
0: Ano, to víme, ale ještě...
1: Prý kvůli tomu budeme mít pernou zimu. Teďko tam zase vybombardovali nějakou plynovou stanici, jsem si přečet. No, to je správná interpretace. Za naše peníze nám strašně škodí.
0: Ve včerejším tisku jsem četl, že o tom pan Zelenský, což je kamarád naší strany a vlády, věděl, prvně to schválil a pak už to nemohl zastavit. A oni zcela vážně s tímto člověkem jednají o tom, že jim budeme posílat desítky milionů, stovky milionů, miliardy vlastně, možná desítky miliard z peněz našich lidí. A oni sem za to nekontrolovatelně pouštějí Ukrajince a toto se děje. Promiňte mi tento názor, mě už to přestává bavit a vytáčí mě to do běla.
1: No, já už jsem tady to vysvětlení říkal. K čemu jsou vlastně ty miliardy a k čemu je to válečné štvání, k čemu je to válečné štvání? To je jenom propagandistický nástroj. Všechno se to děje proto, aby se společnost nerozdělovala na otázkách, líbí se vám koeficient 3, pro daň z nemovitostí, líbí se vám neindexované důchody, líbí se vám tahleta daň. Všechny tyhle otázky by vláda prohrávala poměrem 90-10, tak odhaduju, jo. 5 by se to líbilo, 5 by říkalo nevím a 90 by říkalo katastrofa, běžte s tím do háje. Oni všechno tohle nahradili otázkou, Rus je nebezpečný, koukejte, my vás před ním chráníme, my tam všechny ty miliardy dáváme proto, aby vy jste byli chráněni. A na téhle otázce už se ta veřejnost nedělí 90-10, jak ukazují volební preference, tak to dělení je 70-20-10 neví, jo? No jo, ale 70-20 to je mnohem lepší než 90-10, jo? To je. A kvůli tomu oni to všechno dělají, že se to všechno nakonec obrátí proti nim, to je jasný, to je úplně jasný. Všechno stojí na tom, jak rychle se to provalí, protože například úplně rozhodující v celém tomhleté propagandistické hře je, jestli se podaří tu válku ukončit do parlamentních voleb tady u nás. To znamená, když se podaří do léta příštího roku nějak tu válku na Ukrajině ukončit, váleční štváči jsou v háji, protože to téma zaniká. Když tam nějak bude uzavřeno příměří, mír, hranice a tak dále, s tím strachem už nemůžete tu propagandistickou hru hrát a oni na tom skončí.
0: Řekněte mi, je toto teroristický čin?
1: No samozřejmě ano. To je teroristický čin.
0: A myslíte, že ti opilí ukrajinští vojáci dostanou metal od naší strany a vlády? Jako hrdinové?
1: No vzhledem k tomu, že jim pomáhají udržovat tu psychózu války.
0: Tak možná jo.
1: Tak jo. No, tak za to, no, když teda říkáte, co vás překvapuje, jo. Já jsem si někde přečet, jak už celý svět ví, co všechno si ten Zelenský na světě za to koupil. Jo, to jsem četl, jo.
0: Tomu já moc nevěřím, ale to by byl úplný hlupák, kdyby si něco kupoval.
1: No, tak nějak jeho manželka někde koupila nějaký dům za stovky milionů.
0: To.
1: No, a že to psali to někde v cizině, no tak já, jo. Tak možná, já nevím, jestli to pravda, no, ale... No, jak to, že to nevadí? Jenom ty pochybnosti teda, jo, by měly strašně vadit. U každého jiného by jenom myšlenka na to, že něco ukradl, znamenala konec, jo. A tady ne, no protože ona totiž to té propagandě pomáhá nejenom u nás. To, víte, kolik bilionů jsou z toho zbrojní zakázky? Myslím. Jo, a ty všichni, Majerov. Jdeme dál? No, tak jim se to líbí, no tak někde nějakého něco trošku ukradlného nebo vybuchlého.
0: Co to je?
1: Co to je?
0: Svině, stojím si za tím, Foltýn pokračuje v častování části Čechů. Toto je jakýsi pan Foltýn, který označil část naší společnosti, část občanů za svině. Podotýkám, že to je člověk, který hovoří za vládu České republiky.
1: To je chodba na úřadu vlády.
0: No, tak to jenom tak dodávám.
1: No. Takže to je velmi vysoký činitel.
0: Stojí si za tím, podívejte se, to je... Tomu člověku do očí to je druhý Halík. Člověk, z kterého mám strach. Co si o tom myslíte?
1: No já teď nějak to seřadit, jo. Tak samozřejmě je to skandální.
0: No zjevně jak pro koho?
1: No, tak já začnu úplně odinut. To, že ho ta vláda neodvolala, to je neuvěřitelné. Jo? Protože on už chodí i jim.
0: Jasně.
1: Jo?
0: On chce vykopávat příkopy. Říkali, že je potřeba vykopávat.
1: Vysvětlit se to dá jedině tím, že ta vláda v čele s panem premiérem má nejenom špatnou motivaci, špatný kamarády, špatný nápady, ale oni jsou to ještě ke všemu asi slabuši. Jo? Protože když někdo tak strašně je poškozuje, jako tady ten pán, už dávno měla být tisková konference, kde by ohlašovali, že se ráčili přenáhlit. A
0: naše společnost se přenáhlila.
1: Teď mě napadl text písně Zloba, závist, zášť, ty ať pominou, jo? To on je toho reprezentant, ten zloba, závist, zášť, to je, tak ať jde pryč, jo? To, oni to neudělali, takže první komentář, to teda zírám, vy si ho tam necháváte, jo? Škodí vám. Teď k tomu rovnou řeknu, no, ono vlastně, že se takhle odkopal, a odkopal tím je, no to je výborný. To, Xavere, my dva s ním nemusíme bojovat.
0: My dva to musíme neustále dokola připomínat.
1: My jenom lidi, tak si ho poslechněte, jo. Dokonce to sami nevěděli, že si za tím stojí, jo. To je jenom prohlubování té hrůzy. To nikdy neměl vypustit, ale přeci hrůza, to je další komentář. Hrůza už je to, že mu tu kancelář s tím nadpisem tam dali, jo. Že usoudili, že má někdo dohlížet na... A zavedli, oni to nechtějí slyšet, ale bohužel je to pravda. To je vrchní cenzor. Prostě vrchní cenzor, oni to tak udělali. Ta funkce vůbec neměla existovat. A teď řeknu další komentář. Lidi zlatý, kteří zvažujete, že byste chtěli volit, jo, tak nemusíte potřebovat všechny ty kroky, které udělali zrovna třeba s válkou na Ukrajině. Úplně stačí si uvědomit, že mají totalitní sklony. Že to jsou nedemokraté. Jo? Jenom tím, že on tam má tu kancelář, takhle se jmenuje, to je nedemokratický, lidi zlatý přeci v demokratických volbách nemůžete volit nedemokraty, protože vy přeci nevíte, co udělají příště.
0: Pane Tlustý, kdy jste byl naposled svědčit u soudu?
1: Tomu nebudete věřit. Já nikdy.
0: Tak
1: nikdy.
0: A chcete to zažít?
1: Jo?
0: Já vám to teď zařídím. Budete tam jako svědek, protýkám.
1: Aha, že jsem tady něco říkal.
0: Já si totiž myslím, že tento pan Foltín, který bez jakéhokoliv důkazu část společnosti označí za svině, se chová stejně jako paní Vašáriová, která část společnosti voličů označí za spodinu fašisty. A já si myslím, že by bylo dobré...
1: Ne, tu formulaci neříkejte. To ne, to já to nechci slyšet. Ten mráz, myslím, to vypuste. Jo?
0: Kdyby mráz...
1: Ne, pro boha, ne, dobrý, naši posluchači vědí, jak to pokračuje, oni se vás pustí, teď to tady neříkejte. No.
0: Tak já to řeknu aspoň takhle, já si myslím, že pan Foltín je obr svině.
1: No,
0: i
1: tak,
0: bez mrazu.
1: Tak zase pojďte svědčit vy v mém tom, já bych použil přesně stejný pojem i teda pro něj, jo? To se teda nemá, tohle, jo? Ne, to je hrůza. Já už jsem uvedl,
0: já to říkám za ty občany, kteří nemají možnost takhle promluvit. A já jich spoustu znám a některé to mrzí. Takže já to téma končím, pane Tlustý, s tím, že jakýsi tady Foltín je svině.
1: Ale hleďte, do roka do dne je po něm, jo? To je dobrý, ne? Na, trošku díl.
0: Řekněme pracovně, aby to nevypadalo, že vyzýváme
1: ne,
0: někoho.
1: To my mu nepřejeme, fyzicky nic zlého. Tak já to opravím. Je po té jeho funkci.
0: Ale někde se na tebe vaří voda, ty Foltíne. Tak. Z války mám čím dál větší strach. Vladimír Mečiar byl totálně umlácen. LGBT ve sportu je nesmysl. Utkání v boxu bylo šílené, košíková, brutální, říkal taťka Klaus, jak říkáte vy. Tak si z toho něco vyberte.
1: No tak zaprvé zas má pravdu. On si tím teda strašně škodí. V jedné knize jsem si přečetl vysvětlení, tam se píše, není strašnějšího člověka, než ten, co má vždycky pravdu. To koukat se na to, jak zas měl pravdu, to je strašný, když my se často mýlíme. No ano, já si taky nejsem jistý, jestli ty naši váleční štváči to nechtějí dovést až k vyslání našich hochů a zbraní na Ukrajinu. Nejsem si tím jistý, takže má pravdu, mám taky větší strach. To je oni, jak cítí, že to jejich vládnutí končí, tak oni můžou vymyslet neuvěřitelné nápady, například. Takže to je pravda. Vladimír Mečiar byl totálně umlácen. A tak on byl onálepkován už kdysi dávno, ty nálepky se ujaly, byl vlastně mediálně zlikvidován, bych to já přeformuloval, než umlácen. No, LGBT ve sportu, jsem zcela příznivcem výroku pana Duky. No, Berlín, Moskva, Paříž.
0: Četl jsem, ano.
1: Všechno špatně. Propagace, propaganda, vyslovování názorů k jakémukoliv náboženství, propagování jakékoliv sexuální orientace, to všechno na olympiádě býti nemá. A jakmile to tam je, tak je to zneužití, tak jak říká pan Duka. A ty, co to provedli, no, ty by přinejmenším měli rezignovat. Ale že se to části lidí líbí, já ještě vysvětlím, já už před 30 lety jsem říkal, ať si každý v ložnici dělá, co chce, abych vyjádřil svůj názor. Nemá za to být postihován, natožpak trestán. To v žádném případě. A že by nám to museli vnucovat na olympiádě a tvářit se, že když my nejsme, teda já určitě ne, ani L, ani G, ani B, ani T, že jsem nějaký divnej a že bych si to měl prohlídnout pořádně, abych pochopil to blaho, o který přicházím.
0: No to je trošku z té.
1: Té, jo, takhle. No, proč to tam nemá být? A když to tam bylo, je to chyba, no. No, já jsem někde viděl, a teď bych to strašně rád použil, mě napadá jenom takový různý příklady. Nejstrašnější, co jsem si v poslední době přečet, je, že to, jaké máme pohlaví, si máme promyslet a rozhodnout sami. To je vrchol té hrůzy, jo. No, protože pak je možný, že v boxu vyhraje chlapák, který se prohlásí za ženskou. Jo, a že k tomu ještě absolvuje nějaký drobný úpravy. No, to je ten konec dnešní civilizované společnosti. To je vzpoura proti přírodě. Nemáme pohlaví tak, jak se ho usmyslíme. Přišlo nám to od přírody nebo od Pána Boha, jak to kdo vidí. A že společnost většinová nedokáže říct a dost, jo, tohle už nebudem poslouchat. To ne teda. To nepřichází v úvahu. Proti těmhle věcem je třeba se protestovat, ale taky proti tomu něco dělat. Prostě když je něčeho moc, tak je toho příliš. Už je toho moc. Už ta věta určitě si pohlaví je nepřijatelná. Normální společnost by se tomu měla postavit a její vůdcové, to je z politici, by měli říct, co s tím budeme dělat, aby nás to nezničilo, protože to ohrožuje tu společnost. Tak má pravdu.
0: Dnes jsem přijížděl autem a přemýšlel jsem, kolik hodin my jsme spolu tady proseděli v tomto pořadu.
1: To je nějaký tak odhaduju 40. pořad. Podle mého pozorování. Je to možný?
0: Je to možný.
1: 40.
0: Je to 8 let?
1: No.
0: A vy jste to, tady začínal?
1: Já bych to tak viděl 5, no bývávalo jich 10, teď už třeba jenom 3, 4, tak no možná, že už víc než 40. A to vy tady máte v evidenci, to určitě ano.
0: A vždycky jste byl dobrý. Děkuju vám za to a mějte se fajn.
1: Já moc děkuju za pozvání, zase se sem budu těšit, už aby jsme zase mohli říct lidem něco normálního.
0: Podtrženo sečteno a naším hostem byl Vlastimil Tlustý.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zástupci umělců v poslední době stále intenzivněji upozorňují na nejistoty, které provází práci v kultuře.
2: A kdo jsou ti zástupci? Máte to tam? Kdo to je? To mě zajímalo.
1: Počkejte. Ne? Ne, ale citují tady nějakého básníka Jonáše Zbořila. No to je jasný, když jste básník, jednou inspiračku máte, jindy ne, jednou jste tvůrčí, jindy jste v útlumu, potýkáte se v depresi.
2: Paní Karol, já mám nápad.
1: No, jsem s ním.
2: Co kdybychom tam napsali, aby tam bylo ještě doplněno, že teda dobře status umělce a že případně ještě může být status vyžírky. Co je na tom?
1: No.
2: Skončí školu, nějakou divadelní, tři lidi, nemají do čeho píchnout, zařídí si divadlo pod stolem, nebo divadlo u popelníku, nebo něco, dostanou na to milionek na premiéru, z toho ten rok nějak přežijou, mají premiéru ve svém divadle pro 42 lidí, na premiéru přijdou příbuzní, takže mají z půlky plno, ale rok žijou. A to, co se takhle děje, nevím, jestli to víte. A já bych těmto lidem dal status vyžírka a my jako společnost, my, co platíme ty obří daně blbci, jako já třeba, tak bychom byli smíření s tím, že toto platíme.
1: Jo, anebo bychom mohli mít zdarma lístky na představení.
2: Ježiš, a tak to já bych nemusel.
1: Ale já bych byla ochotná.
2: Já si rád koupím lístek na představení, který mě ovšem zajímá, milá paní Karol.
1: Ježiš, vy do toho pletete nějakou vaší dobrovůli a vlastní vůli, to nemůžete. Stát vám nařídí, na co se povinně budete dívat. Stát vám nařídí, za co budete utrácet své těžce vydělané peníze.
2: Já vím.
1: To by to dopadlo, kdyby si každý občan rozhodoval o svých penězích sám a rozhodoval si o tom, na co půjde do divadla. Ale já bych byla ochotná váš návrh na ty vyžírky podpořit, jestli vy podpoříte můj návrh na zavedení statusu břídila.
2: Podpořím.
1: No, tam bude Fiala se Stanjurou.
2: Paní Karol, kde se prodávají takový ty stojánky, jak mají malíři a ty plátna a tak?
1: Stojánek, co mají malíři? Já nevím, můj pan malíř má štafle.
2: Abych tam dal takový ten, taková ta čtyřnožka. Já si koupím a já začnu malovat o víkendu, já chci mít v pondělí status umělce.
1: Hele, začněte něčím jednodušším, kupte si bílý plášť a baret.
2: Pardon?
1: No bílý plášť a baret, to vás vyjde levněji než ten stojánek.
2: Není...
1: Tak ježíš, malíři vždycky v baretu, jo, s bílým takhle, pláště, myslíte... ne, už tam takhle
2: no, ale za mě budou hovořit moje díla. Já budu šmrdlat štětcem a všichni budou říkat, o, to je tak zajímavé a já v tom vidím něhu a tady dole takový smutek a rozhořčenost.
1: Který pětiletý chlapeček to asi kreslil.
2: A teď oni ti profesoři kolem toho budou chodit a budou říkat, ty, to je to umění, ty.

0: Já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podpisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou, vy ke mně nikdy nepřijdete na večeři, ale přijdou jiní.
1: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
0: Kuřáckou
1: nebo
0: školu,
1: kuřácký, ne? Třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké
0: ne.
1: kino,
0: ne.
1: kuřácké divadlo,
0: ne,
1: kuřácký
0: také
1: úřad,
0: také
1: ale
0: ne.
1: tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Jo, je to celé o těch zaměstnancích.
0: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
1: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky, jo.
0: Dobře,
1: je to taková debata,
0: se,
1: je to vlastně debata, je to debata o tom, jestli
0: je
1: na
0: to
1: pracovištích,
0: debata o svobodě.
1: Ano, a ta svoboda, ta je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou či jinou. Proto já

0: nějakému konsenzu.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Odtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, toho Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který
1: to
2: určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam je to nutné.
2: To, co já říkám, jako že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má se stát vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on si z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady jako všichni ostatní a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že...
1: Moc,
2: Že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran. Ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější. Já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle. Ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastal po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem čet, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal...
1: 21.
2: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
2: 37. Myslím,
1: že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit Stačí, do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďko dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Charlieho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do té ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatný, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle meeting, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako, že byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Ale já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě nevím, jestli chci říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili za celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je jako zapravdě to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu bude jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to tak ještě netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a...
1: Tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Myslíš, že tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a jen co všechno my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat
2: musíme. Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To
1: Ursula
2: možná,
1: von der Leyen.
2: Že to je 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy, podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda, Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál, řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí tý Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahu, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, ani mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? To je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako... není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno tak... bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčuje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
2: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčuje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: máme plán, toto je ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
2: To je všechno, tak děkuji.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
2: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
0: Radio Xaver.

0: ideální stav věci. Ale ve chvíli, kdy v České televizi pracují oba manželé, potom zjistíš, že manžel je reportér napojený na mafiánské nejrůznější a bůh ví jaké struktury, kterým jde na ruku, a některé z těch lidí potom on nějakým způsobem vyexpeduje manželce do svého pořadu, dokonce zprostředkuje otázky, o kterých se budeme hovořit, a pak to všechno vyjde najevo. Tak to není ten případ rodinného klanu, který ti vadí?
1: On se chtěl infiltrovat, ne?
0: No, mluvíme o panu Hinkovi. Ano, ano, ne. My víme, já bych to také řekl, že by jsem se chtěl infiltrovat, a také bych řekl, že ze zdravotních důvodů to je všechno v pořádku, ale bohužel myslím si, že ty věci se mají jinak. A podotýkám, v soukromém médiu by mě to bylo jedno. A třeba by mě to nebylo sympatické, třeba bych se potom na to médium nedíval nebo nesledoval, ani nevím. Ale v médiích veřejné služby mě to vadí.
1: No, pokud vím, tak paní Hinková byla hlasatelkou, měla ty zkušenosti a asi ten pořad moderovala dobře, o tom jakoby žádná. Ale samozřejmě pokud tam dojde k takovému, takže jako profesně dobrý, samozřejmě, ale pokud tam dojde k takovému propojení, tak je to samozřejmě špatně. To je, ale to by měla Česká televize si prověřit a případně novináři z jiných médií, kteří na tom pracují, tak by to měli zveřejnit ty informace, které mají, a aby v tom bylo jasno.
0: No, ale to je typický příklad nebezpečí rodinného klanu.
1: No počkej, ale já nevím, třeba vezmeme nějaký jiný klan, tak máme tam pana Kubala a paní Kubalovou. A prostě tam přeci, já nevím, tam se neukázalo, že automaticky to takhle všude funguje.
0: To neříkám.
1: To se ukázalo v případě Jiřího Hinka.
0: To neříkám, no ale ono je to takové složitější. Mně to sympatické není, jo. Že pan Pokorný v Českém rozhlase, že tam zaměstnaná téměř celá jeho rodina a možná tetička z Doudleb i na recepci podává obálky, nevím, jo. Ale tak to chodí, jo.
1: No dobře, ale pak jako budeš diskvalifikovat toho třeba syna, byť je výborný moderátor, tak to nemůže pracovat jenom z titulu toho, že je něčí syn, a to je přeci...
0: To je to,
1: na co narážím, protože říkám, já jsem byla posuzována už potom podle toho, koho mám za manžela, a hrozně mě to jako trápilo. A myslím si, že jakoby tohle ty říkáš, přeci nemůžeš diskvalifikovat někoho jenom proto, že je něčí bratr nebo syn.
0: Mm. Jo, já jenom mám pocit, že těmto médiím je to hodně na škodu. To je můj pocit, a hlavně bych...
1: Já si myslím, že by to měl posoudit potom divák. Přeci, ne? Nebo posluchač.
0: Určitě. A on to taky posuzuje.
1: Aha.
0: Ale divák nebo posluchač nevidí do toho, kdo je s kým jak propojený, která firma dostává jaké zakázky a tak. Jo, to ten divák neví. A pravda, od toho jsou tady ty mediální rady, byť v těchto věcech trošku bezzubé. No ještě mi řekni, Alex, a pohled s odstupem na televizi Barrandov.
1: No její škoda, ta už...
0: Myslíš, že to je konec filmu?
1: Já myslím, že je to konec filmu a že spěje k zániku, a je to škoda, protože měla našlápnuto být konkurentem Primy klidně. A bohužel stalo se, jako... S odstupem času já Barrandov už léta letoucí samozřejmě nesleduju, ale tak co slýchám, je tam pouze Jaromír Soukup a zase Jaromír Soukup.
0: Můžeš prozradit něco z kuchyně vaší domácí? Co se stalo tenkrát, když Miloš Zeman byl s panem Soukupem dvojice, vlastně tam na Barrandově pan Soukup moderoval ty pořady, a najednou to ostrým střihem skončilo. Najednou on, Soukup, mluvil nehezky o Milošovi Zemanovi a o tom panu Nejedlém, říkám to dobře, pane Jedlí. Nevím, jak o tvém muži, to si teď nevybavuju.
1: Já myslím, že to slízli všichni.
0: Co se tam přihodilo?
1: No, tak přestal tam jít pořad. Jo, prostě už tam nechtěla mít jako pořád.
0: Takže to vzniklo u Miloše Zemana, který řekl dost.
1: Který jako prostě svobodně ukončil pravidelné rozhovory, které si myslím trvaly dlouhodobě, pomohly oběma stranám, jak té televizi Barrandov, tak si myslím, že i Miloši Zemanovi, v době třeba zejména před volbama. No a pak se řeklo prostě dost a no a jako tak, jak se zachoval Jaromír Soukup, to prostě vypovídá jako o jeho charakteru, protože najednou jako otočil, najednou byl kamarád s panem Kalouskem, najednou Miloš Zeman byl takovej, makovej, jako všichni jsme to viděli, ten obrat.
0: A ty netušíš, co zatím bylo, jenom to přestalo Miloše Zemana bavit, nebo?
1: Tak chceš po mně asi, abych prozradila něco, co si nemyslím, jo, že bych měla prozrazovat. Jo.
0: Musím
1: být opatrná.
0: Mně stačí, když řekneš, že se tam něco přihodilo třeba.
1: Myslím, že to Miloše Zemana přestal bavit.
0: Jo, to je. A když teď pozorujeme, že na televizi Barrandov přišel jakýsi investor se spoustou peněz, tak ani v tu chvíli nevěříš, že by se to probralo a...
1: Já situaci kolem Barrandova nesleduju, jestli tam přišel nějaký investor, tak si myslím, že především asi bude muset nějak zaplatit dluhy Jaromíra Soukupa, nebo nevím, jaký to je fázi, vůbec bych se k tomu, bych to nekomentovala, protože to nevím, ale jako znova začít budovat značku televize Barrandov se vším, co tam bylo, zpravodajství, zábavní pořady tam jeli a byly jako úspěšný, protože dneska ty zábavní pořady nikde moc nejsou v televizi. Mm-hmm. Často si babiči stěžují i zpěváci třeba, že nemají kde vystupovat. Tak ten Barrandov jel v takových ještě těch starších dobách, nebo na co jsme byli zvyklí dříve, zábavní show a tak. A to má svůj název.
0: Já teď nevím, co myslíš.
1: Ty zábavní show, jakože tam jsou scénky, humor.
0: Tak televizní zábava, ne?
1: Televizní, no, ještě to má nějaký název, ale to je jedno. Tak si myslím, že asi by to trvalo hodně dlouho, ale pokud by bylo hodně peněz, tak by se to asi dalo.
0: Takže ty si myslíš, že to skončí?
1: Já si myslím, že Barrandov skončí.
0: Já si zase...
1: Ty si myslíš, že ne?
0: Myslím si, že ne. Myslím
1: tak
0: si, že to někdo...
1: Ráda se budu mýlit.
0: Že to někdo vezme do ruk.
1: No, ale to nejdříve Jaromír Soukup musí pustit.
0: No tak teď už o tom asi nerozhoduje jenom pan Soukup a jeho ego, ale možná někdo, kdo se na to dívá jenom pragmaticky, jakýsi ten pan Čermák, nebo já vůbec nevím, kdo to je. A tím se možná dostáváme k tomu, do jaké míry teď v té době, kterou my žijeme, bezesporu internetové, tak jestli tato média typu Barrandov nebo Česká televize, jestli to vlastně ještě má svoje místo. Ty jsi před chvíli říkala, že potřebuješ Českou televizi, nebo chceš, aby tady...

nikdo mě nevadí, že to piano neladí, když hraje Jack, jak už jsem řekl, svý honky-tonky blues.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme, co

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši beatnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila tohle, si pašovala z ciziny tuhle knížku a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano. To je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plni v těch 60. letech tohohle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška. Bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy, popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho, a jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Nikdy jsem tam nebyl
1: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová s Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, tady bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by skoro... byl z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala. Neboli, rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu.
2: Já, tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme. My teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
2: No, to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vede, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale pozorně, tady pozorně se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různí. různým způsobem trestáni. Od toho, že ne, nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
2: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
2: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Srička. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
2: To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem toho měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádnej výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné super jméno ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
2: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás, přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí. Ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesud, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
2: Ano.
1: Už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
2: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete, že ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
2: jsem
1: to.
2: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí
2: to
1: vám
2: je,
1: ten druhý.
2: To je velmi,
1: pochopil jsem
2: velmi,
1: to, pane prezidente.
2: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
2: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
2: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně, úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho, mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
2: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne. Podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 22.
2: Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme a dosvědčují o tom spousty svědectví. Tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říci, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále. Takže by mohlo dojít za prvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dětinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
2: určitě.
1: Jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
2: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
2: jiného.
1: Ale
2: ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
2: No, to
1: Je to Donald Trump?
2: Optimista.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď.
2: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
2: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím. Ne?
2: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
2: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
2: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
2: SPD jenom jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
2: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu. Takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Masnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No, dobře, já, tak si to já, necháme.
2: Teď to, ne, to ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
2: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. a naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
2: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver. Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Uh-huh.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy
2: jako
1: státu, jestli spolu
2: mluvili. Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována.
1: A je to, čím je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nich má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme si komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne drtivá většina, měla 46%, ta ztráta, od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ta strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá, nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti zdi?
2: Proti tomu, proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá A já pamatuji doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
2: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže já, to ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
2: Bránit v přeletu
1: nebo
2: a takováhle gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
2: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Posloucháte Radio Xaver.

0: Týden se sešel s týdnem a je tady podtrženo sečteno a já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den, já už jsem nemohl dospat, mistře.
0: Že jo?
1: Týden, to už to trvalo dlouho.
0: No a navíc ještě teda, když se dějí takové věci. Takhle, tak já začnu, jo. Fiala se setkala s papežem. Jo. Pozval ho do Česka, dal mu Bibli a ukrajinský šál. Proč ukrajinský šál? Já jsem to nepochopil.
1: Já se obávám, aby Petr Fiala jestli nespůsobil ve Vatikánu nějaký zmatení, víte, papeže. Že si třeba myslel, že to je, aby se potom nesplet se Zelenským. Že měl ukrajinský prezidenta. Protože ukrajinský šál, když přiveze český premiér, já taky nevím proč. Skoro bych si i myslel, že ve Vatikánu můžou mít i Bibli. Nechci to podepisovat úplně, ale napadlo mě to. Ale víte, co je na tom největší ironie?
0: Já si teď představuju ten okamžik, kdy Fiala dává papežový Bibli a papež si říká, je, a o čem to je?
1: Jo. A pak mu ještě říká, no a moje vláda možná prosadí ty homosexuální svatby. To budete mít radost, oče.
0: No, víte, myslíte, že taky mu přivezl ty časopisy, které nikdo nezná a vydává je za peníze koncesionářských, promiňte, za peníze daňových poplatníků?
1: No, řekněme nás.
0: Za naše prachy.
1: Já si myslím, že ty se vydávají jenom pro papeže. Že nejsou určený nikomu jinému a že je právě ty tam ves.
0: No, ale nemají to na stole. Jako.
1: Nemají. Já myslím, že jsou v tom šuplíku, co tady vidíte v tom stole, že už si to tam papež rovnou zašoup, aby mu to někdo nečornul, jak se říká. Ale
0: jestli pak ten papež ví, že tam sedí s člověkem, který je teda předseda české vlády, přivezl mu ukrajinský šál a největší starost má o práva žen v Barmě. Mm-hmm. No, tak člověk si pak řekne jako, co to teda, jak to drží pohromadě?
1: No, já jenom, víte, v Česku podnikatele si stěžují, vláda nám nedala ani korunu. Už zase máme drahý benzín a naftu. Lidi upadají do chudoby a náš premiér kam vyrazí? Já jsem si skoro říkal, víte, jak se to asi uděje, když se takhle v premiérský pracovně máte tam toho svýho Smolku, co vám nosí tu aktovku premiérskou.
0: Smolku?
1: Pana Smolku. Pan Smolka je jako co dostal vyznamenání od Petra Fialy za to drncání do Kyjeva.
0: Jo, takhle. Tím
1: lakem z toho kupé.
0: To dostal nějaký mluvčí, ne?
1: No, to je on, to je pan Smolka.
0: Pan Smolka, no, dobře.
1: A říkáte si, máte v ruce ty preference, ODSka padá, Babiš je stejně populární jako já. Když řeknete, kam pojedu? V Kyjevě už jsem byl. Vatikán. Tam mě nečeká nic zlýho, tam po mně nebudou nic chtít, tam to bude dobrý. Tak já myslím, že to je zhruba tak jako důvod té návštěvy.
0: Ale pane Holče, na druhou stranu, já teda nevím, jestli to není nějaký profesionální, taková profesionální grimasa, ale ten papež se tváří, že ho to zajímá, co říká Fiala, ne, že by tam seděl otrávený.
1: Víte, já kdybych byl odezírač zertů, tak bych řekl, že papa říká, to jsou ale kontexty. Co?
0: No, vysílá to nějaký signál, tohle celý, no.
1: Řekněte mi, že nemá ten ukrajinský šál kolem krku už, to
0: papež?
1: Že si ho nevzal?
0: To nebude jen tak, tam na ne? To bude nějaký předpis, no.
1: Jo.
0: Ale já pořád nevidím důvod, proč se papežovi má přivést ukrajinský šál český předseda vlády.
1: A tak on je spíš ukrajinský předseda vlády.
0: Ale prosím, to říkáte vy.
1: No, je to ošklivý.
0: No nevím, no proč mu nepřivezl třeba, nevím, třeba Slávě Praha nebo něco.
1: Slávy?
0: No, šál ukrajinský. Tady už to doznívá, ne? Už vidím některé tramvaje bez vlaječek ukrajinských.
1: Fakt? No tak proto přivez šálu do Kyjeva, do Vatikánu.
0: Do Vatikánu. Je to ale úspěch pro Fialu, ne? Že se dostane k papežovi takhle, že na pokec?
1: No tak vidím teď, já si ho začínám, dojel do Kyjeva a dojel do Vatikánu úspěšně. A podle všeho tam byl, tak je to úspěch.
0: No, jestli on se teď nehodí na víru jako ovčáček.
1: Tak, ve vysoké politice to potom doběhne dřív nebo později z každého, ne?
0: Já vám říkám, že do měsíce má Fiala na Facebooku žalmy.
1: No já myslím, že možná dřív. Když sleduju situaci v Česku, tak možná dřív. No.
0: Ale je to to musíme uznat, že prostě hlava církve, že tady přijme našeho předsedu vlády, to je jako úspěch jistý.
1: Hlava církve přijme hlavu nejvíce ateistické země v Evropské unii, je to úspěch.
0: No ne, tak to dělají schválně kvůli tomu, aby...
1: Jo, lovení duší, myslíte?
0: No jistě, duší.
1: A už jste trošku zaháčkovaný?
0: Já ne zatím.
1: Ne?
0: Já ne, já...
1: A řeknu vám trošku duchovna, aby vám prospěl.
0: Souhlasím, ale já jsem se ještě jako nějak...
1: Necítíte se?
0: ...nepotkal, jo. Mě to neoslovilo. Ale viděl jsem teď nedávno na Facebooku několik jakýchsi... Promiňte, na Facebooku, na YouTube to bylo. Několik reportáží o lidech, kteří se vstoupili do řádu. Jo, dívky, jako, kteří složili ten slib věčnosti. A myslím, že tam byly i 4 nebo 5 mužů, jo, co šli do různých těch řádů. Všichni unisono říkají jednu věc. Že uslyšeli ten boží hlas, že si ten Bůh je našel a zavelel, ty půjdeš do řádu. A tak to přišlo samo. Takže já vůbec nevylučuju, že jednoho dne uslyšíte hlas vy, pane holče, a příště už přijdete v sutaně.
1: Já čekám na signál, víte?
0: No ne, to je něco podobného.
1: No,
0: takže já bych toto vůbec nezlehčoval, protože se toto může stát. A navíc ti lidi, to bylo vidět, že to nejsou účastníci reality show. Lidi, kteří se smířili s Hospodinem a jedou v tom.
1: Proto si myslím, že byste i vy měl.
0: No já si zase myslím, že vy.
1: Já už to...
0: No vy jste takový typický mnich, co si budeme říkat.
1: No jsem.
0: No, takže vám by ta hnědá, to mají františkáni nebo kdo, ne?
1: Tady mě posíláte do pláštěráníka.
0: No neposílám, ale nevylučuji, pane holče, že dneska budete sedět doma na terase, budete grilovat ryby nebestak nebo něco takového, popije to vaše víno podivný a najednou...
1: Myslíte, ta zůryt, to přijde.
0: A už jste tam.
1: Jo?
0: Už jste tam. Ale abyste věděl, tak prostor v tomto pořadu máte nadále.
1: Jo.
0: Akorát nevím, kam budeme na tu sutanu dávat ten mikroport. No to ne, když tak někam
1: to
0: dáme, ne.
1: Vyřeší. Pod sutanu se to dá dát i.
0: Jo. Tak jako promluváte, kolikrát na těch streamech slyším. Už to tam trošku jako...
1: Boží hlas, co?
0: No. A říkal jsem kolegům, že bychom mohli vyrobit nějaký takový zvukový džinglíček. Vždycky, když domluvíte,
1: jo.
0: Rádio Xaver, slyšeli jste slovo Boží.
1: Mm-hmm. Ten kříž bych si tam mohl dát taky, ne? Za sebe?
0: Je úplně jedno,
1: bych si ho mohl dát.
0: Pane holče, je úplně jedno, jakýho svatýho si tam dáte. Tady jde o tu vaši myšlenku.
1: Dobře, to jste tak hezky. No.
0: Tak jedeme dál?
1: Jasně.
0: Snížení daně. Já už jsem vám, pane holče, včera tankoval za 51 zase.
1: No já taky.
0: 51.
1: Co do toho lejete, do toho svého auta?
0: Já nevím, stálo 51. Jo. Natural 95.
1: Víte co, já si je to

0: dálky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. Takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Ministr financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude ukormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby ji dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionů korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němu se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, si, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože někdy
2: pokud
1: ty
2: vím,
1: malé
2: tak
1: hnutí, strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano. Zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni ta hnutí ano bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí z traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce, třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo silově omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal, tolik, co jsem říkal, těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které, ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý, vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty, třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027 a těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur. Za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6, které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje jim mimochodem německá vláda. Vydali i další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal. Pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS 2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně.
1: Ti se propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu. a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly už vlastně ETS 2, mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Týden se sešel s týdnem a je tady podtrženo sečteno a já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den, já už jsem nemohl dospat.
0: No já to musím přečíst, jak tady bývá dobrým zvykem ještě, jo? Snížení daně jako by neexistovalo. Čerpací stanice po týdnu od zásahu státu hlásí vyšší ceny benzínu i nafty. Asi za to nemůžou, ne?
1: Vláda?
0: No.
1: No vláda nemůže za to... Vláda může za to, že vlastně nepomohla nikomu. A já už si říkám, že se z toho stává parodie z její nepomoci. Ona, když už něco udělá, tak to udělá takhle, že to nikdo nepozná a vy najednou tankujete za 1,50 korun zase.
0: No ale nebyt jejich pomoci, tak bych tankoval za 50.
1: Možná byste tankoval za stejný peníze. Ale víte co, lidi už si toho všímají, že i Němci jsou, vědí, jak šetřit peníze, ne? Oni mají tu historii hyperinflace. Bojí se toho a tam jim snížili cenu paliv o 8 korun v přepočtu. Bohatým Němcům, vláda, dočasně. Tady máme korun 50 a vidíte, týden po zásahu státu už je to zase dražší.
0: Já rozumím tomu. Brzí mě, to musím říct, pane Holči, že se nepřimluvil ten papež. Že neřekl, sníž ceny benzínu, synu.
1: Ale to může přijít ještě, ne? To se může
0: stát,
1: co? No
0: to stát, už ne, on tam byl na chvilku, on tam není na víkend. No, právě.
1: No, tak víte co, počkáme si na reálný výsledek a dopady té návštěvy Petra Fialy ve Vatikánu. Jako byl v Kyjevě, já myslím, že furt všichni čekáme vlastně, co tam domluvil.
0: Tak... No ale podívejte se fikaně, když prohlídnete tu fotku, jo, tak on tam má cenu za litr 40,50. Mhm. Což jako už je dávná historie. No. A navíc, nevím, jestli to figurant, ruka potetovaná, vidíte to?
1: No.
0: A včera jsem četl článek, že muži, kteří mají vystouplý prsa, pardon, že to, tak tomu se říká gynekomastie.
1: Fakt, jo?
0: Gynekomastie vy třeba nemáte zatím.
1: No. Ale když koukám, není to dezinformace teda, když jste ukázal tu cenu? Nemohl by někdo zasáhnout?
0: No dneska už to je dezinformace se vším všudy. Cimpr campr by to mohl napsat. Co mám dělat s tím? Já pořád od vás čekám nějaký nápad.
1: Koloběžky?
0: A to taky žere benzín, ne? Ty elektrický, nebo
1: tam se odrážíte nohou, jste nikdy nejezdil na koloběžce jako dítě? Ne. Nebo jako
0: nejezdíte? Já vím, ale jsou elektrický, který musíte někde dobíjet. A prej jsou na to někde nějaký něco, no. A taky je to na benzín. Tak já nevím, jak to funguje.
1: Já myslím, ty poctivý, na odrážení se nohou, na nohu.
0: Jo, ty starý.
1: O starý, jaký starý.
0: A jak já bych se Smíchova sem jezdil na koloběžce?
1: Úplně krásně. A do to toho úplně ideální trať.
0: Do toho kopce?
1: Jo. Co byste dal nahoru Ječnou, ne? Pěkně byste se odrážel. A pak dolů byste zase jel.
0: Já bych to vzal po nábřeží.
1: No.
0: A potom tady k Hiltonu už by pro mě kolega přijel autem.
1: A tak vy máte stejný šofér, tak by vás mohl tlačit, ne, třeba?
0: No tak jako nemusíte to tady.
1: No tak, to je pravda, nemusel jsem to říct.
0: Já na to mám personál.
1: Jo.
0: No. A nebo by mě tahnul na koloběžce, na laně.
1: No, vidíte.
0: No, a pane Holči, my tak jako to se snažíme kolem toho chodit tak jako s nadsázkou, ale to nás zničí. Toto nás zničí.
1: Já myslím, že jsme se, že Evropská unie se rozhodla, že se zničíme. Teď ještě do toho všeho zakázali spalovací motory od roku 35. Nedávno chtěli úplně zakázat dovoz ropy do celé Evropské unie. Já myslím, že naším cílem je se zničit. Nebo ne nás dvou, ale zvlášť v Bruselu.
0: No nemám z toho dobrý pocit, no. Ale podívejte se, pán se tomu směje.
1: No, protože tam má tu 45, že jo, ještě
0: jo, starou. Ten ještě vlastně
1: to
0: má.
1: Já jsem se taky smál ještě, když to
0: bylo. Levný benzín.
1: Když to bylo za 45, tak jsem vypadal jako on.
0: Tak. Vnitro už připravilo zákon k blokování škodlivých webů. Co jiného?
1: Já jenom musím říct, já se toho pána už docela bojím. Vidíte?
0: To je moc hodný člověk.
1: Je to moc hodný člověk? Ježiš, opravdu?
0: No, to je dobrá čísko.
1: Tak to jste mi udělal radost, že... No, víte, co oni teď přiznali? Že to vypnuli protizákonně, nezákonně. Nemělo to oporu v žádný legislativě. A tohle to je vláda, která...
0: Tak oni to nevypnuli.
1: No, oni doporučili. Oni si nechali doporučit vypnutí, dali pokyn a ty to vypnuli, že jo?
0: No tak a... tam chlapci, aby vlezli jim do...
1: Ano, jaksi, a pak když to zase museli zapnout, protože neměli ten zákon, to sdružení, tak nám premiér Fiala oznámil, že to bylo jenom dočasný. A prostě tak říkal, no to už jsme tak pochopili, ne, když to zase zapnuli, ještě než nám to řekl. Ale tohle to je vláda, která si tak jako nechávala říkat demoblok v opozici, jestli si ještě vzpomenete. Jako od demokracie, že oni jsou ty demokrati a ty ostatní ne. A asi nějak nedošlo, že demokracie se opírá o zákony, ne? O vládu zákonů a práva. A že to nás dělí od totality a autority. Putin si jako tohle to může udělat, jak chce. A když to udělali, když to nechali vypnout, tak premiér Fiala řekl, chtělo to odvahu. Mm-hmm. A to mi tak trošku připomíná taky toho Putina. Ten taky projevil odvahu, když vlítnul na Ukrajinu, že jo?
0: Jasně.
1: Tak no. Víte, tak něco uděláme a pak k tomu začneme připravovat zákon, to je bezvadný. Já se ani nedivím Rakušanovi, že se takhle tváří.
0: Jak se tváří, tak jako, že...
1: Že mu to jedno, ne, vlastně.
0: Odhodlaně. Tomu to sakra není jedno. To je jako... Víte co, já teď čtu knížku o tom, jak fungovalo ministerstvo propagandy. To je totiž tak nebezpečná věc.
1: Jako za Goebbelse, myslíte? Jo.
0: Takže a samozřejmě nezbytná ukrajinská, že?
1: No
0: to
1: jo.
0: To je jasný. Toto už je taky. A co prosím vás má tohleto bílý? To je kapesníček, kdyby přišly slzičky?
1: Tam nejsou slzičky, tak to nečekejte. Ne? U tohle pána nejsou slzičky.
0: Já jsem slyšel, že on je velmi citlivý.
1: Jo? Mhm.
0: Zejména na škodlivé weby.
1: To jo.
0: Trestní oznámení za snahu aktivovat článek 66. Je připraveno, čekáme na pokyn, říká advokát Hradu.
1: Já mám...
0: A prezident Holajduša se tomu říká.
1: Já z toho mám radost. Víte proč? Tak za prvý bych řekl žalobu za žaloby, ne? Ty na něj podávají žaloby furt, snaží se ho zbavit předčasně funkce.
0: Oko za oko.
1: Ano, oko za oko, tak teď přijde žaloba na ně za tu 660. A mě by hrozně zajímalo, chtěl bych, aby to podali opravdu, jak by to dopadlo, protože teď vidíme za prvý, on se zázračně je ve formě v poslední době. A mě to celý, když si na to vzpomenu, na tu dobu, když byl v té nemocnici, tak oni se tvářili jako, že teda chtěli ho pohřbít opravdu, že to je hotový, že už se nebude moc té funkce ujmout znovu. A ještě by mě v tom zajímala ta role nemocnice opravdu, ústřední vojenské nemocnice a těch lékařů, kteří vydali tu zprávu, nebo poslali tu zprávu šéfovi senátu Vystrčilovi, jako prognóza.
0: Je vy krajní. To máte takhle, mě jako roli nemocnice.
1: Cože?
0: Roli nemocnice.
1: No mě to přišlo úplně...
0: Mě zajímá role toho Zavorala. Zavorala, toho ošetřující.
1: No to s tím souvisí, protože no je... víte, na mě to tehdy působilo tak, a bylo to poprvé, jako kdyby se naše ústřední vojenská nemocnice, kde leží prezident republiky, distancovala od svého nejdůležitějšího hosta, ne, téměř. Že tak jako říkali, jo, ti, co sem za ním chodí, tak ty sem chodí jako proti předpisům a vůbec vlastně žádný informace. A pak najednou ještě pošlou předsedovi senátu takovouhle zprávu.
0: Ředitel té nemocnice je voják.
1: No dobře, ale vám to nepřišlo divný, ta komunikace?
0: Přišlo mi to divný, ale pochopil jsem to, dostal asi rozkaz.
1: A od koho?
0: No, to já nesmím říct. Jo? Ale vím to.
1: Tak naznačte. To umíte.
0: No, z nejvyšších míst.
1: Jo. Počkej, ta nejvyšší místa jsou tohle.
0: Ač nejvyšší místa nejsou v naší zemi. Čemu se divíte?
1: Myslíte Vatiká, nebo?
0: Na to oni čekali, ne? Na takovýhle okamžik.
1: No to já vím, že na něj čekali. Ale teď, když se podíváte tady na prezidenta, tak jim to nevyšlo. Tak
0: představte si toho, Vystrčila, Fischera, Hilšera, každý ráno se probudí poslední roky, vezme ten mobil, projde všechny zpravodajské servery a říká, zase není v nemocnici, tak si dáme ještě hodinku. Takhle to je. A najednou?
1: Ne, to vytrysklo. To já vím. A mě by, víte co, zajímalo, jestli vlastně, když podají na ně žalobu, jestli by to mohlo, a odsoudili by je, jestli by je zbavili funkce. Představte si, kdyby Miloše Vystrčila někdo zbavil ty jeho funkce. Předčasně.
0: No tak já tam vlastně si říkám, koho to zajímá, Vystrčil. To zajímá, pane Holče, už jenom nás dva.
1: To ne, Twitter to zajímá.
0: Twitter. Tak a podívejte se, toto je pan Štěpán. Odborník na energetiku, byl tady u nás. A říkal, na podzim se v Česku zastaví život a vláda nedělá nic.
1: To jsem řekl už já dneska.
0: No tak, vy jste taky vysoce inteligentní. Výsledek sankcí je obrovský nárůst ruské ekonomiky. Jo. Američané se jezdí učit od Orbána. Říká Vladimír Štěpán.
1: Já souhlasím s tím, že se zastaví život a vláda nedělá nic. Nevím, výsledek sankcí je obrovský nárůst ruské ekonomiky, tam se předpokládá 14% dolů poklesu, tak nevím, jestli budou mít ohromný nárůst, ale inflace mají 17%.
0: Ale mimochodem, rubl?
1: Rubl je pevný, ale víte, co je zajímavé? Mají 17% inflace. My dneska jsme se dozvěděli, že 16%. Blížíme se tam, už se doháníme. Ale mají jistý problémy, ale jasně, že sankce nepoložejí, nezastaví ani na Ukrajině. To asi každý, kdo chtěl být realista, tak to věděl hned dopředu. Že? To se spíš, je pravda, že se budeme ničit asi víc my.
0: No, to, je, to tak vypadá. No a Američané se jezdí učit od Orbána. Řekl byste to?
1: A to vidíte, to mě zajímá, co říkal, jak, co se učí.
0: No to si poslechněte ten rozhovor. Jo. Tady nebudu říkat teď, ne?
1: Je to zadarmo?
0: No úplně zadarmo to ne. No a pane Holče, Radio Xaver už jede. Posloucháte někdy?
1: Já vím, teď vy už vysíláte.
0: To je bašta.
1: To je ohromná bašta.
0: radioxaver.cz, přátelé, kdyby to někoho zajímalo. A buďte s náma. No.
1: Myslíte mě nebo diváky teď? Ne?
0: Myslím i vás, pane Holče.
1: Já jsem s vámi.
0: My jsme vás tak nějak tady vzali do party.
1: Jo, do rodiny.
0: Do rodiny. A
1: já jsem s vámi.
0: Jsem rád, že jste přišel dnes. Těším se na příští týden.
1: Já taky.
0: Na příští týden tady nebudete. Těším
1: Budu?
0: Se na...
1: No.
0: Potrženo sečteno. Já vím, že byste to nejraději.
1: Jo, jo, jo. Rád bych tady seděl furt.
0: Že jo? Já vidím, že vám je tady dobře. Voda zadarmo.
1: Voda zadarmo, krát. Tady to křeslo.
0: To bylo všechno pro dnešek. Naschledanou.
1: Naschle.
0: Potrženo sečteno a Petr Holec.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
0: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
3: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy 5000 amerických dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
0: 5000
3: dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro... rok 2030 byla 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě, Xaver.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem, blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odezdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš...
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
1: ano,
2: jako
1: doufám,
2: prognózu.
1: Ano, ano.
2: Jako, nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místo předsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy, Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla. A nakonec se spojila?
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské, mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou a samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% clá a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a přestane, začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej, jestli já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání. A pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si o něčem popovídáme. No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Kordová Marvanová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zkuste nám ještě popsat, jak to ve vašich očích obstává ta situace, tak jak ji popisujete u dalších městských firem, protože je tady třeba Pražská plynárenská, o které slyšíme, že navzdory tomu, že roky vykazovala zisk, teď je v hluboké ztrátě, což se upřímně řečeno teď v této situaci energetickým firmám nestává, spíš naopak bych řekl.
1: Já to nechápu, ty děje kolem Pražské plynárenské měla původně schopné vedení, generovala obrovský zisk, který částečně získávala Praha, pokud se ten zisk rozděloval jako akcionář, a nyní je ve ztrátě, ještě jsme poskytli záruky, je to teda velmi zvláštní. Já si myslím, že to možná nebylo šťastné, ta výměna, ale na to tlačili koaliční partneři, že se má změnit to vedení městské firmy. Ale já si myslím, že Pražská plynárenská asi není takový problém v minulosti, protože to je normálně ekonomicky fungující firma. Zatímco jsou jiné městské firmy, které nefungují úplně na těch tržních principech, tam potom taky chybí ta kontrola, ty nevykazují zisk, ty vlastně jenom čerpají peníze.
0: Nemůže to být dozimetr s pořadovým číslem 2?
1: Dozimetr číslo 2, my říkáme jiné kauze, která se týká Lysolají, ano, a která se týká pozemku v Lysolajích, kde se ukázalo, že Praha nevýhodně, nebo respektive městská část Lysolaje se souhlasem zastupitelstva Prahy, ten souhlas byl dán za éry zase paní primátorky Krnáčové v lednu 2017, tak městská část prodala nevýhodně pozemky v Lysolajích developerovi, který teď na tom staví luxusní vily, s tím, že původně ty pozemky měly být určené na výstavbu domova pro seniory. Takže žádný takový dům tam není a právě došlo k tomu, že se souhlasem minulého vedení města zastupitelstva, tak Praha přišla o cenné pozemky, kterých nemá moc a na kterých právě potřebuje budovat třeba to dostupné bydlení pro seniory.
0: No, vy jste řekla nevýhodně prodala, že to je slabé slovo.
1: Tak asi nevýhodně, protože my nevýhodně. Takhle, je to eufemismus, my už jsme si zadali znalecký posudek nebo dva znalecké posudky a škoda je minimálně 30 až 40 milionů. A i celé to projednávání v minulém volebním období bylo velice zvláštní, protože nikdo není schopen vysvětlit, proč třeba zastupitelé ani nedostali k dispozici celý znalecký posudek, protože z toho celého znaleckého posudku, který tehdy byl k dispozici, by se poznalo, že to není cena tržní, cena obvyklá, za kterou je jedině je možné prodávat městský majetek. Takže my jsme se teď usnesli na zastupitelstvu v září, že Praha se musí přihlásit jako poškozený, musí podat trestní oznámení. Prostě musí být aktivní v tom, aby vymáhala škodu a pomohla odhalit tento dozimetr 2, jak jsme to nazvali.
0: Je to čachrování z pozemky.
1: Je to čachrování z pozemky. Mimochodem to samé se děje na stanicích metra v režii dopravního podniku. To mi vadí asi vůbec nejvíc. Nyní vydal svědectví bývalý člen dozorčí rady dopravního podniku pan Štěpán. Zrovna dnes to bylo zveřejněno. Já už jsem to od něj obdržela v srpnu, protože on se ozval po kauze dozimetr, že byl z neznámého důvodu odvolán v roce 2021 z dozorčí rady. Já vím, že se o tom jednalo, že byl kritizován, že moc kritizoval, že s některými věcmi nesouhlasil. Potom byl odvolán a nyní teda vydal velmi zásadní svědectví, které je zveřejněno v médiích a kde on uvádí, že už v minulosti bylo rozhodnuto, že pozemky a stavby na stanicích metra, tedy například Holešovice, Kačerov, Českomoravská, Skalka a tak dále, že jsou nepotřebným majetkem a že budou privatizovány. A to v souvislosti s tím, že dopravní podnik chce uzavřít smlouvy, nebo už uzavřel smlouvy na revitalizaci stanice metra. Revitalizace stanice metra jsou určitě důležité, ale kdo to kdy viděl, aby se dopravní podnik dokonce bez souhlasu 100% akcionáře zbavoval tak cenného majetku, jako nemovitostí na stanicích metra, které jako potřebuje jednak provozování metra a jednak ty nemovitosti, když se jich nyní zbaví, tak oni mají nějakou hodnotu, ale v budoucnu, až developři to zdevelopují a vzniknou tam třeba různá centra obchodní a tak dále, tak budou mít nedozírnou hodnotu a dopravní podnik bez souhlasu Prahy a za zády Prahy je prodává, respektive uzavírá smlouvy o smlouvě budoucí, o budoucím prodeji, které patrně jsou uzavírány tak, že jsou vymahatelné, takže je obrovské riziko, že Praha, dopravní podnik, o ty pozemky přijde. A to se děje teď vlastně.
0: Souvisí s tím váš výrok, tuším v televizi Prima, Marvanová se pustila do Čižinského kvůli pozemkovým čachrům a ten to nevydýchal. To jsou tyto pozemky nebo to jsou ještě jiné čachry?
1: Ne, to jsou tyto pozemky. Je
0: a
1: to
0: proč
1: tak,
0: Čižinský
1: že...
0: ale?
1: No, takhle, my jsme byli pozváni do studia, takže jsme o tom hovořili. Takže kdyby tam byl pozván třeba pan primátor, tak budu o tom hovořit
0: ano,
1: s panem primátorem.
0: Ano, ano. A mimochodem, ten pan Čižinský a to jeho Praha sobě, o tom si s postupem toho, kdy člověk nazbírá zkušenosti a informace, si myslíte co? Jak to hodnotíte?
1: Běží volební kampaň a já si denně čtu na Facebooku, na Twitteru různé útoky koaličních partnerů, kteří s námi vládli nebo byli v radě. Mně to je velmi nepříjemné, musím hodnotit to tak, že často říkají věci, které jsou buď nepravda nebo úplná lež, ale já nechci oplácet stejnou, že teď budu jako říkat. Já se snažím popisovat věci, které se mi nelíbí na hospodaření Prahy, protože boju s korupcí, padni komu padni. Čili asi takto. Počínání pana Čižinského, který prostě opravdu nepravdivě útočí třeba na nás a na koaliční partnery, já považuji za naprosto neetické, nemorální a vlastně nefér, protože každý si má zamést před svým Prahem. No a dopravní podnik měla v gesci Praha sobě, pana Čižinského. Takže to je odpovědnost Prahy sobě, v jakém stavu je dopravní podnik.
0: No a třeba taková ta jeho slavná, nebo takové ty jeho slavné stezky pro cyklisty, které v mnoha případech vedou od někud někam, a promiňte, spíš cyklopruhy než stezky, abych byl úplně přesný. Například tady kousek od studia na Štvanici, a tak to je záměr, nebo to je neznalost, nebo to považujete za dobré?
1: Já jsem bydlela na Praze 7, už tam teda nebydlím, takže tam to začalo. Problém cyklistické dopravy ve městě je ten, že pokud se to řeší těmi cyklopruhy, tak to může vést k nebezpečným situacím, kolizím mezi těmi cyklisty a automobilem, nebo těmi, co jedou autem. Takže v tomto smyslu, já jako člověk, který teda bych nezvládala jezdit výhradně po městě na kole, tak to jako člověk, který jede v autě, hodnotím jako riskantní situaci pro oba aktéry toho provozu. Čili já určitě podporuji, aby byly cyklostezky, aby byly oddělené části, kdy může cyklista naprosto volně projíždět, takže a podporují všechny druhy dopravy. Město má být takto vstřícné. Ale ty cyklopruhy na některých místech jsou opravdu riskantní, zejména tam, kde jde o rychlostní silnice. Já jsem třeba jela na Zbraslavi, tam jsou taková ta síčka a tak dále, a tam normálně jede taky cyklista a je to velmi obtížné, nejde ho moc předjet, když tam musíte dodržet tu vzdálenost, do toho rychle jedoucí další auta. Čili z hlediska bezpečnosti to není úplně ideální.
0: Volební obvod číslo 19, tam kandidujete teď za koalici Spolu do Senátu a před chvílí jste řekla, že bojujete s korupcí padni komu padni. Jak to míníte promítnout do toho Senátu? Třeba, jestli si řeknete nějaká norma, nějaký zákon je nedostatečný, ano, měl by se změnit, tak s čím tam jdete? Zkuste jednu konkrétní věc.
1: Ano, úplně konkrétní, která se právě týká kontroly hospodaření obcí a krajů. Kde chybí kontrola, tak tam je prostor pro korupci. To je asi jako známé. A nad městy a kraji, nad obcemi a nad jejich firmami je velmi slabá kontrola i z hlediska zákona. Městské firmy jsou totiž zřizovány podle zákona o obchodních korporacích, to znamená, řídí se normálně vlastně obchodním právem, jenomže lidé ve vedení těch firm i ve vedení obcí a krajů, tak hospodaří s cizím majetkem a jasné, že musí zákon upravovat mnoha mnohem větší možnosti kontroly. Takže chybí dvě formy kontroly, které bych chtěla zavést nebo podpořit. O jedné se mluví dlouho a to je kontrola ze strany NKÚ, tedy Nejvyššího kontrolního úřadu. Dneska se pořád spoléhá na to, že to zkontroluje opozice, že stačí transparentnost, že podle 106 si může občan vyžádat informace, ale občan nemá takovou kapacitu, aby prokazoval, že se, co se vlastně s hospodařením děje. To musí dělat profesionálové. To znamená, občan, kdyby byla zavedena kontrola ze strany NKÚ, dá podnět a potom NKÚ se tím bude zabývat. Další orgán, který by se tím měl zabývat, a v minulosti tady taková forma kontroly byla, to je netrestní dozor státního zastupitelství. Někdy v polovině 90. let, jestli se nepletu, byl zrušen. Přitom tehdy bylo možné, aby státní zástupce řešil i nějaký podnět na nevýhodný prodej, na nevýhodně uzavřenou smlouvu a mohl zasáhnout a mohl vlastně zneplatnit tu smlouvu. Dnes je to nesmírně obtížné, protože i zastupitel nebo opozice nebo občan má třeba nějaké podezření, že se dějí machinace s městským majetkem, ale nemá operativní prostředky jako policie, to je přesně, co jsme neměli my, abychom obstarali takové důkazy, aby pak jsme to donesli policii a policie opravdu už mohla zahájit stíhání. Čili já se domnívám, že tu kontrolu musí provádět profesionálové na základě podnětu občanů. Takže tady chybí prostě kontrola nakládání s veřejným majetkem na úrovni obcí, krajů, jsou miliardové částky. Takže tady by se pro boj s korupcí dalo udělat hodně. A druhá věc třeba, kterou zmíním, korupčníci či velké podvody se musí dostat před soud prostě do půl roku, do roka, jako je to třeba ve Spojených státech amerických. U nás je nějaké podezření a běží to mnoho let v to neveřejné trestní řízení. A ono to poškozuje všechny. Poškozuje to zájem na spravedlnosti, pokud někdo je teda stíhán právem, aby lidé viděli, že rychle je ten korupčník odsouzen. Ale poškozuje to i ty, kteří jsou obviněni nevinně, a dlouho se s nimi vleče ten cejch, že jsou obviněni. A je to zastaralým trestním řádem, který máme, myslím, z roku 61. Je to absurdní, prostě musíme zmodernizovat trestní řád, aby se co nejvíce zkrátila ta fáze neveřejného řízení u policie a rychle se ta věc přenesla před soud. Čapí hnízdo teď je teprve u soudu, je to po 7 letech. To je prostě neúnosně dlouho. Takže to jsou dvě konkrétní věci. Změnou zákona by se dalo dosáhnout nápravy.

kapek, kyseliny solný, 52 běhů, s věčně plnou polní, 52 listů.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct. Babišovo,
1: babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlíne, hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd.
1: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berly.
1: Neměl berly, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
1: Jako smutečný?
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
1: Jako že místo pozůstalý a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
1: Dobře, ale pane Holče.
2: Já neříkám, že to udělali přímo... Ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmíň 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak...
2: Tu, jo?
1: Jenom vás kusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje... Ale takže se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně podpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure. Mhm.
3: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina

0: jedna je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
0: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
1: Mm-hmm. No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
0: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
0: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
0: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
0: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
0: jedno.
1: Oni tomu říkají minerály dokonce.
0: No, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
0: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
0: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
0: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
0: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
0: no právě.
1: V tom?
0: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
0: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. A trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře, a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové, a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
0: To určitě ano, a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
0: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo. Znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka, jako mnoho jiných, ale člověče, dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského. Budinského, jo. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců. A nakonec z toho zbyla jenom jakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
0: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zástupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zástupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý tryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká
0: mamon,
1: také.
0: Ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Já, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
0: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
0: Téměř, téměř. Já jsem očekával, že konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
0: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
0: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu, no a také jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
0: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
0: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

srpnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slyším, jak srdce cinká. Ach, smutky, smutky z hazmánku, už mi to začíná, už křičím ze spánku, Martina. Herodes v bílém plášti,

0: Xaver.
1: Život je pro mě obnošená vesta, vše, co se dalo, dávno už jsem prožil, teď už mi zbývá jenom jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
2: Pro koho?
1: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek,

mě, když jsem se s ní sešel. Polibky s chutí cukr kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel,

zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zbožit.

0: Ty jsi dlouhá léta byl blízkým spolupracovníkem Karla Gotta, Zelenou Vondráčkou, předpokládám, že stále
1: to probíhá.
0: Pracujete. Co ti vlastně přinesla spolupráce s Karlem Gottem?
1: No, že jsem se zviditelnil, aniž bych to tehdy tušil, že se to stane, tak tou spoluprací díky tomu, že jsem mu mohl moderovat řadu křtů, desek a DVD, díky tomu, že jsem s ním točil rozhovory, díky tomu, že jsem následně potom napsal i tu knihu o posledních letech jeho života, tak jsem zjistil, že mě jeho fanoušci začali s ním spojovat. To znamená, že jsem pro ně nebyl neznámý člověk, že věděli, kdo je Luboš Procházka, že věděli, jak vypadá Luboš Procházka. Pak mi přinesla, a to teda pociťuju až teď, 4-5 let od jeho odchodu, smysl pro preciznost. Já jsem byl dřív velmi roztěkaný člověk, který rychle natočit, rychle odvysílat a snažil, ne, že bych nepřemýšlel nad těmi tématy, ale byl jsem roztěkaný. A až teď, poslední rok, dva, zjišťuju, jak on tu svoji preciznost, kdy vyžadoval od lidí maximální soustředění, byl schopen přepsat celý rozhovor, který sám předtím poskytl, nebo nechat přestříhat rozhlasový rozhovor, protože mu tam něco nesedělo, tak zpětně ho teď chápu. Tu preciznost toho detailu, kdy jedno, dvě slova hrají velkou roli v tom, co jako osobnost, jako médium, a on byl osobnost a médium, posíláte ven do lidí. On byl opravdu produkt, tak jako je Škoda auto, tak jako je Volkswagen, tak značka Karel Gott byl produkt, což jsem si v době té spolupráce uvědomoval jenom napůl. Až teď po jeho odchodu vlastně vidím, jakou on byl tou značkou, a dodnes mě nestíhá překvapovat, jak v té nejsilnější fázi té kariéry od 90. vlastně až do té doby, než odešel, nebo spíše do roku 2015, než onemocněl. A je to neuvěřitelné, jak se spoustu věcí řešil sám. On do toho roku 2015 neměl PR manažera. On měl manažerem pana Janečka, pak paní Herceru, následně pak manažerovala jeho manželka. Mě překvapovalo, že vlastně ten tým pro tu značku tam nebyl. Mm-hmm. Tam nebyl šlapající hodinkový tým, kdy on mohl sedět a všichni všechno vyřešili za něj.
0: V té knize tvojí o Karlu Gottovi poslední
1: roky
0: s Karlem, tak mám pocit, že tam docela nešetříte Karlovu manželku nebo pana Gottovu manželku, paní Ivanu. Co vlastně tam probíhalo s paní Gottovou?
1: Zase to má dvě sféry. Ta první sféra je náš vztah s Ivanou Gottovou, který z doby, kdy oni spolu začali žít a následně měli děti, probíhal velmi dobře. Myšleno po stránce já jako bulvární novinář versus články, které píšete pro Blesk a pro Deník a potažmo rozhovory s Karlem Gottem nebo Ivanou Gottovou pro Frekvenci 1 v té kooperaci. Pak nastal zlom, já tuším možná v roce 2011, myslím tím v tom vztahu já versus ona, kdy Karel Gott se na mě více obracel o rady po stránce PR, chtěl, abych moderoval akce, chtěl, abych mu byl na blízku, a ona nějakým způsobem mu to začala vymlouvat, ať to nedělá.
0: Proč?
1: A začala mě odstřihávat. No, já vůbec poprvé asi veřejně řeknu jednu věc, kterou vím a kterou vím až teď zpětně. Ona nějakým způsobem i to tak tlumočila mezi lidmi, velmi blízkými lidmi nám oběma. Začala hovořit o tom, že si myslela a že snad si do dneška myslí, že jsem ho snad vnitřně miloval, toho člověka, protože já se netajím tím, že jsem gay. A ona měla strach, že jsem mu tak nablízku, že ho mám jako tu modlu a že bych ho chtěl pro sebe. Ona o tomhle několikrát měla promluvit ve svém okolí a proto měla podnikat kroky k tomu, aby mě odklonila od něj. To znamená, aby nějakým způsobem on se mnou vídal méně mi volal, no, méně...
0: Takže žárlivost?
1: Troufám si po těch letech říci, že tam mohla hrát roli žárlivost. Já jsem Ivanu Gottovou několikrát vyzval k setkání, ať si tyhle věci vyříkáme, a ona ho nikdy nevyužila k tomu, aby jsme si jenom sedli a řekli si ty věci. Takže ano, já jsem slyšel i téma žárlivosti.
0: A co na ten boj, nebo na tu tahanici o Karla Gotta, vlastně říkal mistr osobně.
1: Teď myslíš tahanici mne versus ona, nebo?
0: No, když tam, on vlastně nějakou dobu tedy musel pan Gott plavat mezi vámi dvěma.
1: Když ještě nebyl nemocný, tak mě vždy prosil, pojď se potkávat jinde mimo Bertramku, vyřešíme si ty věci spolu, zařiď pro mě prosím tohle, pojďme vykomunikovat tento rozhovor, tady máš ode mě rozhovor tak, ale nechtěl, abych volal v době, kdy je doma, aby ona věděla, že mu telefonuji. Protože v tu chvíli nastával problém, že on komunikuje se mnou, že on se mnou řeší tyhle věci. Takže se snažil velmi diplomaticky tím proplouvat v době, kdy ještě nebyl úplně nemocný. Ve chvíli, kdy začal takzvaně přirozeně stárnout a přicházela nemoc, tak on vlastně mě prosil, pamatuju si dokonce v době, kdy onemocnil poprvé rakovinu, ať už mu nikdy nevolám, ať si smažu jeho číslo, že chce mít klid doma. Že vlastně on to řešil tím způsobem, že nechtěl mít ty konflikty, protože byl pod terčem nějakých argumentů, proč nemá s těmi či o němi lidmi mluvit, tak vlastně to řešil tím, že si nebudeme volat a já si změním číslo a když budeš chtít, tak volej mýmu novému managementu, protože já už teď budu mít všechno jinak, já chci odpočívat. Samozřejmě, že mi sám od sebe volal, protože potřeboval řadu věcí konzultovat a nevydržel to. Ale myslím si, že on sám podle mě nikdy neslyšel ten argument, že by tam byla žárlivost, už jenom proto, že spolu mluvíme, už jenom proto, že já ho mám jako člověka lidsky rád a to je nesmysl samozřejmě, jako abych já se do Karla Gotta zamiloval a jeho žena měla na mě žárlit, je to nesmysl. Já jsem ho miloval jako člověka, jako personu, jako člověka, který, a ty to víš, se otevřely dveře a tam... A najednou přišla aura do té místnosti. To bylo něco neuvěřitelného. Ty sám víš, že já si pamatuju křížový výslech, který byl ještě svého času, myslím si, že v 9 nebo v 10 ráno.
0: Nevím vůbec.
1: A on i přesto, že nerad vstával brzy, tak přijel. A vážil si toho, že za tebou přijel. A ten člověk úžasně voněl, ten člověk vypadal dobře, byl perfektně oblečený, měl neuvěřitelného pamatováka a jeho vyprávění by do dneška zajímalo, co by řekl na COVID, válku Ukrajina, Rusko a tak dále. Takže mě ta situace s Ivanou do dneška mrzí, já tomu nerozumím, nebyl jsem jediný mimochodem, kdo vlastně byl na tom seznamu, s kým by ten Karel měl víceméně nekomunikovat a soustředit se na svůj nový management a já už jsem to řekl někde i loni, když bude někdy možnost si tohle vyříkat, budu rád, ale myslím si, že ta doma je promarněna.
0: Kdy jsi naposled mluvil s Karlem Gottem osobně?
1: My jsme spolu osobně naposledy mluvili v červenci roku 2019, dva měsíce před jeho odchodem, když slavil 80. na Bertramce, točili jsme rozhovor pro Frekvenci 1, ale ne na Bertramce, ale v rádiu. Tam jsme spolu mluvili naposledy a on víceméně tajil před i blízkými novináři, že ta leukemie je neléčitelná, takže já jsem na něm jenom viděl, že samozřejmě chřadne, ale že chce žít, chce komunikovat, chce mluvit a nenapadlo by mě, že dva měsíce na to nastane konec.
0: Četl jsi tu knihu, kterou o něm napsal jistý publicista Klusák?
1: Četl.
0: No a co na to říkáš?
1: Já, když jsem začal číst první stránky té knihy, kde on píše o komunikaci s Ivanou Gottovou na téma této knihy, tak jsem přesně jsem ty řádky říkal, no to je přesně ono. Takže to mě donutilo si tu knihu celou přečíst. Vzhledem k tomu, že jsem ročník 82, opravdu minulý režim jsem zažil do 7 let věku, pak už ten režim padnul a já ani nevěděl, že je nějaký režim komunistický. Já jsem chodil do školy, dostal jsem najíst, napít, tak se zaujetím jsem si tu knihu přečetl a musím říci, že teda jde do hloubky některých věcí a hloubky detailů, ale jednoznačný názor nemám v tuto chvíli na Karla Gotta a na jeho dobu mezi lety 60. a rokem 89. Mám za sebe, uměl tím vynikajícně proplout. On byl posel dobrých zpráv pro ty lidi.

0: Radio Xaver.
1: V České republice to 18. května to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu
2: Dobře.
1: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, to všechno, ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale
1: se divím,
2: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte, co jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce. Aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a
2: oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to ne, jako nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svýst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat a ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, za cikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Fiala slaví ve sněmovně. Máme revidovat Green Deal, řekl Fiala. Poslanec SPD se ho ptal na vliv Trumpa. Tak dochází k obratu. Je to pod vlivem nové hlavy Bílého domu?
2: Já už nevím, jestli tohle se dá komentovat, že tohle myslí vážně náš premiér, který ten Green Deal protlačil. A není to tak dlouho a za našeho předsednictví EU dokonce chlubil se tím, nechal se za to pochválit stranou šéfkou Eurokomise Ursulou von der Leyenovou, šíleným zeleným eurokomisařem Francem Timmermansem, který už je naštěstí ohledně Evropské unie na politickém hřbitově. Ale tohle nám způsobil Petr Fiala a on teď zcela vážně krátce na to přijde s tím, že jeho vlastní dílo je potřeba revidovat. Já vlastně musím říct, jestli i on teď přispěje náhodou k redukci nebo revizi Green Dealu, tak jedině dobře, ale bude jenom v závěsu, protože náš premiér je prostě úlhaný srap, já to nemůžu říct jinak, a vždycky jenom bude následovat nějaký stádo. Nikdy by se k tomu neodvážil sám. A tohle si teď číst, vlastně pro mě je to smutná zpráva o tom, koho máme v čele země.
1: No a půjde to tak snadno jako ve Spojených státech, že se prostě Green Deal škrtne?
2: No to nepůjde, protože Spojené státy, tam seš prezidentkou celých Spojených států. Evropská unie je společenství 27 států a i kdyby jeden stát se rozhodl, že pohřbí třeba Green Deal, tak bude mít velký problém. Je zajímavý třeba dvojka, ano, Karel Havlíček řekl, že pokud přijdou do vlády, tak vůbec nebudou aplikovat nebo implementovat do naší národní legislativy třeba ten zákon, který vychází z Green Dealu o emisních povolenkách pro nás, který zdražuje celý život náš znovu. Což by znamenalo, což je cesta vlastně nepřímá, jak to zrušit mimo Brusel, protože to by musel již tak případně zrušit Evropská komise prostřednictvím Evropské rady a Europarlamentu. A kdyby se státy jednotliví rozhodli to ignorovat, tak Evropská komise už nebude mít sílu. Jediný Česko by možná ještě měla sílu a odvahu a drzost pokutovat za to. A když to začnou ignorovat víc států, tak si myslím, že to můžou rozložit takovýmhle způsobem.
1: A ta naděje tam je, protože už Polsko jsme zaznamenali posun u Donalda Tuska.
2: Všimni si
1: Rakousko, ano. Tam dojde ke změně, Německo čekají volby.
2: Všimni si, jak vypadá státník, premiér Donald Tusk polský. Ty byli připravený na jakýkoliv výsledek amerických voleb a když vyhrál Donald Trump, tak pochopili, co se stane. Teď jsou absolutně ready, mají půlroční předsednictví Evropské unie a Donald Tusk okamžitě vyhlásí, musíme téměř zničit Green Deal, protože nás zničí po tom, co vlastně Donald Trump jedním podpisem poslal americkou verzi Green Dealu na hřbitov. Což znamená, že ruší všechny ty obří nesmyslný dotace do zelené ekonomiky.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil. 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je... Tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já ne, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli, ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety. Teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí. Jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Ne, já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělce, umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled. A jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí, a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohohle toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, že? Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já nejsem si politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: vy jste
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale Já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a domů, ne domů, do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Určitě. Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicí Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Plaza na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech, to by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
2: Ale určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem
1: hodnoty
2: právě chtěl říct, já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: a okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
2: to není
1: v těchto
2: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
2: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
2: Sever, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože jak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské fórum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Mm-hmm. Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
2: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná, to ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
2: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
2: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řekl,
2: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
2: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout, já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
2: Vy tak čtete v Paradox?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
2: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přinesete.
2: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
2: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
2: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži v Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
2: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
2: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

na krbu stojí, počítaj, dokdy mi mé rány zhojí. Počítaj tik-tak, tik-tak, tik-tak, potichu tik-tak, tik-tak, tik-tak, nahlas tik-tak, tik-tak, tik-tak. Rány, co během dne s úsměvem rozdál čas, když bylo poledne, z rádia šeptal hlas. Potichu tik-tak, tik-tak, tik-tak, nahlas tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tik-tak, tik-tak. Počítám vteřiny, každá stejně dlouhá je, vinný i nevinný, jednou každého dostane. Mých hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak, tvých hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak, našich hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak. Času utéct totiž nedá se, čas krade zloděje.

točí se postavy. Pražského orloje smějou se tik-tak, tik-tak, tik-tak, mračí se tik-tak, tik-tak, tik-tak, šklebí se tik-tak, tik-tak, tik-tak. Říkám si, seber se, prober se ze snáře, jsi student z Liberce, znamení vodnáře, co nechce slyšet tik-tak, tik-tak.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že v aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co

0: více hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných, mimoparlamentních stranách a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu, stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
0: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se doufám daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech, čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
0: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
0: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
0: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte, asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice pravice. Co pak je to možné?
0: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
0: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
0: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud je o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
0: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
0: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
0: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
0: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký
0: vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTV, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
0: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky, neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činností této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní bez matení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
0: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
0: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
0: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace, já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, Vystačilo?
0: My se na to díváme Vystačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
0: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy, Stačilo, vy, Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
0: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
0: Já nevím, co bude den poté. Vy vymyklete tu otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
0: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
0: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
0: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
0: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
0: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
0: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
0: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: do Londýna. Což se neděje zatím.
0: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace. Ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno.
0: Ano, se nemýlím, část jednoho videa.
1: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: drobná paralela by tu byla.
1: Ale tak víte co, ta situace je v podstatě docela jednoduchá. On na tyhle akce chodit musí. Protože se to od něj jako od prezidenta žádá. On se musí nechat vidět. Tak když se nechá vidět v dobře padnoucím obleku s takovou tou pěknou bílou patkou, tak mu spousta lidí tohle odpustí. Samozřejmě mu to poradí někdo, nevím, jestli zrovna přítel po boku, nebo někdo z jeho týmu řekne, hele, ukaž těm všem, který ti připomínají tvoji minulost, že se toho nebojíš. Běž tam postát do té aleje svobody, běž tam postát před ten památník, polož tam květinu a natrénuj si to, protože 17. listopadu to budeš potřebovat.
0: Ne, tak mu raději špatně.
1: To nespochybnuju, ale raději mu to takhle.
0: Spousta lidí, kteří si toto pamatujou, tak těm se musí navalit na zvracení. A těch lidí, kteří si pamatujou to, co bylo v roce 88 a předtím, je ještě paní Karol hodně. Pozor na to.
1: No je jich hodně, to máte pravdu. Ale zase my tady máme to vidění takové hodně jako výběrové, selektivní. Tady máme historii toho, že tu byli bývalí komunisté, kteří byli hodní, jo. Marian Čalfa, těmi hodnými komunisty se třeba rád obklopoval Václav Havel, bývalý disident. A pak tady máme ty špatný komunisty.
0: A ten to dělal jenom ze slabosti, jako z toho svého lidství. On byl takovej prostě.
1: Kdo?
0: No ježišmarja, teď jste promluvil jako pravá ciska. Kdo? No, prezident Havel, Václav.
1: Ne, prezident Havel byl ukázka toho, jak tady uvažujeme selektivně, jak někdo vadí, někdo jiný prostě nevadí. No a Petr Pavel má to obrovské štěstí, že on je v té škatulce nevadí, protože jinak zastává ty správné názory.
0: To není pravda.
1: Jo, manželství pro všechny, podporuje Ukrajinu, podporuje Evropskou unii a tím se to všechno vykoupí. Ne. To jsou takový politický odpustky, Xavere.
0: Ne. Tak toto funguje na blbce.
1: No to je docela dobře možné, že to tak je, ale prostě funguje to. No funguje to, teď podívejte se, kolik dostal hlasů ve volbách. Všichni věděli, co to bylo zač před rokem 89 a všichni mu to tam nasypali.
0: On dostal tolik hlasů za to dobře padnoucí sako, víte?
1: Za tu patku.
0: No. Spousta žen ho šlo volit údajně, to jsem četl od nějakého sociologa článek, protože se jim zkrátka líbil. A jak známo, vicisky prostě, nechci to říkat jako...
1: No tak jak které cisky? Já jsem třeba ciska, co ho nevolila.
0: Dobře, a vy jste výjimečná ciska.
1: To
0: ale,
1: je pravda.
0: Ale je spousta cisek, která ho naopak volila a vůbec by nešli k volbám.
1: A je otázka, jestli jsou to opravdu cisky, kdo ví, co to bylo zač?
0: To jsou klasický cisky.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Jak by to teda mělo vypadat? Vy říkáte ne kapitulace, na druhou stranu ne vítězství Ruska. Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čuji na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
2: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc. Ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu. Protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta. No tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
1: Dobře. Vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení a to s dovolením.
2: Evropa, asi ne, von der Leyen ze svýho teda asi nebude. Ale prostě
1: ale to dá kdokoliv. Promiňte, já dokončím tu otázku. Ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše
2: no,
1: a daňových poplatníků. Vy jste tak mě neuvedl, že to bude 800 miliard eur podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občané Evropské unie, ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze?
2: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás půl miliardy Evropanů, že nás před tím 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
1: Máte na mysli NATO?
2: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví.
1: Jasně.
2: Československý zbraně zajistili svobodu Izraeli, jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená, a
1: vidíte, chodit, jaký tak, jste vlastenec.
2: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo? Máme na to.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, ostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz.
4: Zasnovy jsou plánované na středu.

nepřál bych vám slyšet tého snoubenca. Jak milé mu sdělila, že už je bez věnca, no ale co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Tak ji chytnul, pošmajchloval, postiskal. Mezi tybu a i po pištisku vyliskal. Co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad zebrala.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
3: Děkuji za pozvání.
2: Dějí se věci.
3: No, velký. Čím dál tím větší.
2: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně. Kampaně všeho druhu.
3: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
2: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
3: Ne, nechci si naznačovat. Nerozvažuju se.
2: Takový podezření. No, v Istanbulu. My natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
3: Já
2: jak to chápeš?
3: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf Ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je

0: věřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
0: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
0: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohleto všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Bohužel.
1: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltína, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltín po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
0: Promiň, že se směju. Když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
0: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltín vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltín oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat 5,5 roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
0: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si 2 věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano. Na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
0: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat, protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
0: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
0: Já si je vydávám sám.
1: No, každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že bude 5,5 roku.
0: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
0: A bude to potom, co už šestkrát odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
0: No, viděl jako, bych ji v léčebně psychiatrický docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
0: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Já si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
0: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
0: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pak mi to předraží.
0: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze
1: smíchu,
0: nás
1: obou. Vůbec.
0: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení k HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
0: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
0: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
0: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
0: Jo,
1: já přijdu.
0: Jo.
1: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
0: Měla by já teda jenom
1: koukám. Prázdná peněženka.
0: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli 3. nebo 4. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
0: jasně,
1: bydlení.
0: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení a utichnou zbraně. A co potom?
0: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. až 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
0: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
0: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
0: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita. Hmm.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
0: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbaběle, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: Hmm. No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
0: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No, a slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
0: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
0: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
0: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, Jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přidanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
0: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přidanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v Vozovkách?
0: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
0: když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no za to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
0: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
0: No, to
1: tak
0: jsem
1: ono
0: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
0: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září, a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat další pětiletce. Teď si vem.
1: Počkej, to jsou ještě 4 roky.
0: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
0: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ve středu zabalím kufr a pojedu domů. Stopnu si.

pohromu svodě. Tak ahoj babi, zakončím pohlednici, na DC na pláži vybalím kamionu.

Sleduju, aby mi neujel zas. Vyměním dva pěšce za věž, to je snad slušné. A z koncových světel si odečtu svůj přesný čas.

0: Ve středu zabalím kufr a zavolám taxík.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Hana Kordová Marvanová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní doktorka Marvanová je právnička, politička, disidentka, kandidátka do Senátu za Spolu na Praze, volební obvod 19, což je Praha 11.
1: 11, 15, 22 a přilehlé malé městské části.
0: Já jsem musel ten největší, jasně. A paní doktorko, vy jste před časem seděla na této židli v tomto studiu přesně 27.9. roku 2018 a pravila jste přesně toto. Praha je prolezlá korupcí, uzavírají se totálně předražené zakázky. Musí to jít ilegálně. Co myslíte, ta kauza Dozimetr tato vaše slova potvrdila a nebo už svítá na lepší časy?
1: Já myslím, že kauza Dozimetr toho slova potvrdila, co je nepříjemné, že se to nepodařilo posunout. Já jsem součástí koalice, byla jsem v rámci ní, ale musím říct, že řada věcí, které jsem otvírala, tak nebyl zájem je řešit vůbec. A to nejhorší jsem identifikovala vlastně po celou dobu problémy v dopravním podniku. Takže sice rozsahem ta kauza Dozimetr pro mě byla šokující, ale to, že se ukázala nějaká kauza, že to vyšetřuje policie, tak to pro mě překvapení není. Myslím si ale jenom, že to je špička ledovce. Že i informace zevnitř dopravního podniku od některých lidí, kterým to také vadí, tak jsou takové, že opravdu ta situace je tam neúnosná. Uzavírají se právě třeba zakázky bez výběrového řízení, čili není to transparentní. Jsou různé podezřelé zakázky a je otázka, když není soutěž, tak vždycky může být podezření, že ta zakázka je předražená a že tedy vlastně pak dopravní podnik a Praha přichází o velké peníze. Že to zkrátka by mohlo být levnější. A potom ty peníze mohou končit v psách nikoho. Je samozřejmě věcí policie, aby důkladně vyšetřovala a zároveň auditu, který jsme zadali, požádala Praha o zpracování nezávislého auditu. Původně byl návrh, že ten audit si nechá zadat dopravní podnik, ale já nevěřím, že by takový audit byl skutečně objektivní, kdyby to zadávala ta firma, které se ta podezření týkají.
0: Podle médií, vy jste toto vaše tušení nebo ty informace kuse už měla nějakou dobu před vypuknutím kauzy Dozimetr. Řekněte, nešlo s tím něco dělat dřív? Chci se vlastně ptát na to, jak je možné, že to tak dlouho vydrželo.
1: Kolem dopravního podniku je několik zásadních problémů. Tak zaprvé je to teda městská firma s rozpočtem téměř 20 miliard. A dozor nad tím vlastně vykonává jenom dozorčí rada. Ale ta de facto prostřednictvím představenstva, které volí v rámci německého modelu, tak ten dopravní podnik řídí. V dozorčí radě nesedí vesměs odborníci, kteří by opravdu do toho viděli. Zároveň, co já jsem kritizovala po celou dobu, kdy jsme od roku 2018 byli ve vedení radnice, že v dopravním podniku zůstali lidé ještě z éry paní Krnáčové. Tedy někteří lidé, kteří z mého pohledu nebyli důvěryhodní, například vedoucí právního oddělení. Ten tam vlastně zůstal z éry paní Krnáčové, někdy v průběhu toho jejího volebního období tam byl dosazen a vedoucí právní oddělení, to je velmi důležitá role, protože ten může zadávat zakázky na právní služby, posudky a jakmile právníci řeknou, že zakázka je v pořádku, tak se podle toho jede, ale jde o to, jestli ty posudky jsou v pořádku, jestli jsou zadávány objektivně. Znalecké posudky na ocenění nemovitostí nebo vymáhání exekucí. A teď se v rámci kauzy Dozimetr ukázalo, že právě tento vedoucí právního oddělení je jeden z těch obviněných v kauze Dozimetr. Já jsem požadovala odchod těchto lidí už vlastně na konci roku 2018, protože jsem se domnívala, že jsme teda byli zvoleni s tím, že musí dojít k zásadním personálním změnám. Nejdříve bohužel bez výběrového řízení byl dosazen ředitel dopravního podniku, pan Vitovský, tak to byl první zádrhel, ale já jsem věřila, přišel zvenku, nebyl zevnitř, že teda tam provede personální změny, ale to se prostě nestalo. A kauza Dozimetr ukazuje, že i ti lidé, kteří byli obviněni v kauze Dozimetr, jsou z té éry minulé a měli odejít a měli být vyměněni, protože právě právní posudky, které jsou zadávány, tak mají garantovat, že třeba uzavírané smlouvy jsou v pořádku. Podle mého názoru prostě ty personální změny v dopravním podniku zavedeny nebyly. Druhá rovina je, že nebyla posílena kontrola dopravního podniku. Praha je akcionář 100%, ale my máme mizivé možnosti dopravní podnik kontrolovat. Dokonce až do nedávna, než vypukla kauza Dozimetr, tak se mi nedařilo několik let dosáhnout změny stanov dopravního podniku. Podle minulých stanov Praha nemusela, nebo dopravní podnik nemusel Praze a radě města předkládat zakázky až do 6 miliard korun. A mně se prostě nedařilo dosáhnout to, aby se to vůbec zařadilo na program rady. Až teď po vypuknutí kauzy Dozimetr se zásadně snížila ta hranice. Většina zakázek, transakcí, prodejů majetku či plánovaných prodejů majetku se děje, aniž by o tom věděla rada města. Takže potom vlastně my, kteří jsme byli zvoleni do vedení města, tak nemáme ani informace, abychom mohli řádně kontrolovat, že se tam třeba nestrácí zbytečně peníze.
0: Paní doktorko Marvanová, řekněte, o čem svědčí ten samotný fakt, kdybychom se podívali jenom na tu jednu důležitou okolnost, že v tom byl nakonec velmi zásadně smočený náměstek primátora. Protože to je to, nad čím my občané kroutíme hlavou. A vlastně, co se stalo? Mám to přičíst tomu, že tady je ta slabá možnost kontroly, jak jste doteď vysvětlovala. A nebo se jednalo opravdu o promyšlenou, organizovanou, nechci říct mafii, ale skupinu?
1: No, to slovo mafie mě teda napadalo několik let zpátky, ale neměla jsem důkazy, jaksi takové důkazy, které by obstály v trestním řízení. Odhalovat takové věci je složité. Teprve asi, když policie, jak v rámci kauzy Dozimetr vidíme, když nasadila odposlechy, což jsou operativní prostředky, které jinak nikdo z nás samozřejmě nemůže využívat, tak se objevily alarmující skutečnosti. A o čem to svědčí? Tak zaprvé mizivá kontrola. Jestliže rozhodnutí o miliardovém majetku a zakázkách se dějí, aniž by to věděla rada města dokonce, která plní roli valné hromady, to znamená akcionář, tak něco není v pořádku. Představme si soukromou firmu, že by prostě představenstvo či dozorčí rada si dělala, co chce a 100% akcionář by neměl ani právo na informace. Tak logicky pokušení dělá zlotěj, jak se říká, takže když my jsme do toho neviděli, tak bylo velmi snadné tam vytvořit nějakou organizovanou skupinu. A co chci říct, není to dodnes nastaveno. Je tady prostě jako obrovský problém. Tady vlastně dozorčí rada je tím jediným výstupním prvkem, složená vesměs lajků a potom tam byl pan náměstek Hlubuček například, ale i další náměstci a vlastně ti to všechno měli kontrolovat a většina věcí se na radu města nikdy nedostala. Já jsem měla problém i získat informace, co se tam vlastně děje, protože členové dozorčí rady mají mlčenlivost, to znamená nemohou nás jakoby průběžně informovat. A já jsem i požadovala některé věci, aby byly předloženy na radu města, například založení společného podniku na metro Holešovice a to pan primátor odmítl. Takže já vlastně jako jednotlivý radní, když máme kolektivní vedení města, tak nemůže nic jiného než navrhovat třeba, aby věc se projednala. Ale pokud většina nechce projednávat tu věc, tak se to tam prostě nedostane. A na zastupitelstvu to požadovala opozice a tam vlastně většinově koalice nikdy nezařadila ten bod na program.
0: Využiji toho, že tady sedím se zasvěcenou osobou a navíc právničkou, advokátkou. Řekněte mi, celá ta věc, nešťastná, ten Dozimetr, my tam slyšíme, že jistý pan Scheinherr byl a je pravděpodobně informátorem policejním. Takže o tom snad věděl, údajně podával nějaká trestní oznámení. A mně to přijde tak podivné, ta role toho pana Scheinherra. Můžete nám to nějak vysvětlit, v jaké pozici on vlastně je?
1: Já jsem z jeho vyjádření pochopila, že někdy v roce 2020, snad v dubnu nebo v květnu, podával trestní oznámení do protokolu na policii. A samozřejmě neinformoval o tom nikoho, na tom by nebylo nic zvláštního, to většinou taková osoba, oznamovatel má mlčenlivost, ale co se dělo dál? Dál ty věci pokračovaly v dopravním podniku. A trestní oznámení mělo směřovat na pana Augustína, kterého teda je pravda, protlačil pan Lubuček do představenstva. Nicméně potom dále Adam Scheinherr pomohl protlačit pana Augustina do vedení dopravního, teda do společného podniku na metro Holešovice, což je miliardový biznis. To jde proti sobě, takže já nevím, tam muselo dojít k nějaké dohodě, že to už jaksi nevadilo, přestože je podáno trestní oznámení, přestože je nějaké podezření a dále ty věci probíhaly naprosto netransparentně. A pokud je o ten společný podnik, tak já jsem upozorňovala, že byl založen v rozporu se stanovami, protože založení společného podniku musí odsouhlasit rada města a to se nestalo. Požadovala jsem to, nebylo to předloženo. Prostě v rámci většinové demokracie může zvolený zastupitel jenom navrhovat, ale myslím si, že pokud by se dříve kontroloval dopravní podnik, zavedly se ty kontrolní mechanismy, tak se mohlo předejít kauze Dozimetr.
2: Here's sort of a recent record of ours. It's one of those I'm happy it's all over deals. It's called I'm beginning to forget you. I'm beginning to forget you. That old heartache is gone.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: A je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách. Ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. Na vodu. No, já když jste zařadila tohleto, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechno, všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak až jako tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a něco všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. On říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelovýho dykobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice

0: Oni.
1: Oni. Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům, říkají šetření a tomu se smějí.
0: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
1: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc. O 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte,
0: Ne, to říkáte vy.
1: nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To špatně.
0: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
1: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidmi, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, a ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli zase
0: 65
1: změnit.
0: let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
1: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
0: Kde na to všechno vezmete peníze?
1: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
0: Tam mluvíte o 1000 koruně.
1: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale
0: Takže zdroje jsou.
1: začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
0: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty všechny věci, ale jak?
1: První věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švarc systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
0: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
1: To máme taky v programu, máme i to digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
0: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
1: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
0: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
1: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
0: No ale bojím se, že to je všechno legální.
1: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
0: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
1: Jsou názory.
0: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
1: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
0: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
1: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
0: Na vzdělávání?
1: Na vzdělávání.
0: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
1: Kroužky jsou vzdělávání.
0: Jo, takže...
1: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
0: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
1: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
0: A technicky by to bylo?
1: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12 krát 100 000 zhruba krát 10 000 korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
0: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
1: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
0: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
1: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená, jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
0: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
1: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
0: Určitě.
1: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na, jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě.
0: Jak,
1: to je ten princip.
0: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
1: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
0: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
1: My máme propočet od, a teď abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
0: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podělili na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
1: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard, 100 miliard korun.
0: Nebo nezastavit?
1: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
0: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sledují, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
1: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
0: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
1: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
0: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
1: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
0: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct?
1: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně jako Asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně stačilo, na druhé straně ano. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
0: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
1: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
0: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
1: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
0: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
1: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
0: Ale všechno na stole.
1: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
0: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
1: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

za 1 200 000. Hledali mě na polích,

0: сердце зашептал. Běž.
1: Mistře, já mám radost, že jsme se tady po týdnu potkali opět.
2: Já jsem se nemohl dočkat, ale musel vám mistře říct, že je nějaký parno venku.
1: Dusno. A navíc ještě je to jaksi znásobeno tím, že dneska to bude kratší. Já totiž zcela výjimečně spěchám. A nevím, jestli vám mám říct, kam spěchám.
2: Řekněte, kam spěcháte?
1: Mám.
2: Řekněte.
1: Přiznání je polehčující okolnost.
2: Samozřejmě.
1: Já jdu k soudu.
2: Zase jste něco udělal?
1: Zase jsem něco udělal. Pořád ten samý soud. Já jsem jedné novinářce řekl, že je... To je co, já jsem to řekl. Že je svině.
2: Počkejte, to je ta pacientka z toho...
1: To já neslyším vůbec.
2: Je to pacientka z jistého fóra, ne? Z nějaký léčebný... Já nevím, jak se jmenujete.
1: Já se nesmím vyjadřovat, já stojím před soudem.
2: Ale je to tak, ne? Můžete mrknout jedním okem? Tak je to pacientka, no.
1: Jdu k soudu, zase to asi neskončí, no prostě jako kvůli kravině. Já myslím, že by měl být nějaký paragraf na to, že se soudy nemají otravovat blbostma.
2: No ale vy jste hubatej, no, jste hubatej člověk.
1: Už ne, já už jsem se poučil.
2: Jo, už si se říkáte.
1: Já už mlčím, jako, no já už mlčím jako hlubuček.
2: No já vám něco řeknu, mlčím jako hlubuček. Jel jsem v autě na natáčení Vlzonky, poslouchám Český rozhlas, hlavní zprávy, říkám tak a teď se něco dozvím k tomu hlubučkovi, nebo Kvítkovi Rakušanovi, byl jsem napjatej. Ani slovo. Vidíte, hlubuček, já si myslím, že hlubučka, máme tady recept od Topky, jak člověka nepohodlnýho vymazat ze světa, já si myslím, že hlubuček přestává existovat.
1: Nová obří korupční kauza, já mám zákulisní informace,
2: ne.
1: Že to je mnohonásobně větší kauza než Rád.
2: No, já vám řeknu taky, já mám taky. A už když Vít Rakušan před časem řekl, že nebude kandidovat na prezidenta, protože on si s ním tak pohrával, už dosáhl 40 let věku, cítil se moudrej, šlo mu to v těch televizních debatách, měl tu Viktorku, ne, jako, že jo, takže perfektní, bylo to připravený. Říkalo, že on to zabil kvůli tomu, že v létě pukne průser kolem stanu. A on puknul. No a takhle, že to samozřejmě nekončí hlubučkem, my oba víme, jak je stan postavený.
1: Já to nevím.
2: No je to parta, je to hnutí nebo strana postavená podnikateli na těžbu, na monetizaci politického vlivu, jak se říká.
1: Neslyšel jsem, co jste teď řekl, no. Já stojím už před soudem za svým.
2: Já vím.
1: A nevím, jak to dopadne, takže já jsem ještě...
2: A budete tam zrovu, protože jste mi to nechal říct. Teď tady sedíte a měl jste zajistit, abych to neřekl.
1: Vy jste řekl, že máte zákulisní informace, no to, co jste řekl, není žádná zákulisní informace. Já mám zákulisní informace.
2: No ne, já mám zákulisní informace i k dalším politikům z toho. No. Protože jak ta strana je postavená, tak ty přední politici nemůžou říct, my jsme mimo a my jsme o tom nevěděli. Samozřejmě, že věděli. Ježíš Maria, je tam Stanislav Polčák, je tam Petr Gazdík.
1: Já vám řeknu moji zákulisní informaci. No. Toto je zahřívací kolo, protože celá ta kauza kolem toho pana Hlubučka má údajně dvě fáze, dva okruhy. A ten druhý okruh, ten se teprve nějak rozpracovává, vím to ze spolehlivých zdrojů. Nebude to žádná legrace, nebude to laciný takzvaně, jak se říká. A mezi tím vybublává v klidu ještě něco jako stoka v Brně, ostravská stoka.
2: Hele, že byste mluvil s plukovníkem?
1: Jste mluvil
2: s plukovníkem v Rádiu Xaver, ne?
1: Já jsem včera večer vysílal živě na Rádiu Xaver a měl jsem plukovníka Šlachtu na telefonu, ale od něho to nevím. On
2: neříkejte.
1: Nic, ne. Já mám lepší zdroje.
2: Vážně? Jsi plukovník? Plukovník, neříkejte mi, že neví. Plukovník ví.
1: Plukovník ví určitě, ale plukovník velmi dobře ví, co chce říct a co nechce říct. Jo. To je jako... Nicméně, toto je taková milostná předehra. My natáčíme teď Vlzonku v okamžiku, kdy ještě není rozhodnuto o vazebním stíhání, myslím. Mm-hmm. Já jsem zvědav, jak si s tímto naloží média. Vy jste to řekl. Už je klid.
2: Jenom víte, co ještě? Super podotek. Ráno kliknu na Seznam a víte, co je hlavní zpráva? Velký headline. Jak je možný, že Babišovi u voličů prochází, že místo, aby seděl ve sněmovně, tak jezdí za nima? A Hlubuček tam v tu chvíli ani nebyl.
1: Klasika. A já tam já prorokuju velký průser, který už se nedá udržet, ale já mám svoji vyšetřovací verzi.
2: Já myslel vazbu.
1: Ne.
2: Že vedete nějakou vlastní vyšetřovací vazbu tady někde.
1: Základy kriminalistiky oba známe, jo?
2: Já ne, já ne.
1: Stavíte vyšetřovací verze, jak to mohlo být. A já mám dvě, teda, abych řekl pravdu. A jedna se podle mě blíží pravdě. Jedna verze, ta nejpravděpodobnější je, že ten Rakušan o tomto věděl.
2: No tak. No dovolte.
1: A že si říkal, že je potřeba vyvětrat. Říkal, teď se zbavím těch Hlubučků a těch kšeftmonů. To je podle mě jedna z verzí. A druhá z verzí je tak, že tam ještě není rozkoukaný na to ministerstvo. A nedohlídne, co mu dělají pod rukama, protože moje tajné zprávy říkají, že ta policie a hlavně vedení policie ho nemá rádo, že jdou proti němu.
2: No tak vzhledem k tomu, jak ukončil jejich předchozího šéfa, tak se tomu ani nedivím. A vzhledem k tomu, jak byly tlaky kolem policajtů ve Zlíně, odkud zakladatelé a mecenáši a všichni tyhle podnikatelé, nebo skoro všichni podnikatelé ze Stanu pocházejí, a odkud mimochodem přichází nebo pochází i ty tlaky, co vám řeknou v dopravním podniku, jak tam volají, aby něco zařídili a tak. Tak samozřejmě, tak já jsem si říkal vlastně, že Vít Rakušan, jestli nepřišel čas, víte, teď dát si nějaký kafíčko na benzínce večer se současným policejním prezidentem, který ho si vybral. A jenom se tak jako optat, co a jak. Samozřejmě nezávisle, aniž by zasahoval v něčeho.
1: Ještě vám musím říct, že jsem včera po tom vysílání přijel domů po půlnoci a napustil jsem si vanu. Jo, a měl jsem dlouhý dým ve vaně.
2: Ve vaně se nejlíp přemýšlíš.
1: Přesně. A já jsem, jak jsem byl pod dojmem toho rozhovoru s tím Šlachtou, tak jsem si říkal, jak by to teď bylo, kdyby býval Šlachta byl ministrem vnitra. A došel jsem k tomu, že vlastně na tom magistrátu už by nikdo nebyl. Všichni z magistrátu by pravděpodobně byli ve vazbě. A v té budově magistrátu v přízemí byla tam jako nákupní středisko a nahoře by byly takový ty luxusní obchody. Magistrát už by nebyl. Já jsem totiž, on je tak nabroušený na ten Šlachta, že si říkám, možná štěstí pro spoustu lidí, že on ten odznak teď nemá.
2: No to by vám podepíšu.
1: A v tom rozhovoru říkal, a dohlíží to paní Lenka Bradáčová. A tam já mám záruku, že to bude špigl-nigl.
2: Ale já si říkám, možná na vnitru, že by teď byli těžkovoděnci, ne?
1: Je to možný. Takže to, kdyby on byl na vnitru, jo.
2: No, kdyby byl ve vládě třeba, nebo tak, jo.
1: No tak kdyby ve vládě, a on by byl na vnitru.
2: No,
1: tak nakonec, to jako nevím, no. Slyšel jsem včera vtipnou historku nějakým podcastu, někdo, zákulisí toho, jak se sestavovala Fialova vláda. Musím říct, že to bylo velmi vtipné.
2: No.
1: Protože tam říkal, popisoval, jak seděli někde tam v té jednací místnosti a říkal, a teď tady máme to ministerstvo školství. Kluci, kdo z vás chodil do školy? Tak se všichni přihlásili. A Gazdíku, ty jsi taky chodil do školy, tak budeš ministr školství. Že to bylo tak jako složitý všechno.
2: No tak 5 stran.
1: A
2: ještě úplně jiných často?
1: A k tomu drobnost ještě. Dnes dopoledne byl v XTV Ringo Čech.
2: Mm-hmm.
1: A byl hrozně vtipný zase. Doporučuju na XTV Ringo Čech a přišel v červené košili.
2: Ty chodí furt, ne?
1: Ne, má novou a košili říkal, že si kupoval vrtačku a k tomu dostal košili. Jako
2: fakt?
1: Jako dárek. Ale hlavně tam říkal jako spoustu zajímavých věcí. Velmi, velmi doporučuju a líčí tam mimochodem svůj pohled na Hlubuček a kauzu celou.
2: Jo?
1: Podotýkám, že on byl zastupitelem města Prahy Ringoček.
2: Já se musím podívat. A neříkala, kde se to rozdává, ty košile k vrtačkám? Já bych si pár vrtaček koupil a měl bych košile.
1: No, co? Koupíte 10 vrtaček, máte 10
2: košile. Už jste byl, ne, někde pro vrtačku?
1: Toto jsem si koupil v Americe za $11.
2: Bez vrtačky?
1: Bez vrtačky. Tak jenom na Ringa se mrkněte, protože zase vtipný. A toto tam rozebírá jako velmi dokonale. No a hrozně tam dává na frak Pekarové.
2: To mě překvapuje.
1: To mě... No a teď mi řekněte, co to bude mít za důsledky, ten Hlubuček?
2: No to se uvidí, jak daleko to ještě půjde, že jo? Ale taky to může znamenat vážný problémy pro vládu.
1: Až nejenom. Tak myslíte?
2: No uvidí se, helejte, kam
1: tak
2: až to v tom
1: se ho zřekli.
2: Půjde. Jeho se zřekli, ale víme, že tyhle věci bývají jako rakovina. A vy máte zákulisní informace, já mám zákulisní informace a podle nich to nekončí tady. Takže se řeknete Hlubučka a nastoupí vám, jak už jsem říkal, nastoupí vám Polčák, který byl s Redlem jedna ruka taky a v podstatě Polčák je ten, kdo řídí Prahu. Pozor, Hlubuček je sice šéf stanu pražského, ale Polčák to celý bačuje, ten dělá kandidátky mimochodem, bez primárek. Takhle píše Standa. Proto odešla ze stanu Hana Marvanová, jejich hvězda, která udělá nejvíc preferenčních hlasů v posledních volbách. Řekla, kdy budou primárky? Žádný nebudou, to já si to napíšu, že jo. Mimochodem Polčák kvůli Redlovi tak jako naoko před časem skončil jako místopředseda stanu. Podobně jako Hlubuček teď byl tak lehce vymazaný. Za chvíli se vrátil jako místopředseda stanu. No, takhle tam chodí. Petr Gazdík, jeden ze spoluzakladatelů stanu, který tehdy stán sponzoroval otec Michala Redla. Petr Gazdík u toho všeho stál taky. A mimochodem na školství je jistá pavučina taky. Takže já se zdravěj, kam až to veřejně dojde a kdy.
1: No, myslíte si, pane Holče, při vašem vzdělání, že je možné, že se Piráti mstí tomu stanu za to, co jim provedli při těch parlamentních volbách?
2: Hele, zatím jsme se dozvěděli, že se mstí prásobě, ne? Náměstek primátora Hřiba Scheiner už se přiznal, že podal takovýto trestní oznámeníčko. Konal svoji povinnost, což je samozřejmě sympatický. Když jste v koalici s někým, tak, jak říká Miloš Zeman, největší nepřítel je koaliční parťák. Ale bylo by to možné, ale v tom případě nechápu, proč Piráti by toho teď jako se vší svojí schopností udělat palbu nepřátelskou, tak teď by museli už pálit a prostě zříct se úplně stanu, zavrhnout je, oficiálně rozpustit koalici, která stejně už neexistuje. Počkejte.
1: Pomsta za studena.
2: Ne, a byla by to pomsta veliká, řekli by, a my, protože jsme transparentní strana a to, tak teď vás pohřbíváme. Stejně jste řekli, že do příštích sněmovních voleb jdete bez nás, my vás stejně nechceme, jste skorumpovaný. Takhle bych viděl pirátskou pravověrnou gerilu.
1: Já si myslím, že čekají. Čekají a v jistý chvíli ten Hřib do toho vstoupí a řekne, protože to začíná na tom magistrátu, že? A ten to rozsekne. Teprve potom to poběží jako...
2: Víte, ono na magistrátu není největším soupeřem nebo nepřítelem Pirátů, není stán, ten je tam... jako nic velkého.
1: No oni budou rádi, že se ho zbaví.
2: Takže oni samozřejmě jim by se hodilo, kdyby to bylo spolu třeba, někdo ze spolu, protože ty po nich jdou jak ty jdou po sobě. No. I když máte pravdu, samozřejmě Hřib jde po Rakušanovi už dlouho kvůli těm uprchlíkům, jejich velkýmu tématu posvátnému. Pojďte, jak to dopadlo.
1: Mimochodem, viděl jste hádku Šlachty s Fialou?
2: Já bych tomu spíš říkal názorová výměna, než úplně hádka. Ale mě až toho Fialy bylo líto, jak on se do toho nehodí. Jak říkal politolog Jan Kubáček správně, on utrpěl vítězství. A on sám uvěřil ale tomu, že ho neutrpěl, že si ho vybojoval, že je tak dobrý. A já jsem ho viděl mezi těma lidma tam, jako opravdu, jak se říká, v terénu. A jemu to nešlo. On si furt prohraboval tu patku, mu tam nějak vítr, jo, a plukovník tam stál a jenom mu sázel takový ty jako lidový argumenty a on si s tím neuměl poradit. On si myslel, že je na filozofické fakultě nebo přednáší politologii. A pak mu ještě ten místní na rozloučenou nepodal ruku. Že jo?
1: To bylo ostrý. To už jako mám strašně málo lidí, kterým bych nepodal ruku, snad nikoho.
2: Já jsem prostě si uvědomil, jak on se do toho nehodí. Tady to bylo vidět. On mi připomněl, víte koho? Petra Nečase.
1: Jasně. No.
2: On, když někomu voliči takovýhle mu vtílku prostě na vesnici mi měl podat ruku, tak se mu roztřásla a dostal osypky.
1: A určitě potom seděl v autě. To jsem se potom říkal, co se dělo potom, co už na tom videu nebylo. V autě s ním seděl ten jeho vyznamenaný mluvčí, ten...
2: Smolka.
1: Smolka. A řidič a ještě nějaký asistent, určitě ochranka nebo něco.
2: Černá mamba, bych řekl. Víte kdo? Kde je Černá mamba?
1: To nevím.
2: Kotalíková, mluvčí vlády. Ta je hustá.
1: Černá mamba?
2: Tý se přezývá Černá mamba.
1: Jo.
2: Ta se s ničím nemaže, hele.
1: No a on tam seděl nešťastný, prostě ten Fiala, a říkal, co to bylo? On mě nepodal ruku, odkud je, kde to... A teď to určitě dlouze rozebíral. A oni ho chlácholili. No. Tak ten mluvčí, představu si to tak, vytáhnul Fidorku, řekl Petříku, dej si Fidorku, nebo něco.
2: Jo.
1: Že ho museli, protože to pro něho bylo něco tak potupného. Že si to vůbec neumím představit, jak to mohlo zkousnout.
2: Já se nemusím opravit, ona je Černá mamba, je šéfka úřadu vlády. To, ne mluvčí, mluvčí je Smolka.
3: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Ksaver, chápete, jak je fakt ta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha. Normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
4: Celý pořad Podstrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Hraje vám.
6: All my music.
4: Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme v určité druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti

0: druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie, A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a businessman. A všechno prostě dělá přes má dáti dal. A tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem. A proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
0: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení, ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla. My s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuhletu chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to, co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali? Takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou. Teď se ničíme podruhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst. Takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
0: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
0: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je uzajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. od příštího roku. Spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
0: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější, i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak teda, ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistý pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
0: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský sajus v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
0: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
0: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
0: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu, z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no, na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
0: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvé končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nashledanou. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Jiří Beran je naším hostem. Zdravím tě, Jirko, ahoj.
1: Ahoj, Luboši. Dobrý den všem.
0: Existuje s odstupem času nějaká analýza, nějaká tabulka, nějaký průzkum, která z těch vakcín byla nakonec nejúčinnější? Protože někdo říkal, já chci Modernu, někdo chtěl Pfizera, dokonce znám jednoho člověka, který měl tu ruskou vakcínu a také nezesnul. Tak existuje nějaká taková povědomost?
1: Tak je celá řada studií, které porovnávaly účinnost těchto očkovacích látek a porovnávaly je buď mezi sebou, to jsou ty vakcíny založené na messengerové ribonukleové kyselině, obě dvě si zmínil, a byly porovnávány například s těmi vektorovými vakcínami. To je ta vakcína od společnosti Johnson a od společnosti AstraZeneca. Tam se ukazovalo, že ty vakcíny založené na messengerové ribonukleové kyselině od počátku mají velmi vysoký efekt v tvorbě protilátek, ale významně klesá po 60. dni od toho očkování, kdežto třeba vakcína vektorová ten efekt měla 70-80%, ale držela ho podstatně déle, třeba z 6 až 9 měsíců. Takže tohleto porovnání je velmi zajímavé, nicméně pro nás je naprosto zbytečné, protože u nás je k dispozici v podstatě jenom vakcína založená na té messengerové ribonukleové kyselině od jednoho výrobce. Myslím si, že v Česku je tak proočkováno minimálně 80% těch, kteří jsou očkováni, zbytek je od toho druhého výrobce, od Moderny.
0: Teď jsme, Jirko, v druhé polovině září. Přichází teď okamžik, kdy je potřeba se očkovat proti chřipce klasické?
1: Tak já si myslím, že zase pro ty skupiny obyvatel, které mohou prodělat jakoby těžší formu infekce, je dobré, aby se nechali očkovat, čili zase jsou to osoby starší 60 let s chronickým onemocněním, pro ně s výhodou, aby se nechali očkovat. Já jenom vždycky v té souvislosti uvádím příklad ze třídy našeho nejmladšího syna z jara letošního roku, kdy se tam objevila ve třídě chřipka. A přibližně 80% dětí muselo zůstat doma s vysokými horečkami a jedna maminka, dokonce zdravotní sestra, s tím dítětem, s tou dívenkou jela na první pomoc, na emergency, a tam tedy provedli testy a řekli, podívejte se, maminko, je to jenom chřipka, není to covid, tak zůstaňte doma. U těchto dětí ta chřipka probíhala hůř než vlastní covid. Co to znamená? My jsme nebyli exponováni chřipce po dobu téměř 2 let dodržováním velmi striktních opatření, čili rozdíl v antigenním složení mezi virem, který tady byl v roce 2019-2020 a tím, který tady bude v sezóně 2022-2023, je dramatický, čili ti lidé se musí připravit na to, že ten průběh toho onemocnění bude těžší, než býval běžně. Čili pro toho, kdo má ta chronická onemocnění, vyšší věk, tak je dobré, aby se nechal očkovat. A zase znovu bych chtěl zdůraznit, co nám vyplynulo z našich výzkumů. Očkování proti chřipce u seniorů je to, že to nezabrání vzniku onemocnění, ale zabrání to hospitalizacím až v 75% a úmrtím až v 90%.
0: Takže teď byl nějakou dobu covid, 2 roky. A domnívám se, že většina lidí, kteří se nechávali očkovat proti chřipce, to vypustili, protože chřipka jakoby nebyla, jestli tomu dobře
1: rozumím.
0: A teď o to víc ta chřipka může udeřit. Neboli doporučujeme,
1: aby se lidé, kteří patří do rizikové skupiny, aby se nechali očkovat. Já nechci říkat, aby se očkovali všichni, protože té očkovací látky je nedostatek a měl by se dát přednost těm, kteří skutečně potřebují. To není tak, jako že by tady bylo 10 milionů dávek, každý rok tady bylo kolem 700 až 900 tisíc dávek vakcíny. Čili měla by být pro ty osoby, které to skutečně potřebují.
0: Počkej, očkovací vakcína na chřipku je nedostatek?
1: No,
0: o tom mluvíme?
1: Ano, protože ta nikdy nebyla ve větším množství. V České republice se nechávalo očkovat proti chřipce přibližně těch 700 tisíc lidí každý rok a více se neobjednávalo a to samozřejmě ty kontrakty jsou dlouhodobé, pořád se ještě některé vakcíny vyrábějí na kuřecích embryích, čili to je potřeba, aby ten výrobce si v létě nakoupil vajíčka a na nich to nakultivoval. To není možné tu výrobu zvednout ze dne na den a dodat do České republiky místo 750 000 dávek vakcín třeba 5 milionů. To nejde. To nejde.
0: Nakoupil vajíčka?
1: No, ano.
0: Že by... Tak to mě nedá, to mi musíš vysvětlit.
1: No, to protože to je kuřecí, ta vajíčka mají v sobě kuřecí embrya.
0: Ano.
1: A v těch kuřecích embryích se pomnoží ten virus chřipky, potom se odtamtud pomnožený dostane a většinou se ultrazvukem rozštípe, může se také synaktivovat, rozštípat a potom se používá do očkovacích látek. To jsou klasické postupy výroby očkovacích látek proti chřipce. To samozřejmě je jakoby v porovnání s vakcínami založenými na messengerové ribonukleové kyselině předpotopní, nicméně to vytváří velmi, velmi solidní imunitu. On se ten virus dá ještě také kultivovat na takzvané tkáňové kultuře, čili na nádorových buňkách. On se tam ten virus pomnoží a zase se sebere, zinaktivuje, rozštípe se a použije se do očkovací látky. Čili ta technologie není tak rychlá jako technologie výroby vakcín založených na messengerové ribonukleové kyselině.
0: To se děje tady u nás třeba?
1: Ne. Těch výrobců je strašně málo. Chřipkových očkovacích látek jsou to ty velcí hráči, kteří vlastně mají na to svoje závody a v těch závodech, jak jsem říkal, se ta vakcína vyrábí po určitou dobu, většinou to bývá během letních měsíců a přibližně od počátku září ty vakcíny bývají k dispozici ve všech zemích na severní polokouli.
0: Ty se, Jirko, věnuješ, jak jsme říkali, cestovní medicíně. Teď přichází to období, kdy lidé začínají jezdit za teplem.
1: Ano, jezdí.
0: Do různých koutů světa. Co je nejčastější věc, kterou jim doporučuješ? Jedete-li někam, dejte si tuto vakcínu.
1: Tak já bych řekl, že u těch, kteří jsou starší 30 let, tak ti nejsou ještě očkováni ani proti žloutence A, ani proti žloutence typu B, čili to je první nejčastější vakcína. Druhá nejčastější vakcína bývá očkování proti břišnímu tyfu, třetím očkováním bývá vakcína proti vzteklině a řekněme tím posledním je očkování proti žluté zimnici, kde po určitou dobu teďkom právě z toho důvodu, že se zvedl obrovský zájem o cestování, tak chyběla vakcína proti žluté zimnici.
0: Hodně lidí jezdí do arabského světa, třeba do Egypta v tuto dobu a třeba i přes Vánoce. Často se hovoří o tom, že tam návštěvníky potkává to těžké průjmové onemocnění.
1: Ano.
0: Existuje proti tomu nějaká vakcína?
1: Ta vakcína se kdysi vyvíjela, není k dispozici. V tuto chvíli žádná očkovací látka. Je potřeba použít preparáty, které zaprvé zastaví ten průjem tím, že třeba absorbují část té tekutiny, nebo jsou to léky, které mění pohyb toho střeva, tu peristaltiku, zatímco ty první se užívají v závislosti na čase, čili například třeba 3x denně 2 tablety, tak ty, co ovlivňují peristaltiku, se zase užívají podle toho, jak často ten člověk jde na stolici, ale existují schémata, existují dokonce i antibiotika, která působí jenom ve střevě, nevstřebávají se, nemají vedlejší účinky, která se používají v kombinaci s těmi preparáty, co ovlivňují vlastně pohyb toho střeva. To si myslím, že dokáže pomoci. A v tom Egyptě je jeden z těch preparátů, který má takový ty dezinfekční účinky, tak je Antinal. Ten je možné tam koupit a užívat a myslím si, že to není zas tak špatný preparát.
0: Ty jsi, Jirko, teď před volbami podpořil stranu pro Jindřicha Reichla. Znamená to, že můžeme očekávat v brzké budoucnosti nějaké tvoje angažmá v politice?
1: Ne, já jsem si řekl, že do politiky nechci, že se nechci angažovat. Na druhou stranu, já jsem měl možnost během těch minulých dvou let poznat celou řadu zajímavých lidí, odvážných lidí, charakterních lidí, kteří chtěli kandidovat do Senátu, a já jsem považoval za svoji povinnost je podpořit, takže jsem cestoval po republice, v Ústí nad Labem, v Brně, v Ostravě, v Olomouci, v Praze, a chtěl jsem tyto lidi podpořit na setkáních s občany.
0: To můžeš i teď, kdyby si chtěl, jak jsi tady říkal, ty přívlastky charakterních, a tak to by stálo za to, kdyby si alespoň dva tedy řekl.
1: Tak já si myslím, že bych měl spíš vyjmenovat úplně všechny. Myslím si, že určitě stojí za to podpořit paní doktorku Zelenou, která velmi dobře se stavěla k tomu, co se tady dělo během covidu. Určitě pana ředitele Vránu, který kandiduje v Olomouci, je to ředitel základní školy v Trubkách, který vzdoroval těm opatřením v té škole. Paní Rédová z Brna, zdravotní sestra, člověk, který musel v životě toho hodně zkusit, která pracuje dlouhé roky v zahraničí a je úspěšnou zdravotní sestrou v zahraničí. Určitě doktora Tomáše Nielsena je dobré, abychom podpořili. Také je dobré podpořit bývalého policistu, pana magistra Teleckého, který kandiduje v Ústí nad Labem. A tady v Praze je dobré podpořit kandidáty, kteří kandidují za PRO.
0: Tady je, myslím, ten pan Vacek?
1: Ano, pan doktor Petr Vacek.
0: A pak ještě ten pan Noveský. Ten...
1: A pan Noveský, který je v Mělnice.
0: V Mělnice. Jirko, jsem rád, že jsi přišel. Je to taková hezká tradice a těším se na příště.
1: Děkuju za pozvání, děkuju. Bylo to tady moc příjemné.
0: Pozdravuj doma.
1: Děkuju.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš tak ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná

0: A tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Ani to, vlastně jsem je viděl s tím panem...
0: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
0: No nejde to.
1: Nejde to?
0: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
0: Ano.
1: Všechny do jedné?
0: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá... Jeden
1: třeba
0: autor...
1: Barcelonu?
0: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neubarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho. Mm-hmm.
1: Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
0: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song je jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
0: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
0: Tak,
1: jo.
0: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
0: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
0: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval... Jo, no jenže počkej, já tě neznám
1: jako
0: zpěváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit?
0: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No prostě, ne, já si říkám,
0: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií, pro tebe není nějak spojený se sexualitou?
0: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Vypravy.
0: No, a no. No nic, to je takový
1: souvisí to
0: populární věc. No, souvisí to v tom, že já ty kvíny v tomhle tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queenie. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
0: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
0: Baví
1: prosím
0: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
0: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
0: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
0: Já jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se odstne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
0: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda
1: umím si
0: jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
1: Jseš spíš srdcař než.
0: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
0: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart
0: víš, že to
1: tomu říkal kontrapunkt.
0: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
0: My jsme měli 2 ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to 1 třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během 2 zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: kdo má
0: to.
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
0: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
0: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
0: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
0: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo?
1: No.
0: Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
0: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
0: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
0: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky, a třeba z poslední doby jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
0: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo. Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
0: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocenej. ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are The Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
0: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel atd. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Loriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
0: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka.
0: To je jenom studiovka. Ale zpívali živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by živě dal?
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let. Takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
0: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně, jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu, v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
0: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teď podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaeli.
0: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Posloucháte Radio Ksavere.

když jsem snídal čmánek piva, ještě zdálo se, že divnou příhod má. Když jsem spláchl chladnou vodu, z očí sny a z tváře závoj živý. Řekl mi pohled pouhý,

srdce rozdělní. Šel jsem dál tu vůni raní, kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas kráší.

0: Naším hostem, abych to řekl přesně, je dnes děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pan Miloslav Ševčík. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Řekl jsem to dobře, ne?
1: Řekl jste to, no, to výborně, pravda, to... ale ještě docet, možná to nejde. Důležitější je možná, že jsem vedoucí katedry hospodářské a sociální politiky a že nejsem žádný ruský troll, jak se snažil včera vnutit našim občanům člověk, který si říká, že je předseda vlády.
0: Tak to jsem nepochopil. To je první věc. A o to bychom teda mohli začít, když už jste to nasměroval tady tímto směrem. Zaregistroval jsem včera samozřejmě demonstraci klobouk dolů před těmi pořadateli, bylo tam nejméně 70 tisíc lidí. A...
1: i policajti, kteří tomu rozumí, ale nemůžou to říct nahlas, tak říkali, že tam bylo daleko přes 100 tisíc.
0: Bylo tam hodně lidí, bylo to vidět, že to je zaplněný a dokonce v těch bočních ulicích měl jsem
1: se
0: tam...
1: nemohli dostat lidi.
0: Měl jsem tam svoji informátory. No. Ale to, co řekl ten premiér Fiala, že to svolali pro ruští, pro ruské síly, já jsem vám tam viděl pouze české vlajky, když jsem to sledoval na videu, a ani jednu ruskou. Kam on na toto chodí?
1: To nevím, kdo mu radí, ale samozřejmě žádné proruské síly to nebyly. Já se teda nepatřím mezi svolavatele, mě požádali jenom, abych tam vystoupil a řekl něco k ekonomice. Nicméně mluvil jsem s těma dvěma lidma, jeden se jmenuje Jiří Havel a druhý se jmenuje pan... Vrábel. Víte, co to mi právě připomnělo, že jeden Vrábel je ten, který bojuje proti dezinformacím a je největší dezinformátor. Mám takový dojem, že to jsou ti manipulátoři, dezinformátoři.
0: To je Cemper, nebo Cemper.
1: Cemper taky, jo, ale že tam působil i nějaký Vrábel a to si vždycky dělám srandu, že ti to, co bojují proti těm dezinformacím a manipulacím, tak jsou největší manipulátoři, největší dezinformátoři a největší lháři v těch sdělovacích prostředcích.
0: Také mám tu zkušenost, je to hrůza absolutní, když se někdo prohlásí za nějakého fact-checkera nebo něco, že bude teď odborník na dezinformace. A já jsem se dneska odpoledne s paní Stonikovou, jsme tady natáčeli, my jsme se vyhlásili za odborníky na demonstrace.
1: Fakt? To je krásné.
0: Já taky mnohé věci té včerejší demonstraci vyčítám, protože na mě mě bavili ti odborníci, pan Noveský, pan Štěpán, vy a tak. A pak už to byla taková jako pro mě nepovedená estráda, co tam dělal pan Volný,
1: to nevím, to
0: komunista,
1: já
0: jsem potom tam ten Skála a tak. To není důležité.
1: Ale já si myslím, že dobrá byla i Majerová, Zuzka Zrska. To já si myslím, že
0: viděl jsem všechno dobrá, a toto nebudu komentovat.
1: No.
0: Ale každý může mít nějaký názor, že? A já ten váš respektuju a co mi to hezké. Ale řekněte mi, kde vznikla, určitě ho dneska mrzí toho Fialu, že to řekl, protože já jsem tam nic proruského neviděl, ale vy jste byl na místě, tak
1: no.
0: Bylo tam něco, mluvil tam někdo rusky? Nebo?
1: Ne, vůbec. Já si myslím, že to byla jeho hloupá reakce a jsem rád, že ještě v Odese zůstalo pár lidí, kteří mají zdravý selský rozum, jako je hejtman Kuba. Docela mě pobavil v posledních dnech i Don Pablo, to je pan Brňák, Blažek. Pan Blažek. A je dobrý, hele, protože si uvědomuje, do jakých sraček s odpuštěním nás tahle vláda vtahuje. To je něco neskutečného a bohužel je to už pozdě, je 11:05, jo? Ale přece jenom by se dalo něco ještě udělat, ale mám obavy, že my jsme takový slouhové, a ta vládní garnitura je neskutečná. To jsou největší slouhové od roku 89 a já dokonce bych řekl, že oni slouží víc některým skupinám, kteří se říkají, že jsou západ, ale oni nejsou západ, oni jsou horší jak východ. A že jim slouží více, než tomu bylo na konci v druhé polovině 80. let v České republice. Jo? Protože tam přece jenom docházelo k určitému uvolnění, když tu perestrojku tu nikdo taky moc nechtěl, jo? Ale přece jenom se něco dělo. Takže nechápu to, vůbec tomu nerozumím, proč my jsme vtahováni do války, která není naše, proč my máme být na jednom z prvních míst a proč my jsme jedni z největších dezinformátorů u nás, ty veřejnoprávní prostředky, možná větší ještě než je tomu v Polsku. Ani Slováci nejsou tak dezinformovaní, jak dneska u nás dělají veřejnoprávní prostředky.
0: No, já k tomu mám řadu otázek, k tomu se dostaneme. Bude to souviset hodně i s tou demonstrací. Ale na úvod mi, pane docente, vysvětlete jednu věc a předpokládám, že ani ne všichni diváci to vědí. Co znamená teď to zastropování cen ropy?
1: Tak je to snaha samozřejmě...
0: Já si ropu nekupuju vůbec.
1: Je to snaha poškodit ekonomicky Rusko, protože se zjistilo, že všechny sankce, které Evropská unie a některé další země, pozor, nepřipojili se k tomu největší ekonomiky světa, naopak, když se podíváte na tu mapu, tak je tam možná Austrálie, Japonsko, částečně Japonsko. Amerika ani není ve všech těch sankcích taková, jak jsme my jsme papežtější než papež. A to je úplně nepochopitelné, že my vypíšeme sankce, které poškodí daleko víc nás jako občany zemí Evropské unie, než samotného Putina. Teď to je směšné, Putin má nejlepší obchodně platební bilanci za posledních 30 let, Putinovi se snaží snižovat míra inflace, která bude za chvíli nižší, než je u nás. Putinovi rostou v podstatě obrovským tempem příjmy z plynu a ropy z toho důvodu, že ta cena je vyšroubována nahoru. Jo. Takže toto jsou nepochopitelné kroky a jeden z těch dalších kroků a úplně hloupých, jo, je to zastropování cen ropy.
0: Co to znamená v praxi?
1: V praxi to znamená, že Rusové budou vyvážet ropu prostřednictvím třetích zemí a my budeme kupovat od nějakých dalších překupníků. Takže to
0: jinými slovy, zastropování je řečeno, to je nějaký, řekněme, v kanceláři někdo vymyslel, napsal papír,
1: no, určitě,
0: že se nekoupí za víc než.
1: Ano, ano, ano. Zhruba takhle laicky řečeno bychom to mohli říct. Jo? Ale my přece tu ropu potřebujeme. Jo? Jako kdybychom ho nepotřebovali, tak z toho Ruska už vůbec nebereme. Jo? Takže my potřebujeme i ten plyn, kdybychom ho nepotřebovali, tak ho nebereme. Že? Ale to, co se dostává do situace řada firem, to už jsou desítky firem, a protože já spoluřídím několik firem, tak vím, jak je to složité vůbec teď vidět, že některé firmy mohou během 3-4 měsíců úplně skončit. Jo. A je směšné, dneska jsem četl nějaký titulek od toho Kašpara z té Ukrajiny, který říká...
0: Od Kašpara z Ukrajiny co?
1: No to nevíte, kde je Kašpar z Ukrajiny?
0: To nevím.
1: No ten Zelenský, ne?
0: No takhle vy to
1: takhle máte. Takhle ho nazývají sami Ukrajinci.
0: Fakt, jo?
1: No, představte si, že včera, já teď odbočím, včera po té demonstraci mě napsala jedna Ukrajinka, že konečně někdo to pořádně tam řekl, jo, a že si nepřejí nic víc, už aby to skončilo, že chtějí konec války, nechtějí nasazovat životy za skorumpované politiky, ukrajinské skorumpované politiky. Mimo jiné, to lidé asi někteří neví, protože jsou úplně pobláznění, tak to, že je ukrajinská ekonomika jedna z nejskorumpovanějších vůbec v Evropě, ne-li nejskorumpovanější, tak prosím, to nenapsali žádní dezinformátoři, to jsem si nevymyslel já jako Ševčík, ale to napsal Evropský účetní dvůr ve své zprávě z 21. července loňského roku. A to i přesto, že se tam pustila spousta peněz na to, aby ta korupce vymizela. Takže to není náš výmysl. Takže, pane Fialo, my podporujeme nejskorumpovanější režim v Evropě. Jenom abyste to věděl. My nejsme proruští trolové, my pouze se na to díváme se zdravým selským rozumem a myslím si, že bychom neměli peníze našich daňových poplatníků posílat skorumpovaným režimům. Ano, přispějme těm, kteří jsou chudáci. Já jsem dneska byl na vycházce se svými dvěma malými vnuky. Byl jsem na Petříně, byl jsem na Nebozísku, byl jsem
0: Na vycházce stačí, když
1: no, no, prostě byl jsem i v Rigráku a byl jsem tady na Žižkově ještě. A tam na těch dětských hřištích, já vůbec nic nemám proti tomu, tam byla třeba třetina, polovina Ukrajinců, opékali si tam někde na parukářce. Vůbec nic proti tomu, ale překvapilo mě, že tam byli muži mezi 30 až 50 lety, že si myslím, že by mohli být někde jinde, ale proti těmto lidem, kteří jsou opravdu postiženi válkou, nic nemám, ale pro Boha nevím, proč bychom měli platit my, opravdu ten zkorumpovaný režim, který zavinil to, že během posledních 20 let tam odešlo 10 milionů lidí. 10 milionů lidí vyhnal tento režim. Jo? A ještě je další paradox, to se musím hrozně smát tomu, podle vysoké komisařky OSN, víte, kam emigrovalo nebo odešlo, teď uteklo před tím válečným konfliktem nejvíc Ukrajinců?
0: To nevím.
1: Nevíte? 2 miliony odešlo do Ruska. Jo?
0: Do Ruska?
1: Do Ruska. Do Ruska. 1 200 000 do Polska, je to zpráva ke konci července. 900 tisíc do Německa a 400 tisíc k nám.
0: Fakt?
1: No.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa. YouTube
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká?
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
3: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
0: Česká a americká country na Radio Xaver.
4: Country.
5: The absolute best.
4: All the time.
0: Radio Xaver.

0: Hosteno a naším hostem je pan Petr Koláš. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
0: Už se to blíží.
1: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
0: Nervozitu cítíte taky?
1: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
0: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
1: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra, já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomnělo. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, která někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
0: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
1: Začal
0: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
1: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
0: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
1: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
0: Nějaký papers, no.
1: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady

0: Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřeno na uplynulé 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je. A od té doby nic, uplynuli 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
0: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama, ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, kterak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
0: No, tak na politickou stranu.
1: Na
0: tak,
1: politickou stranu.
0: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chvályhodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
0: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: tak
0: článku.
1: Tak se zdiskreditovala, no?
0: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
0: No tak nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku to není.
0: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom není.
1: Chtějí kouknout, ty si nemá odposlech.
0: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, a těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a abych šel teďka do sauny. Prostě to je jako super program na 8:30 ráno. Jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: Tam vedro taky.
0: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě, jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
0: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady a tady všude seděl pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
0: Tak on mluvil o Dmytro Kulebovi.
1: Kuleba.
0: Bývalý ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
0: To je otázka, jako jestli, to já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý náručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
0: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
0: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
0: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl, a on vlastně jde pak domů za svojí manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučení, a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává, a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul, a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní, ale Beková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
0: No tak, protože to evidentně jako průšvih je, a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
0: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
0: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
0: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
0: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm, a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš, to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
0: No, ne, já jsem ho taky nenašel. No,
1: a to je divný, ne?
0: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
0: A rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela, a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
0: No, tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza Dozimetr, jako že si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jako že se na tím mávne rukou, jako že to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vaši vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali. Tady jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
0: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
0: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak proboha, vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
0: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
0: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou vám i divákům.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Posloucháte Radio Xaver.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Karel Mařík je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Karel Mařík, to každý ví, ale já to pro jistotu zopakuju, je hudební skladatel, akordeonista. Kdyby někdo neviděl, to je tahací harmonika pro nás.
1: Tahací harmonika.
0: Lajky. A zejména hudební producent. Mm-hmm. Je to tak, že jste hlavně... Co to v českých podmínkách, pane Maříku, znamená, když je někdo tím hudebním producentem?
1: No, hudební producent, spousta lidí si pod tím představuje různé věci, ale zásadní je, že vlastně hudební producent má na starost aranžmá písní, má na starost zvuk té finální nahrávky, takže má na triku jakoby veškeré tyhle ty disciplíny kolem toho nahrávání a kolem té realizace toho alba.
0: Mě totiž nejvíc zajímá, jestli to je člověk, který má právo veta v tom studiu.
1: Svým způsobem určitě má právo veta. Musí ho mít, protože tam ten producent má vlastně důvěru i od toho, buď od toho labelu, od toho vydavatele. Uh-huh.
0: A já dnes často slyším v posledních letech od mladých interpretů, že producentem jejich skladby, nahrávky, desky je to či ono mně neznámé cizokrajné jméno a že to je člověk, který je také dělá s Michaelem Jacksonem a s tím a s tím a se Celine Dion. To je opravdu taková marka, s jakým producentem budu pracovat jako zpěvák?
1: Tak určitě jakoby si ty interpreti nacházejí toho producenta. Stejně tak já jako se snažím dělat věci, které mě baví v té produkci a snažím se si i vybírat, kdo mě osloví, aby mě to bavilo. Mm-hmm. Mě to bavilo. Jo, dělat něco jen tak, jakože, to říš, řeknu úplně tak natvrdo, kvůli penězům, tak ono to uděláte, ne, se to vrátí jako bumerang, říkám si, ale já se vlastně nechci půl roku trápit na něčem, co by mě nebavilo. I když jsem profesionál, aby produkoval bych to.
0: Vy hodně pracujete s Helenou Vondráčkovou.
1: Teďko robu, jo.
0: No, poslední roky to tak
1: sleduju. Poslední asi 2-3 roky. Ne?
0: Je paní Vondráčková tak zkušená interpretka, když stojí u vás ve studiu ten člověk, kterému můžete něco zakázat? Řeknete prostě, Heleno, takhle ne. Máš to falešný.
1: Absolutně. Helena je pro mě... 30letá holka, která prostě přijede do studia, absolutní profík samozřejmě.
0: No to jo, ale...
1: A absolutně se nechá říct, ale zároveň mi řekne, no s tím jdi do háje, prostě takhle já to zpívat nebudu. Mm-hmm. Takže jako tam ta naše vazba už je jako hodně i přátelská, takže... Je to jak producentský, tak skladatelský zážitek jako s ním spolupracovat. Je to úžasný člověk i lidský. A...
0: To je, nechci po vás teď jméno, ale je někdo znám, nebo nám známých zpěváků, s kterým byste už si za ty kliky, jak se říká, nesednul?
1: Určitě.
0: Jo, stalo se jmenovat, už.
1: Stalo se a už. Jak já říkám, minulost je historie, budoucnost je nějaký tajemství a přítomnost je dar, takže.
0: To říkáte moc hezky. Jo.
1: A to se snažím nějak jakoby držet. No,
0: no a pojďme k těm vašim producentským věcem, protože v poslední době jste s tím pánem z Nazaret, zesnulým, říkám to dobře, vy jste pro něj pracoval, je to jiný styl práce pracovat? On bezesporu byl a Nazaret jsou světovými hvězdami, tak je to tam jiné, třeba větší respekt?
1: Já si myslím, že skoro naopak, protože my jsme s Danem, znali jsme se 10 let a v podstatě tohle byl takový nějaký náš vrchol spolupráce a musím říct, že v podstatě můžeme říct paradoxně, jo, protože lidi mají tu představu, že v tom světovém měřítku je to něco jiného, ale paradoxně Dan byl úžasný člověk i lidsky a s obrovskou pokorou, jo. Takže my jsme si sedli od prvního momentu. Já říkám, že to byla jedna z nejsvobodnějších spoluprací vůbec, co jsem kdy dělal.
0: Jo. Vůbec. A povyprávějte nám, co vy jste přesně, aby naši diváci věděli, co vy jste pro Nazaret a pro něj dělal.
1: Tak ono to už se to netýkalo Nazaret, že to byla vlastně jakoby solový album poslední, bohužel Dana McCafertyho, který udělal ty solový alba 3 v životě. ale byla tam určitá spolupráce s Pítem Basákem z Nazaret, který naspíval vokál do jedné písničky, vlastně Sunshine, což byl taky velký hit Nazaretů, tak jsem udělal jako novou verzi, jenom klavír a zpěv. My jsme to dotočili a Dan zvedl telefon a najednou z do hodiny tam byl Pít, šel rovnou k mikrofonu, objel mě, šel rovnou k mikrofonu a zpíval vokál do Dana. Já jsem tam takhle seděl prostě.
0: A to se odehrávalo, to natáčení v České republice?
1: Ve Skotsku.
0: Ve Skotsku. No. Takže oni si vás vyžádali, vy jste jel tam? Vlastně do cizího studia,
1: no, to bylo tak, že vlastně já mám ještě projekt Akordeon bez hranic, což je, napsal jsem symfonii pro akordeon a symfonický orchestr, což je vlastně první v tomhletom duchu symfonie, která se ve světě pro ten nástroj někdo napsal. A já jsem Dana oslovil, že jsou tam i libreta, zpívané věci, a Dana jsem oslovil na píseň. A jemu se strašně líbila a na tom základě začala naše spolupráce jakoby na tom albu.
0: Jako oslovil z Mosta do Prosta, že jste mu napsal bez
1: napsal jsem mu, že prostě dělám to, už jsme se znali. Že jsem napsal, že dělám tenhle ten projekt, já jsem poslal tu písničku, on s chvilkostí byl v Čechách, takže přiletěl ke mně do studia, to jsem ještě byl na Jiloviště, kde jsem měl studio. No a pustil jsem mu to, natočili jsme na to i videoklip s Danem Kratochvílem, fotografem, že jo, Nestorem naším. No a když jsme seděli na hotelu s jeho manažerem, tak byla taková až komická situace, protože Alan Kotan, jeho manažer, mi říká, hele Kajo, Dan má nějaký texty a strašně rád bych chtěl, aby se na to podíval a neskusil to zhudebnit. Já jsem měl v kapse CDčko a říkám, hele, já tady mám nějakou muziku, takže jestli by to Dan neskusil otextovat. No tak Dan přišel ze sprchy z toho hotelu, takhle mu to přeložil, Dan stál, objel mě z Grace, ok, tak se do toho pustíme. A pracovali jsme na tom asi 2 roky, než jsme šli do studia.
0: Jak je složité, když vás někdo vytáhne z vlastního studia někam do Skotska? Vy tam máte natočit...
1: Já jsem zvyklý zpracovat v různých studiích. Tam si načucháte to studio a už víte za ty leta, že jo? Tak já jsem dělal nějakých 80 projektů v životě, takže už jste zvyklý.
0: Já vím, ale tomu nemůžu uvěřit, protože když vidím fotografii z nahrávacího studia, tak tam napočítal bych 300 čudlíků všeho druhu.
1: Neříkajte. No, ale tak ono máte k tomu takzvaný sound engineera, že jo, zvukaře, který je profík a už s ním jenom komunikujete, co si představujete a on je vám takzvaně kruce.
0: Takže vy u toho jenom sedíte v tu chvíli?
1: Já tam u toho sedím a samozřejmě, že jo, nahrávají muzikanti, takže hlídám aranže, co si tak představuju, řeknu kytaristovi, řeknu bubeníkovi. Ale já mám nejradši, což jsem realizoval třeba na tom Žáčkovi, no jsme se tady ještě nedostali, tak mám rád takový to starý nahrávání, že nahrávají všichni najednou ty muzikanti.
0: Jako
1: dogro, všichni dohromady hrajou. Což vlastně tam dostanete nejvíc ty emoce a každý takovou tu, jak já říkám, tu špínu toho muzikanta, tak dostanete do té písničky, tu atmosféru. No, no, to je prostě takový to, jako tím, co ani nenahradíte ničím. No. Když vezmete sample bicích, který dneska ta technologie je jako hodně daleko, ale prostě když vám za to sedne ten bubeník, tak prostě takový to, ten jeho feeling, to jeho aranžování při tom hraní takzvaným, tak prostě to z toho chemického nedostane.
0: Poznám to já jako řadový posluchač, který to poslouchá v rádiu, v autě, na křižovatce.
1: Strašně záleží na muzice, jaká je to muzika. Třeba rocková muzika, já si nedo představit, že bych to dělal jinak. Jo, máte tady taneční muziku a tak dále, dobře, tak se používají takzvaný groovy, což já jsem do poslední chvíle ani neřešil, co to je groove.
0: Co to je groove?
1: Groove je nějaký prostě zvuk bicích. Vy takhle zmáčknete klávesy, on tam hraje, vám tam celý ten groove. Nebo vám někdo pošle nějaký groove bicích. Jako no. Tak tohle to já jako tomhle se jako snažím vyhybat. Takže ten lidský element toho muzikanta je strašně pro mě.
0: No ale přece jako takzvaně nazbírat bicí ve studiu, tak to historicky, vím tak z doslechu, že to byl vždycky největší problém, ne?
1: Jako myslíte natočit ty
0: buči? Natočit.
1: No. Ne, není.
0: Ne? Už jsou nějaké vychytávky na to?
1: Tak to je živý nahrávání, že jo? Proto říkám, ten živý element toho bubeníka musí být samozřejmě výborný, ten bubeník.
0: Proč vidím, pane Mařiku, na koncertech živých kapel bubeníka za sklem? To před pár lety nebylo a teď je to taková móda, a abych řekl pravdu, mě to strašně rozčiluje.
1: Mě taky, ale ono je to většinou třeba, když jsme třeba hráli s Danem Landou, třeba koncert, většinou se to dělá, když máte třeba symfonický těleso za sebou, tak aby nebyly přeslechy, protože ty bicí většinou opravdu jsou jako, je to nářez, tak touto plexi je kvůli tomu, aby nebyly přeslechy třeba do toho symfonického orchestru při tom nabírání toho koncertu.
0: Jo, to není kvůli tomu, že se historicky říká, že bubeník je vždycky nejproblémovější.
1: On je nejproblémovější, ale to plexi kvůli tomu není. No.
0: To není kvůli
1: tomu. Je to většinou kvůli tomu.
0: A já jsem si kolikrát říkal, proč to tam je. No a ještě, než se dostaneme k těm vašim dalším aktivitám, vy jste několika násobný mistr České republiky, dokonce mistr Evropy ve hře na akordeon. Mi přijde ten akordeon, tak promiňte, nesexy nástroj.
1: To byste se divil, kdyby jsme si tady zahrál.
0: No to bych se opravdu divil, protože...
1: Pro mě jeden z nejvíc sexy, jeden z nejtěžších nástrojů, co se týká třeba klasické muziky. Já jsem vyrostl od 3 let na klasické muzice. A když mi bylo 4,5 roku, tak jsem měl svůj první koncert. Už jsem hrál nějakou áry.
0: Na akordeon. Že se tomu říká držky, to víte?
1: To vím, no.
0: Držky.
1: No. To vím a to je takový slang, že jo, tak dneska si řeknete harmonika, odborně to teda akordeon. Ne, já nemůžu říct, že bych na to byl alergický, mi to je jedno, že? Ale ty držky, tak to bylo prostě, že jo, tak byl to hospodský nástroj, kde jste hrál to Škoda lásky a na Pangráci a tak dále. Tak. Na čemž já jsem třeba vyrost, i kromě klasické muziky, tak můj táta, já jsem s ním hrál po takových těch schůzích hasičských a svatby. Mně bylo 8 let a musel jsem mít třeba 200 lidovek. A jediná informace od táty byla, jsem se zeptal, tati, co hrajeme? On říká, D-dur. A to byla pro mě jediná informace, musel jsem se chytit. Byla to obrovská praxe pro mě. Jo.
0: No ale on má akordeon hezké podoby, třeba v některých francouzských šansonech.
1: No.
0: Se mi tak nějak líbí, tam ho beru na milost.
1: Ale divil byste se, ten akordeon třeba speciálně Francie, hodně Rusko i Polsko.
0: Rusko taky, no.
1: Tak je to národní.
0: Rusko má garmošku.
1: No, oni mají takzvaný nástroj baján. Já jsem dokonce v roce 82, tak jsem byl na prvním festivalu ve Francii a poznal jsem se i s majitelem ruským firmy Bayan. Ty vyrábí jedny z nejlepších nástrojů na světě.
0: Jako komplet akordeon, klasický.
1: Ale oni mají vlastně, je takzvaný pianový akordeon, což hraju já, a je knoflíkovej. To je jiný systém, že máte ty knoflíky, co máte v levý ruce, tak máte i v pravý ruce. A je to jiný systém hraní.
0: No a vy máte klasické klávesy, jako by malý klavír. To znamená klávesy, bílé a černé klávesy.
1: Jo.
0: To, na co v některých písních hraje mistr Nohavica, což je akordeon, je to taky menší celý.
1: Je to v podstatě akordeon.
0: On tomu říká, tuším, teď nevím jak, ale má, heligonka ne.
1: Heligonka je trošku něco jiného. Tam máte, vlastně když táhnete ven tím měchem, tak máte jiný zvuk, než když táhnete dovnitř. Něco jako foukací harmonika. Když jdete dovnitř, tak vdechujete a je to jiný tón.
0: Na co všechno zahrajete tak, abyste se mohl postavit na jeviště?
1: Tak já na jevišti se stavím nejvíc jako akordeon a klavír, což je u Dana Landy třeba. Třeba Dana Landy, Ulice, písnička, Valčík, Ztracení hoši. Vlastně akordeon Dana Landy, tak to jsem od Valčíku od roku 91, tak to jsem já.
0: No ale tak na basu zahraje každý, ne? Předpokládám.
1: No.
0: Ten slavný vtip, počkejte si.
1: Jo.
0: Jasně. A něco jako, víte, když jste ten studiový matador, tak já si totiž umím představit, že to někomu sakra nejde, nějaký nástroj, a vy řeknete, hele, já potřebuji být o půl čtvrtý někde, dej mi tu kytaru, já to tam nadrtím. Je to takto u vás?
1: Úplně ne, protože já se snažím obklopovat těma muzikantama, jsou tady i u nás skvělí muzikanti. že nemusím, že se nemusím bát toho, že prostě někde musím být v půl čtvrtý, že on to opravdu zahraje pár excellence jako v podstatě hned.
0: Pane Maříku, ještě mi vysvětlete, za moment se dostaneme k tomu projektu s panem Žáčkem, nebojte, ale ještě mi vysvětlete jednu věc. Já jsem nedávno viděl jakýsi televizní dokument o Nashvillu. A tam bylo řečeno, že tam existují mimo jiné muzikanti, kteří nikdy nehráli nikde na jevišti. Mm-hmm. Že to jsou, že už se narodili v uvozovkách jako studioví hráči, sedí doma a čekají, až je pozvou do některého z mnoha studií, co tam je. A oni prostě od pasu, nechci říkat to slovo nadrtí, ale řekněme umělecky stvární, nebo nahrají kde co. Ale jsou to čistě studioví hráči. Mm-hmm. Je to také u nás?
1: Určitě, je to i v celém světě. Máte někdy, že se natáčí, že se produkuje, natáčí, že hrajou studioví hráči, ale na koncertě třeba to, ten daný projekt třeba hrajou jiní hráči.
0: No já vím, ale na koncertě vidíme ty vidíme ta slavná jména. Když bych si vzal příklad třeba pana Pavlíčka, což je věhlasný
1: gitarista. Já jsem taky spolupracoval.
0: Nebo kdysi býval pan Hladík. Jo, to se celkem trfu tady v těch. Tak víme, známe je z jeviště, víme, že to je první liga. A říkám si, jestli někdo takový, kdo nikdy nevystupoval, ale je na této úrovni a jde jenom do toho studia.
1: No, protože ono to studio je jiná disciplína, když bych to řekl zjednodušeně, než to koncertní hraní. Jo. To studio vám takzvaně nic nedovolí. Tam opravdu jako vám začne klikat ten klik a musíte hrát do toho tempa, kdy se hraje na klik. Jo, takže vám tam tikají ty doby a vy musíte zahrát opravdu přesně. Je to tam prostě jako, jste tam svázanější. Že na tom koncertě je to euforie a takzvaně, když se něco stane, tak ono, buď to moc slyšet není, nebo no je to prostě opravdu jako jiná disciplína, ten koncert. No.
0: Nebo se řekne, že to byl výraz.
1: No. Ale já mám rád obojí, já rád jako točím ve studiu, dělám ve studiu a mám rád koncerty. Ale ve svým podstatě jsem jako introvert. Jo.
0: Co je pravdy na tom, pane Maříku, že když někdo zpívá falešně, tak se říká, že to je takové to herecké zpívání.
1: Jo. Jak já říkám, Bob Dylan celý život zpíval falešně, ale byl v podstatě geniální. Že? Takže...
0: No tak jsou vlastně zpíváci, u kterých nám to nevadí.
1: No, buď nám to nevadí, nebo se v tom studiu dá s tím něco udělat.
0: Mašinka.
1: No, mašinky.
0: Ona to srovná.
1: Dneska už to srovná velice.
0: Ale mírně změní ten hlas taky, ne?
1: Už jsou mašinky, kde to fakt nepoznáte.
0: No tak jdeme do studia, prosíme tady. Jdeme udělat nějaký hit.
1: Můžete přijít za mnou do studia, zaspíváte jeden tón a já vám z toho udělám písničku.
0: Bude to šláger?
1: No tak záleží, jaký tóny tam nasadíme.
0: Jo, takhle. Pojďte povyprávět krátce o těch zhudebněných básních Jiřího Žáčka, protože to já poslední dobou, pane Maříku, slyším často. Myslím, že písničkář pan Janoušek také zhudebnil, ale tam jsem pochopil, že to je pro děti. Tak jak moc se to...
1: Já jsem jakoby, jak to říct, já jsem pojal tenhle projekt Jiřího Žáčka, který ho považuji včetně mýho tchána za největšího nestora básnického tady u nás. A já jsem to pojal tak jakoby, možná je moc to slovo velkolepic, ale prostě je to opravdu jakože všechno live natočený. Jsou to hodně jako emoční příběhy těch básní, je tam živý smyčcový orchestr. A pro mě největší radost byla, když jsem to panu Žáčkovi, dneska už jsme fakt jako i přátelé, a když jsem mu to poslal, tak on mi napsal mailem, že má obrovskou radost, že jsem to zrealizoval a že už to slyšel asi 20krát a že jsem 20krát krásně usíná. Mm-hmm. Tak to je pro mě větší jako radost, než kdybych tady řešil, kolik se prodá nějakých nosičů a...
0: A tak to nepochybně také řešíte, ale pojďme říct, že to album se jmenuje Zpověď a je mimo jiné zajímavé tím, že tam je řada celá řada dalších spolupracovníků, říkám to dobře.
1: Jako hostů. No.
0: Jako hostů. No a tak nechci říkat teď, koho si nejvíc vážíte, no ale podle čeho se to vybíralo? Petr Janda třeba.
1: Já jsem to vybíral ne na poslední chvíli, ale strašně spontánně. Já jsem si nejdřív myslel, že to naspívám třeba i sám s Kristýnou. Ale pak najednou postupem času jsem si říkal, sakra, to si to zaslouží opravdu, aby ten hold, tu poctu tomu panu Žáčkovi tady vzdali lidi, ke kterým mám blízko. A první vlastně byl Franta z Čechomoru, kterým jsem zavolal a jenom jsem vyslovil...
0: Myslím, že se jmenuje Černý, víte, pan František Černý.
1: A jsme letitý jako přátelé a já jsem jenom vyslovil to Žáček a tam bylo ticho, on řekl, jo, jsem s tím, pošli mi to. To je pro mě čest se tohle zúčastnit. Takže jakoby jsem vybíral lidi, ke kterým mám blízko, u kterých jsem cítil, že se stotožní s tím tématem daným a který to opravdu vemou jako čest jako pro toho pana Žáčka. No.
0: Já řeknu ještě, kromě pana Černého a Petra Jandy, také Daniel Hulka, pan Igor Timko se to asi čte, Helena Vondráčková, Marta Jandová, Roman Zach, to je herec, ne?
1: Herec.
0: A herecké zpívání, už to tady.
1: No jasně, protože mi s Romanem, já jsem napsal ve Studiu 2 hru Moje tango, muziku, a vlastně tam hraju, to dělal Šimon Saban, já jsem pod něm měl napsat, jako, že to bude pouště z pásu, to je celý o akordeonu, napsal to irský nějaký spisovatel. No a původně změnil tak, že tam hrát nebudu, ale při zkouškách jsem dával takový jako nápady a Šimon říká, hele, to musíš s nima hrát živě. Říkám, já jsem v životě nehrál v divadle, jako já. Říká, to bude dobrý, takže tam máme dvě role, kromě toho, že hrajou na akordeon a tam vlastně Roman Zach s Jitkou Schneiderovou.
0: Teď ještě si nejsem jistý, jestli jsme říkali, jak se jmenuje to album s panem Affertym.
1: Last
0: Testament, tak aby to zaznělo a s Jiřím, básní Jiřího Žáčka jsou zpověď. Mm-hmm. Jsem rád, že jste přišel, děkuji, nashledanou.
1: Děkuji.
0: Naším hostem byl Karel Mařík.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Hraje vám Radio Xaver. Country

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly, tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout.

0: Ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba milionu propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje.
0: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěly jít, byť tu nabídku měly, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme čtyři úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli čtyři identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
0: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě několik
1: různých bodů. To vás spojuje? Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
0: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
0: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou shodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skončí, to je... skončí svobodní a budou SPD.
0: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne, ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
0: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
0: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
0: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
0: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede, jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby daná nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla?
0: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
0: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní. A nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
0: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila. Protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
0: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B. Protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
0: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
0: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces. A my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny být mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
0: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje. Ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unii. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to, řekněme, legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
0: Tak zaprvé...
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
0: ano,
1: že by...
0: Ano, tak především... Není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už odrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
0: u sebe
1: jaké
0: doma.
1: Sliby?
0: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhle tom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervózní, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
0: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
0: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu, ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak ji přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice. A jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci se za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
0: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie. Hmm.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
0: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla, myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: A pane holče, promiňte, tady vás musím taky nahlásit. Toto můžete dělat, takhle můžete takhle blbě uvažovat, když jste v soukromém médiu. Bez sporu. Ale když jste v médiu, na který se my všichni skládáme, na ty jejich výplaty a na ty vysoké bonusy manažerů po 135 korunách měsíčně, v případě Českého rozhlasu je to míň, aby to mohlo fungovat, platíte to už z jednou zdaněných peněz, teda mimochodem, tuto vlastně nepřímou daň, tak takhle uvažovat nemůžete, musíte být spravedlivý. A ještě vám k tomu řeknu jednu věc. To, co jste tady řekl, kdybych já řekl na poradě XTV, tak mě majitelé XTV, pane holče, vynesou v zubech.
1: Vážně?
0: Ano.
1: Jo.
0: Protože
1: to
0: my
1: jsem
0: jsme
1: nevěděl.
0: XTV, no vy to víte dobře, XTV je tisíckrát veřejnoprávnější než celá Vinohradská ulice a celé Kavčí hory.
1: Taky jsou tady dvě legendy, ne?
0: No, nedá se to, upřít toto. No. Ale to musíme o tom hovořit.
1: Ale tak já chápu, že tohle to je na nahlášení. No ale tak zase jsem tam trošku znesvětil Okamuru, tak ten je taky v takový nemilosti, ne? Tak co? To by mi mohlo připsat něco k dobrýmu, ne?
0: To budete mít tam k dobru, ale ono totiž v principu nejde vůbec o Okamuru. Takže za Okamuru si dosadíte kohokoliv jinýho.
1: Já vím, že jde o vyšší princip, ne?
0: O vyšší princip pravní.
1: No, samozřejmě.
0: Říkám to dlouhou dobu, no.
1: Tak kvůli tomu tam jezdíte, ne? Na ty Kavčí hory celou dobu.
0: Jezdím a je to trošku boj s větrnými mlýny a dokud tam budu, tak to nevzdám a už tam dlouho nebudu.
1: To si myslím hlavně, to si myslím.
0: Ale za pár dnů, 27. května, jestli se toho dožiju, tak a do té doby nás neodvolají, tak tam budu 2 roky.
1: A bude za vámi nějaká stopa?
0: Bude. Přinejmenším ta, že jsem na x věcí upozornil, alespoň tím, že jsem je vynesl na světlo tady třeba na YouTube.
1: No tak to vidím na nějaký pomníček, takový menší, aspoň co?
0: Já to taky vidím, no. Chtěl bych takový nějaký menší.
1: Tam u vás na pětce, ne? Někde za Andělem?
0: No, upřímně řečeno, nechtěl jsem to tady dneska otvírat, ale já jsem si říkal, jestli by to nešlo u vás na zahrádce.
1: To ne, to ne.
0: Proč?
1: To ne, to je jenom pro lokální velikány, to vy nejste. Vy jste z pětky, ale já si myslím, že někde kolem Anděla, že je to příhodný
0: ale
1: místo pro vás.
0: Ale vy se bojíte. Ne. Vy se bojíte, že by tam chodili zástupy s kyticema v den mých narozenin a že byste musel odklízet ty kilometry čtvereční svíček, jak by na mě vzpomínali. A tak to je ryze praktický důvod. Jako,
1: ne, ne, ne. Vy patříte k Andělu.
0: Já už to, nechtěl jsem vám to říkat, já už jsem to tak trošku projednal s vaší paní a měl jsem štěstí, ta proti mému návrhu nic nemá.
1: Já myslím, že teď trošku, jak to říkají v české televizi, fablujete.
0: Tak je to taková alternativní pravda.
1: Ach, no, jo, alternativní fakt takovej.
0: Ano, trošku, jo. Ale to je povolený.
1: Určitě.
0: No, tak toto by se mohli uzavřít,
1: jo.
0: Myslím, s konstatováním, že nás to mrzí, protože kauza Okamura, že, to jsem mohla, kdyby
1: no
0: bývali...
1: No a to mi jenom řekněte, a teď už nic nebude, jo? Tím to končí prostě? Už...
0: No ostatní kolegové radní říkají, že bude, ale toto usnesení jsem navrhl ostatně já, ale zatím nikdo se navrhnul, takže... Uvidíme. No. A oni taky chtějí mít klid.
1: Já bych vám asi nepodepsal ten honorár za to. Ne?
0: Jo, to děláte dobře. Takže pomník nebude, tečka. No. Rozumím.
1: Ale já myslím, hele, že vás čeká ještě v životě pár velikých věcí.
0: Jo?
1: Myslím, že jo.
0: Tak,
1: že máte našlápnuto, že máte našlápnuto.
0: Rádio Xaver bude, no.
1: A hejte, to jsem se vás chtěl zeptat už několikrát. Proč Xaver? Proč to není třeba Petr? Rádio Petr, co?
0: Jako podle premiéra Fialy?
1: Ne, ne, ne, tak jako Petru je tady víc schopnej.
0: Jo. Hm? Přemýšlím.
1: Já jsem říkal Xaver, sakra, takový divný.
0: Pane Holče, nežárlete. Vy byste chtěl, aby rádio bylo Petr podle vás, já tomu rozumím.
1: Ale víte, protože mě se furt na streamu ptají lidi, jestli tam budu mít pořád, až už se těšej.
0: Ale včera jste furt to se ptají, ptali se dvakrát možná.
1: Oni by chtěli, aby to bylo rádio Petr.
0: Kdo by to chtěl?
1: Lidi, lid.
0: Lid si to žádá?
1: Lid si to žádá.
0: Jo, to by chtěl ten lid vidět. Ale podívejte, já mám pro vás úplně nápad stokrát lepší.
1: No, jsem zdravý.
0: Já jsem včera vám v posteli na iPadu nějak kliknul na nějakou stránku, kde bylo vysvětleno, za jakých okolností si můžete založit svoji vlastní kryptoměnu.
1: Vy jste těžil, ne?
0: Já jsem
1: netěžil. Vy jste těžil, co? Vy jste si přitápěl.
0: Já jsem zatím jenom očekával situaci a mě napadlo, že vy byste mohl mít svoji kryptoměnu, protože jo? Vy jste důvěryhodný. Máte, gratuluju k tomu, včera bylo na streamu na vašem 4600 lidí zároveň. To neměl nikdo. Když tam máte tady ty rekordy, víte, co já dělám?
1: No.
0: Já hned vyskočím z toho a jedu po těch ostatních youtuberech, co vysílají živě, jestli najdu aspoň jednoho, který vás porazí. Ne, nikdo. I ty slavný zavedený jména, jo, jsem se díval, když vy jste měl 4600 lidí, tak pan Standa Show, který znají všichni, tak měl 880 lidí.
1: Vidíte.
0: Super,
1: no,
0: super, tak, ale vy jste důvěryhodný a...
1: Rádio Petr, ne?
0: Ne, vy budete mít tu kryptoměnu a to už se budou posílat do Nity teď.
1: Jo? Hm? A tak to vlastně budu, to bude všechno do mě, ne? Když to bude moje kryptoměna,
0: no, tak
1: to je dobrý nápad, to jste mi udělal radost.
0: Takhle, je tam tak potřeba, je to tak, je potřeba zohlednit jenom vlastně provize pro člověka, který to vymyslel a navrhnul. To je takový detail. A to je tak 30-40% víc, to není.
1: No, víte co, já... Díky za nápad. Já si to vytěžím.
0: Já
1: si to vytěžím.
0: No. A já už mám... dokonce jsem si říkal, jak by to mohlo, aby jsme nezačínali nějak velkoryse moc, že by jeden Petr mohl být třeba 6 korun českých. Mm-hmm. To jsem si říkal, že byl dobrý začátek.
1: Jak vás to napadlo, 6?
0: Nevím. Nějak mě to říkal, jsem si jako...
1: Máte rád čestu.
0: Já jsem původně chtěl 5 korun a jsem si říkal, to by mohlo být poplatný pětikoalici, tak dám 6.
1: Jo, jo, jo.
0: Ale občas se dívám, co všechno je na tom aukru. A teď jsem tam viděl takovej jakýsi maslostroj, kde se točí klikou a ono to tiskne, starodávná věc, jako taky za spousty peněz. A ono to nějak... Takový primitivní tiskařský stroj na doma.
1: Aha.
0: A takový narezlý mírně, to by se opravilo. A já jsem si říkal, že bych vám to koupil. A že vy byste točil tou klikou a těžil byste takhle tu kryptoměnu.
1: To je moc zajímavý, co jste vymyslel.
0: Napojíme to na počítač? Hmm? To pěkná blbost, co?
1: To se takhle ale tak řekněme, že jste ležel v posteli prostě
0: jo,
1: a hrál jste si s tabletem, no tak co?
0: Já už jsem taky těsně před usnutím, no, tak. No,
1: můžeme to nechat u tohohle, ne? Že už jste byl unavenější?
0: Necháme to tak. Toto necháme spát.
1: Kryptom. Já jsem pro. No.
0: Ale člověk nemá čist...
1: No ale vidíte, že máte potenciál myšlenkovej.
0: No. Já jsem totiž včera hledal... nějaký věci okolo toho Green Dealu, jak to vlastně chodí, abych si to přečet, jak to všechno je. A teď, protože já jsem od včerejška velmi ekologicky založený.
1: Já jsem přiložil ruku k dílu, já jsem tady viděl váš vůz a tak jsem tam zaspal pár vejfuků. Vy tam máte nějak moc, já jsem se nemohl dopočítat,
0: no, můj
1: tak jsem jich tam...
0: Vůz jste dnes nemohl vidět.
1: Ne?
0: Ne.
1: Tak jsem zaspal něčí najít, no. Ale přiložil jsem ruku k dílu.
0: Já jsem dnes přijel metrem.
1: Jo? Už taky nemáte na nádrž.
0: Tak vzal jsem si jaksi k srdci, že kdo kupuje benzín, podporuje Putina.
1: Tak a je válečný štváč, no?
0: Štváč. A já Putina nepodporuju, takže jsem si koupil jízdenku a mám ji na 24 hodin, nebo na kolik.
1: Jo?
0: Na 12, nebo na kolik. Takže i domů pojedu metrem.
1: Tak tohle by vám mohlo jako pomoct v těch mých nahlášeních. Možná teda.
0: Zkrátka, pojďme ještě říct, blížíme se ke konci, že my se tady chováme ekologicky.
1: To určitě, to určitě. Vy byste mohl trošku ty cigarety, že jo, ty vypouštíte.
0: To je taky škodlivý?
1: To je taky škodlivý, no. Že byste tady vydechoval jenom čistý vzduch, víte,
0: jsem myslel. Tak na druhou stranu, už jsem udělal ten ústupek, že jsem přijel metrem, tak už...
1: Jo, myslíte, že jo? Ano. Cítíte se dobře už?
0: Ano.
1: Jo. No, musíte to uvést.
0: No jistě, protože pan Holec už drží vlastně tu listinu chvály, radosti, protože někteří nás podporujete na transparentním účtu XTV. Jo, je to mimochodem k nalezení na xtv.cz. A pan Holec to umí tak hezky říct, to poděkování, že Jiřina Švorcová by zbledla závistí, no, tak, jak vy to hezky říkáte.
1: Je to přeučilovský, ne? Takový
0: je to,
1: trošku.
0: Je to, tam, je to tam.
1: No já musím začít Růženou Klimentovou, protože...
0: Růžka!
1: Ta nám poslala 2500 na Vlzonovku a jiné kratochvíle, tak to děkujeme za velkorysou podporu, samozřejmě. No a
0: Růžena to... je nedoceněný jméno, protože je to jedno z nejhezčích českých jmén, Růženka.
1: Ano.
0: A všichni dávají takový ty Valérie a já nevím co, Nelly, takový ty znešený, a, ale přitom Růženka,
1: jo.
0: Blaženka,
1: jo.
0: To jsou tak hezký jména.
1: Já vás takhle neznám ani.
0: No teď jsem se úplně rozdychtil.
1: To vidím. Tomášová. Růžka. Tomášová je Tomik. Tady samozřejmě, jasně. Wilsonová 920 na zorganizování epidemie X a nákupy v Kyjevě s Tchajvancem, Ukrajincem, Vystrčilem. Takže
0: víte, co je zajímavé na tom Tomášovi? No. Jak on to pozorně tu Wilsonku vždycky...
1: A to je hezký,
0: jo,
1: čo?
0: Jo, jo. No. Že, myslíte, že si dělá poznámky u toho Tomáš?
1: Myslím si a doufám, že neposílá nikam.
0: No, to je právě toho, čeho se trošku bojím, ale to je, Tomáš je fair chlap.
1: Tak. Jo, dobře, je to sichr, jo?
0: To je doma.
1: Dobře. No a Tomáš Pokorný, taky velikonoční příspěvek pro naše koledníky z Wilsonky na sepsání cestopisu Vystrčilova cestománie a románu Jak se nestát prezidentem. Takže děkujeme všem.
0: Pokymu.
1: Pokymu.
0: Když se někdo za našich mladých let jmenoval Pokorný, jak jsem mu říkal Poky. To za vás ne. Jsem přeci jenom vojnice starší.

Safia, krém honí bílý fač. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr Safian do umrzlých

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem také.

0: jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
0: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
0: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dejde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
0: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak. Stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
0: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
0: Ona je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím, ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
0: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
0: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. co tam...
1: Myslíte pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celek, na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti, ve spolupráci s policií, nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
0: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme nějak. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se. Rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Je to, takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
0: Šátkování, možná taky pionýrský, jako ta hrdost je tam vidět a celý ten šturdl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
0: tak
1: teda.
0: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedeme, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo, říkám, stačilo telefon, říkají, pokud tam bude tato Mitvienko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte, drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo, ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí. Mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili, sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vouk levičás.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet teda jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně, já jí...
1: Což
0: já,
1: se o pražské slávě říct nedá.
0: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
0: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi, mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teďka nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Jeně, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch lidí dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialová vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
0: Ksavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to se několi, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: a nebo příští čtvrtek skončí
0: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní jako ty, kteří dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom i ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá, ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny, ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne. Mm-hmm.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma. Protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné, to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale lidi zřejmě, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem ji slyšel jazzovanou, já jsem ji slyšel rapovanou, já jsem ji slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že dá lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla... ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, no, to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silné hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu a hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vlastně nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý
1: tak,
0: na to hraje.
1: Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil, toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně nízko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prvíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme. Tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
1: Ano.
0: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
1: Aha.
0: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
1: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
0: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
1: Ano.
0: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je.
1: Mm.
0: Za druhé si říkám, co bude dál.
1: Mm.
0: A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
1: 3300... A něco.
0: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
1: Blížili jsme se tam.
0: Za trojskou unci dolarů.
1: Bavíme se v dolarech.
0: Dolarech. Ano. Což je teda už hezká částka.
1: No.
0: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
1: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
0: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
1: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
0: $5000
1: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
0: No
1: jeden,
0: tak jsem s tím.
1: Jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
0: Což je ta věc, promiňte,
1: ano.
0: Od které bylo odstřiženo Rusko.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
0: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
1: Přesně tak.
0: Ne
1: přesně.
0: Částečně.
1: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
0: No, to pane Vlášku, jako pozor.
1: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to proč, pravda.
0: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem?
1: No,
0: tak bylo nebo nebylo?
1: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
0: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží, a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu, a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
1: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
0: No opravujte.
1: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
0: To říkám, ne?
1: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
0: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
1: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla. Ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
0: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
1: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
0: odvážná.
1: Odvážná myšlenka. Mm. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
0: To myslíte vážně, co teď říkáte?
1: Ano, to myslím smrtelně vážně. To myslím smrtelně vážně. Ne, teď nevím, co se ptáte.
0: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
1: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
0: ale... Tady jste v XTV, pane Vlášku.
1: Takže na rovinu jedeme.
0: Ježíš Kriste.
1: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznis.
0: No.
1: Jiné vysvětlení to nemá.
0: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
1: určitě.
0: V Evropě,
1: určitě.
0: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
1: Jednoznačně.
0: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
1: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím ano. tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
0: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
1: Tak.
0: Řekněte teď, tady...
1: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
0: Česká.
1: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do pátého místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun, ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
0: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy, tak máme povědomost, co se děje u Arabů.
1: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů, dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici, to znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují a takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
0: Ještě jedna věc mě zajímá a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat,
1: neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
0: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
1: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
0: No to říkal už František, ale...
1: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
0: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
1: ano.
0: Protože jak nám říkala juniorní...
1: Ale jsme Fix TV, můžeme.
0: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte, co? Někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
1: Vatikánská
0: se
1: Vatikánská
0: tam...
1: banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, do dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
0: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
1: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
0: Takže může rozhodnout.
1: Může rozhodnout.
0: Sedí na tom.
1: Sedí na tom.
0: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
1: Ano.
0: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
1: Ano.
0: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
1: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
0: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
1: i víc.
0: I milion nebo miliony, a já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
1: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh, vůbec ne. Jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
0: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
1: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
0: Nevěřím.
1: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje, a tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
0: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
1: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, tak. Můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
0: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
1: Reklamní okénko.
0: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
1: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
0: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
1: ano.
0: Tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
1: Ano.
0: Takový člověk má 30% slevu.
1: Na vstupní poplatcích, ano.
0: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
1: Přesně tak.
0: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
1: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
0: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
1: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
0: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
1: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali
0: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
1: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.

0: a ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba. Říkám
1: ano,
0: to dobře.
1: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
0: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
1: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
0: No, jasně,
1: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
0: Kdo z vás to má?
1: No jistě.
0: Jak říkali Říparů.
1: Ano, ano.
0: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mince.cz, 30% telefonní číslo a tak.
1: Ano.
0: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
1: Na to se těším.
0: Taky se těším. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselý, nebo no, 2 týdny dovole.
1: Je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: To řekl. Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalý, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví, baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Cornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané, ne?
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak... Víte, je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Víte, je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak ne? A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty. Co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech. Na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo. Nic.
1: O motoristech?
2: Mhm.
1: To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu, tady o motoristu v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? To se tady dělá.
2: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, no nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme s tím mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: Počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu. Nebo čtvrtek.
2: Ve středu.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den. On tam ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní, taky řeknu vám teď. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu, jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
2: A on ale... tak jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám, mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to, to vás přece musí těšit, ne?
2: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, a... pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je ještě, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím, co všechno, spousta youtuberů a logicky už ten, ta česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, já takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: To je šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom je dva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to ta demonstrace? Jo,
2: ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký... Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budem to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No, ještě.
2: Vám myslíte, neposlal? Že je přijel s batohem? S trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontroluju fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No, on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělal.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
2: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
2: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: No to bude tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: No, já se jenom ptám.
1: No,
2: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsev.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
2: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
2: To je tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
2: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi. Pokorně.
2: Xaver, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no v úvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už se rozebrali.
1: Jak to?
2: To už se rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to už neexistuje.
1: Oh.
2: Tak jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: Jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: Hmm? A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoin, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
2: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
2: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
2: Xavere,
1: pane Holče.
2: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
2: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to dovoleb ještě 10krát připomněli.
2: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
2: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec ale u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mě vypadly noviny málem na zem.
2: No vidíte.
1: Tak vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
2: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
2: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
2: Nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
2: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi? Ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
2: no,
1: že?
2: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel, ale čertovem.
2: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
2: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
2: Vládní Český rozhlas od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí, ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad.
2: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
2: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Český rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
2: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem
2: taky
1: Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x Průhonicích.
2: No, já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
2: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
2: jasně,
1: za každý vlády.
2: A zase berme to tak, platěj si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
2: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
2: Ne, Xaver, to se stalo náhle.
1: Náhle,
2: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších pater Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili. Protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu
2: Já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil, jo, říkal ale, si, ajajaj, ty brusku mě
2: ale
1: rychle.
2: Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
2: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktora víte, co tam myslím dokážou. Myslím si, že nejedná a těm nejbližším, těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
2: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsroom, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
2: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví.
1: No, pro jistotu.
2: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
2: Jo, ta, Gany, která, to je Megan, ne?
1: Ne. Megan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
2: Jo, ale
1: ta druhá. Ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
2: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo? Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
2: A nebuďte zlej, Xavere.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jo. Jestli jste to...
2: Jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, to hlava naleštěná, všechno byl absolutně. A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
2: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo.
2: Jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme, celá rodina, i Kate a všechno, tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
2: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
2: Ale víte, co mi se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli. Všechno. Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou. A kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo. A jestli jste si taky... Nevím, jak jste to vnímal, ale... To byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v té chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvala tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
2: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, Xavere, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď? Soudružko a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl, přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On se, on teď ukázal úctu k Británii.
2: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. Hmm? Ne, a mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropa, ne?
2: Já myslím, elita, že jste.
1: Elita ne.
2: A vy jste elita.
1: Ne, ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
2: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
2: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co, naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
2: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
2: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
2: To já nevím, Xaver.
1: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
2: No tak, to je, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
2: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
2: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xaver.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
2: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší.
1: Ale
2: pojď, strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
2: Myslí to z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize. Víte, jak ten pan Mrze, naše zpravodajství, posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
2: Jo,
1: tak?
2: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
2: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šéfa zpravodajství.
2: Jo.
1: A za profesionála.
2: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
2: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem se vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
2: A co on?
1: Takhle se dělal.
2: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. No tak. Takže pane Holči, jeďte.
2: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelo, já mám rád,
2: jo,
1: tak nějak,
2: já
1: lidsky.
2: Taky.
1: Máte rád lidsky?
2: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
1: Cože?
2: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
2: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nevidím.
2: Proč, pro boha, nejhorší, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
2: Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
2: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod?
2: Pro ruskej.
1: No to je na Ukrajině, ne?
2: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
2: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
2: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A Bůh věc, jestli existuje, to mě napadlo.
2: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše.
2: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
1: To je dobrý.
2: Alena Ravítková, jako vždycky na Vilzonku od Tazalky.
1: A Zalka, to je kamuška.
2: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu do Chanova. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, že si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
2: Ale měla by
1: jeden by vyřízal
2: a ten... Měla by jí mít.
1: No, měla,
2: pro, jak potom se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
2: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme jenom prachy.
2: Co? Vy?
1: No já určitě.
2: Naplňte batok. Naplňte batok.
1: Ale klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub Svíní dělal, no, sochu paní.
2: No, aby se mohla to... Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, no. Ale já, to se dá koupit, ne?
2: Jo, a já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
2: To víte, že jo, ona pěkně plní.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
2: Jo, Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká, tak děkujeme všem.
1: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
2: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
2: A on teda jede, Xavere, ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
2: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
2: Vyšší moc, jak tam nedávám? To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
2: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
2: A já jsem vás tak bral, že jste.
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
2: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafíčko.
2: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafíčko.
2: Fakt? Hm? Lepší?
1: Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
2: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
2: Tak to jo.
1: A
2: zapěrní. Byste byl vždycky fančmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
2: Dneska je kolik? 18? Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího, že já z toho mám úplně nervy.
2: Jo?
1: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lozonky.
2: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Redl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
2: Tak když jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
2: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
2: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné Bez cenzury.
1: Jako, musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
2: No, já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
2: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
2: Co lžete?
1: No, vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Já jo?
2: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Hmm? Nepřišel by bába?
2: No, jasně.
1: On na to bude mít čas.
2: To už skončí kampaň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama, to začínají v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
2: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne, Babiš, tak aspoň kaska konečná.
2: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno, těším se na příště, nashledanou.
2: Já taky se.
3: Hraje vám Rádio Xaver.
4: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpy, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než

tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl naposledat.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.

ráno já a večer ty. To je láska, a když tě všeru pokoje,

0: a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Jak jste dešiftroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
0: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní. A pak už to nezvládlo a to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, bych řekl.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té
0: Určitě.
1: špatné chemie, která mezi nimi byla.
0: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku. To znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. A z tohohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomuje se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
0: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla.

0: Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
0: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak. Tady...
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
0: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO, Severoatlantické aliance, byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dát tolik, kolik je zapotřeby. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik. Což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
0: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zblázne. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že si nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
0: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
0: Takhle, on v těchto věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. Ano? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tajvanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to Bolton, jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to, co nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
0: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A se po celou tu dobu od převratu až do ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Pane státě, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
0: No, je to, říká se tomu v angličtině, proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstkyně ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že za manžela má chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co chápete.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
0: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo? My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo? To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
0: No, je to kompromis určitě, ale takhle, nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
0: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
0: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
0: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No,
1: neměl by tam jezdit.
0: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, no, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak asi to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatně, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, a příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale... a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář, doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá, hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyhlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná od začátku. Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, ale by se říct na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To je přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
0: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezký.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No to bylo hrozný. To byl výlet. Ještě teď, když si na to

0: ujišťuji vás, že se to nebude opakovat, prosím.
1: No to doufám. Hrozný.

0: Já nemohl jsem tušit, že srazím vaší paruku. Věřte, madam, mě začalo srdce bušit, když jsem vám šlápl na ruku. Já galantním jsem se chtěl jevit, měl jsem však přec jen trošku slevit. Pardon, madam, já chtěl jsem se jen jevit, na to dát mohu záruku. Bylo hrozný, no.
1: A co můj psíček Leo?
0: Již je mu lépe, prosím, již je mu lépe.
1: Bylo hrozný. Můj psíček Leo, zvířátko malé, kde jaký hejsek?
0: No,

0: dubl.
1: Dubl, ano.
0: Váš podvazek však přitom rubl.
1: No.
0: Pardon, madam, mou vinou není více, že vyšlech oko pejskovi.
1: A co moje rova?
0: Řekl jsem, prosím, že jí zaplatím. Tak o čem je řeč?
1: No to doufám.
2: To byl průser.

0: madam, já domníval se mylně, že roztrh se jen kabátek. Já nemohl znát, že vaše rouba způsobí pád hned pro nás oba. Pardon, madam, leč byla tam ta skouba, která nás strhla nazpátek.
1: Já jsem jemná žena.
0: No o tom se prosím nepochybuje.
1: Já jsem jemná žena. Já jsem jemná žena, prosím.

0: stalo, pak se to stalo. To bylo hrozný. Pak se to stalo v kaluži hnusné, kterou jste na mě nastražil.
1: Ta už tam byla, prosím.
0: To, co se dalo, nebylo vkusné, vy jste mě, pane, obnažil.
1: Oblažil, prosím.
0: To taky.
1: Pardon, madam, to už je jiná látka. Netřeba dále míti vztek. Tady, madam, přestává naše hádka. Teď račte přijmout ti můj vděk. Zpočátku jsem se sice lek, pak ale náhle jsem si řekl, když už jsem jednou sebou sek, ať aspoň má to nějaký cvek.
0: Na to, co kdysi byl můj šat, hrubě jste počal ze mě rvát. Ach, nevím, jak se mohlo stát, že začala jsem jodlovat.
1: Pardon, madam, říkejme tomu zkrátka, náš romantický zážitek.
0: Oh, God.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: V momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
2: Vládnul,
1: s komunisty, no jasně. A teď konon...
2: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
1: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
2: A mluvte o sobě, prosím.
1: No. Tak, no, a my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
2: Ale nemáte ministry.
1: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
2: Odborníky Ivan Bartoš.
1: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam bude.
2: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
1: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
2: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
1: Co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně.
2: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
1: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
2: A Ivan Bartoš... Vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
1: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím.

0: Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
2: Topím plynem. A vy?
1: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom gradace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přijela k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
2: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%. Vodné skoro 11%. Stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
1: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
2: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici, tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

0: Tomáš Zdechovský je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tomáš Zdechovský je europoslanec za KDU-ČSL. Započal jste už třetí volební období. Jste jediný lidovec, europoslanec. Já začnu jedním titulkem z ECHA24. Zaděláno na velký návrat. Na Jurečkovo místo se pomalu chystá lidovecký matador Čunek. Co vy na to?
1: Že kandidátů vždycky bývá hodně. Ale záleží, jestli ten kandidát potom je schopen se prosadit uvnitř v té debatě ve členské základně. Takže já vítám to, že bude hodně kandidátů, vítám to, že ta diskuze je hodně otevřená, že těch lidí, kteří by chtělo být předsedou strany, je víc. A to si myslím, že je vždycky dobrý signál pro to, aby ta demokratická diskuze v té straně ožila. Ale není to jenom o předsedovi. Musí to být o předsedovi a 5 místopředsedech. Musí to být o dalších členech předsednictva a o celém tom týmu. Jinak celá ta debata jenom o předsedovi nemá smysl.
0: Jiří Čunek ještě neřekl, zda bude kandidovat či nikoliv. On se teď soustředí na dvoje volby, jak krajské, tak senátní. Ale sjezd lidovecký vás čeká v říjnu. Měl by Marian Jurečka znovu kandidovat nebo měl uvolnit místo někomu jinému, třeba Jiřímu Čunkovi?
1: Já jsem pozorně sledoval vaše debaty, co tady říkal Cyril Svoboda a co tady říkal Jirka Čunek. A oba dva dneska nejsou členové předsednictva, takže se jim jednodušeji řekne, no tak Mariane, ty nekandiduj, protože my si myslíme, že to vede špatně. Já jsem člen předsednictva a já nemůžu vzkazovat Marianovi nic přes jakýkoliv médium a já můžu říkat, hele Mariane, ty bys kandidovat neměl. Já říkám ty věci opravdu hodně otevřeně, uvnitř toho předsednictva, diskutuju, upozorňuji na věci, které se mi líbí a nelíbí. A Marian Jurečka je dostatečně zkušený politik, aby si vyhodnotil tu situaci a zvážil, zda kandidovat bude nebo nebude. On sám dneska jezdí, hledá si tu podporu a uvidí, jestli tu podporu získá nebo nezíská.
0: No, Marian Jurečka se už dříve sám nechal slyšet, že pokud obhájí, nebudou dva europoslanci, takže skončí, pak tam přidali ještě nějaké další podmínky. Pokud jste poslouchal naše debaty třeba s Cyrilem Svobodou, což jsme rádi, že sledujete XTV, tak Cyril Svoboda říkal, že Marian Jurečka v ten okamžik, kdy byly vyhlášeny výsledky voleb do Evropského parlamentu, měl skončit. Měl skončit podle vás také?
1: Víte, když si jako politik dáte na krk nůž, tak strašně je potom jednoduchý udělat ten krok dopředu a vlastně všechno skončit. Na druhou stranu já můžu říct, že kdybych se dneska měl podívat, kdo pomáhal jakým způsobem v evropských volbách, tak ten Marian Jurečka na rozdíl od jiných členů předsednictva, a to nechci nikoho kritizovat, chci každý šáhne své svědomí,

0: ty dva europoslance prostě měli. Pro mě v tu chvíli není nic důležitýho, důležitějšího. Jste politik, to znamená, jestli digitalizace, no, tak to musí udělat úřednice, jestli situace v Liberty, no, tak to musí udělat náměstci. Ale prostě musíte se soustředit. Politik je ten, který dává vizi. A když jste předseda strany, jak musíte udělat, jo, pojďte jít dohromady, dát ten tým dohromady a prostě udělat maximum pro to, ať ten výsledek je co nejlepší. Já bych třeba od rána do večera šel rozdávat lidem a šel s nima diskutovat. Marianne několikrát sama byla, nebo to od rána do večera. Prostě to je taková moje vize třeba politiky.
1: Tak a myslíte si, že to by stačilo diskutovat s lidmi od rána do večera? Tím totiž narážím na to, že lidovci se teď pohybují někde v průzkumech mezi dvěma, třemi procenty. Kdybyste šli sami do voleb, tak asi neuspějete. Jste možná teď ve vleku hnutí Spolu nebo hnutí Koalice Spolu a bez nich prostě se do evropské, nebo do, pardon, do poslanecké sněmovny nedostanete. Tak mě zajímá, protože zase se vracím ke slovům Cyrila Svobody, který říkal, že možná by bylo lepší jedno volební období vynechat, nebýt v té sněmovně, ale vrátit se jako samostatná KDU ČSL, ta konzervativní strana, kterou jsme všichni znali.
0: Víte, já mám jednu výhodu, historickou paměť. Já jsem dělal poradce jak Jiřímu Čunkovi, tak Cyrilu Svobodovi. A byl jsem u toho, když Cyril Svoboda neuspěl. A byl jsem u toho útěku a byl jsem u toho u té záchrany KDU ČSL. Vlastně ten manuál, žlutá barva v manuálu KDU ČSL.
1: Pardon, a byl to útěk nebo to byla zodpovědnost?
0: No, tak on rezignoval, ale ano, rezignujete, ale vlastně ty dluhy, které v té straně nechal, tak to musel někdo zaplatit a musel se na to peníze, musel tu stranu konsolidovat, musel propouštět ty lidi a to dělalo tehdy vlastně v té straně 5 lidí a já jsem byl jeden mezi nimi, kdo scháněl peníze od sponzorů, kdo chodil a jedná. A ano, byla to zodpovědnost, politická zodpovědnost, ale pak ještě ta hmotná zodpovědnost a další věci, kdy vy musíte prostě, jestli chcete tu stranu zachránit, tak jí pomoct. A já jsem v tu dobu třeba Cyrila v té pomoci neviděl. Já jsem tehdy s Michalou Šojdrovou, která byla pověřená předsedkyně, jsme hodně spolupracovali, pak jsem spolupracoval s Pavlem Bělobrátkem, který byl zvolený za předsedu KDU ČSL. Nevím, jestli jste četla třeba knížku Pavla Bělobrátka, byl tu Pavel Bělobrátek v mý kanceláři u mě, kdy se definitivně rozhodl kandidovat na předsedu KDU ČSL a tím vlastně definitivně tehdy zachránit KDU ČSL. Ale bylo to na základě toho, že řekl, hele, já potřebuji pomoct s tím. A já jsem tedy řekl, OK, když půjdeš do toho, já půjdu do toho s tebou. A teďka...
1: Ale Cyril Svoboda to umožnil tím, že odstoupil.
0: Ano.
1: Znova tu stranu jakoby nakopnout.
0: Neměl
1: by to samé udělat Marian Jurečka, ano, teď to samé.
0: On odešel, ale nechal v tom tu Michalu Šojdrovou jakoby plavat, jo. A ta Michala Šojdrová tehdy nikoho neměla. Tehdy byl Pavel Hořava, který dával dohromady vlastně finance a propouštění těch lidí a domluvu. Pak to byl Tomáš Zdechovský, který dával nějakou volební strategii a říkal, koho budeme podporovat do Senátu, koho nebudeme a jakým způsobem třeba budeme oslovovat sponzory. Byla to Michala Šojdrová. Tyhle tři lidi se pravidelně scházeli nebo pravidelně někde vídali a diskutovali o tom, co s tou stranou jakoby udělat. Kdyby přišel Cyril Svoboda a řekl, já vám s tím pomůžu, tak to bych bral jako férový. Ale on politicky odstoupil, šel se věnovat nějakým svým jakoby věcem a s tím nikdo jiný nepomáhal.
1: Jinými slovy, Marian Jurečka by měl odstoupit a pak straně pomáhat? Je to jakoby správné řešení? Neměl by přijít někdo úplně jiný, někdo úplně buď nový, anebo, a to je má otázka, má šanci Jiří Čunek tu stranu vrátit, řekněme, přes těch 5% pomoci, aby byla samostatně schopná se dostat do poslanecké sněmovny?
0: Tady ve vašem pořadu padlo několik jako důležitých věcí. První věc, která padla, která je zásadní, je, jsou lidovci liberální stranou nebo konzervativně sociální stranou. A poslední roky to vypadá, že jsme takový jako liberální zelený.
1: Takže že máte dvě křídla, to tak vypadá.
0: Ano, ano. A to křídlo, které bylo liberální, tak to vypadá, že vlastně tu stranu vede. A Jiří Čunek tady správně řekl, ne, pojďme vrátit lidovcům vlastně tam, kam patří.

0: To znamená, pojďme je vrátit do toho konzervativního, konzervativně sociálního jakoby křídla, protože to nám prostě sluší. Ty lidi ví, že budeme vždycky sociální, že je nenecháme jakoby na ulici. Na druhou stranu chtějí tu konzervativní politiku bezpečnosti a konzervativní politiku ekonomické zodpovědnosti.
1: Může se tam vrátit v rámci koalice Spolu?
0: To je otázka. To je otázka vyjednávací schopností a tvrdosti vlastně při tom vyjednávání. Někdo říká, že kdyby jsme nebyli součástí koalice Spolu, tak v evropských volbách se nedostaneme. Já v to jako úplně nevěřím, protože jsem tu kampaň prostě zažil. Myslím si, že jsme výrazným způsobem jako lidovci přispěli k tomu druhému místu a k tomu výsledku. A myslím si, že naše přidaná hodnota tam prostě byla poměrně velikánská. Tam, kde tradičně Spolu nebo ODSka nezískávala hlasy, kde jsou lidovecké oblasti, tak tam ty hlasy koalice Spolu dostala. Ale my musíme víc jako začít přemýšlet strategicky a musíme si říkat, co jsou naše témata. Je to téma zemědělství? Máme na to charismatického politika, který bude v zemědělství dělat politiku, za kterou budou všichni zemědělci od těch velkých nebo pomalých? Je to životní prostředí? Je životní prostředí to dominantní, vlastně, kde náš volič ocení, co tam ten ministr bude dělat? A je ministerstvo práce a sociálních věcí, je to právě to ministerstvo, které chtějí po lidovcích, aby měli jejich voliči, aby jsme ho měli a aby jsme ho spravovali, nebo jsou to třeba témata jako ministerstvo zahraničních věcí.
1: No a jaká je odpověď
0: nebo
1: na to?
0: MMR. No, já si myslím, že zvolení těch ministerstv není úplně nejvhodnější a pokud chceme v rámci koalice Spolu prostě něco změnit a chceme tu naši pozici změnit, tak bychom si měli říct o jiných ministerstva. To prostě tak je. A když by Marian Jurečka odstoupil jako předseda, tak by zůstal jako ministr. A co byste tím vyřešila? Prostě byste ho měla, teďka si vemte...
1: Dobře, ale si jste teďka v říjnu a pak už děj se vůle boží, protože opravdu 2-3% a jste samostatně nevolitelní do poslanecké sněmovny momentálně. Když to v minulých volbách, teď nemyslím ty poslední, ale předtím, když jste šli ještě strana jako sami, tak jste sice měli 6,7, potom 5,8, ale stále jste se jako strana samostatná dostala. A já se znova ptám, jestli Jiří Čunek je ten, kdo tu stranu spasí, kdo jí pomůže vrátit se k tomu konzervativnímu.
0: Jirka Čunek je vizionář, ale on musí mít vedle sebe dotahovače. Já, když jsem s ním fungoval jako jeho poradce, když byl na MMR, tak on vám řekne spoustu věcí, ale nedokáže jakoby je prakticky dotáhnout.
1: Mohl byste tím dotahovačem být vy?
0: Já si myslím, že určitě ne, ale myslím si, že by měl k sobě si najít nějakého dotahovače, který mu to dotáhne. Z pozice europoslance nemůžete být dotahovač. Vy musíte být v české politice. To, co dělal Jan Kasal dlouhodobě pro všechny předsedy KDU ČSL, že byl ten první místopředseda a hlídal mu tu stranu, tak tohle to potřebuje k sobě Jiří Čunek. On potřebuje vždycky ten předseda, když by kandidoval. Když bude kandidovat, tak potřebuje tandem. Jo, to dneska se to ukazuje vlastně, neexistuje ten tandem.
1: Co třeba Cyrila Svobodu?
0: Já myslím, že u Cyrila Svobody bude problém, že nebude chtít členská základna. Že Cyril bohužel vlastně si nevytvořil takový, jako bych řekl, renomé, který...
1: No ale když jste ho chtěli vylučovat ze strany, tak to ustál. Vy jste ho nakonec nevyloučili. Myslím, že jste snad o tom ani nehlasovali.
0: To já úplně nevím, jak tehdy to probíhalo. To na to se ptejte Petra Hladíka. I ten důvod, proč nedal hlasovat o tom, jestli Cyril Svoboda má být součástí strany nebo nemá. To já.
1: Ale slova, že se nedrží linie, že je pořád mediálně vidět, slyšet, bere straně mediální prostor, i když nemá žádnou funkci, to jsou vaše slova.
0: Ano. A já jsem to řekl i a řekl jsem tam to B, řekl jsem, že tím nám argumentuje Česká televize. Česká televize nás nezve do pořadu a říká, teď my vám sem bereme vašeho člověka, vašeho člena Cyrila Svobodu. Já říkám, a Cyril Svoboda je v předsednictvu, je europoslanec, jaký má mandát, jako mluvit za celou stranu. No, ale my tady máme to tabulku a ukazovali mi tabulku, Cyril Svoboda 5x, je to tak, že nikdo jiný nepůjde. Já nevím, jestli si pamatujete v České televize, jak všem v rámci jako měření měřili.
1: Ano.
0: A my máme jej pořád Cyrila Svobodu. A kdyby Cyril Svoboda byl členem předsednictva, tak neřeknu ani popel. Ale já jsem to řekl i v souvislosti s tímhle, Vlastně, když se mi novinářka, myslím Lidových novin, zeptala vlastně na nějaký názor na Cyrila Svobodu, jak jsem říkal, že tohle to má nějakou i souvislost, že buď to Cyril, ať tam chodí sám za sebe, jako expert.
1: Nebo, ale on je člen KDU-ČSL, je to bývalý předseda, je to bývalý ministr zahraničí, vnitra a já nevím čeho všeho. A poslouchal jste ho? Souhlasíte s tím třeba, co říká ohledně války na Ukrajině? Nebo v čem se shodujete v tom, co říká?
0: V čem se shodujeme? O hodně věcech. Shodujeme se prostě i třeba v některých věcech v zahraniční politice, že nesmíme být naivní, třeba v naší politice v Africe, měli bychom zřídit klíčové ambasády v zemích, se kterými máme historickou spolupráci. V tom se naprosto shodnu s Cyrilem Svobodou. Ale neshodnu se s ním třeba na to, že bychom měli s Putinem jednat. Já v tuhle chvíli nevidím příliš prostoru, o čem s Putinem.
1: Třeba o příměří, o tom, aby se přestali dva slovanské národy zabíjet.
0: To jo,
1: ale příměří přece neznamená to, že někdo prohrál, vyhrál.
0: Ale příměří znamená dvě věci. Za prvé krátkodobé nebo dlouhodobé auto krátkodobého. Je to na přeskupení vojsk nebo je to příměří, aby jsme si třeba vyměnili zajace?
1: Příměří o tom sednout ke stolu a jednat. Třeba 10 let.
0: A co myslíte, že se bude dál odehrávat na tom území, které ty státy si vzájemně jako dobily, nebo mají tam ty vojska, řekneme.
1: No nebude se tam aspoň zabíjet. Nebo myslíte, že jakoby nejednat s Putinem je to řešení, tu válku ukončí, když se nebude jednat s Putinem?
0: Ono se určitě na začátku jednat s Putinem nebude. Na začátku to bude probíhat vlastně veškerý oťukávání a ty 2 roky pořád ty oťukávání mezi diplomaty jsou a pořád jsou nějaký kanály mezi Kyjevem a Moskvou, kdy si prostě v určitou chvíli 2 vysocí úředníci z kanceláře prezidentů zavolají a řeknou, hele, teďka je čas, my tady máme 700 vašich zajaců, vy máte 700 našich zajaců, pojďme si je vyměnit. To vždycky probíhalo a to probíhá i během války. Ale druhá jakoby fáze je vlastně na jaký úrovni a kdy začít jednat na těch vysokých jakoby pozicích. A v tuhle chvíli si myslím, že u Vladimíra, u levelu prezident, u vlastně level ministr zahraničí, tak tam dneska v tuhle chvíli prostě to není.
1: No a co se musí stát, aby ta chvíle nazrála na to, aby byť tedy někdo říká, že to vůbec nebude záležitost Ukrajiny a Volodymyra Zelenského, ale Spojených států a Ruska, tak co se musí stát, aby nastala ta situace, že se začne jednat, začne se mluvit s Vladimírem Putinem?
0: Třeba, že Vladimír Putin přijde o větší část svého území, nebo že Vladimírovi Putinovi nebude dodávat Severní Korea a Čína součástky a zbraně, nebo že Irán třeba vypoví z důvodu konfliktu s Izraelem vypoví smlouvu na dodávání dronů. A nebo třeba v Rusku začnou protesty proti válce, na Ukrajině začnou protesty proti válce a najednou začne být jiná situace a ty ani jeden z těch státníků neucítí, že má tu většinovou podporu a že toho to může stát vlastně
1: a
0: život.
1: A ta válka ale bude trvat hodně, hodně dlouho a umře ještě hodně, hodně lidí.
0: Já bych si strašně přál, aby ta válka skončila dneska. V tuhle chvíli já vidím, že tam je ambice spoustu lidí ještě něco dosáhnout na jedné na druhé straně a bohužel jako říkat tady, že si přejeme mír, to je jako hodně naivní, protože Česká republika o tom určitě nebude rozhodovat a my o tom nebudeme rozhodovat a říct Spojeným státům nedodávejte munici, když vidíte, kolik vlastně jsem byl v Mongolsku na pozorovací misi a byli jsme na vesnici a viděli jsme ty vlaky z Číny a ze Severní Koreje, který vozejí to vojenské vybavení směrem do Ruska přes Mongolsko. A dokud tohle to bude prostě probíhat, poběží to, tak těžko tady budeme se bavit o míru a o přestání jako dodávání.
1: Co pro to může udělat Evropská unie? A co jste třeba říkal na to, na kroky Viktora Orbána, když se ujal předsednictví, nejprve navštívil Ukrajinu, pak Rusko, pak Spojené státy americké, Čínu a tak. Co jste na to říkal, na jeho, nevím, jestli to nazvat mírou misi, ale aspoň nějaká snaha?
0: Já vám řeknu, chcete verzi pro babičku a pro diváka jednoduššího, nebo chcete pravdu?
1: S ohledem času bych potřebovala stručnou nějakou verzi.
0: Tak já vám řeknu jenom to. Já fakt tím, že se známe s Viktorem Orbánem dlouho, jsem tam jezdil jako ještě tehdy mladý člen křesťanských demokratů a on nám dělal přednášky, on je opravdu velice vzdělaný a vím, jaký je jeho vztah k Rusku a vlastně k Sovětskému svazu a jak byl takový ten Havel pro Maďarsko, vlastně šéf těch protestů proti komunistickému režimu. Tak a jak vidím, jak se ta jeho pozice mění, tak on je takový lišák. Já si myslím, že to, že vzal na Ukrajinu, pak do Moskvy, on s tou Moskvou pořád ty dva roky udržuje nejtěsnější vztahy. Víte, jak dostanete ruského občana do Evropské unie? Že ruský občan si koupí letenku do Istanbulu a v Istanbulu si dojde na pobočku maďarské ambasády a dostane víza do Maďarska. Takhle vlastně přes Maďarsko jsem ty Rusové do Evropské unie.
1: Dobře, co říkáte na to, že Viktor Orbán na rozdíl od zbytku Evropské unie má aspoň nějakou snahu, touží po míru, po příměří na rozdíl od Evropské unie. Tak a jak jste to hodnotil vy?
0: A myslíte, že to je touha po příměří? Když nám Viktor Orbán v roce 2011 tvrdil, že čas Ukrajiny, že Ukrajina jako stát jako těžko obhajuje svoji pozici, že část Ukrajiny by měla připadnout Maďarsku, že tam jsou maďarský hovořící to. Tak myslíte, že Viktor Orbán jel za Zelenským a tam takhle jako jednal o míru nebo za Putinem a Putin
1: ne, minimálně se jich ptal na jejich pohledy. Není aspoň jako lepší, aspoň něco udělal, když to Evropská unie neudělala vůbec nic a vaše oblíbená politička paní Ursula von der Leyen ještě jakoby vyplísnila Viktora Orbána a trochu začala dělat na schvály, co se týká eurokomisařů a schůzek a tak.
0: Vy jste jedna z nejzkušenějších moderátorek, takže víte, že když někdo jede do Ruska,
1: ano,
0: a jede se setkat s Vladimírem Putinem,
1: ano,
0: a to setkání trvá 30 minut, tak se tam nejede pro mandát vyjednávat mír. Tak tam prostě jede dělat něco jiného. Totéž jsme se dozvěděli.
1: A tak co tam měl dělat, podle vás?
0: Jel tam řešit svoje kšefty. Kšefty s ropou, jel tam řešit svoje další věci.
1: To za 30 minut zvládnu si vyřešit
0: ne,
1: kšefty
0: za 30 minut, zatímco on tam jako oficiálně si přečetli stanovisko za Maďarsko, protože on neměl mandát Evropské unie, Vladimír Putin mu 15 minut vypravoval ruský stanovisko, tak mezi tím ty všichni strejdové, kteří byli s ním v letadle, tak si tam prostě rozjeli ty
1: dobře,
0: svoje
1: a kšefty. Proč potom tedy jel za Donaldem Trumpem, od kterého očekává, že ten konflikt ukončí?
0: A myslíte, že si myslí, že Donald Trump ten konflikt ukončí?
1: No minimálně a na tom se shodují i odborníci, komentátoři, že k tomu bude mít určitě blíže, než tedy ne teď Joe Biden, ale Kamala Harris.
0: Já prostě u Kamaly Harris můj dlouhodobý názor je, že není tak silná, jak by si někteří liberálové v České republice přáli. U Donalda Trumpa si myslím, že zvítězil vždycky a vítězí nějaký určitý pragmatismus. Takže já si nemyslím, že mír bude takhle. Nemyslím, že i Spojené státy dneska mají vlastně nástroje, jak zatlačit na Putina, aby ukončil válku na Ukrajině.
1: Proč to neudělají?
0: No, protože si myslím, že je hodně důvodů se prostě obávat jakoby Ruska a ruského vlivu. A nejenom v Evropě, ale koukněte se na situaci v Africe. V Africe je to Rusko, které vykopává Spojené státy z jedné země za druhou. Koukněte se, kde dneska jsou ruští vojáci, teda to nejsou ruští vojáci, to jsou Wagnerovci, v jakých zemích, jak tam působí. A koukněte se, kolik těch zemí ztratilo nebo ztrácí za poslední dva roky Spojené státy jako blízký spojence v Africe. Já myslím, že vám potom začne spoustu věcí docházet.
1: Dobře, čas nás trochu tlačí a bych chtěla ještě jedno téma s vámi probrat a to jsou výroky Otakara Foltýna, které vy jste okomentoval, respektive okomentoval jste to jeho, a mě se vůbec to slovo nechce používat, ale použil slovo svině, tak nazval určitou část obyvatel, malou část obyvatel. Načež se ozvala paní Konečná, která se pana Foltýna dotazovala, zda je svině, i ona. A vy jste na to reagoval že odpověď už asi znáte. Tak je paní Konečná svině nebo ne?
0: Ne, já právě jsem nikdy nechtěl říct, že paní Konečná by byla svině, ale jenom mi přišla strašně legrační ta její jakoby otázka. Já jsem říkal, že odpověď znám, ale myslím jako pana Foltýna, ne jako svůj.
1: Aha, nebylo to myšleno, že znáte odpověď na tu otázku
0: ne.
1: Paní Konečné,
0: kterou
1: položila.
0: A pak jsem se zeptal vlastně lidí, co si o tom myslí, takže jsem viděl tu diskuzi a to, ale jinak já s Katkou mám velmi dobrý vztahy. Uh-huh. Sama vidíte, že jsem jeden z mála europoslanců, který tyká i v televizních pořadech, protože my si běžně tykáme, takže já s ní souhlasím téměř v ničím, ale pořád mám k ní respekt jako k ženě a jako političce.
1: Dobře, a souhlasíte tedy s výroky pana Foltýna, který nazývá určitou část společnosti, tak jak jsem to říkala, nebo říká, že máme právo na svůj názor, ale už nemáme právo na svá fakta a mohla bych určitě ty výroky jeho znáte.
0: Ota Foltýn je prostě svéráz. Jako kdybyste byla v aktivní záloze...
1: Je to pak muž na svém místě?
0: Tak víte, že on prostě jakhle mluví. To je záležitost premiéra, to si musí odpovědět.
1: No dobře, premiér, a vy jestli jako, jako Tomáš Zdechovský, jako europoslanec, to vidíte, jak je to muž na svém místě, má takhle mluvit koordinátor na krizovou komunikaci, nebo já přesně nevím, jak to je, koordinátor pro potlačování dezinformací, strategická komunikace a tak dále.
0: Hele, já si myslím, že asi si musí promluvit s panem premiérem, jestli pan premiér, protože to bude vizitka pana premiéra Fialy, jestli pan premiér chce, aby takhle vystupoval. Ale kdo zná Otu Foltýna delší dobu, tak ví...
1: Což jste asi vy?
0: Já, no, v tom vojenském prostředí víte, že on nejde pro facku daleko. Že prostě on tak jako toto, a on není, to není diplomat. Ani člověk, který by tak říkal, víte, a tenhle je proruský, nebo to. Říkal, ne, tyhle jsou takovýhle. Pravda je takhle, nebo takhle, prostě. Ale není to člověk, který bude dlouze se někde vykecávat, někde a poslouchat se.
1: Mm-hmm. Říkáte, nejde pro facku daleko, takže se můžeme ještě těšit na něco mnohem zajímavějšího, než jeho výroky jsou.
0: Jo, ale všimla jste si, že mám celou dobu před sebou pro vás dárek?
1: Všimla a ještě vydržte, všimla jsem si knihy, ale ještě jedna věc mě zajímá. A ta se vztahuje k vašemu vyjádření v jednom rozhovoru. Vy jste řekl, že demokracie je pro vás vysokou hodnotou, že máte určité i rodinné zkušenosti, smutné s minulým režimem i vlastně tím předchozím. Nemáte dojem, právě i s ohledem tedy na Otakara Foltýna a jeho slova, kdy z toho plyne, že kdo nejde s námi, jde proti nám, teď v současné době různé nálepkování, dělení stran demokratické a progresistické, demokratické a teď mě pomůžte.
0: Proruské nebo nevím.
1: No, proruské, ale...
0: Dezinformační.
1: Tak, třeba, že nedostáváte demokracie trochu na frak?
0: A to určitě, ale to nálepkování je jako způsob zkratky, jakým v té politice se někteří lidi musí prostě vymezovat. To znamená
1: populistické a extremistické, pardon. A nejsou všechny strany náhodou demokratické?
0: Rozhodně ano, pokud mají uvnitř mechanismus demokratických volby a vyznávají demokratické hodnoty, tak jo.
1: A tak proč říkáme, proč nálepkujeme a jsou to lidé z vlády, že je někdo populista, že je někdo extremista.
0: Ale víte co, všichni se těch nálepek bojí. O mě říkali, že jsem populista taky, že jsem fašista, že jsem nahnědlý, když jsem tady mluvil o vlastně migraci. A najednou všichni dneska opakují všechny věci, které jsem říkal o migraci. Takže já bych se toho nebál, přežije se to, to demokracii neuškodí a mě 10 let všichni říkali, že skončím v politice teďka, tamhle a to. Dokonce na mě jeden právník podal nějakou žalobu nesmyslenou, že jsem ho označil, jsem řekl, že lže nebo něco takového, jsem si s ním udělal srandu, že prostě neunes to, že někoho označil jako piráta a já jsem si tam dal meme a on se kvůli tomu soudí, takže já z toho strach nemám, tou demokracii přežije a všichni se tomu jednou v našich memoárech zasmějeme.
1: Tak doufám, že to tak optimisticky dopadne, jak říkáte. Každopádně k migraci jsme se nedostali, k dalším tématům jsme se nedostali, takže se budu těšit někdy příště a moc děkuju, že jste přišel, vážím si toho. A teď mě můžete předat svůj dar.
0: A já vám přináším dar z Broumovska, to není můj, to je od lidí z Broumovska. Vy totiž o tam, což pocházíte, já jsem přednášel jednou na gymnáziu Broumově a oni vás tam mají na fotce jako nejslavnější rodačku. Tak od té doby si to pamatuju.
1: Ježíš, tak toho se velmi vážím, já vím, že jste tam byl a že jste si procházel ty kostely krásné.
0: Ne, 10 let je pomáhám zachraňovat a schánět na ně peníze. A teďka už jsme ve fázi, kdy ty broumovské kostely, Broumovsko a skály chceme dostat na seznam památek UNESCO. Takže tady se nafotila vlastně knížka, vydal ji a popsal Martin Lanči, což je tam místní farář, se kterým společně na tom pracujeme. Tak mi dovolte jeho jménem, on je teďka v Jižní Americe, tak vám to předat a myslím, že mu tím uděláme obrovskou radost.
1: Já moc děkuju, to jste mě dostal. Ano, v Broumově jsem se narodila, studovala jsem tam gymnázium, takže vy jste tam byl na návštěvě.
0: Jo, byl jsem na gymnáziu na návštěvě, studenti vlastně z gymnázia dneska, vlastně já financuju to otevření těch kostelů a studenti tam dělají z gymnázia průvodce. Takže to vlastně snažíme se propojit a všechny ty lidi propojit a myslím si, že se dočkáme a že si připojím na to, že celý Broumovsko bude v UNESCO.
1: Tak budu všem držet palce. Děkuju moc, že jste přišel.
0: Děkuju za pozvání. Hezký den.
1: Naším hostem byl Tomáš Zdechovský.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Toto jsou přešlapy, které nakonec bych... Chvilku si z toho děláme srandu ze svetru a...
2: Ale když ona mluví... Ale politika je hodně o symbolech. Strašnou neuvěřitelnou symboliku.
1: To úplně nesnáším.
2: A její prostě vyloženě, nebojím se říct, hloupost se ukázala ve chvíli, kdy ona byla na tom Tajvanu. Mluví tam o hodnot demokracii, my nesnášíme Čínu a nevím co všechno. A fotí se pod fotkou Chiang Kai-sheka. Jako to, jak já jsem to viděl, se nevěděl, jestli mám smát se, brečet, nebo nevím, co mám dělat. Samozřejmě ironicky myšleno všechno, jo. Prostě to byla tak neskutečná symbolika, že...
1: Ještě mi řekněte, to je ještě taková speciální, teď takový speciální téma posledních dnů. To manželství pro všechny. Všichni mají pocit, že se k tomu musí vyjadřovat, že k tomu mají co říct. Je to věc, která vás zajímá? Nebo je vám to jedno vlastně?
2: Takhle, jedno mi to určitě není, zase v tom vidím určitou symboliku, protože si myslím, že manželství i po té právní stránce, tak biologii nezměníte, přírodu nezměníte a děcko může prostě splodit jenom muž a žena. A že by to i po té právní stránce mělo mít nějakou tu výhodu. Na druhou stranu, pokud by šlo, nevím, třeba o nějaké dědictví a tyhle ty věci, tak pokud to teď není, protože já se přiznám, že to nevím, jak velký nepoměr tam je, protože vím, že je nepoměr, ale nevím, jak velký, tak o nějaké to narovnání těch právních věcí, jako to dědictví a podobně, tak tam bych určitě s tím problém neměl. Ale pro Boha, ať se to nejmenuje manželství. Já tady vidím v tom to, že někdo, jak si říká, někdo se zhora tady vymyslel takovouhle blbost, aby se lidi o tom bavili a především odvedli pozornost od toho, co se ve světě skutečně děje. Takže není to pro mě bezvýznamná věc, ale myslím si, že jsou... A teď obzvlášť, jak co, všechno, co se i u nás, i ve světě děje, že jsou ve světě důležitější věci.
1: To určitě, no, ale tu agendu...
2: Ale pokud by měl říct manželství pro všechny, jako tak, ještě tak, jak je to formulované, tak, jak je to předváděné, tak říkám určitě ne.
1: Jste, Tomáši, to, čemu se říká odborně hrdý Evropan?
2: Já už si slyším slovo odborně, začínám se smát. Když vidím někde v novinách slovo odborník, tak si, a není tam přitom kolikrát žádné jméno zmíněno, tak si říkám, no tak kdo to asi mohl být, jo. Ale jak říkáte, hrdý Evropan, já jsem především hrdý Čech a tu, když jsme v Ostravě, taky hrdý Ostravák, jo.

0: nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidi, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce, všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plnění...
1: Prohrála.
0: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
1: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
0: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze? Kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam...
1: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude... obsazovat další.
0: Jasně, samozřejmě. Samozřejmě, tak to je. Kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. A tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
1: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
0: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
1: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiřkne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
0: Přijede
1: to není, pane doktore, vůbec k smíchu?
0: Pro mě to k smíchu je.
1: Fakt,
0: je. Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.
2: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
2: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
2: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
2: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
2: No, to bude ten, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Tak a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
2: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom?
2: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo.
2: No, to už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije.
1: Jo.
2: On už nežije.
1: Jo, no jo.
2: No jo, plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
2: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
2: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
2: Ne?
1: Ne. Ale jsou tací.
2: Hmm?
1: Já znám paní, která se mazlí zadem.
2: A to je krásný zvíře, bez debat.
1: Jak pro koho?
2: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů. Klidně, takže. Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
2: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že mambička je zelená.
2: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
2: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá, mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
2: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
2: No, když na vás takhle otevře,
1: Ježišku.
2: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
1: no.
2: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
2: No, tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
2: Jsem všude hledal.
1: No to taky. To taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

0: Luboš Ksaver Veselý, Moje Las Vegas. Obrazovou přílohu k této audioknize najdete na www.mojelasvegas.cz. Vydává Six Fresh, natočeno ve studiu Black Box, režie Lukáš Janota, čte Petr Štěpán. Říká se, že co se stane ve Vegas, zůstává ve Vegas. Ale najdou se i tací, kteří to nevydrží a dělají si poznámky. A takhle v říjnu 2014, při cestě domů někde nad Atlantikem, jsem začal koketovat s myšlenkou poskládat to celé do knížky. Předem se omlouvám kolegům a kamarádům z jednotlivých cest do Las Vegas, jenomže to nešlo jinak. Chabou obhajobou by mohlo být alespoň to, že nám zatím vždycky Vegas ukázalo svoji milejší tvář a tak si v Čechách zaslouží malý papírový či elektronický pomníček. Nenabízím vám encyklopedicky dokonalý turistický bedekr. Spíš několik faktů, zajímavostí a zážitků. Možná skrze následující řádky a fotografie nahlédnete do míst, které stojí za to vidět. Možná vám bude inspirací v okamžiku, kdy budete plánovat dovolenou nebo pracovní cestu do USA. Dopřál jsem si luxus psát knížku pro sebe tak, abych některé skutečnosti a zážitky spojené s místem, které mám mimořádně rád, nezapomněl. Říká se, že autor má právo veta. Je to mimochodem slastný pocit rozhodnout si, co je důležité a co je určeno k zapomenutí. Přesto zůstává řada věcí, které v Las Vegas jsou nebo k městu nějak patří, ale prostě se do knížky nevešly. Luboš Ksaver Veselý.
1: Good evening, everyone. To the flight deck. Welcome aboard flight 341, non-stop service to Las Vegas. We're just about ready to go. To close the door here in just a couple minutes. Flight time up to Las Vegas today, about 45 minutes. Cruising altitude this evening will be 20.
0: Las Vegas je skutečně kouzelné místo.

a nedal mi nijak na vybranou. Znal číslo mého pasu z nějaké předchozí cesty a dokonce mi za mými zády vyjednal dovolenou. Nebyla to taková složitost, neboť jsme v té době oba byli moderátory Frekvence 1 a Petr vše vysvětlil našemu panu řediteli tak, že se jedná o překvapení. Vlastně jsem si až později uvědomil, jak dlouho jsem zdoroval. Ještě den před odletem jsem vytáhl největší trumf. Nemám vízum. Ale Novotný se ukázal jako zkušený harcovník. Vízum není potřeba, stačí takzvaná ESTA a to už mám pro tebe vyřízeno. Nebylo úniku. Podotýkám, že patříme mezi armádu nešťastníků, kteří mají panickou hrůzu z letadla. Přesně řečeno, patřím k těm, kteří se létat bojí, ale létají. Prosebně jsem volal kamarádu Honzovi Cimickému a naivně doufal, že mi předepíše nějakou pilulku. Nakonec to skončilo dlouhým telefonickým rozborem situace a zásadní rada populárního psychiatra zněla velmi neprůstřelně. Víš, jak to udělej? Normálně vlez do toho letadla, sedni si na sedačku, připoutej se a počkej, až to přistane. Pak už bude všechno v pohodě. To mě uklidnilo. Není nad to, když má člověk vtipné kamarády. Jenže v podstatě měl pravdu. Jako rozcvička z Prahy do Curychu. Ty krátké lety celkem snáším. Z Curychu do Los Angeles to je 14 hodin jedním tahem. Celkem to uběhlo, ale hlavně díky Petrovi. Pětinásobný bavič roku mi vyprávěl historky, zajímavé úseky životopisu kapely Fešáci a tu a tam během vyprávění usnul. Chvíli jsem vždycky přemýšlel, jak by asi historka skončila, kdyby můj Mitfahrer neupadnul do spánku. Ostatně ty mnohahodinové cesty z kontinentu na kontinent byly nakonec velmi užitečné. S Petrem i s ostatními kolegy, hlavně s Milošem a Michalem, jsme si hodně věcí řekli. Trošku mám za to, že ten pocit, kdy je člověk několik kilometrů nad zemí a někde vzadu v hlavě pořád visí obava, co když to za chvíli spadne, vytvoří atmosféru, kdy si řeknete věci, které bychom si na pevné zemi jenom mysleli. Dnes už mám za sebou řadu letů přes oceán nebo přes celou Ameriku a vím, jak na to. Základ je dobrý parťák či parťáci na palubě, kamarádi u leteckých společností, tedy dobře vybrané místo v letadle, iPhone i iPad až k prasknutí dobitý energií, vlastní kvalitní sluchátka a oblíbená taky vlastní muzika a čtení. Přistávali jsme v Los Angeles v den, kdy se večer předávali Oscary, a tak jsme brali celkem sportovně ještě asi hodinové kroužení nad městem, než nás milostivě pustili dolů. Asi nevěděli, že v Boeingu 777 sedí česká áčková celebrita, jeden vystrašený, ale pobavený budoucí milovník jedné části Ameriky a několik natěšených nejlepších prodejců bůh ví čeho. Mít rád nebo milovat Ameriku, či jen její část, má pro nás Evropany lehce nahořklý začátek. Bez výjimky. Chcete-li mít Ameriku za milenku, připravte se na to, že ještě než vás pustí k sobě, bude dělat drahoty, nechá se chvíli dobývat, svlékne vás do naha a vydatně vás přitom poníží. Mám na mysli všechny ty potupné procedury, které zažíváme tradičně krátce po vystoupení z letadla. Ono ještě než nastoupíte do letadla, které míří do USA, zažijete několik chuťovek. Důkladná kontrola všeho, předlouhá fronta, všechno včetně obuvi do skeneru, často stěry z kůže na rukou kvůli drogám a pozor, mobil, notebook i iPad musí mít vždy dobitou baterii, to aby bylo možné zkontrolovat, co v zařízení je. Pokud sebou do Ameriky chcete vzít vybitý mobil nebo počítač, zpravidla skončí v tratolišti dějin a to velmi rychle. Zkrátka, čas na nabití už není a tak zařízení buď zůstane navždy na letišti, anebo nikam neletíte. Prosté, ale účinné. Vždycky mě při letištních anabázích napadne, že jsem nejel raději na Lipno. Ať jsme vstupovali na území Spojených států v Los Angeles, New Yorku nebo v Las Vegas, všude to bylo stejné. Už v letadle nějak hodinu před přistáním je třeba vyplnit svěží dotazníček s otázkami typu: jste terorista? Kolik máte pohlavních chorob? Kdy jste měl naposled ebolu? Hodláte v USA páchat trestnou činnost? Jste očkovaný proti vzteklině? No a pak většinou předlouhá fronta u imigračního úředníka. Veltman Novotný nás při každé cestě do Ameriky, po té první jich bylo ještě několik, otcovsky poučil. Nesnažte se s úředníkem žertovat. Odpovídejte mu krátce a jasně na otázky. Nesmějte se. Neplačte. Netvařte se podezřele neutrálně. Nediskutujte. Pokud se vám nelíbí konkrétní úředník, nesnažte se počkat v představě, že půjdete k jinému. Nemějte už mudlaný pas, nezdržujte zbytečně, myslete na to, že pokud řekne ne, je to konečné stanovisko, na které má právo.

Jakýkoliv náznak protestu znamená pár dnů v letištní cele předběžného zadržení a pak cesta nejbližším letadlem zpět, jak by řekl klasik, postrkem do republiky. Obecně máme takovou zkušenost, že o něco hladší průběh pohovoru je u pasažérů, kteří vůbec nemluví anglicky. Ale na druhou stranu úředníci bezpečně poznají, když jejich řeči rozumíte a tváříte se, že ne. Pak otisky všech prstů, dlouhý pohled do kamery, razítko a s velkou úlevou překročení na zemi namalované čáry. Vítejte ve Spojených státech amerických. Naše první putování do hlavního města zábavy vedlo po trase Praha, Curych, Los Angeles, Las Vegas. V LA je také ledacos k zažití a k vidění, ale o tom až později. Každá naše výprava do Vegas byla vždycky parta více než 10 lidí a neznám za celou dobu nikoho, na koho by město hříchu, hazardu, luxusu a zábavy neudělalo dojem. Zážitek je o to větší, pokud do Las Vegas poprvé přijíždíte nebo přilétáte za tmy. Totiž za denního světla vypadá Vegas zcela obyčejně. Asi jako Čáslav v pondělí dopoledne. Jenomže okamžik, kdy z letadla poprvé uvidíte, jak Vegas zazáří, už vás nenechá nikdy klidným. Zaběhlá představa, že to umělé město v nevadské poušti je pouze obora pro patologické gamblery, je fatální omyl. Ano, hraje se všude, kam přijdete, a v kasínu jste tam vlastně kdykoliv, kdy otevřete někam dveře. Ale hraje se tam nějak jinak. Když obejdete pár kasín, nemáte pocit, že jste právě zažili přehlídku pacientů z oddělení závislostí v Bohnicích. Hazard je v Las Vegas součástí zábavy. Mnohem výstižnější než slogan Las Vegas, město hazardu, mi přijde Las Vegas, město zábavy. Jak nám říkal Petr Novotný poté, co jsme tam dorazili poprvé. Vítejte v hlavním městě zábavy.

mluvil jsem do tebe tak dlouho, až se z tebe stala vrba, ale smutek v duši stále trvá. Už víš všechno, co jsi měla vědět, tlačí mě to jako bota, prozrazeno, co se v hlavě motá. Až přestanu žít, z ruky do huby, vezmu

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jaroslav Bašta je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaroslav Bašta, zejména teď aktuálně kandidát na prezidenta České republiky, také poslanec parlamentu za SPD.
2: Ano.
1: Tak. Pane Bašto, co jste říkal včerejší novince, že v prezidentské volbě je zase změna, neboli byla vyřazena ta paní Rohanová z té devítky, naopak byl doplněn pan Diviš. Spousta občanů to považuje, alespoň podle toho, co čtu na internetu, za nedůstojné. Co si o to myslíte vy?
2: Tak já jsem původně očekával, že vyřadí paní Rohanovou, ačkoliv právníci tvrdili, že je všechno v pořádku, tak z hlediska elementární logiky to v pořádku nebylo a je to, myslím, první takový případ, kdy politologové navedli právníky a celkem správně. A mě, když se na to pak ptali, tak jsem říkal, že mě na tom potěšila jediná věc, když ten nejvyšší správní soud jednoho vyřadil, druhého vrátil zpátky, tak zůstalo těch 9 kandidátů, což už je tradice, protože už je to po třetí. Takže...
1: Dobře, ale na spoustu občanů to nepůsobí dobře. Že to je jakési handrkování, lidově řečeno, jak to vlastně bude. Je to tím, že nejsou dána ta pravidla pro volbu prezidenta pevně, že ten zákon je třeba špatný. Co o tom soudíte?
2: Tam je spíš problém v tom, jak si ten zákon vykládá ministerstvo vnitra. Nikoli v tom, že by ten zákon sám o sobě byl špatný, ale ten způsob, jakým ministerstvo vnitra přepočítávalo hlasy, byl trochu podivný. To je první moment. A druhý moment byl, že naopak zcela přehlídli to, že paní Rohanová sbírala podpisy senátorů a poslanců ještě v době, kdy žádné volby vyhlášeny nebyly. To by mohl být precedens a mohlo by se od toho odvíjet, že by někdo teď sebral podpisy 20 poslanců na prezidentské volby za 10 let. Takže ten problém není v zákonu jako takovém, ale v jeho interpretaci ze strany ministerstva vnitra.
1: Je zralý ten zákon na jakousi novelu?
2: Minimálně v tomhle pro to upřesnění určitě.
1: Pane Bašto, v okamžiku, kdyby jste se vy stal prezidentem České republiky, co od vás mám očekávat já jako občan? V čem budete jiný? V čem budeme potom po letech vzpomínat na Baštovu dobu?
2: Tak jako já, když na tohle odpovídám, tak říkám, musíte očekávat prezidenta, který bude velmi aktivní. Protože mě vadí, že ti stávající prezidenti vlastně od počátku České republiky nevyužívali všech pravomocí, které mají. A jedna, zejména pak těch, které jsou spojeny s vládou a s poslaneckou sněmovnou. Prezident má právo se účastnit zasedání vlády a kdekoliv požádá o slovo, tak tam vystoupit. Prezident má právo zúčastnit se zasedání poslanecké sněmovny, požádat o slovo a vystoupit. To též platí o Senátu. Může se dokonce účastnit i jednání jednotlivých výborů. Takže to je jeden z momentů, kdy ta prezidentská pravomoc byla využívána jenom minimálně. Pokud vím, tak prezident navštívil poslaneckou sněmovnu maximálně jednou do roka, když se projednával rozpočet. Takže tohle bych asi trochu změnil, protože se projednává celá řada jiných zákonů, které jsou stejně důležité.
1: Vzdal byste se možnosti udělovat milosti?
2: Nevzdal bych se možnosti udělovat milosti, ale rovnou jsem říkal, že bych nedal plošnou amnestii. U těch milostí bych je rozdělil, ty případy, kdybych o nich uvažoval, na tři kategorie. Jedna z nich by byla to, co je už dnes, to znamená milosti ze zdravotních nebo humanitárních důvodů, které jsou na doporučení Ministerstva spravedlnosti, a ty další dvě kategorie, které teď se v úvahu neberou, tak první z nich by bylo, že bych se díval z tohoto pohledu zejména na lidi, kteří by byli odsouzeni za trestné činy verbální povahy, protože to trochu zavání až tedy politickým pronásledováním, a ta možnost té prezidentské milosti by třeba umravnila ty, kteří mají tendenci některé věci a některé výroky stíhat. A konečně třetí možnost by byla, když bych byl nějaký případ zjevné justiční zvůle, jako byl třeba byla kauza paní Vitáskové, ředitelky regulačního úřadu energetického.
1: Předsedkyně.
2: Ano. A ta byla pro nás, ta dostala původně více jako 8 let, aby pak byla posléze osvobozená, dostávala odškodné. Takže to je jeden z takových těch. A měla štěstí, že ten její případ byl dostatečně medializován, takže to nakonec dobře dopadlo. Já, když sleduju některé kauzy a vyjádření třeba spolku Chamurapi nebo některých dalších, tak je celá řada takových, kde ta justiční zvůle potrestána anebo odstraněna, napravena nebyla. Takže tam bych byl, jako v tomto případě bych to dělal spíš z výchovných důvodů ve vztahu k té justici.
1: Pane poslanče, předpokládám, že v okamžiku, kdy kandidujete na prezidenta a už je to tak daleko, že jste vlastně v jakémsi předfinále, tak v zásadních věcech máte plán, představu. A za zásadní věc považuji, a myslím, že většina občanů, zahraniční politiku naší země. A my často slyšíme, že ten či onen prezident byl proruský, pro Bůh ví jaký, proamerický. Jaký by v tomto byl Jaroslav Bašta?
2: Tak já bych byl asi v tomto ohledu prezident velmi pragmatický, který by jako hájil především zájmy České republiky. A když říkám pragmatický, tak tím myslím to, že dnes téměř 80% našeho hrubého domácího produktu vytváří export našich výrobků a zahraniční politika by tomu měla odpovídat. Protože v okamžiku, kdy začnete omezovat našim firmám možnosti do budoucna nejenom toho exportu, ale třeba i dovozu surovin nebo podobně, tak prostě tak ta zahraniční politika přispívá k tomu, aby ekonomika začala krachovat, což sledujeme právě teď. Takže bych v tomto ohledu se držel pouze toho, co je dobré pro Českou republiku, a odhlížel bych od různých ideologických klišé, které se někdy do té politiky promítají.
1: Já vám, pane Bašto, rozumím i nerozumím, protože to, co je dobré pro Českou republiku, je velmi obecné. A já nepředpokládám, že kdokoliv z těch kandidátů na prezidenta by řekl něco jiného, než co je dobré. Ale řekněte mi, co je dobré v této chvíli pro Českou republiku, anebo ještě jinak. Byl byste prezident, který by byl ochoten třeba jednat s Ruskem?
2: To bylo to, o čem jsem mluvil. Protože v tomhle okamžiku, kdy potřebujete zaručit české ekonomice dobré vztahy se zahraničím, pragmatické, tak samozřejmě, že bych jednal s úplně každým. Neměl bych nejenom s Ruskem, ale neměl bych problémy s Čínou a podobně.
1: To je to, co čemu říkával Miloš Zeman na začátku svého působení politika všech azimutů.
2: Politika všech azimutů a já mám v tomhle docela dobrou zkušenost, protože jsem se prakticky 10 let, když jsem působil v diplomacii, věnoval především ekonomické diplomacii, ať už v rámci svého vyslání do Ruské federace a do asijských republik, protože já kromě toho, že jsem byl velvyslancem v Ruské federaci, tak jsem byl ještě velvyslancem v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu a neměl jsem problém jednat s režimem Turkmenbašiho, který patřil k těm nejhorším, protože to bylo v zájmu české ekonomiky, českých firm. A to samé bylo na Ukrajině a to tež jsem dělal, když jsem byl na městském ministra zahraničních věcí. Takže těch 10 let mých zkušeností s ekonomickou diplomacií by se nepochybně promítlo i do té prezidentské politiky.
1: Popravdě, pane Bašto, je to tak, že za posledních několik měsíců se vztahy a vazby k směrem k těm zahraničním, kterým směrem k zahraniční politice pootočili, trošku změnili. Je teď možné to, co říkáte, protože to zní logicky, ale je to možné uplatnit v praxi v okamžiku, kdy naše země součástí NATO, součástí Evropské unie a přeci jenom musíme plnit jakési závazky a neumím si představit, že by někteří naši spojenci rádi viděli, že náš prezident například vyjednává v Ruské federaci.
2: Ale jako jestliže může jednat německý kancléř v Číně a může jednat v Ruské federaci, tak proč by nemohl jednat ve stejných zemích český prezident? To je,
1: to
2: já bych byl
1: odpovědět.
2: Prezident suverénní země. Nebo aspoň bych se teda velmi důsledně choval jako prezident suverénního státu. A neohlížel bych se na to jako nějaké kritiky těch spojenců, protože bych dělal to, co oni.
1: Jo, ale popravdě, proč nemůže, vy jste kladl otázku, proč by nemohl teoreticky český prezident jednat v Ruské federaci, když tam může jednat německý kancléř?
2: Ano, nebo francouzský prezident.
1: Nebo francouzský prezident. A na to jednoduchá odpověď, ze stejného důvodu, proč fotbalový klub v Počernicích nemůže hrát extraligu. Protože je prostě slabší.
2: Ale tohle je argumentace, se kterou nikdy nebudu souhlasit. Prostě jestliže jsme suverénní stát, tak se podle toho taky musíme chovat. A to, že jako máme 10 milionů obyvatel a ne 80, tak nemůže bránit tomu, abychom dělali všechno pro to, co je dobré pro nás a nesloužili někomu jinému.
1: Pane poslanče, celkem mě překvapilo na sociálních sítích, když jsem sledoval diskuse občanů pod různými statusy prezidentských kandidátů, jak moc naši veřejnost zajímá, kdo by byli lidé, kteří by s vámi odcházeli na Pražský hrad. Málo kdo z těch kandidátů je, tuším, kromě Andreje Babiše, kohokoliv jmenovat, ale přesto jsem přesvědčený, že každý z vás, z těch soutěžících, promiňte, má nějaký plán. Kdo by se s vámi ocitnul na Pražském hradě?
2: Já odpovídám v tomto ohledu obecně z velice dobrých důvodů, protože když se podíváte na to, jakým způsobem o mě píší noviny jako kandidátovi SPD, tak v okamžiku, kdy dám nějaké jméno člověka, kterého bych si tam vzal, tak ho vystavím mediálnímu lynči. Že minimálně od některých serverů a od České televize, já nevím ještě od koho, aspoň od nějakých redakcí, které by se na něj vrhly, 168 reportéři podobně. Takže vždycky odpovídám, že to musí být lidé kvalifikovaní, čestní, které znám, kterým budu důvěřovat. A když se podíváte na mé aktivity, na věci, které organizuje, různé semináře, tak a rozhlídnete se tam, tak byste možné kandidáty mohlo odhalit.
1: Už jenom stručnou odpověď k tomuto. Pokud vám dobře rozumím, jakýsi tým, který by šel s vámi nahrát, existuje, jenom neříkáte konkrétní jména.
2: Ano.
1: Lze to takto?
2: Jako, protože je, jako, já vždycky slibuju, že to zveřejním, až postoupím do druhého kola. Ne když, ale až.
1: Rozumím. Pojďme krátce ke konfliktu na Ukrajině. Pane Bašto, může český prezident, a tím bude kdokoliv, nebo a tím je kdokoliv, sehrát nějakou roli, nechci říct úplně v urovnání toho konfliktu, ale třeba započetím nějakých mírových jednání. Vy jste velmi zkušený diplomat a víte, jak tyto věci chodí. Má český prezident šanci do toho nějak vstoupit?
2: Má šanci do toho vstoupit, ale nemůže být ten, kdo to zahájí, protože na to přece jenom pak bude platit ten argument o té malé váze. Nicméně v okamžiku, kdy do toho půjde třeba s podporou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, tak se najednou to začne násobit. A speciálně, kdyby to byl v této situaci, která je teď český prezident, tak by se trochu změnila situace, protože Česká republika, Polsko, baltské státy, částečně Slovensko, podle toho, jak, kdy a kdo, tak patří k těm válečným jestřábům. A kdyby toto bylo, a tohle by byl signál pro všechny, že i ta strana války se začíná rozpadat.
1: Zkusím to ještě jinak, ten dotaz. Představte si, že jsme tedy, řekněme, v březnu příští roku, vy jste prezidentem České republiky, a neříkejte mi, že vás nepopadají myšlenky, co já bych mohl udělat, aby to na té Ukrajině skončilo. Tak zkusme to, co vy byste vlastně sám za sebe jako Jaroslav Bašta, vy tam určitě nějaké kontakty z dob diplomacie máte, tak činil byste něco, anebo jenom vyčkal, co spojenci?
2: Tak tato jednání mají vždycky dvojí charakter. Důležitější jsou ta, o kterých se nemluví. Tam bych se také asi věděl rady. A u těch, která by byla veřejná, tak tam stačí jako naprosto jasná deklarace toho, že český prezident vyzývá obě valčící strany, aby zasedly k jednacímu stolu a nesnažili se rozhodnout ten spor na poli válečném, protože, jak mám i na billboardech a tady opakuju slova tureckého prezidenta Erdoğana, i špatný mír je lepší než válka. A tam je, a to je prostě to, co musí zaznívat. Jako výsledkem bude kompromis, který naštve všechny. ale to je také jediný možný způsob, jak to válku ukončit.
1: Pokud vás dobře poslouchám, tak vlastně vy máte za to, že tu válku ani, když to tak řeknu, potrhnu to, co vy jste řekl, nemá šanci vyhrát ani jedna ze stran, tak to mám rozumět?
2: Nemá, protože tam je několik možných scénářů a všechny jsou špatné, protože je třeba poslouchat některým náznakům. Takže jestliže prezident Ruské federace Vladimír Putin řekne, že válku s jadernou mocností nelze vyhrát, tak říká, kdyby jsme prohrávali, tak ty jaderné zbraně použijem. Já si to takhle jako diplomat překládám. A to je konec, že jo? Protože to je úplně jedno, jestli použije jenom na Ukrajině, vítr fouká ze všech stran a víme, co se stalo v když byl výbuch v elektrárně v Černobylu, jak to zasáhlo celou Evropu. Tak si představte 5-6 takových Černobylů. To je první moment. Druhý moment, který bych taky nechtěl připustit, nebo vidím jako velmi negativní, že vyhraje Ruská federace a porazí Ukrajinu. Jo, že se to rozhodne na poli válečném, ale jinak, než si myslí současná česká vláda v čele s panem premiérem Fialou. Takže to je prostě teď je doba pro to, aby se začalo jednat o míru, aby to skončilo nějakým příměřím, možná ani ne mírem. Já vždycky dávám jako příklad toho, jak se tyhle věci dají dělat válku v Koreji v 50. letech, prostě v okamžiku, kdy hrozilo, že přeroste ve třetí světovou válku vedenou jadernými zbraněmi, tak proběhlo asi 156 utajených jednání různých o míru a skončilo to příměřím, které trvá 70 let. Ano. Pozitivní na tom je, že ta třetí světová válka nebyla.
1: Pane Bašto, děkuju za knížku, kterou jste mi přinesl. Ten muž, to jste vy tady.
2: To jsem já.
1: Řekl bych dobře vybraná fotka.
2: Ano.
1: Já rád si to přečtu. Předpokládám, že se do prezidentských voleb ještě uvidíme. Pro informaci pro vás a taky pro naše diváky, XTV nabídla prostor všem kandidátům na prezidenta. Ne všichni ho využili, myslím, že v této chvíli dva odmítli. Nicméně máme spoustu času pro to, abychom se ještě nejméně jednou potkali. Držím vám palce a jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a děkuji za velmi podnětný rozhovor.
1: Díky. Naším hostem byl Jaroslav Bašta.

0: Dělá Rusko... chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se si tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
1: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My si ji obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
0: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
1: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
0: A stále je to ruské?
1: Co
0: kupujeme?
1: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme Talu a produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.

Čas jinožství mého. 1. Jednotvárné mrmlání příval výčitek mladému skotákovi rovnou do nečistých uší. Vezmi si příklad. Vezmi si příklad z chlapců Siblíků, Tamchynů, z hochů Kratochvíloj. Ojojojojojojojoj, běda. Nevzal jsem si příklad. Vzor z těch výtečníků můj pád se dal předvídat. Dodnes slyším ty monotónní, bezpřízvučné přívaly výčitek, prosep, nabádání. Podívej se na sebe, jak vypadáš. Vypadám to zase, ano, a ještě mi to popisují, jak utržený z řetězu, odvozu, ze šibenice. Jako by mě sežvejkala kráva, kniha, bachor, čepec a sléz. Tiadada, tiadadada, huč. Dnes se domnívám, že to matčino ubolené skuhrání možno rekonstruovat takto. Nemáš, pomlka, k rodičům, ještě větší pomlka, vůbec žádnou úctu. A taky mne nalecos užilo. Spolužák udržel zas na kde co byl kadet, ale hlavně jsme se my všichni uvozhření chlapci vyznamenali. To se zase vyznamenal. Synonymum této zlověstné výčitky zaznívalo zhusta a ještě děsivěji. No, to se moc nevyznamenal. Vezmu to zkrátka. Zejména nás hochy užilo na zběsilé honění drobných

závody a zejména jsme se strachovali, že nás pambiček potrestá. Ti z nás, kdož později vstoupili do posvátného svazku, manželství pochopili jednou provždy, co takový trest obnáší. Matky nás rovněž, a jistě nikoli, bezdůvodně vinili z jakéhosi odéru, mou matkou příhodně nazývaného kozlíkovina. Tato výčitka měla ovšem výsledek zcela opačný. Místo doporučeného drhnutí genitálu vodou a mýdlem Helada se neumývám dodnes. Jisto jistě nepodoben rekum dávné řecké Helas, libě vonícím pomirze. A těch facek. Padali ze všech stran. A pěkně to, kdo tehdy popsal pro hubu na hubu. Brečelo se hojně, ublíženě, bezmocně, usmrkaně, sopel až po pás a přísahali jsme si, že až budeme velcí, týrajícího pangráčáka zabijeme. Kde je asi dnes? Facky hřmí dodnes jako rány z hmuždíře o božím těle. Siláci vládnou, jak to hezky předpověděl Charles Darwin, nezměnilo se nic. Štulce, pohlavky a facky tu dodnes létají v obálce a zpívají Kde je domov můj? Poznamenalo mne to je jasné. Bitý pes vyda hůl. Nešťastně se pokouší zalézt pod rozvrzanou pohovku a ještě jsem si z dětství přinesl představu, že neumím ukojit ženu. Děsivé, pošetilé jsou vidiny z dětství, ale mám i dobrou zprávu. Ten čas přejde rychle. Jen vůně a popěvky z té doby nám neodvratně zůstávají. Ze závratné dálky slyším odrhovačky těch truchlivých let. Růžovou ti krinolín koupím dítě mé. A my se brodili v kanálech první republiky a modravých dálek volání. Neštimovalo mi to. I tomu dětskému rozoumku to nešlo dohromady s tunami mastných sazí dopadajících na zhluky chudinských domků, kde modravá dálava se ztrácí v mlze syrných splodin. Z chatrčí vyvěrá těžký a dusivý žlutý kouř. Cesty vedou jen do rozblácených polí deziluze.

Čas jinožství mého? 2. Na ten čas. Čas prázdnoty a nepřátelství. Nasýpání nadávek a skřípot vyřčených urážek, nabití do hlavy a zalikání se zoufalým pláčem a touhou po pomstě, na výprasky a přirození bolestivě promrzající pod chatrnými tepláčky za zimních dnů, na tu nešťastnou dobu dětství, že bych měl vzpomínat? Jde mi to jak psovi pastva, vzpomínám. Ale jak obšírně psát o mizérii, z níž se bezmocné dítě nemůže vymotat. Z každé ohrady, kde jsem hledal pohádkový úkryt, se vyřítil řvoucí dědek a vyfackoval mě, plačícího, zpátky do prašných cest, křivolace vedoucích k dalším plotům. Toužil jsem poznat, co za těmi prkny, ježícími se třískami, s šedlými plískanicemi a pražícím sluncem jen může být. Hledítkem po vypadlém suku spatřil jsem ohavný výjev. Umírající oběšenou kočku. Na drátě tam visela mezi křápy, hrnci a šedavými hromadami hadrů. Byl jsem ustrašený, neduživý hošík. Ještě slabší než ostatní rachitické děti kolem. A hodně jsem jim připomínal tou svou ukňouraností jejich vlastní ubohost a tak po mně házeli kameny. Na tenkých nožkách jsem se s hřevem klidil usmrkanec mezi dalšími usoplenci. Ze zaneřáděných

Zelených periferií, smetišť a skládek, prachu a chrchlů, capkal jsem do města, do hájemství snů. Jednou jsem si tam koupil autíčko na klíček, vytouženou plechovou hračku. Dlouho nevydržela. Matka říkávala, je to všechno šlendrián. A měla pravdu. Brzy jsem objevil, že ty kostrbaté uličky jsou plné bláznů, zvrhlíků a pederastů, kteří bezpečně po způsobu primitivů rozeznají mou ustrašenost a neprodleně se budou pokoušet toho uvozhřeného strašpytla zneužít. Před lezavou zimou jsem hledal úkryt v biografu. Papírovou korunu jsem pevně svíral v promodralé ručce, a hned nějaký chlápek z vedlejšího sedátka mne šátravy ohmatává, černobíle se mi hotá týdeník, nad temným davem kužel světla, Týden ve filmu běží, vybíhám taky. Dodnes se tam někdy vracím, nedobrovolně. Pod tím pozlátkem města poznávám stejnou špínu jako tenkrát. Jako tenkrát. You've painted up your lips and rolled and cried.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Aférovku a se mnou ve studiu, jako pokaždý politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já to beru úplně jako osudové, protože už jsme,
1: chtěl bych se říct,
2: pár hodin do toho evropského velkého klání a evropského rozhodování a víš, že já tady bouřím a říkám nejdůležitější volby za období, co jsme vstoupili do Evropské unie. A tak se jdu z toho teďka vymluvit, protože chybí mě témata, no, chybí mě příležitosti, chybí mě, já nevidím ty politiky.
1: Vidím to velký drama v tvojí tváři, musím říct. No, jasně, je to poslední férovka před eurovolbama, který, jak si správně předeslal, jsou za nás oba nejdůležitější eurovolby, já bych řekl, no, v novodobé historii Evropské unie.
2: No, férovka by volila, pojďme to říct.
1: To je jasný, ale protože Evropská unie skutečně stojí na existenčním rozcestí. A hraje se o její budoucnost a o naše budoucí životy, ekonomický blahobyt nebo klidně bídu a o to, jestli přežije evropský průmysl a jestli celá Evropská unie bude vlastně schopná konkurovat jak Číně, tak Americe, která, dá se říct, Evropu hodila přes palubu a v podstatě nám vyhlásila nepřímou obchodní válku, když tahá tradiční evropské firmy do Ameriky a už vidíme odliv investic, čili jsou to strašně důležité volby. Vidíme taky to, že Evropu dobíhá Green Deal a všechno to, co z něj plyne, ať už se to týká zemědělství nebo průmyslu, ale i našich osobních životů, protože Green Deal začíná nebo záhy zdraží i takzvané emisní povolenky neboli ekologickou daň, prodraží nám palivo do aut, prodraží nám bydlení, topení a tak dál. Čili opravdu se hraje o naše holé životy a já mám takovou otázku. Prosím tě, nevíš, kde je teď premiér český nebo kdo je vlastně premiér v Česku, protože do eurovoleb zbývá pár dní, jsou takhle důležité. Mimochodem, vláda Petra Fialy má za sebou druhé české předsednictví Evropské unie, za kterého se mimochodem událo spousta věcí, z kterých plyne to, že jde skutečně o náš existenční život.
2: A o kterých se hrdině mlčí, by se chtělo říct.
1: Který se úplně zamlčuje. A my místo toho vidíme, že Petr Fiala si furt stěžuje, že mu někdo si z něj dělá legraci, že je ukrajinský premiér. No ale může se sakra divit, když pár dnů před eurovolbami, a to ještě jako premiér a lídr trojkoalice Spolu, který vyhlásí všichni ostatní, jste nedemokrati, populisti, extrémisti, jste postrachem Evropy a on si tady uspořádá jakýsi pseudosummit pro Ukrajinu v Praze, který má teda organizovat to skání munice pro Ukrajinu. Ale já mám pocit, že Petr Fiala jako kdyby na tu premiérskou funkci rezignoval už před delší dobou a místo, aby prostě ved vlastně celou, řekněme, zastřešoval tu vládní pětku, ale hlavně trojkoalici Spolu do eurovoleb, tak já vlastně nevím, kde je, jestli je vůbec ještě premiér. Do toho tady máme ministra zahraničí z Pirátu Jana Lipavského, který se tématem Ukrajiny angažuje už od samé ruské invaze na Ukrajinu. A teď, když ho vidíme, jak ho stělesňuje volební kampaň Piráta Ferjenčíka jako jakýhosi cherubína mladického pubertálního. Já nevím, jestli to už výsměch všemu, nebo co se děje, ale já myslím, že tady sledujeme pokus o ohromné zamlčení těch klíčových voleb, těch klíčových témat eurovoleb ze strany vlády a hlavně premiéra Petra Fialy.
2: Já si dokonce myslím, Petře, že se hraje o to, co nejvíce lidí otrávit. A vsadit na to pod rouškou tmy a mlhy, aby se vydali opravdu jenom ti přesvědčení, taková ta pevná voličská jádra, a aby to v podstatě to tam složili do statu quo, do výsledku předchozích evropských voleb, protože to by si všichni vydechli a řekli, v podstatě to je úspěch. Vidíš to i na tom, že vládní pětikoalice nedělá nic pro zvýšení volební účasti. Já teda na rovinu mám pocit, že vlastně příliš nedělá ani hnutí ANO a i u toho SPD dost pochybuju, jestli opravdu se rozhodli pro mobilizaci a proto, aby přišel někdo další.
1: Tady jenom ti technickou do toho dám. ANO se snaží o velkou mobilizaci den před eurovolbami a sice tou mimořádnou schůzí sněmovny k migračnímu paktu, což si myslím, že je chytrý tah, který přesně může mobilizovat, ale máš pravdu, že celá ta kampaně k eurovolbám je prostě jalová.
2: Zatím. Víš, jako čekal bych propojení, jo? Čekal bych pak nějaký fázování, já rozumím tomu mobilizačnímu poslednímu slovu, já rozumím tomu, že asi si říkají, čím dál víc lidí se rozhoduje na poslední chvíli, zvláště v takovýchhlech pro mnohé odtažitých, cizorodých, nejasných evropských volbách a upřímně řečeno zatím to veřejné prostředí proto příliš nedělá, aby bylo jako jasněji. Všichni už to postavili do ideologických pozic, tady už máš pocit, že vlastně už se vůbec nehraje o Evropský parlament, ale hraje se o lidstvo a podstatu a o mé neoblíbené, nehezké slovo narativy a to už se jenom chodí a
1: hele, prosím tě, s narativama se. Buď opatrnej, šetří. Víš, kdo od Černá vede dohled nad narativama?
2: Já používám jenom narativy.
1: Je to plukovník, nosí rád maskáče a než začal mluvit o narativech.
2: A neusmívá se.
1: Neusmívá se vůbec, hodně se mračí, má trošku zlo ve tváři, tak mluvil o oficiální vlastně státní nebo vládní pravdě. Sice plukovník Foltín. Tak dávej si bacha na slovo
2: já
1: narativ.
2: Mám načtenou jeho literaturu.
1: Dokud, má za sebou literaturu?
2: Jo, má. Hele, to bys byl překvapený, to jako upřímně řečeno i šéf našeho generálního štábu má za sebou jako kvalitní knížky, kvalitní texty.
1: Váže?
2: A pak prostě se něco stane. Pak se prostě nějak spadneš do toho soukolí nebo málo se větrá, proto taky víš, že my na Ferovce hodně větráme, držíme tady i pitný režim, voda, čaj nás oklopuje, dobrá nálada, to je základ. A
1: všichni se tady smějou, jako
2: já doufám, že ne nám,
1: kokainu v Brně.
2: A bylo tady, ale nemáme tady tolik hodně mladých lidí a nemáme hlavně sochy, takže nenaplňujeme akci, kterou bych schválil Saša Vondra.
1: Ale smějem se a nikomu se nikdy nic nestane tady při natáčení.
2: To je pravda, zatím jsme nikomu ani nic neprovedli. Ale pozor, aby to taky nebyla diagnóza. Čili já držím jenom narrativy a raději jsem si to slovo zakázal, protože ho fakt nesnáším, jo? Že by nás to učili 20 let zpátky, to všichni objevili, spousta lidí má pocit, že to je pohlavní nemoc, ale přesto to používá, protože to vypráví ostatní a nevědí, jestli to je exotický avokádo anebo právě nějaká ekonomická jednotka, ale je to něco fuj, něco nebezpečného, takže já si k tomu přidávat taky nechci. Ale zvláštní je, že my když jsme se bavili o tom, co se teďka tak jako prapodivně tady vlastně neděje, že to velké mlčení bylo nahrazeno tím, že my máme opravdu vládu ministrů zahraničních věcí. Když se na to podíváš, tak naše vláda teďka vzývá jenom, co se děje v zahraničí, vzývá jenom zahraniční trendy, přebíjí se v tom, kdo vydá lépe míněnou radu, tu tamhle, tu jinde, tu exoticky. Já bych dokonce, ty říkáš premiér Ukrajiny, já bych dneska řekl, že vláda je spíš jako v podstatě nejen vláda Ukrajiny, ale vláda Izraele, vláda korespondenční volby, kdy má pocit, že automaticky to je záchrana na všechno okolo, vláda snížení volebního věku. A já se musím potutelně smát, protože víš, že já jsem ti už poslal takovou docela zajímavou analýzku, které se pak chytilo Politico a to bere věci prověřený, z mnoha zemí, kde se nám ukázala velice nepěkná věc. Začíná se potvrzovat takzvané kubáčkovo paradigma.
1: Počkej, nepěkný narativ se nám tady ukazuje.
2: No já mám takový kubáčkovo paradigma, abych tomu dal takový slovníkový efekt. Víš sám, že jak jsem vzpomínal, že zkušenost sousedního Rakouska, že všichni tam byli se v prsa a říkali, pojďme, dejme šanci mladým, snížme volební věk z 18 na 16, pomůže to rakouské demokracii, vyrovná to střed ne civilizací, střed světu, ale střed generací. A hlavně mezi náma, mezi řádky, samozřejmě sociální demokraté, zelení a další liberální platformy doufali, že vlastně mladým to naházejí. A ono, co se stalo? Mladí dorazili, ne moc reprezentativním věku, ale naházeli to svobodným. A naházeli to spíš konzervativním stranám. A ejhle, teďka odhady evropských voleb ukazují, že mladí nejdou zdaleka za paní Danuší, Piráty, kterým mladí se stádli a už jsou středně staří, a za dalšími, ale začínají uvažovat protestně, konzervativně, spíše se pohlíží po jakoby konzervativní pravici, napříč zeměmi od Portugalska přes Nizozemí, Itálii, Francii, Německo a mohli bychom pokračovat k sousedům našim. A najednou si myslím, že pan prezident Petr Pavel už za to tak horovat nebude. Najednou si myslím, že stanaři taky ustoupí a řeknou, hele, nechme to, jak je, ať si pěkně zestárnou, když nechodí k volebním místnostem ani se pokoukat, žádný 16.
1: U toho Petra Pavla možná, protože teď vyšel průzkum, jak mu opadla oblíbenost a důvěra u lidí, což samozřejmě se dalo očekávat po těch jeho kouscích, který předvádí, ale drží mu mladí. Takže u něj možná uvidíme, jak to bude držet tam, ale máš pravdu, je to poslední trend, že mladí, já bych řekl takovým hezkým slovníkem, dnešní mládež nám nějak propadá špatným, nesprávným narrativům, a nedemokratům, populistům a extremistům, protože tenhle trend, o kterém mluvíš...
2: Čo, jsi jak paní Danuše?
1: Jsem,
2: tak jsem se úplně zasnil.
1: Paní Danuše je teď všude plno a prostě...
2: Ale nemá to, čas dojít, taky vyplňuješ.
1: Je to nakažlivý, ale trošku, no prostě...
2: A je to tady.
1: Nejde
2: to
1: se před tím ubránit. Paní Danuše je plná moudrých věcí a velkých narrativů, takže prostě nejde před tím utíct, ale co chci říct...
2: Virotikum je tady.
1: To, co jsi zmínil v Rakousku, to byl takový předvoj, když už používáme ten velký slovník takový, a teď vidíme podobný trend ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii, ve Francii. Marine Le Penová, to velký zlo pro všechny liberály a širitele správných narativů, tak já jsem četl průzkum, že nějakých 43% mladých lidí ve věku 18 až 24 let jí budou volit v eurovolbách, protože prostě propadají šarmu a kouzlu šéfa její strany Bardely, který, kde bys řekl, že je získává, kde šíří ten šarm, samozřejmě na TikToku, kde jí hotdogy a dělá si selfiečka, ale
2: a je prostě, téměř jejich vrstevník, si
1: řekněme. Ano, to je druhá věc. A tenhle ten trend začíná být panevropský. Uvidíme, jak to dopadne totiž v těch volbách, protože v těch médiích nečeských vlastně poslední dobou vychází docela analýzy, že by Evropu skutečně mohlo čekat v tomhle ohledu, já nechci říkat zemětřesení, ale prostě výrazný posílení tohoto politického proudu a že by se přepsalo složení a tím pádem i směřování Evropského parlamentu a Evropské unie. Protože ten bude volit novou Evropskou komisi nebo schvalovat, včetně jejího šéfa nebo šéfky. A tam to už je přeci jenom velký vliv.
2: Taky vidíme, že stávající předsedkyně Ursula von der Leyen se teďka v podstatě...
1: Ta našla novou kamarádku.
2: Přesně tak, přilepila, přimkla George Meloni. Ta má být vlastně jejím klíčníkem do toho světa, který pro ní byl předtím dekadentní, podezřelý, nehodný zájmu. Často vůči němu vystupovala, často pro ní to byli v podstatě proto fašisti a jenom přidávala tak, kde zrovna potřebovala. Teď se to rázem mění, čili usuzuju, že Ursula von der Leyen bude mít dobré analytiky a dobré výzkumy a má dobré odhady, když začíná dělat tohle a dělá to samozřejmě čistě pragmaticky o sebe. Je smutný, že fakt teď mám pocit, že naše česká politika postoupila tak daleko nebo tak hluboko, že vlastně nechává to všechno na rozmaru předsedkyně Evropské komise, která najednou Green Deal začíná cupovat, protože prostě křeslo předsedkyně Evropské
1: svůj
2: komise...
1: Svůj vlastní Green Deal, nutno říct, svůj vlastní Green Deal, protože to klíčový bylo schválený za poslední pětiletku.
2: Tak. Ale víš, tohle mě právě trápí, jo? Že bych si myslel, že nikdy nemáš boj rozhodnutý, pokud to nevzdáš. A fascinuje mě, jak teďka stávající vládní koalice si najela na strategii Pirátů, která jim částečně funguje, že v podstatě k řadě věcí mlčí, neprovokují, nedráždí, jako by nebyly a jsou na svých 12%. Tady je to kombinace, že se vlastně jako nemluví o těch tématech, vymlčují se, odvádí se pozornost ke všemu okolo nás, jsme neskutečně chytří na světový globus, to my poradíme Američanům, poradíme Izraelcům, poradíme Ukrajincům, poradíme Tchajvancům, víme, co s Čínou.
1: Vidím tu scénku, jak někde u obřího globusu stojí Petr Fiala s Lipavským, prostě točí s tím hele, a napadají ty velké myšlenky.
2: A říkají si, komu dneska zavoláme a poradíme, jak to mají řídit a vést. Ale výsledek je, že doma nám to zahnívá, že nám opravdu spousta věcí fakt jako protejká mezi prsty. A pak ještě slyšíš takový jakoby zvláštní slovník typu, no tak když nám padne průmysl, tak si ty lidi přeorientujou třeba do služeb.
1: A to říkala paní Danuše mimochodem, to je chytrý.
2: Je to zajímavý tak, no je to takový, připomíná mě to doby dávno minulé, tak prostě soudruzi vezmeme tabulku, přeškrtáme to, rozdělíme to, každý si tady vezmete. My vlastně provádíme vnitřní migraci, jo? Že my vlastně si řekneme, hele prostě každý si vezmete tady z těch fabrik tolik a tolik, buď nastěhujete domů, nebo do služeb, anebo prostě vymyslíte něco nového, všichni budou ajťáci. Já jsem se vyděsil, že já ajťák, tak tenhle svět skoro.
1: Ale najdeš si nějaký ten rekvalifikační kurz?
2: Na pastevce.
1: Já se blížím věku, kdy si lidi začínají dělat rekvalifikaci na práci s dřevořezem třeba.
2: To je
1: krásná věc, vlastně manuální, taková mentálně očistná.
2: Pomáhá to mozku. Je to nejlepší prevence proti schizofrenii a dalším Parkinsonovi a dalším. Takže to je perfektní.
1: Kvalitní rukavice, aby si neužíš z prsty, ale napadlo mě...
2: Budeš lémař, nebo na co se...
1: To ještě uvidím. Ale napadlo mě, jestli Danuše Nerudová už byla tady s těma převratnýma myšlenkama svýma třeba Mladý Boleslavi ve Škodovce, že by tam tak procházela tou fabrikou a říkala by, tady to zavřete, tamhle taky, tamhle to si přestěhujete někam jinam, no a vy, co nebudete mít práci, no tak budete na, rekvalifikaci.
2: No tak podle mě jako s noblesou sobě vlastní a hlavně sebevědomím sobě vlastní už chodila, říkala pastevci, kazatelé, učitelé, ajťáci, no ty sem ani radši nechoď, ty seš tady omylem, uklizeči, jo, takhle to ne, fakt tak úplně jako s blažeností určuje, kdo co rozhodne, kdo co bude dělat, ale je to, hele, je to fascinující, protože když se podíváš do zahraničí a víš sám, sleduješ hodně zahraniční prostředí, zahraniční periodika, ty věci se opravdu probírají, řeší se, co z toho, kde jaký stát bude mít a zatím naše taktika je typu, buď o tom vůbec nemluvím, anebo chodím jak Ježíšek už dávno dřív a tu dám kvalifikovanou většinu a zbavím se práva veta, tu rovnou skočím na euro, ať je to za kolik, ideálně, ale za cizí, jo? Všimně si, že nikdy jsem od některých ministrů neslyšel přepočet jako na jejich vlastní, je to takový novodí, to český domácnosti, český firmy nějak zvládnou a takhle rozdávají, choděj, ale rozdávají z cizího. Čili pro mě nejsmutnější je, jak se naprosto rezignovalo na legitimní, racionální český zájem, kdy všichni ostatní se o tom reálně baví, připravujou, aby to pětiletí pro ně bylo co nejdůležitější a co nejvíce prosadili, vytváří si už a priori koalice. Ne, my řešíme, kdo bude komisař a jestli vlastně za koho. Paní Danuše se teďka pořídila a pojistila stranictví, mám pocit, že to i naopak ještě přidá jako handicap, ale to je její boj.
1: Ale zase tam může, počkej, vytáhnout, když by šla na to grilování, může vytáhnout nějaký svůj vědecký článek z těch časopisů predátorských, no tak, kde publikovala, já myslím, že by to udělalo
2: velkou vlnu.
1: Velký dojem na Europarlament.
2: Ne, a musím říct, hele, vím, že to tady často vytahuju, ale musím říct, že fakt je pak tristní, když sleduješ, ani ne tak německou debatu, tam jako teďka taky mají svých problémů, který vymlčujou, ale když sleduješ polskou debatu, rakouskou debatu, těch nejbližších, tak ti je opravdu smutno, protože si říkáš, prostě jdou do toho velmi racionálně, kupecky, vědí, že musí být připraveni hned na začátku, co je pro ně zásadní, kde je to pro ně výhodný, ale my máme rady na rozdávání, my máme právo veta na rozdávání, národní měnu na rozdávání, inflaci na rozdávání, no ty, ceny energií. Vem si, jako my nevedeme ani debatu, co bychom od toho pětiletí chtěli, aby se nám vrátilo v nějakém vhodném energetickém mixu. A neplatili jsme jak mourovatí za situace, kdy ještě si opravdu hrozí nám kolaps průmyslu. Ale, to si dobře tam vzpomenul, on nám jako velmi reálně hrozí problém i pro české domácnosti a malé firmy, protože v tom dalším období se staneme v podstatě nositeli emisních povolenek i my. Takže to už jako konec srandy bude doslova utopení. To člověk bude stát utopení a bude říkat, já tě moc dobře vidím, černý pasažer. Ty nám kazíš rodinnou pohodu a rodinný rozpočet. To bude najednou jiná mela. A mám pocit, že tady někteří politici řeknou, ale teď my v té vládě v podstatě nebyli, teď jsme se o tom nebavili, nikdo se neptal.
1: Nám se taková pohoda. I premiér Petr Fiala, že vlastně nikdy s touhle vládou svojí vlastní neměl nic společného, protože když jsme u něj, tak on vlastně se snažil využít českého předsednictví EU, jako, jak on se zaštiťuje, protože ví, jaký průšvihy a nedostatky za sebou táhne v té domácí politice, ekonomický, sociální, tak vlastně se snaží to kompenzovat na tom, jako na tom geopolitickém pódiu a buď je premiérem Ukrajiny, nebo je premiérem Evropské unie zrovna takovým, ale cerebrálním, protože samozřejmě ani za našeho předsednictví Českou Evropskou unii neřídilo ani náhodou, ale snažil se vytvářet dojem, prostě to tak je. No ale za našeho předsednictví tak se schválil zákaz spalovacích motorů od roku 35, přesně tady ty emisní povolenky, které mají nastoupit od roku 27 už, což je za 3 roky. A řekněme, prostě to je ekologická daň a zdraží paliva pro jednotlivce i firmy.
2: Zdraží zásadně, skokově. Jo.
1: Výrazně zdraží vytápění domácí, zdraží i asi vůbec bude potřeba zateplovat si domy, protože ty domy budou na ně vstaženy nové ekologické normy a tak dál. Čili dohání nás vlastně jedna věc, kterou vlastně už za Fialovy vlády byla schválená. Já jsem naivní, protože Fialova vláda zaujala takový zajímavý postoj, že i u těch zásadních klíčových principiálních hlasování v Evropské unii se zdržujeme.
2: My nehlasujeme.
1: Minister financí Stanjura nám to vysvětluje tak, že zdržet se hlasování vlastně znamená ne, Ale ono to tak není, zdržet hlasování se znamená no, zdržet ano, se hlasování.
2: Přesně tak. A v podstatě aha, ve výsledku pomáháš ano, protože nebráníš dominantnímu názoru, čili v podstatě mm-hmm, jsi alibista, s kterým se ale bohužel pak alibisticky jako nakládá. Jo? Takže my jsme opravdu v mnoha věcech slepí, hluší, ale k našemu neprospěchu a řekněme si otevřeně, a už to jako těmi škamnami těch institucí bruselských prochází, že s tebou fakt pak nikdo, že ti nikdo nebere vážně a nepočítá s tebou, protože si řekne, ty jsi v podstatě užitečný, jak bych to řekl hezky kultivovaně, alibista. Nejseš ani ano, nejseš ani ne, nejseš ochoten nést tu politickou odpovědnost, nejseš schopen ani udělat kompromis a vyhandlovat ho zase za nějaký kompromis, který my uděláme vůči tobě někdy v budoucnu. Smůla je, že to opravdu děláme proti našim zájmům, proti naší orientaci průmyslu, životních nákladů, protože i kdyby někdo nenáviděl český průmysl, nebo obecně průmysl, tak ale my nemáme nic jiného. Máme nádhernou krajinu, o tom žádná. Ale já nevím, jako jestli budeme tady všichni dělat průvodce po státních zámcích anebo pastevce, což bych poprosil, neberte mi to, na to se opravdu těším, už mám vyhlídlou pěknou louku, ovečky už předobjednané, bude mě krásně, když budete takhle něco chtít říct, já to vzkážu. Je to paráda, je to prej očistný. Holky poslechnou cokoliv, takže já, když jim tam budu pod břízou cokoliv vyprávět nebo střídavě pod dukem, snesou.
1: Nastoupíš cestu Jana Rumla, bývalého disidenta, budoucího ministra vnitra. To byl taky pastevec ovcí a říkal, jaký to bylo krásný, jak byl mentálně čistý, než a to bylo, se potom ušpinil politikou.
2: Když byl v politice, nebo
1: před,
2: potom?
1: Před.
2: Jo, protože ono bohužel někteří ty politici jo, nás zaměňují právě s těmi ovcemi a pak se takhle... Jo, já, že kruté je... Aniž bych to myslel zle, ale myslím to zcela vážně, a z toho titulu je to možná kruté, že fakt mám pocit, že teďka se s námi nakládá jako s ovcemi. Že někdo tím pastevcem už je, nepřiznal to, tu louku si vybral jako celou Českou republiku a tak si nás tak jako posouvá, je to takové to vaření pověstné žáby v pověstně na začátku jemně trochu teplé vodě a prostě se zkouší, co ještě sneseme, protože opravdu, když se bavíš se zahraničím, se sousedy, nechápou, co si necháváme aktivně brát z ruky, aniž bychom cokoliv za to získali a naplňuje se můj scénář a přátelé, máte to, nechtěli jste společně se mnou nominovat Petra Fialy do Evropské komise, mohli jsme, takovýhle člověk nám v Evropské komisi nevadil, protože ona je stejně centralizovaná, ona tam stejně tam dobinují byrokrati a komisaři jsou povětšinou ceremoniální a to jim jde pěkně a mají to rádi. Jo.
1: Já se obávám, že Petr Fiala je tak konsenzuální člověk, který nesnáší nějaký spor a konflikt, že i na eurokomisaře je jako moc, protože to jsme viděli přesně u toho Vítra Kušan, který prostě Fialova vláda, že ho začala říkat... Zaprý všichni dobře jsou, ostatní jsou nedemokrati, populisti a extrémisti a směrem k Evropské unii, to jsou taky takový krédo Danuše Nerudové, chtějí bořit, my chceme budovat. Každý, kdo kritizuje Evropskou unii, tak ji chce bořit, že jo, nebudeme okopávat kotníky a tak dál. Solidarita, oni jako kdyby nepochopili prostě, že Evropská unie, že je to hájení národních zájmů v první řadě.
2: To by mohli vyhodit Francouze z fleku.
1: To už dávno. Ale že teď teda, já jsem zmínil ty ekologické věci a celý Green Deal. A Fialova vláda a její ministři a vlastně lídři těch vládních stran, myslím lídry do eurovoleb, najednou začínají přesně mluvit o revizi nebo zrušení těch opatření, které ale za jejich vlastní vlády jenom nedávno se odhlasovaly a oni je nechali prostě projít. Tady asi potřeba jenom vysvětlit tu historii toho Green Dealu. Bývalý premiér nebo předchůdce Petra Fialy v čele vlády Andrej Babiš, on podepsal něco, čemu bychom mohli říct, vlastně desky prázdný s nadpisem Green Deal a tam byly ty obecné cíle ekologické, kterým se má dojít. Je jasný, že když podepíše premiér nebo podepíše odsouhlasí i tohleto, takže se k těm cílům bude muset nějak dojít, že se k ním nedojde bez opatření. Je pravda, že tehdy tam ještě nebyla konkrétní opatření a že Andrej Babiš nějaký předtuše a věda, že Česko je nejprůmyslovější zemí Evropské unie, tak se tam dal tu výjimku, že teda Česko nebude muset přijímat taková opatření, které by přímo ničily náš průmysl. Pak přišla Fialova vláda a za tý už se schválil ten program
2: Fit for 55,
1: což už jsou vlastně ty konkrétní opatření, které se teď už jedno po druhém vkládá do těch desek s nadpisem Green Deal. A tahle ta vláda prostě teď sama před tím utíká. Tak proto vlastně asi chápu, že se Petr Fiala teď radši dělá neviditelným a Alexander Vondra najednou místopředseda jeho ODS a líder trojkoalice Spolu do eurovoleb najednou tady začne mluvit o tom, jak Green Deal je potřeba revidovat, ale ty nejbrutálnější opatření prostě mířící na náš průmysl a i domácnosti, no tak jdou za vládou jeho předsedy.
2: Jsou v procesu. Je pravda, že teda rovnou si řekněme, že Andrej Babiš tím, nevím, buď tomu nevěnoval jako reálnou pozornost, nebo se řeklo, počkejte, ono se to celý vyvine a rozhodne detail, anebo to tam chtěl mít dobrý, protože většinu těch termínů vlastně odsouhlasil. Jo, že to byla taková prazvláštní hra, kterou známe u nás jménem RPSN, nebo drobná písmenka na konci smlouvy, případně prostě těch 37 nepodstatných příloh za smlouvou, neboli tam se začínou objevovat ta čertova kopítka, že jo, ty pověstný detaily, který ti to kráje. To je ale už spojeno se současnou vládou a je fascinující, protože spousta vyjednavačů ti i řekne, ale teď oni mohli směňovat. No, ostatní to... prostě aktivně si snažili vyjednat a dělali si aliance, byli jakoby standardním partnerem, předvídatelným partnerem a proto se s nima počítá a fungují.
1: No, ono to perfektně ukazuje ten zákaz spalovacích motorů, jak šel tou historií. Vlastně za Andreje Babiše, ještě když byl premiér, tak už to, co se odhlasovávalo, tak tam už bylo velmi přísné utlumení emisí u spalovacích motorů, ale nikdo si ještě tehdy nedovolil dát tam absolutní totální zákaz. A to přišlo až potom po nástupu Petra Fialy, se vlastně dostal tam zákaz, ale on se tam dostal i tak, že Evropská komise, vedená Ursulou von der Leyenovou, si tady uzurpovala svoji víc moci, než jí náleží, a vlastně to propracovala, co jsme viděli na té normě Euro 7, do tak přísných podob, že nakonec ta norma Euro 7 se musela aspoň trošku změkčit, protože byla v podstatě ničivá pro evropský autoprůmysl.
2: Auto.
1: A tady vidíme i ten zákaz spalovacích motorů, prostě ten přišel až poté, no a vláda Petra Fialy prostě vyšle tehdejší, já bych řekl trošku nešťastnici politickou, ministryní životního prostředí Hubáčkovou, která to tam nechá projít, zákaz spalovacích motorů, tak neuvěřitelná věc. A znovu jsme u Petra Fialy, ještě byl to on, kdo v opozici říkal prostě zákaz spalovacích motorů v Evropské unii jen přes moji mrtvolu. Tak no tak teď to vypadá trošku, že jakoby mrtvolou byl politickou, metaforicky řečeno, protože
2: on žije druhý život.
1: On žije skutečně nějaký paralelní život někde jinde.
2: Světového ministra zahraničních věcí. Jak ti říkám, tady se názorně ukazuje, mnozí vždycky snili o tom, aby bylo velkolepé Česko, velkolepá Česká republika, ať máme co nejvíce diplomatů, ministrů zahraničních věcí, ať jezdí, radí, doporučují. Tady se ukazuje, když máte vládu plnou zaminy, plnou diplomatů, ministrů zahraničních věcí, kteří mají pocit, že mají patent na rozum, že jezdí, že jim to na světových fotkách sluší, že si rádi nechají poklepat na rameno, jenže v politice poklepání na rameno a podání si rukou je často vykompenzováno velmi tvrdě za mnohé ústupky a nepopulární věci. A tady se dělá opravdu jenom v podstatě politika líbivá pro velké fotky. Hele, já rovnou říkám, já jsem z těch, že jsem rád, že máme aktivní vládu jakoby v zahraničních věcech. Ale jsem z těch, že očekávám, že ta diplomacie bude hodně racionální, bude posilovat tu českou pozici, bude pomáhat českému ekonomickému rozvoji, ekonomické diplomacii, biznisu zjednodušeně, a ne, že ho bude prostě zavírat a že ho bude, anebo že to povede k tomu, že nám v podstatě strategické firmy, strategická odvětví opravdu teďka v podstatě přemýšlí, jestli se mají přestěhovat do Ameriky dřív, nebo už mají zvážit něco v jihovýchodní Asii a tady si nechat účetní. Takže zatím vlastně politika diplomatů, a to je dobrá zpráva pro všechny účetní, dělá politiku, že nám tady zůstanou jenom pastýři a účetní. Protože velká spousta renomovaných firm s renomovanými značkami zcela otevřeně, teďka to vidíme u Zetoru, klasický příběh, stahujeme, bude se to dělat v jiných zemích, v lepším případě třeba ve dvou až třech, a tady nám zůstanou účtaři a možná pár designérů. Paráda. Ale jak říkám, ostatní půjdou provázet na státní zámky. Máme jich hodně, hradů taky.
1: To je pravda.
2: O to žádná. Ale to, aby jsme se tam střídali a provázeli každý sebe navzájem a chodili jsme čtyři. Jo.
1: No kdo pak bude Zbyňku Stanjurovi plnit tu státní kasu, ale mě napadá.
2: Já myslím, že uvalej něco z kulturu. No já myslím, že ze speciální daň na zámky a hrady a z kulturního požitku. Hele, za krásnou krajinu. Bude chodit Zbyněk Stanjura a bude říkat, líbí se vám tady? Výborně, připočítáme. Pršívá tady, rosu tady máte, připočítáváme. Modro tady máte. Říkal jsem vám, že jsem z ODS. připočítáváme, jo, vám se tady hezky dejchá a celkově tady dobře, jo, a daň z úsměvu, hele, písniček, to už tady všechno bylo.
1: No, ještě zpátky k Petru Fialovi, ono vlastně to, že jakoby nebyl českým premiérem, už máme potvrzený podruhý teď. To, jak se, zaprý, to, že lže a popírá vlastní sliby, to je fakt. Ale to, že on vlastně zkouší tak jako zamlčet klíčové věci nám, tak to se ukázalo vlastně nedávno ohledně toho, když se chystal ten summit v Paříži, který se týkal Ukrajiny. Mm-hmm. A těsně před ním slovenský premiér Robert Fico, ještě než na něj byl spáchán atentát, tak řekl, prostě uvažuje se o vyslání vojáků NATO na Ukrajinu. To já nikdy nepodepíšu, žádný slovenský voják nepůjde na Ukrajinu. A Petr Fiala říkal, o ničem takovým se nejedná, to prostě není pravda. Dorazil do Paříže a bum, a samozřejmě se o tom jednalo a francouzský prezident Emmanuel Macron si dal ještě velmi záležet, aby to po tom summitu sám za sebe řekl, že prostě Francie uvažuje o takovéhle věci. Takže tady jsme jako viděli, že jestli chceme se dozvědět pravdu, tak ona nepřijde od našeho vlastního premiéra, ale spíš začne přicházet od jiných premiérů z Evropské unie. Teď se to potvrdilo podruhý, vlastně jakoby přes kopírák ohledně migračního paktu, když nám tady Fialova vláda a v čele s ministrem vnitra Rakušanem, který teda migrační pakt v Evropské unii domlouval, tak a zase najednou nám tady lhal, žádná migrační kvota tam není, vyjednal jsem Česku tu výjimku ohledně Ukrajiny a tak dál. A pak tady najednou se rozmluví před vlastními voliči francouzský premiér Attal a řekne, no tak migrační pakt je o tom, že jsme prostě přiměli ty východňáry tam ze střední Evropy, aby tohle to podepsali a ty migranti nebudou chodit do těch našich krásných měst tady a to, ty budou chodit tam do těch měst. A najednou tady máme podruhé potvrzení toho, prostě co říkala nejen opozice, ale i analytici té smlouvy, právníci, prostě tohle to všechno v tom migračním paktu je, co říkáte, že tam není a co říkáte, že tam je, tak tam bohužel taky není.
2: No, hele, potvrzuje se to, už chápu, proč taky ubývá zahraniční politiky ve zpravodajství, protože je to nepěkné.
1: I to je vlastně nesprávný.
2: A občas se tam něco dovíš, je to přesně tak. A jen se potvrzuje, že bychom měli vysílat tlumočníky, anebo bychom měli ráno mít takové okénko jako zahraničního tisku.
1: Napadá mě Jana Černochová, pokud by šlo v angličtinu.
2: Hele, ta teďka hlídá naši hranici a vzdušný prostor a všechny aktivity.
1: Myslíš angličtinou toho. Nebo protože
2: já,
1: to je palba.
2: Já pevně věřím, že jenom tak jako duševně a že jí dali mapu a že to sleduje vedlivě.
1: To ale poslední vystoupení, ten proslov v angličtině byla palba, to musím říct, ale to by odvrátilo
2: zálohy,
1: plný jo. Lodě největší s migrantama. Jenom tak na okraj řekni mi, proč nikdo neporadí. Ona ještě mluvila doma v Česku. Proč to nepřednesla česky a nenechala to přetlumočit?
2: No to je právě, Petře, to.
1: Ta snaha vypadat světově.
2: Světácky.
1: Světový lídr a světová lídrině.
2: Já třeba nevím jak ty, ale já miluju film Světáci. Ho považuji vedle Bílé paní a slavností Sněženek, respektive Skřivánků a Ucha za jedny z nejmoudřejších filmů, protože prostě ukazuje, a Konec starých časů, abych teda byl kompletní, že ukazuje krásně tu lidskou povahu. Ne nutně českou, ale lidskou povahu. A tam víš, že mnozí žijí v představách, že když si nastudujou Salvatora Dalího, vemou si pěkně padnoucí oblek a objednají si něco kvalitního a zároveň hořlavého, takže budou světáci, že zažijou ten velký.
1: No, Jana Černochová má blízko k
2: hořlavým. Jak to tam je, jak tam říkají, prostě dělnický lid si taky někdy zaslouží konečně užít taky.
1: Tak myslím, že se stylizuje, že teda sleduje v noci světáky a stylizuje trošku do role vlastně Labrockýho ze světáku.
2: No, hele, vypadá to tak. Vypadá to tak, že teď to vypadá téměř, jak kdybych dělal tu analytiku já, ale je tam někdo podobně smýšlející a říká si, hele, co mě ještě projde. A se píšou takovýhle přesně ty stylový momenty typu ukážeme světu pupek a nejenže jim doporučíme, co mají dělat, ale ještě je budeme tak jako mistrovat a ještě to budeme dělat takových těch světových kulisách, no ale prostě, hele, pokud to v sobě nemáš a nemáš hlavně jakoby to strategické uvažování, tak to nikdy nenaženeš. A nepochopím to, protože nám to ukazují i ti nejbližší sousedi a já vím, já už jsem si zakázal se dívat do Maďarska, na Slovensko. Já jsem si to dokonce ulehčil, nekoukám ani do Rakouska, protože to je taková zajímavá země, která je vlastně s každým.
1: Ty nechceš být demokrat, populista, dezolát. Tak,
2: já jsem si prostě turismus ostříhal, já ti člověče vidím, blíží se hranice, už to stáčím.
1: A říkám na západ.
2: A říkám si, hochu, jako správný narativec, s tričkem nápis narativ je boží, To ti nemůže hledat.
1: Já teď počkej, ty jsi mě úplně vystrašil. Moje manželka je pracovně na Slovensku, to je východně.
2: No, tak to teda, to byste si měli doma nějak kádrově vyjasnit.
1: A mě to nenapadlo, než jela.
2: Ty pouštíš
1: normálně to zakázat.
2: No a pouštíš do hodně nebezpečných lokalit a doufám, že si potom, až se ti vrátí, čímž ji zdravím, tak si doma sedněte, vemte A4 a ti vypíše zážitky z cest, nech jí to podepsat, ideálně notářem někde ověřit, zastrč do trezoru, hele, a čekej. A oni přijdou.
1: A přiznání poslat Foltýnovi?
2: S obrázkem. Jo. A písničkou, protože to je svět hnedka lepší. Ale víš, je fascinující, že si řeknu dobře. Tak teda jsme si řekli, že ten východ a jih, to je nepěkný. To je jakoby, opravdu tam jsou špatný příklady. Tak se ti někdy ještě podívám, co ty Poláci. Jo. A štve tě to. Opravdu tě to fakt naštve, že si řekneš, pro Bůh, můžu jim vyčítat spoustu věcí. Řadu věcí bych sem nepřenést, protože některá jejich jakoby konzervativně kulturní paličatost je neskutečná.
1: A tak jako
2: ale to, jak uvažují sami Poláci, do sobě, jo, jako o autoritě, je Češi. Nesmírně inspirativní. Aha. A abych se dorazil, tak se ti ještě podívám třeba na země. Ano, Nizozemí je lidnatější, ale menší. Nebo víš, že tady často vzpomínám Dánsko, ale i to Portugalsko. A řeknu si, a to tě už úplně naštve, protože to si řekneš, a pro Bůh, proč oni mohou a umí a nepotřebují se pasovat na pupík světa a my prostě jsme vždycky hrdinové, papežtější papeže, čím zdravím svatý stolec ve Vatikánu. Pokud poslouchá svatý otec, tak jenom chci říct, že to bylo tady na českou reálii, ne k němu. A proč jako neskusíme být mnohem větší realisti? Svědomím, ale že některé věci se mají hájit. Jo? Proto, jak říkám, já nemám problém, když se jakoby vláda věnuje zahraniční politice, ale ať to přináší výsledky, má to hlavu a patu a hlavně, ať se plní domácí úkoly, protože stejně tě v zahraničí nikdo nebere. Když se podívá, jakou máš podporu doma, jak se neřeší strukturální problémy toho státu, jak vlastně ti svým způsobem se mění opravdu ve skanzen frustrovaných lidí, protože tomu státu nevěří. Takže ty víš, že ti stejně přijíždí v podstatě takové jako prodejce s teplou vodou, protože ti řekne, všechno je perfektní, my vám to dodáme a ty se podíváš k němu a řekneš si, ale co, přiveze mě problémy, protože jak se tady dosahuje k dohodě elementární politický nula tragédie. Vem si, jak tady probíhají dlouho byrokratický rozhodovací procesy. V podstatě se nerozhodne raději nic. Vem si, jak kolik peněz projídáme jenom tou zbytnou byrokracií, duplicitami, úřady pro úřady. Nemluvím o tom, jaká je tady strašná vymahatelnost práva a tím pádem důvěra ve stát. A vem si, že teď si ještě uděláme rozval s penzijní reformou, kdy si ty lidi řeknou, tak já už mám pocit, že opravdu chodím do kasína, protože to, co tam posílám, tak je takový opravdu, to by se mohlo jmenovat bingo. Já bych tohle tu penzijní změnu opravdu nazval bingem, protože to je o tom, jestli budeš mít štěstí a dožiješ se. Štěstí, že si vybereš třeba práci, která tě úplně nezničí a dožiješ se v nějaké jakž takž elementární vitalitě.
1: A to s těma ovečkama bys mohl.
2: Já v to doufám trošku. Teda pokud mě holky nebudou stresovat, jo, a nebudou mě pobíhat po ty louce, jak zvuk hřídla. Ale já jsem si zase říkal, že když mu něco přečítat, občas jim něco moudrýho řeknu, tak by mohli být fajn, drželi bychom se tam družně. Oni to vydejchají tu jurtu, takže by to vlastně taky mohlo být energeticky, ekologicky.
1: To bude
2: vlastně
1: spirituální parádní, hodně takový, no. Hele, to bude očistný.
2: Ale vem si, že v podstatě, a mě to velmi mrzí, protože já jsem patriot, dlouhodobě nepotřebuji k tomu hokej, ač mě potěšil ten výsledek. Opravdu já začínám mít pocit, že se stáváme státem bingo. Jo, někdo má štěstí, buď se mu pomohlo, nebo se nad ním drží ruka zákona a nedívá se na něj a daří se mu. A někdo je prostě hold blbej, chodí do práce, platí daně, moc toho nechce od toho státu a stát se čím dál víc k němu začíná chovat jako ovci.
1: No já totiž s tím, že nevíme, kde je náš premiér a kdo to vlastně je, tak já ani nevím, co ta vládní pětka, případně opravdu ty strany chtějí po těch volbách.